0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
1: Rozpravy Milana Hajna.
2: Přeji nám všem hezkou neděli. Ano, je čtvrtá neděle v měsíci, z čehož vyplývá, že Český rozhlas Dvojka vysílá v tomto čase svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Chci vám hned na začátku dnešní rozhlasové hodinky poděkovat za maily a dopisy, dokonce i vlastnoručně psané, velice mě těší a povzbuzují. Ale pojďme už k dnešním hostům. Na jevišti divadla Ungelt přivítáme Věru, velice originální Dvojku, paní profesorku a jejího žáka. Prvotřídní herečku Reginu Rázlovou a dvoje jedině herce a zpěváka Pavla Vítka. No tak já jsem vás uvedl, asi jste to v zákulisí zaslechli, co by profesorku a studenta. To bylo vaše první setkání. Hele, studentíku, jaké bylo první setkání, nebo spíš tvůj první dojem, když jsi spatřil tehdy mladičkou, atraktivní profesorku Rázlovou?
3: Tak na to si velmi, velmi dobře pamatuju, protože jsem se těšil, že Regina bude součástí přijímací komise na divadelní fakultu, kam jsem se ucházel o místo studenta herectví, a skutečně v divadle Disk jsem tu Reginu známou z obrazovek a z filmových pláten viděl, tak jsem se úplně roztetelil, a když jsem předváděl svůj výkon, což byl tuším z Šukšinových charakterů Kulka, takový ten mladý drzej kluk,
4: to bylo dobrý,
3: tak jsem najednou uviděl v divadle někde ze tmy na mě zářily dvě oči, které strašně mi dodávaly odvahu, abych neměl trému, a já jsem cítil, že mi tam někdo v té tmě drží pěsti. A to byla Regina.
2: No a jaká byla pedagožka? Všichni na ní vzpomínáte s láskou a respektem. Přitom byla takřka vrstevnice. Já jsem připravený na vás.
4: Generace není vrstevnice.
2: Já vím, že jste o 15 let. Já jsem si to nastudoval. Starší, tak jim bylo kolem 20 a tobě něco přes 30, tak si byla opravdu sexy symbol tehdy.
3: Byla pro nás velkým vzorem. My, zejména mužská část našeho ročníku, jsme Reginu obdivovali, proto jsme si nedovolili přijít nepřipraveni, protože jsme si nechtěli před Reginou uříznout ostudu. Ale Regina byla přísná, dokonce bych řekl někdy velmi přísná, ale byla v něčem taky velmi laskavá. Takže když viděla, že jsme se připravili, a viděla, že třeba je potřeba to ještě nějak zdokonalit, tak se člověka chopila s takovou až jako mateřskou péčí.
2: A na to jsme se... 33 s mateřskou péčí.
3: Já ti můžu říct, že s Karlem Rodenem jsme se na to vždycky velmi na ty herecké hodiny těšili.
2: No a Reginko, jak ty se zdívala na tu omladinu? Byla jsi i trošku kamarádka, zašli jste společně do hospůdky, nebo to nešlo? Jak jsi v roli? Ty jsi byla třídní pedagožka přímo?
4: Postupně ano.
3: Postupně ano.
4: Postupně jsem se také vypracovávala v této kariéře, od asistentky až potom k vedoucí, ale k vedoucí teda ročníku. Ale zrovna tenhle ročník, oni byli hrozně talentovaní, velmi talentovaní, abych to řekla správně česky, a byli ale velmi upřímní. Oni to vlastně o sobě nevěděli, že jsou talentovaní, a tak byli takový otevření a strašně se chtěli všechno naučit. A proto z toho ročníku, a učili se to skutečně, nebyli namistrovaní, jak se dneska říká, a z toho ročníku vzešla generace dneska nejlepších vůbec hráčů, že jo, a hereček. Ale to bylo proto, že přišli, tak nebyli to všechno Pražáci, vy jste tak přišli, se sešli.
3: Ne, z různých koutů.
2: Ty jsi z Moravan, z Olomouce.
3: Já jsem z Moravy, Karel Roden přišel z Budějic, pak tam byla Eva Holubová, Veronika Žilková,
4: Ivana Chýlková,
3: Vilma Cibulková, Jitka Asterová, ano.
4: A byli to velmi skromní mladí lidé, kteří se opravdu vášnivě chtěli učit vášni. A to dneska už není tak obvyklé, takže proto vlastně někdy ty výsledky těch mladých bych poměřovala, kdybych to poměřovala, tak na tom jsou líp.
3: Ale my jsme taky, abychom jenom si nás nechválila, my jsme taky byli takovej trošku pytelblech, takový opravdu hejno, který chtělo hrozně dělat dobře divadlo a po svým. A taky jsme chtěli najednou být bohémové, pochopte, my jsme najednou byli v centru dění, kousek od Karlova mostu, divadelní fakulta.
4: Jasně, takže když se na stala, kampu místo
3: a když se stala právě na tu hospůdku.
2: A šla někdy Regina s vámi?
3: Šla. Několik hereckých hodin jsme strávili
4: na kampě. Hospůdce,
3: na kampě.
2: Dá se vůbec herectví naučit? No to řemeslo by se mělo dát naučit, ale
4: no
2: pak...
4: tak musíte se naučit řemeslo.
2: Tu osobnost je třeba rozvíjet a ty ji musíš jako pedagog rozpoznat, v čem je jedinečnost toho člověka.
4: Ne, to se musí rozdělit. Řemeslo s osobností moc nesouvisí. To je jako, že truhlář musí být charakterní. Truhlář musí umět dobře udělat stůl, na který můžeš i vyskočit a nespadne. A takže musíš ho naučit řemeslo. A jestli z něj potom bude charakterní člověk a tím pádem i jako truhlář bude charakterní, to je jiná věc. A to tež je ale s výukou herectví. Technologie výuky herectví je složitý obor a vyučit se hercem je složitá, těžká práce, tak jako naučit se zlatníkem nebo truhlářem nebo krejčovou dámskou. To jsou strašně složitý technologický věci a pokud je neumíte, tak každá žena ví, že to není to též, jako dát k sobě dva kusy látky, sešít to a už budete mít blůzu. No.
2: Ne, tak znalost toho řemesla nerozporujeme, ale tu jedinečnost každého z těch uchazečů si musela asi rozpoznat a lehce navigovat dotyčného, aby se o ní uměl opřít, ne? Nebo...
4: Říkáš to hezky, já jsem si vždycky psala takový deníky, ano, a někdy, když tak na to při nějakém stěhování padnu, tak je to docela zajímavé si přečíst, netrefila, co jsem si tak třeba psávala, no.
2: Vzpomeneš si, jak jsi viděla Vítka jako studenta herectví?
4: No, tak si
3: vzpomeneš. Psala jsi mě taky deníka.
2: Jsi zvětšněný asi.
3: Ano.
4: Pavel byl přece člověk, který jako dokázal už v tomto raném věku hereckém velmi překvapit, že jo. On se pořád tvářil, že je malý, křehký, drobný a není agresivní a podobně. A když potom jako přišel dělat zkoušky jako semestrální, to znamená, že postupový zkoušky, že jo, a vešel do té třídy. No to nebudu vykládat, tu příhodu. Můžu říct, co si mi promet.
3: My jsme totiž měli v ročníku spolu takovej, já bych řekl, takovou zdravou rivalitu. Protože my jsme všichni jsme chtěli být dobrý. A to víte, to je hodně kohoutu na jednom smetišti. A proto já jsem obdivoval pedagogický tým a konkrétně teda Reginu, kterou jsme měli vlastně jako naši ročníkovou pedagožku posléze, tak jsem obdivoval, že to dokázala ukočírovat tolik individualit vlastně na poměrně malém území. Ale musím ti k tomu ještě říct, že když potom jsem vlastně začal od toho divadla vlastně a posléze přes pop music se dostal k muzikálovému herectví, kde je to velmi možná ještě o něco složitější, že kromě toho zpívání a tancování a tak dál, že když nechceš, aby to bylo jenom prázdný tóny, tak a teď, když máš monolog, tak těch slov tam máš hrozně moc, ale když držíš jeden tón na 16 taktu třeba, tak musíš pořád tu emoci v sobě držet. A tam jsem si vzpomněl právě, a to jsem vděčnej. Ano, na řemeslo. Protože ať už to bylo, jak chtělo, a my jsme třeba nebyli vždycky hodní, jsme zlobili, ale jednu věc mi škola a Regina teda dala a to bylo řemeslo. A tisíckrát jsem si na to Regino vzpomněl, protože třeba v Plesu upíru nebo v Bídnících, což jsou velký příběhy, těžký role, tak to jsem si říkal, kdybych já tu dámu neměl, tak prostě dneska bych tohle to nedal.
4: Ano, výborně, děkujem.
2: Tak jak vzpomíná teď Pavel na tebe jako na svou pedagožku, tak já jsem nejednou tady v naší herecké šatně, hráli jsme tu spolu s Reginou. Jak jsi slyšel tebe, jak vzpomínáš na velkého mistra pedagogiky Miloše Nedbala?
4: Ano, ano.
2: V čem to spočívalo, to jeho mistrovství, teď myslím, pedagogické?
4: Aha, no, to není tak jednoduchá otázka, ale není to úplně na ní jednoduchá odpověď. Jednak to byl vynikající herec, kterého my jsme si jako studenti nesmírně vážili. A chodit se dívat do, nebo dostat drobnou práci v Národním divadle, jako přinést psaní nebo postrčit v nějaké inscenaci někde židli a vidět tak zblízka tyhle ty bardy, tyhle velký hráče, jak vlastně pracují, jak se chovají, v čem je ten vtip, jak se změní z toho civilního, starého, pohodového pána najednou v majitele klíčů, který vládne prostě půl planetou. Tak jako my jsme si toho strašně vážili, že jsme měli tuhle tu možnost. A musím říct, že my jsme ty herce a ty pedagogy opravdu obdivovali. Já nevím, jestli to dnes ještě je, zdá se mi, že asi ne, ale že to byli učitelé, kteří jako pro nás to byl skutečně vzor. A myslím si, že to sehrává vždycky ve vztahu učitel-žák jako velmi mnoho. Co?
3: Velmi mnoho, protože my jsme vás, Regino, taky obdivovali. Na tebe jsme chodili do Národního, na Jana Přeučila jsme chodili, tenkrát byla avantgarda v divadle Na zábradlí, bylo tam spousta nádherných představení a to byl vždycky takovej zážitek, ale bylo to taky zavazující, protože když člověk viděl, že ty jeho kantoři jsou na jevišti tak výborní, tak si říkal, no jo, já bych chtěl být taky. No jo, ale ono to nepřijde samo. Takže já si myslím, že tohle, co Regina řekla, že to je pro tu výuku a pro to budování té osobnosti toho člověka strašně důležitý. Že člověk by měl mít rád svý kantory, protože mu rozumí a protože je obdivuje.
4: Ano, ano, ano, tak to bylo. Pan profesor byl, jak říkám, velmi pohodový, příjemný. Ve chvíli, kdy nás učil, tak pro nás už jako starší pár. Dneska mi to přijde jako blbost říkat, že byl starší. No, to ne. Ale dobře, on, když začal na něčem trvat, jakože takhle to bude, tak dokud jste to neudělala, tak vás nepustil. A žádný jako, a já to vidím takhle, a já to cítím takhle, a já bych myslela, že no, tak to jste mohl říct tak dvakrát.
3: Můžu ti na to něco no. říct?
2: Byla stejně důsledná.
3: Ty jsi mě jednou nechala vejít do místnosti 40krát a po 39. jsem slyšel za chrastění. Regina tenkrát nosila spoustu náramku, to byla móda. Chrastila těma náramkama a volala. Já jsem jenom vzal za kliku, strčil jsem tu hlavu do té učebny a už se ozvalo. Nevěřím, nevěřím. 40krát.
4: Jo, a to nás vzal třeba do Národního divadla, nechal rozsvítit jeviště a nechal nás jednoho po druhém vejít do té obrovské stodoly. To je obrovské prostory. Národní divadlo má 1000 míst, to je skutečně obrovský dům. A úkol zněl. Vejdeš, pozdravíš, řekneš, jak se jmenuješ a řekneš štrůdl. No, tím jsem dokázala tejrat dalších 40 let.
2: To ti předal profesor Nedbal. Pavlíku, ty jsi už během studia činoherního herectví začal toužit po zpěvu a věděla to tvá profesorka Rázlová?
3: Ano, věděla. Věděl to se Jilčník.
4: Ano, věděli to všichni ve škole.
3: Věděli, protože já jsem u sebou ustavičně nosil kytaru. Pořád jsem hrál, tehdy náš ročník miloval Kubišovou, Neckářev, celou tu zakázanou z 68. prostě tu kulturu, Golden Kids a tak dál. My jsme to uměli přenosilovou, my jsme to prostě uměli desítky ano, písní, ano. Dokonce přiznám se, jednou jsme šli na Karlův most, Regina s námi, my jsme tam z Rudýho práva udělali takovou tu papírovou čepici, já jsem zpíval, náš ročník tím vydělal od nebohých turistů spoustu peněz. Hádejte, co jsme s těmi penězmi kolektivně udělali večer?
2: No, uhodneme. No.
3: Ano. Propili.
4: A ale... již tehdy se zrodila Pavlovy myšlenka, že by si tím zpěvem mohl vydělávat.
3: Jenomže nebylo tehdy, vlastně nebylo kde muzikál studovat. To vlastně to nešlo. Čili já jsem si říkal tenkrát, dobře, mě činohra baví a bavila vždycky, to zpívání taky, takže vlastně to v podstatě potom samovolně vyústilo v to, že já... Samozřejmě kromě Světáku a různých jiných titulů, ve kterých jsem účinkoval, tak jsem ale v podstatě zakotvil nakonec v muzikálu, kde si jak zahraju, tak zaspívám.
2: A vydatně si Pavel Vítek zaspívá v této rozhlasové hodince. Zazní tři písně a všechny tři s Vítkem.

0: Tuhle písničku si napsal Pavel Vítek, jak nám teď prozradil před 32 lety sám. Jak se to přihodilo?
1: Protože mi nikdo nechtěl napsat hit. Já jsem se osamostatnil, odešel jsem od kapely, se kterou jsem v 80. letech vlastně se stal tím pop idolem, a protože jsem si to chtěl dělat po svém. A tak jsem si řekl, dobře, když mi ten hit nikdo nechce napsat, tak já si ho napíšu sám. A tu písničku jsme vypustili do éteru. A já jsem měl pocit, že přes noc se stane hitem, nestalo se nic. Já jsem odjel s Lucí Bílou do Hamburku, kde jsme 3 měsíce ve Schmidt teatru působili v pořadu Muzikálová horečka. Mimochodem, byli jsme tam velmi úspěšní s tím. A když jsem se vrátil, tak tenkrát byly ještě ty celní kontroly na hranicích. A paní celnice vytáhla najednou moji fotku a říká, podepsal byste se mi? A já říkám, no ano, mě to udělalo samozřejmě radost, jo. Takže už jsem byl v takovém dělíku, kdy se na mě začalo trošku po tom úspěchu o tom, že má 17, má svůj den, se na mě začalo zapomínat. A ona říkala, vy máte tak krásnou novou písničku. A já, když jsem byl v tom Německu, já jsem netušil za toho čtvrt roku, že se to tady stalo hitem. Tehdy nebyly mobily, nebyl internet, nebylo nic, takže já vám měl takovou radost, to se ani nedá popsat.
0: Stál se s idolem popovým, nicméně pak tě možná, nechci mluvit za tebe, začalo divadlo chybět a přišel už Karlín a muzikál.
1: Velmi mi začalo divadlo chybět a zkusil jsem několik činoher a neměl jsem asi štěstí na titul, ale, nebo tituly, ale pak právě přišly nabídky z muzikálu Drákula. Pak už přišli Le Miserable bídníci a já jsem vlastně začal Miss Saigon, Pomáda, posléze Mamma Mia, Ples upíru, Phantom opery a já jsem vlastně postupně se začal z toho popového zpěváčka vlastně prospívávat i díky samozřejmě hodinám klasického zpěvu u pana Klezly jsem se začal prostě prospívávat k tomu náročnějšímu repertoáru a mě to začalo hrozně bavit. A myslím si, že v podstatě, když bych to měl takhle obloukem uzavřít, je jenom logickým vyústěním to, že jsem se nechal po takřka 40-leté kariéře a velice rád přemluvit, abych se stal součástí formace 4 tenoři. A musím vám říct, že to mě baví úplně nejvíc.
0: Tak, Reginko, a pojďme k tobě.
2: Ano, ano, tak už jsi u mě.
0: Končíš Damu a namíříš si to na Kladno.
2: Ano, ano, ano.
0: Moje první angažmá, mimochodem, ano. Tam jsme se nepotkali, já jsem
2: ale
0: šel
2: už chvilku před tím, už ve třetím ročníku jsem byla v Hradci Králové.
0: A tam jsi hostovala v čem?
2: Minuty na hodinách, William Saroyan. Pak jsem tak chvilku se trápila v Národním divadle, protože já jsem velký trémista a právě trpěla jsem kvůli panu profesorovi Nedbalovi tím takovou tou úžasnou úctou k těm mistrům, takže když mi ještě vlastně jako studence nabídli práci hostování v Národním divadle, tak já jsem nebyla schopna vůbec normálně mluvit z toho strachu a z toho a ta jsem říkala, no takhle se týrat nebudu.
0: Hrál v tom představení pan profesor Nedbal? Že by tě povzbudil?
2: Ten v tom nehrál, ale my jsme tou dobou spolu jako nemluvili, protože pan profesor se hrozně na mě rozlobil, že jsem právě odešla do toho Hradce. Že jsem nezůstala jako dodělat čtvrtý ročník v disku, ale že jsem odešla už nedočkavě hrát divadlo do Hradce Králové. Takže pan profesor potom, jestli vás to bude zajímat, pak jsme se usmířili, ale to je jiná historka.
0: Hrála jsi v nějakém představení s ním? Stihla jsi to?
2: Ne, to jsem... Já počkej, někdy v televizi, někde něco. To ano. No, šla jsem na to Kladno.
0: Ano. Na Kladně tam zhrála velký repertoár.
2: Ano, to.
0: Jste tam byli s Jarkou Obermajerovou spolu na tom
2: ale,
0: Kladně?
2: Ano, ale nejzajímavější z tohohle je taková historka, že tam jsem přišla taky za panem profesorem Dvořákem, který byl ředitelem, že bych tam šla. On to seděl a říkal, no Regino, ano, jistě, zítra budete hrát Záskok na Karlštejně ve hře Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický. Budete hrát Alenu. Paní Bohdalová nemůže. A tak se taky stalo. Ano. A já jsem skutečně druhý den poprvé přijela na Hrad Karlštejn, dokonce poprvé v životě. A úplně na stejném Hradě Karlštejně, kde dodnes hrajeme Noc na Karlštejně s Pavlem. No, to je taková jako líbůstka.
0: Ale už nehraje, už nehraje Alenku.
1: Ne, ne, ne. Regina je skvostná paní Ovka. A já, král cyperský, se snažím vždycky.
2: Jako přiběhne, ano, jako želový ženský, ano, to ano. No a, tak jsem, a tam jsem se vycvičila v tom záskoku, tak opravdu jsem se to naučila, paměť jsem ještě měla dobrou a všechno jsem měla, tak dokonce i jako, že by tady by to takhle vtipně šlo a tady by to takhle vtipně šlo a tam byl Ludvík Notek, jistě pamatuješ, inspicient, ten tak na mě jako chvíli jako koukal, vodil mě, jako tam jsou jenom dvoje dveře, kudy můžete odejít a přijít, že jo. Chvíli mě koukal, pak říkal, pojď sem, tohle jsou blbosti. Jiřina takhle vejde, tady udělá tohle, tady je pauza, tady uděláš tohle. A já jsem se nadechla, jakože řeknu, že já mám nějaký vlastní názor. On se na mě podíval a řekl, ne, Jiřina to dělá takhle. Tak já vám něco řeknu. Paní Bohdalová je geniální. Já ji od té doby považuji skutečně za geniální, protože já jsem přesně to tedy udělala na kroky přesně. Tak, jak mi řekl ten Ludva, já jsem měla aplaus. Měla ho vlastně ona, protože já jsem popsala to, co ona vymyslela. No ale tak jako jenom, že takhle to bylo nakladně. Tak, ne?
0: No a Reginko, kdy si tě všimla kamera? Na škole nebo pak nakladně?
2: Na škole. Na škole jsem dělala konkurs, dnes se tomu říká casting. A pan režisér František Filip připravoval film Utrpení mladého boháčka.
0: No prosím tě.
2: Hlavní roli Pavel Landovský a potřebovali tam takovou tu dívku. No, tak, tak jsem to tak
0: to
2: jako...
0: Byla opravdu tvoje první zkušenost, ano, před ano, kamerou, tahle famózní role v tomhle famózním filmu?
2: Ano, já jsem poprvé viděla i maskérnu a kameru a tak fakt, já jsem byla holka zvenková, fakt jsem to netušila. A ta maskérka na mě tak koukala a říkala, ty se neumíš odlíčit, viď? Já vůbec nevěděla, co to je.
0: Součástí této hodinky je vždy ukázka z rozhlasového archivu. To nemusíme bloudit, že bychom šli opravdu do vzdálenější minulosti, protože to je ukázka ze hry, kterou natočila v loni v roce 2023.
3: Neměl jsem ho do té nemocnice brát, měl jsem ho přivést sem, tam, kam patří.
4: Udělal jsi dobře. Kde jsi ho našel?
3: Na tržišti. Zrovna si svlékal kabát. Chraň Bůh každého, kdo by mi chtěl bránit. Zvolal a mrštil kabátem o zem právě jako lýr ve scéně z bouří. Jestli pak půjde vyčistit.
4: Co bylo dál?
3: No, schodil klobouk, mal sotva rok a začal po něm skákat. Zvedl obě ruce, jako když proklíná gonerilino luno a zvolal, jen nezešílet, bozy.
4: Bylo kolem hodně lidí.
3: Pár se jich tam sešlo.
4: A neměl zdopustit, aby ho takhle viděli na veřejnosti.
3: No, to se hezky řekne, když je povšem. Jedna paní mu chtěla s těmi svršky pomoct a on jí povídá, děkuji vám, ale o mě se stará Normen. Bez Normena bych byl ztracený. A vyrazil pryč. Netušil jsem, že dokáže tak rychle utíkat. Stopoval jsem ho podle svršku, které cestou odhazoval. Našel jsem ho, jak se opírá o kandelábr. Plakal. Odvedl jsem ho do špitalu.
4: Co budeme dělat? Za hodinu budou v sále diváci.
3: V první řadě se nerozčilujte.
4: Zatelefonovala se Meč. Ta si bude vědět rady.
3: No, ano, ona bude rozumná, jako vždycky.
4: Doktor se mě ptal, jak se v posledních dnech choval. Prý, nevšimla jste si něčeho nepatřičného? Nepatřičného.
3: A co jste mu řekla, smím, když se zeptat?
4: No, lhala jsem. Řekla jsem, že byl úplně normální. Zrovna včera v noci jsem se probudila. Skláněl se nade mnou. Byl úplně nahý. Řekl, díky, že o mě pečuješ, ale nedělej si starosti, prostě o mě pečuj dál. Tuším totiž, že se dopustím násilí.
0: charakterní rozhlasová herečka Regina Rázlová v rozhlasové inscenaci Garderobiéra slavné hry. Poznali jsme s Reginou Viktora Prajze.
2: Krásně, no to je. To je těžký jít s takovýma mistrama jako do práce. Protože ty mistři jsou tak dobří, že opravdu všechno, co uděláte, je o mnoho horší. Takže to je, i když máte třeba jako menší tu roli a nezáleží jakoby tolik na to, tak jenom to jako sledování třeba toho mistrovského Viktora zabere tolik energie, že jdete stejně zbytej domů, jako kdybyste hrál nevím co. Ne, to je skutečně mistr. Teda.
0: Ne, to seš mistr. Nepatřičně skromná, Reginko. Ty seš taky paní herečka. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajná, našimi hosty jsou Regina Rázlová a Pavel Vítek. Mimochodem s rozhlasem spolupracuješ stále a teď ti chci vzdát veřejný hold, Reginko. Netajíš, kolik ti je let a je to skutečně šok, že v tomhle věku Regině bude v červenci 77 let, je na vrcholu své herecké kariéry. Ta skutečně teď kulminuje. Rázlová kraluje ve velkém divadle, na velké jeviště patří, v divadle na Vinohradech, kde oni opírají repertoár. Rázlová natočila famózní film v titulní roli Tancuj Matildo, hraje v současných televizních seriálech, televizní stanice napříč stanicemi se vlastně oni rvou.
2: Ještě chybí lednička.
0: No, přátelé, to je na velký aplaus.
2: Děkuji. Díky. Děkuji vám, že to vnímáte. Opravdu si toho vážím.
0: Nicméně ty mluvíš stále o herecké pokoře, o hereckém řemeslu, ale třeba v Tancuj Matildo jsem viděla, že jsi zhrábla skutečně i do vnitřností. A to bytostně tam ty jsi v životě zažila opravdu i mezní chvíle a já jako bych to v tvých očích v některých chvílích v tom filmu čtu a to před tebou smekám znovu, jakože jsi skutečně hrábla do těch vnitřností.
2: Jo, hrábla. Fakt je, že hrábla, ano. To je, je to ono, to vypadá, že to je velmi jednoduchý film, taky je jednoduchý. Je jenom, že tady platí, že v té čisté jednoduchosti, v tom bez zákrut, bez takových falešných emocionálních kliček je potom ukrytá ta síla, to, že to opravdu působí dobře. To znamená, že ten film je... Mně se líbil teda.
0: No ne, nejsi sama, potlesk to stvrzuje. Ta Rázlová mě vždycky fascinovala tím, že je nejen bravurní, řemeslně vybavená herečka, ale zároveň je nesmírně, teď se tomu říká, autentická. To znamená vnitřně pravdivá. Spousta herců je na jevišti, protože se chce líbit. Rázlová vstupuje na jeviště proto, abyste jí věřili. A my jí věříme.
2: No hlavně děkuju. A jako mým krédem je vyprávět příběh. To je důvod, pro který přicházím na jeviště. Protože já jsem přesvědčená, že vyprávění příběhů je to, co nás civilizuje, co nás pedagogizuje, co nás vychovává. Ať už umíme mluvit, nebo neumíme psát, číst jakýmkoliv jazykem před 1000 lety nebo 10 000 lety. Vyprávění příběhů je to, co nás jako posouvá a to, co máme v paměti. Takže my, kteří se vlastně živí vyprávěním příběhů, jsme povinni je vyprávět pravdivě, protože tím ukládáme do hrabeme do paměti vlastně lidstva, každého z nás, do genetické paměti, jestli to je nebo není pravda. A jsme za to zodpovědní.
1: To je právě to, že to je, tam je podle mých zkušeností základní faktor je upřímnost. Protože pokud není upřímnost, není věrohodnost. A když není věrohodnost, tak to k tomu divákovi nedošplíchne. Protože, víte, třeba, já to zbagatelizuju trošku. Ve většině těch muzikálů, a teď nemyslím myslím teď jako ty opravdu světové tituly, jsou to velký příběhy. Třeba Bídníci, obrovský příběhy, Francouzská revoluce, je tam spousta smrti, spousta lásky, spousta vášní. A teď si vemte, že vy máte Ta stupnice má jenom 8 základních tónů a ty jsou v různých kombinacích. A buď to se vám ty melodie líbí, nebo vás něčím opájejí, nebo vás fascinují, ale vy tam nemůžete přijít a jedním okem se koukat na dirigenta, že jste v pořádku, že zpíváte tak, abyste s těmi smyčci a s tím orchestrem zařezávali a bez toho to nejde. Ale vy musíte ještě prodat tomu divákovi to, co říkala Regina, tu emoci. Tu emoci, která vlastně dovypráví, kromě těch tónů a těch slov, většinou ty muzikály mají překrásné texty, tak vlastně ta opravdovost, ta upřímnost a všechny tyhle ty složky dohromady, to je to, že ten příběh najednou toho diváka zvedne ze židle v tom slova smyslu, jakože že jde s vámi. A to cítíte. Věřte mi, že to je pocit, který když na jevišti nastane, tak to si vždycky říkám, je dobře, že jsem se na to dal.
2: Ano.
1: Není to vždycky, je to vzácný.
2: Není
1: a je to krásný.
2: Vždycky, ale chceme, aby to bylo co nejčastěji.
1: Protože věřte nám, my máme strašnou radost na jevišti. To vy nevidíte dozadu, ale my máme opravdu vždycky radost, když se nám daří vás jako publikum získat na svoji stranu. To je v podstatě pro nás, možná Regino se mnou budeš souhlasit, asi to nejhezčí zadosti učinění.
2: Ježiš, to já mám, ano.
0: Souhlasíme všichni, ano. Tak to je. A je dobře, že ses na to, Pavle, dal a umíš v těch muzikálech i zúročit to, co nebylo zrovna to nejlepší, co v životě prožil, protože to k herectví patří. A teď se, jak neprožila život, nebyla to procházka růžovým sadem Regina, tak v tom minulém režimu, jak si to neměl jednoduché ani ty. Já se vracím do doby, když byl ten ženský a dívčí idol, dělal si žánr pop music a byly tu tisíce tvých faninek a ty se zápasil s tím přiznat, nepřiznat, že jsi homosexuál. Jak ti tenkrát bylo? To muselo být velmi složité.
1: Já to nepovažuji za sexuální orientaci, já to považuji aspoň ve svém životě za citovou orientaci. Takže, jestli tě můžu opravit, takže víš, já jsem to měl tak. Já jsem nikdy nebyl pro to svoje publikum a je pravda, že v těch osmdesátkách jsem visel snad v každém dívčím pokojíčku. Možná i u některé z vás.
2: U nás doma taky.
1: Ale víte, já jsem nikdy nebyl pro to publikum, ženské publikum. Jsem nikdy nebyl nějaký takový ten macho samec, který prostě přijde a teď to tam rozfláká. Ne, já jsem byl vždycky prý pro ně takový, pro to publikum takový kluk od vedle, se tomu říká v terminologii, jako jsou typy v herectví, tak v písni. Já jsem vlastně zpíval o lásce. Jako takovej kamarád, kterým se prostě ty holky, jakoby se mu mohly svěřovat, nebo on se svěřoval jim. Byly to hezký příběhy. Já jsem vždycky chtěl zpívat o pěkných věcech, třeba smutných, ale chtěl jsem o nich zpívat pěkně. Chtěl jsem, aby vždycky těm lidem, který ty písničky poslouchají, aby jim to třeba v životě pomohlo, když jim je smutno, když se jim nedaří, nebo naopak jim dodat třeba energii, když se rozhoduje o nějaký důležitý věci. A já si myslím, že v tomhle písnička je možná ještě v něčem silnější, protože ona má nejenom slova, ale ona má i melodii. A když ty dvě složky, a věřte mi, naspíval jsem těch písní několik set, když ty dvě složky skutečně jdou ruku v ruce, a je to geniální, když se to někomu povede, tak pak, když zpěvák přijde a jenom to umí prodat, tak já si myslím, že to je ten nejkrásnější zážitek, který vy jako publikum a já jako interpret můžu zažít.
2: Jasně, mě taky je úplně jedno, jakou má kdo orientaci a bylo mi to teda smrtelně jedno, celé naprosto, 100% celé.
0: Už během studia,
2: ale jako mě takové věci vůbec jako nezajímají v životě. Nikdy ale. Jako jestli chce někdo přijít a povídat si se mnou o svým, jako třeba sexuálním zážitku. Ježiš, no to jsem jedno ucho.
1: Prosím. My jsme s Reginou řešili úplně jiné věci.
0: Její sexuální zážitky.
1: Ne, já si pamatuju, Regino, jak jsme jednou právě měli jednu z těch našich hereckých hodin, kdy bylo venku hezky a nechtěli jsme tu hodinu trávit na učebně, tak jsme šli na Karlův most.
2: Ano.
1: A takhle jsme se zasněně dívali na tu kampu a já jsem říkal, je, to jsou krásný domky. Já bych jednou takovejhle domek taky chtěl mít. A Regina zachrastila těma náramkama a řekla, a co pro to děláte, Pavle? A mě vám to tak nějak tady uvízlo. A tam jsem pochopil, že samozřejmě člověk musí svoji dráhu vést nejenom tou stránkou uměleckou, ale i tou seberealizační, protože víte, jako každý z nás jsme spojený nádoby, jo, několik nádob. A v každé z těch našich nádob, která nás dohromady vytváří, ať už je to naše profese, naše city, naše závazky a tak dál, prostě to všechno musí štimovat. A já tím jenom chci říct, že Regina byla nejenom výborný kantor herectví, ale že mě i tenkrát vlastně vnukla tu myšlenku, že když chci něco dokázat, tak zatím taky musím co? Jít. Tak. Regino, za to ti děkuji.
2: Děkujem.
0: Kamarád a kluk od vedle nám teď zaspívá slavnou píseň Asi do věží.

0: slyšel jste ten hlas?
1: Tak, Pavle, je tu noc na Karlštejně.
0: To byl ženský hlas.
1: To hrajete dodnes.
2: Ano, to hrajeme, ale než se k tomu představení dostaneme, tak já jsem tuhle tu píseň a z toho jsem měl obrovskou radost. Dostal tehdy od Karla Svobody, autora hudby, jako dárek. A bylo to takové poděkování za moje účinkování v muzikálu Drákula. A já jsem tehdy jako první český zpěvák vydával muzikálový album. Všichni říkali, proč děláš muzikálový album, to chce nějaký hity. A k tomu vydavatelství udělalo další novinku, kterou do té doby nikdo neměl. Já jsem měl, a na to jsem byl teda tenkrát pyšnej, to si vám musím přiznat, já měl billboardy na domech. A já jsem jel domů a tam na mě koukal velký Pavel Vítek a já jsem si říkal, já jsem si připadal jako no, bylo mi kolik mi bylo, že jo. Připadal jsem si jako taková hvězda. No, to vás samozřejmě neposune nikam, posune vás jedině ten repertoár, ale dodnes jsem rád, že jsem to muzikálový album udělal. Tohle to vlastně, tenhle ten stupínek muzikálového alba, které mimochodem bylo velmi úspěšné, mě vlastně posunulo dál. A možná už tehdy ten osud vycítil, někdo ten můj anděl strážnej, že bych tu písničku mohl jednou zúročit i tím, že když už jsem se tomu herectví věnoval, že ta noc na Karlštejně, že když by se na to Karlštejně hrála, že já bych tam tuhle píseň mohl zpívat. No.
1: A ten někdo už byl Janis.
2: A to byl Janis, který vymyslel, přiznám se, na jednom flámu s Kastelánem. Jsme vymysleli, jsme říkali, proč se na tom Karlštejně nic neděje? Jenom prohlídky. No právě, ale to už bylo, Regino, ale to už bylo asi, já nevím, desítky let, co tam vlastně žádný divadlo nebylo. Tak jsme říkali, pojďme to sem vrátit. A mimochodem, ty jsi byla hned jedna z prvních, která nás napadla. A takže jsme vlastně vytvořili comeback, vlastně, jak se to dneska říká, prostě návrat muzikálu Noc na Karlštejně.

0: To nechápete, jak se k sobě lidi můžou chovat. Lidi z jedné rodiny. Ale to je tak natvrdo všechno řečený, ale tak skvěle od všech zahraný. Úžasný užití hudby, úžasně nasvícený, hezký kulisy. Je to prostě do... Já jsem měl radost, opravdu jsem měl radost, že po dlouhý době vidím v Praze krásný představení.
1: Já. Dobrý. Dobrý. No, tak jo.
2: Pavle, pojďme k tvým šťastným chvílím, které zažíváš v projektu Čtyři tenoři. To už tady byl aplaus, když si to zmínil letmo, tak jak se to zrodilo vůbec? Zase Sidovský?
0: Taky. Ale vlastně byla tam, ano, Janis nás obsadil, všechny kluky, co jsme v tom seskupení, nás obsadil s Českým národním symfonickým orchestrem, tuším v roce 2017, do jednoho muzikálového gala show. A dirigoval to pan Marcello Rota, což je dvorní dirigent Andrea Bocelliho. A když nás slyšel, a nás to teda nikdy do té doby nenapadlo, dohromady zpívat, řekl, to je zvláštní souzvuk. Ty kluci by měli spolu zpívat. No a Janis, protože má toho producentského ducha, tak zkusil nejdřív jednu nahrávku, pak bylo rovnou album, protože to bylo úspěšný, bylo zlatý, platinový, pak druhý album, taky zlatý, platinový, teď se chystáme do studia se třetím albem a máme za sebou vlastně, teď budeme v létě slavit 250. koncert, kde jinde než na Karlštejně. A musím vám říct, že to, co teda mě teď už trošičku nad ránem budí, taková ta tréma, Regino, ty to znáš určitě před premiérama a tak dál. My jsme dostali úžasnou nabídku do New Yorku, do Carnegie Hall. Oni si nás teda nejdřív, což jsem ani netušil, oni si nás proklepli, tam nemůže zpívat každý, to oni si vybírají, musíte zaslat repertoár a tam je nějaká umělecká komise, která rozhodne.
1: Umělecká rada, správně.
0: A ta rozhodne, jestli můžete v Carnegie Hall koncertovat, anebo ne. Tak zaplať pánbu, my jsme prošli. A já se tam hrozně těším, opravdu těším, protože zaprvé nebude to jenom pro krajiny, protože už víme ty předprodeje, že si to skutečně kupujou i Američani, ale řeknu vám, je to takovej závazek, že já jsem se začal šprtat anglický texty, jak písní, tak spojováky. A vždycky, když teď, jak si to řekl, znáš to takovej ten pocit té trémy tady? Takže těšíme se tam moc a doufám, že neuřízneme prostě tý naší český hudby o studu. No.
2: Připomeňme našim posluchačům, že poslouchají talk show z divadla Ungelt, rozpravy Milana Hajna, našimi hosty jsou pedagožka Regina Rázlová a její student někdejší Pavel Vítek. No, léto je před námi, tak kromě noci na Karlštejně, vy jste cestovatelé, máte něco v plánu s Janisem?
0: Ne, my jsme teď docestovali. já jsem, přiznám se, si splnil jeden takový ze svých snů. Údajně podle jedné vědmy jsem strávil jeden ze svých minulých životů v Patagonii. A já jsem skutečně měsíc v té Patagonii teď taky strávil. A bylo to úžasné. Já jsem v životě neviděl, nedokázal jsem si představit, že pojedu 250 kilometrů, tam nebude žádná vesnice, jenom ryzí příroda. Že uvidím, kam až oko dohledne, uvidím bílé vrcholky hor, že vlastně tam nevládnou zákony lidí, ale zákony té krásné přírody a lidi před ní mají pokoru, lidi jsou tam skromní, ale šťastní a musím říct, že to byl pro mě takovej zážitek, že asi na to minulým životě něco bude, protože se tam zase chci vrátit. Přesto všechno, že jsem se tam šplhal po horách, kolikrát jsem si říkal, že už snad jsem to ani neměl, že prostě je to na... Hrábnul jsem si opravdu fyzicky na dno, protože tam vám nikdo nepomůže. Ale bylo to krásný, takže to bylo moje cestování. V létě budeme cestovat se čtyřmi tenory po hradech a zámcích a budu cestovat, ale to možná jenom v Bačkorách, přes kopec.
1: Ano.
0: Na hrad Karlštejn, kde budeme hrát noc na Karlštejně a jak už jsem říkal, moc se na to těším. A mimochodem víte, že nám zatím, nechci to zakřiknout, ale my se vždycky před sezónou jdeme celý soubor do kaple svatého kříže pomodlit, aby nám nepršelo.
1: No někteří tam musí mít za sebe záskok. To je asi 185 schodů. Takže Pavel chodí za mě.
0: Ano, já vždycky poprosím i

0: Reginu, ale musím vám říct, že za těch 9 sezon nám skutečně pršelo jenom jednou, a to chvilku. Tak.
1: Tak držíme palce.
2: Ano, ano.
1: Reginka asi na konec světa nepojede za dobrodružstvím.
2: Ne, můj konec světa se jmenuje Jánské lázně, ano. A tam se všemi svými končetinami radostně skončím, protože jestli to někde uměj a jestli někde dělají poctivě rehabilitaci a jestli se postarají, tak ještě jako, promiňte, postaru, tak je to v Jánských lázních. Nazdar, těším se.
1: Tak si
2: se.
1: To užij.
2: Ano.
1: Takže dospěli jsme k závěru. Já moc děkuji, že mezi nás přišli a pobyli s námi Regina Rázlová a Pavel Vítek.
0: Děkuji za pozvání a naschledanou.
1: A loučím se s vámi i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Takže na viděnou a naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, čím déle se pohybuji v novinářské branži, tím častěji, když otevřu televizi nebo noviny nebo rádio, si říkám, tohle ten reportér neměl takhle napsat, kdyby to byl slušný člověk. Říkáte si někdy tohle i o svých kolezích lékařích? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: No, nepochybně lidi nelze dělit podle branže, ačkoliv samozřejmě určité typy přitahují určitá povolání.
2: Myslíte si to?
4: No určitě. Myslím si, že v medicíně je to docela zjevné, že by člověk už dopředu řekl, že způsobem myšlení, chováním, názorem na svět někdo bude spíše chirurgem a někdo bude spíše psychiatrem, protože ta povolání...
2: Nebo patologem.
4: Nevím, jestli patologem, ale kdybych měl mluvit v takových jako z určitého pohledu extrémních přístupech, takže ten člověk tíhne tím určitým způsobem myšlení, tím, že někdo je hrozně váhavý, přemýšlí.
2: Tak ten na chirurgii prostě nemá co dělat.
4: Ano, na chirurgii asi se příliš nehodí, že dlouho zvažuje, než vyřkne svůj názor. A samozřejmě v chirurgii musí být lidé rázní, rozhodní, lehčím způsobem nesoucí určité riziko, protože to povolání je takové. Ten člověk musí konat, musí mít sebejistotu, protože chirurgové jsou velice často velice sebejistý. Pak z toho pramení různé tenze mezi povoláním lékařským. Vím, že jeden druhý.
5: Existuje něco jako hierarchie? Jestli prostě jsou chirurgové výš, anebo kardiochirurgové ještě výš, než zase normální chirurgové, kteří řežou slepá střela?
4: No, existuje určitě hierarchie. Srdce, já tomu úplně nerozumím, nebo rozumím, ale nemyslím si to, srdce je považováno za určitý mimořádný orgán. On je mimořádným orgánem, je, i když je to orgán relativně jednoduchý, relativně.
5: Ale třeba mimořádný v tom, že nemá dvojče, veďte, zatímco vaše ledviny.
2: To zní tak jako ty vaše ledviny.
4: Moje ledviny mají dvojče, protože já mám dvě ledviny.
2: Ale není tomu tak vždycky.
4: Takže kardiochirurgie je považována za královnou chirurgických oborů, podobně jako neurochirurgie je považována za královnou chirurgickou oboru. A samozřejmě jsou pak některé obory, kterých si jak lékaři, tak ostatní, které hodnotí méně.
5: Kdo je úplně vzadu? Kdo je na chvostu celé té medicíny?
2: Byť je to všechno relativní. Že?
5: Samozřejmě.
2: Pro mě je vždycky na čele ten lékař, kterého potřebuji s jeho danou specializací.
4: Pro mě taky. Moje vynikající zubařka je pro mě
2: teď velmi na čele. Ano.
4: Velmi na čele.
2: To znám. Nicméně.
4: Ono to je nespravedlivý, tak proto nerad bych řekl, který obor to je.
5: Máte také negativního hlasu.
2: No. Něco vyřknete a zítra ho budete potřebovat.
4: A samozřejmě pohybuji se mezi kolegy a velmi hrozně nerad. Samozřejmě patologové, přestože jsou to mimořádně vzdělaní lidé, kteří mají obtížnou práci, tak nejsou tak hodnocení. Pak samozřejmě třeba takové hygienické obory, ku podivu. Ale to spíše souvisí s tím, jak ten obor je vyvinut v některém státě. Vzpomínám na jeden z kongresů, kde mladá lékařka ze Spojených států, z Center for Disease Control, myslím, že se to jmenuje jakási hygienická služba ve Spojených státech, mluvila tak obdivuhodně o problematice určitých chorob, že jsem si řekl, to je teda obor. Vidí velmi, velmi širokých souvislostech. Takže to nahlížení oborové je určitě nespravedlivé a spíše to závisí na jednotlivých lidech.
2: Jaká je vaše specializace? Už tady co si padlo o ledvinách, vidíte?
4: Mojí specializací, já to řeknu tak, jak to já hodnotím, a ona to není oficiální specializace, já se považuji za transplantačního lékaře, ačkoliv svým vzděláním nebo původním povoláním jsem nefrolog, čili internista, který se specializuje na onemocnění ledvin. Ale protože jsem se začal specializovat na transplantační nefrologii a posléze na další, bych řekl, lékařské transplantační obory, takže cítím, že ten obor tady existuje, transplantologie, transplantační medicína.
2: Měli bychom hosta představit.
5: Nejenom transplantační lékař, nýbrž šéf transplantačního centra v Institutu klinické a experimentální medicíny v Krči, doktor Štefan Vítko. Vítejte.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.

0: Když už jsme hovořili o té hierarchizaci trochu nesmyslně možná, do jaké míry nad tou transplantační medicinou ještě převládají určité jiné obory? Je to imunologie?
1: Já bych neřekl, že převládají. Transplantační medicína ze své povahy se zabývá tím, že orgán nebo tkáň z jednoho člověka, mluvíme teď konkrétně o lidech, ne o širších souvislostech, se přenáší do jiného člověka a imunologie je nejzákladnějším základem celé transplantační medicíny, protože imunologie mluví o tom, jestli ten orgán a za jakých podmínek bude anebo nebude přijat, jaké léky musí ten pacient užívat, aby ta reakce odhojovací, odmítavá byla držena na úzdě. Takže imunologie je prazáklad a podstata celé transplantační medicíny.
0: Ano, to jsem měl na mysli právě. A do jaké míry vývoj nebo rozvoj imunologie vlastně limituje tu transplantační medicínu?
1: No, bez imunologie by transplantační medicína nemohla vůbec existovat. Zákonitosti imunologie jsou už všeobecně známé, jak kdyby... My jsme dlouho nevěděli, že první transplantace ledvin, úspěšná ze živého dárce, byly to dvě jednovaječná dvojčata, byla provedena koncem roku 1954, nedávno.
0: Kde?
1: Bylo to v Bosnu. To bylo v období...
2: To je velmi nedávno.
1: To je velmi nedávno. A to bylo v období, kdy se ještě nevědělo, že existují HLA antigeny, které determinují podstatu imunitní reakce. Proto ta transplantace byla mezi dvojčaty. Později, jak se zjistili zákonitosti, to je celá plejáda vynikajících lidí, kteří se na tom podílela, tak pak se transplantační medicína mohla stát rutinní běžnou léčbou pro každého člověka, který to potřebuje.
0: Kdy to začalo u nás? O srdci víme.
1: První ledvina byla provedena 21. března 1966. Ten první pacient dal nadaci, kterou jsme založili v 82. roce, jméno té nadaci, byl to Karel Pavlík a jeho transplantace proběhla 21. března. Dárkyní byla jeho máma. To je jeden z důvodů, proč si to pamatuju. Aha. A jednak si to pamatuju, že to je obecně v české medicíně mimořádné datum. Čili když vezmeme první transplantace ledviny ve světě v 54. roce, do začátku 60. let těch transplantací bylo provedeno hrozně málo, čili ten vývoj v Československu bývalém byl zachycen velmi, velmi rychle. A ten program je velice dobře vybudován od té doby. Další transplantací, dalším mezníkem, jestli je zajímavé vůbec o tom takhle mluvit chronologicky, je rok 1983. V Brně byla provedena první transplantace jater. V té době těch transplantací jater bylo provedeno skutečně velice málo. A profesor Kořístek se svým týmem byl jeden vůbec z prvních Evropanů. Ve stejném roce v IKEM byla provedena první transplantace ledviny a pankreatu, společná transplantace. Pak v tom 84. roce první transplantace srdce. Pak na mnoho let jsme žádný novou transplantaci neudělali a pak koncem roku 1997 byla zahájena transplantace plic. Já to možná vzpomínám taky proto, že Česká republika je jedna z nemnohých zemí na světě, která poskytuje svým pacientům plné spektrum těchto výkonů a vlastně všem, kteří to potřebují.
2: No, teď jste možná, pane doktore, mě předběhl, protože já jsem chtěl pátrat po dalším možném milníku, tentokrát už ne odborném, ale spíš milníku v širších souvislostech. To, co jste vyjmenoval, to, že transplantace třeba ledvin byla sem velmi rychle přenesena ze světa nebo rozvinuta tady a ty další věci, mě říkají, že navzdory bývalému režimu odborníci tyto věci dokázali ve světě mapovat a dělat je tady také. Jak to vypadá v těch posledních 10 letech? Jsou peníze, jsou lidé, je zájem? Tedy je to lepší díky kapitalismu nebo je to stejné navzdory kapitalismu?
1: To první období bylo poznamenáno tím, že ta transplantační medicína byla jakousi výlohou.
2: Tedy do roku 89.
1: Do roku 80, ano. Výlohou socialistického zdravotnictví. Aha. Tím se ten stát chlubil. My jsme byli prvním státem, který ve východním bloku transplantoval srdce. Čili to bylo považováno za známku vyspělosti socialistického zdravotnictví z těch propagandistických důvodů, ale fakt je ten, že těch výkonů nebylo prováděno tolik, kolik by ti pacienti potřebovali. Víte, zůstali jsme v té fázi exkluzivity. Ono to i těm politikům, i těm lékařům do určité míry vyhovovalo, protože dělali v oboru, který je mimořádně exkluzivní. A to, co my jsme se snažili v 90. letech zvrátit to do rutinní medicíny. V tom slova smyslu, že se těch výkonů dělá tolik, že každý člověk, každá babička z Postoloprd nebo z horní dolní Lhoty, pokud onemocní tím onemocněním a dostane
2: tak
1: se do fázi,
2: reálnou šanci.
1: Má, protože to to je standard léčby té choroby. Má dostat tuto transplantaci, tuto léčbu. Tak to je charakteristika 90. let.
2: Počkejte. Znamená to, že ten obor je zase jinak exkluzivní, že přece jen s prominutím na něj jsou prachy, byť zdravotnictví pořád obecně kňučí?
1: Ne. Z hlediska financování transplantační medicína není ničím exkluzivní. Ne? Není financována žádným jiným způsobem v seznamu výkonů. Jsou transplantační výkony legračně ohodnocený. Jestli se nemýlím, honorář nemocnice za transplantaci ledviny je 5000 korun.
2: Naopak... 250 marek.
1: Myslím, vlastní operaci, samozřejmě. Na transplantacích to, co je nákladnější, je ta celoživotní imunosupresivní léčba, kterou ty nemocný musí užívat a ta je nákladnější, ale ty vlastní výkony nejsou nákladné.
2: Čili finančně to není exkluzivní část medicíny nebo zdravotnictví? Tedy.
1: Rozhodně to není exkluzivní část a velice často se o tom takhle mluví. Mluví se o transplantacích, o drahé medicíně. Léčba nemocného ze selhání ledvin dialýzou roční stojí asi 700 tisíc korun. Náklady. Léčba nemocného po transplantaci ledviny, stejného nemocného, který chodil na dialýzu a pak mu byla transplantovaná ledvina, je 350 tisíc korun. To je o polovinu levnější. A když si představíme, že bychom mohli těch transplantací udělat o 100 více, tak 100 nemocných z dialýzy by bylo. Čili to je 100x 350 tisíc korun. To je enormní úspora.

0: Já jsem před chvíličkou hovořil o té imunologii jako o jakémsi principu, na kterém je to všechno závislé, a teď mi připadá, vlastně ne teď, ale připadá mi celá léta, že druhým limitujícím faktorem je organizace. Jaksi organizace odběru a příjmu a těch převozů, orgánů a tyhle všechny věci. Jsme v tomto směru také na světové špičce?
1: To, co se změnilo v 90. letech, podle mého názoru, je naprosté zdokonalení organizace. Mm-hmm. To je to, co způsobilo, že za stejné legislativy, se stejnými vlastně odborníky ve stejném státě, jsme schopni transplantovat tak třikrát tolik orgánů, čili odebrat třikrát tolik orgánů, než v 80. letech. Tou organizací se to zásadně změnilo a v tom jsme velice srovnatelní s jakoukoliv západoevropskou zemí. Je zajímavé například, že z hlediska odběru orgánů je stát, který je nejvíc schopen odebrat orgánů, je Španělsko. Odebírá se tam orgány z 33 dárců na milion obyvatel. To je absolutní špička. My jsme dosáhli před několika lety něco přes 20, 25. A mnoho států, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, jsou schopni odebrat orgány z menšího počtu dárců, jako v České republice. To jsme se posunuli velice daleko.
2: Znamená tohle všechno, že člověk, který potřebuje třeba transplantaci ledvin v této zemi, v této době, na ten zákrok ani nečeká příliš dlouho?
1: Ne, no, já jsem řekl, no, nečeká příliš dlouho, to je, myslím si, že...
2: No, to bylo počkat. Česky, nebo to bylo no?
1: Ne. U nás průměrná doba čekání na transplantaci ledviny v loňském roce bylo 448 dní. Mm-hmm. To znamená rok a něco, což je skutečně hodnota nebo doba velice v porovnání s ostatními státy velice přijatelná, ale to je průměr. Ale jsou nemocní, protože ty orgány se přidělují na základě jakési biologické loterie založené na HLA, takže po zařazení do čekací listiny může ten orgán dostat druhý den. Mm-hmm. A někdo to nedostane za 10 let. Protože tam hraje roli skutečnost, jestli jeho HLA antigeny zděděné jsou v populaci velmi četné. Nebo jeho dědeček přišel z Francie nebo ještě z daleka, přinesl si nějakou zvláštní genetickou výbavu a nenajde svého dárce u nás, protože jeho fenotyp, HLA fenotyp je velice vzácný. Čili to je velice složitá věc, která se těžko vysvětluje, myslím, že bez tušky a bez papíru a bez křídy.
0: Pane doktore, za těmi optimistickými čísly, která jste uvedl v komparaci se Španělskem a se zbytkem Evropy, skeptik anebo drzou, kterým teď budu já, tak zatím se skrývá samozřejmě ta pochybnost, jestli ten odběr je vždycky proveden korektně. Odsuňme stranou tu jednu okolnost, že ledviny jsou párový orgán a že tudíž může někdo z příbuzenstva nebo někdo darovat ledvinu, ale hovořme teď o těch dárcích, kteří zemřeli. Skutečně zemřeli? Přece nedávno byl otevřen ten ostravský případ. Víte, o čem hovořím?
1: Vím, o čem hovořím.
0: Vy také?
2: Abych nevěděl.
1: Vím, o čem hovoříte, a dřív, než bych na to reagoval, bych vám řekl, to není drzá otázka nebo nekorektní otázka. To je otázka, která se týká všech obyvatel této země. A každý člověk má samozřejmě právo mít jistotu a právo být informován o tom, jak ten odběr a stanovení smrti mozku probíhá, protože to týká všech. Ne všichni se asi stanou příjemci, protože tak časté ty choroby nejsou, ale kdokoliv se může stát dárcem orgánů. Orgány se odebírají ze zemřelých.
2: Víte, tady se spousta věcí stala věcí veřejnou, ale od odborníků se stejně nedozvíme, jak to doopravdy je. Buďte výjimkou.
1: Budu se snažit, a pokud bych se vyjádřil nějak, že byste měli pocit, že tomu úplně nerozumíte, tak prosím vás, zeptejte se mě znovu.
2: Já mezi dotazem.
1: Velice rád.
0: Jestli dovolíte, tak hned na začátku. Vy jste přece z té generace mediků, která ve svých skriptech, ve svých učebnicích neměla slovo smrt. Souhlasí to?
1: Já myslím,
0: když budeme hovořit o smrti.
1: Já souhlasím s tím. Já si vzpomínám, že za celou dobu, a doufám, že si vzpomínám dobře, za celou dobu medicíny jsem slyšel mnoho nejrůznějších detailních informací o nejrůznějších věcech. relativně málo o pacientovi. A to, že by pacient zemřel a že to je vlastně věc, která se stává každému, že zemře, to jsme se toho v těch učebních textech...
0: Čili to je pravda.
1: Je to pravda. My jsme se smrti nedostali při studiu medicíny. Jak kdyby nebyla.
2: Nechci odbočovat. Já vím, že naše konverzace spěje jinam, ale jak se tohle stalo od těch 50. let dál? Kdo vytěsnil tyhle věci ze skript? Jaká komise ideologů tohle způsobila? Nebo to byla nějaká autocenzura? Plnili jsme i tam plány, ve kterých smrt neměla co činit? Máte na to názor,
0: pane doktore? Kdo psal ty učebnice?
2: No právě, jak se to tedy k čertu stalo? Víte to?
0: A jak jste se o smrti dověděl?
1: Smrt je...
2: Na tom se nežertuje, já vím. Nicméně.
1: Víte, já si myslím, že to neprobíhalo u nás tak, že by někdo se rozhodl, že to ze skrip vytěsní. Mm-hmm. Prostě myslím si, že povědomí ve společnosti a v medicíně a v akademické medicíně bylo takové, že jsme se upírali k lepším zítřkům a k úspěchům. A že jsme prostě lidsky se k tomu nedostali, protože bylo to něco, co bylo hodnoceno jako něco nedůležité, nedůstojné, jako selhání. Přece smrt není selhání, že jo? Přece každý člověk...
0: No, selhání medicíny, svým způsobem.
1: Jako selhání medicíny, no tak ale víte, nelze si hrát na pána Boha, protože žádný doktor pán Bůh není. Limity medicíny jsou velmi, velmi úzké, mnoho věcí medicína umí vyřešit a mnoho ještě víc věcí vyřešit nemůže. A tady převládala, a on to stále tady ještě je, stále převládá pocit, přišel jsem doktorovi a on mě musí vyléčit, abych žil do 448 let. To takhle není, to medicína prostě neumí. No v západních zemích bylo asi výhodnější to, že tam byly různý charity, církve, spolky, čili tu část medicíny, jak kdyby tito pracovníci nebo tito lidé jako převzali, u nás to nebylo, takže u nás se s tou smrtí, my se zabývali prostě málo. To souvisí taky i s takovou otázkou, která se často diskutuje, s paternalismem. U nás vztah lékaře a pacienta je takový, že lékař je tou osobností, který vám řekne, co máte udělat. A teď, jak se ten politický systém změnil, tak část lidí říká, ale my máme práva, my pacienti máme práva a my chceme, abychom věděli, abychom byli informováni. A část lékařů to pociťuje jako zásah do svého povolání a část lékařů to bere jako zásah do svého povolání a snaží se ty pacienty informovat. A ty pacienti, část z nich stejně řekne, ale jak byste to udělal vy? Čili oni jsou součástí toho paternalismu. A když se dostaneme k tomu smrti mozku, tak to je taky tak.
2: Čili jsme znovu toho problému, který nanesl kolega, transplantáty, a jsme si jistí, že osoba již zemřela? Abychom připomněli to.
1: My jsme naprosto jistí, že osoba již zemřela. Ta otázka smrti mozku a smrti v tom pojetí, který je teďko naprosto akceptován, není dlouhá. Rok 1959 byl rok, kdy poprvé byl popsán člověk nebo několik lidí, kteří měli známky smrti mozku. To znamená, že měli bijící srdce a když to úplně zvulgarizují, nefunkční mozek. Předtím takové případy nebyly. A celou historii se táhla představa...
2: Tedy nebyly popsány.
1: Nebyly popsány. A celou historii se táhne představa, že smrt znamená dodýchal a funkce respirace. Nebo dotlouklo mu srdce. A najednou přišli Francouzi, kteří řekli, i člověk, který má bijící srdce, může být mrtev, protože má mrtvý mozek a ta integrační funkce, to dělá člověka člověkem, neexistuje, ta skončila. Takže v tom 59. roce to bylo poprvé definováno, pak bylo několik komisí, prezidentská komise ve Spojených státech se zabývala smrtí mozku a stanovila jakási kritéria. A teďko jsou ta kritéria velice jednoduchá a jasná, na základě neurologického vyšetření lze prokázat, že mozkové funkce neexistují, jsou ukončeny a pak ve většině států to je naprosto postačující. Dva lékaři konstatují po neurologickém šetření, že mozkový kmen a mozek je nefunkční. Podepíšou se a i za podmínky, že to srdce je bijící, je konstatovaná smrt.
2: Malá odbočka zase ode mě. Co to jsou ty integrační funkce mozku, které, když přestanou fungovat, člověk je tedy prohlášen? No,
1: mozek má centrální úlohu v celém
2: organizmu. Řeknu, proč se ptám za chvíli.
1: A jakmile centrální komputer nefunguje, tak může fungovat srdce, ale už to není známkou vědomí a života toho člověka.
2: To, o čem mluvíme, platí jen o lidech nebo třeba i o zvířeti? Kdy veterinář prohlásí zvíře za mrtvé?
1: To já nevím.
2: Teď víte, kam jsem směřoval tou otázkou. Je ta integrační funkce mozku vztahována k tomu nejdokonalejšímu mozku, který teď v přírodě je, to je ten lidský, nebo to jde i níž?
1: Já myslím, že je to vztahováno...
2: Pro náš problém to jakoby nemá význam, já vím, ale ptám se jenom
1: za zájmu. Já myslím, že to vztahováno k lidskému mozku, protože já nevím nic, bohužel, o duševním životě zvířat, jestli mají nebo nemají.
2: Stavte se někdy u nás.
1: Ale vy jste vzpomínal, že máte...
2: Ne, já takže, nechci být tak, propagátorem. Takže, já jsem se jenom ptal, pane doktore.
1: Že vy budete možná o tom vědět.
3: Čili jsme u toho klíčového problému.
2: Kdy lze odebrat orgán.
1: Tak, ještě bych to možná dokončil. Čili to je neurologické vyšetření, vyšetření reflexů. A státy to stanovení smrti mozku různým legislativním způsobem, čili administrativním způsobem upravují a v našem případě, v českém případě, se musí provádět ještě angiografie mozkových tepen. To znamená, že se zkoumá, jestli mozek jako takový je ještě zásoben krví. A když ta kontrastní látka, která znázorňuje průtok, nestoupá do mozku, nezásobuje mozek, není tam perfuze toho mozku, tak máme neurologické vyšetření, které to prokazuje a máme obrázek, máme další vyšetření, které prokazuje, že ten mozek je nefunkční. Nikde na světě tak přísná kritéria neexistují.

0: A teď se velkou oklikou vracím k těm případům, které byly publikovány například v Ostravě. A to se často stává u nás. To je prostě nekompetence lidí, kteří to vyslovují. Měl jsem možnost se z několika případy, které byly označeny, seznámit. Ani v jednom případě nevzniklo ani podezření, že by orgán byl odebrán od člověka, u kterého by byly rozpaky.
1: Proč to bylo vysloveno? Kým to bylo vysloveno?
2: Ano, zopakujeme si to.
1: Snad ten člověk, který o těchto věcech rozhoduje, musí mít kompetence minimálně vědět to, co nám teď říkáte.
2: Jak to tam vzniklo vůbec v těch případech, nějaký stín podezření, třeba v tom ostravském nebo v jiném, na který se vzpomenete?
0: No, ono těch jiných moc nebylo. Ta Ostrava je v tom noční můrou.
2: Co to tam rozpumpovalo?
0: Ono to je hrozně triviální. Byl to velký osobní konflikt mezi dvěma skupinami lékařů, ve kterých ta jedna skupina lékařů řekla, tak já ti ukážu, protože jedna ta skupina byla lékaři transplantačního centra, já ti tedy ukážu, že ve své práci máš velmi velký nepořádek. Ten ředitel nemocnice naprosto nekompetentně zveřejnil pochybnost o odběru orgánů bez jediného drobného konkrétního podezření. Jeho podezření bylo, víte, v noci tam lítali letadla, odvážely orgány. No tak myslím si, že se dívá moc často na akční filmy a že je v zajetí těch příběhů, protože samozřejmě, když se musí odebrat srdce v Ostravě a transplantovat do 4 hodin v Praze, takže se dá tam dojít koňmo, vlakem, ale to letadlo
1: je trochu rychlejší.
0: Je trošku rychlejší a zajistí vám 4 hodiny dobu.
2: Takže letadlo, když je noc, tak je noc.
0: Krátka. A když je noc, tak je noc, a když je den, tak je den. V tom není nic podezřelého pro mě, který to dělám každý den. A on proto, že byl neznalej věci, tak to vyslovil. A na to se nabalilo.
2: Čili on to nenechal ani pořádně interně vyšetřit, než s tím šel
0: nikdy,
2: na veřejnost.
0: Nikdy. Do dneška to nenechal vyšetřit.
2: To je velký manažerský lapsus. V každém podniku by byl.
0: Tam ten konflikt mezi těma lékaři dosáhl takového rozsahu, že ti obě strany byly zaslepeny nenávistí. Oni se nezabývali fakty, oni se zabývali tím, já ti to nandám.
1: To přece tu transplantologii zcela ochromí, protože teď samozřejmě nikdo tomu dál nevěří.
2: Protože teď bys má první otázka našeho povídání, to vezmou do ruky ti novináři bez etiky a ti se neptají, co bylo zdrojem toho vysloveného podezření. Ti už s tím zacházejí jako s faktem, tam se to stalo a už ta lavina, o které vy o tom mluvíte, už jede.
0: Samozřejmě. Ta lavina se rozjela samozřejmě a u nás je velmi, velmi málo specializovaných novinářů na medicínu.
2: Zdravotnictví,
0: že? Čili to nelze diskutovat na základě všeobecného vzdělání, která jsem získal ve střední škole. Musíte znát 1000 faktů, abyste byl v té diskusi platným členem, aby vám neříkali, no nezlobte se, že jo. Ti novináři velice často zacházejí s těma fakty velmi, velmi neúctivě, pletou si mrtví se živými, spoustu pojmů. A veřejnost bohužel u nás trošku více bere ty zprávy z novin více vážně, než je v těch zavedených demokraciích.
2: No je to ještě jinak, pane doktore, nechte se vy pro změnu poučit. V Evropě na západě už lidé rozlišují mezi novinami seriózními a bulvárními. O nás se bulvárně píše o lesčem, včetně medicíny, i v takzvaně seriózních novinách. Ano, ano. V tom je ten zmatek.
0: Určitě máte pravdu, v tom je ten zmatek. A pak samozřejmě někteří novináři vám jasně řeknou, teď přece já jsem placen za to, kolik se výtisku prodá. Já jsem placen za to. Jaký
2: abych vyvolal
0: rating v televizi, takže v podstatě se domnívají, že všechno je dovoleno. Oni to omlouvají právem na informace. To není tak. To je tak, že určitá skupina lidí, která se nemůže bránit. Víte, když je někdo na vozíčku, když je někdo s postižením sluchu nebo zraku, tak je handicapován. On se svým způsobem může bránit. Může utíkat před úřad vlády s transparentem a říkat, vy jste nás poškodili. Ale ti čekatelé na transplantaci jsou v těžkém zdravotním stavu. Ty nemůžou vycházet před úřad vlády a říct si, vy jste nás poškodili tím. Protože počet dárců orgánů prudce klesne, jakože se stalo.
2: Po takovém skandálu.
0: Skutku. Vždyť to je ze světa mnohokrát vypozorováno.
2: Jinými slovy, klesne počet lidí, kteří jsou schopni a ochotni písemně ukotvit tu skutečnost. Že jim může být orgán odebrán po smrti, nebo kam míříte?
0: Orgány se odebírají na v jednotlivých dárcovských nemocnicích v anesteziologicko-resuscitačních odděleních konkrétními lékaři anesteziologi. Mm-hmm. A to stanovení smrti mozku následuje po tom, že ten lékař má velmi těžce poškozeného, postiženého, nemocného, který ho se snaží ze všech sil, ze spáru smrti dostat a on v určité fázi při neurologickém vyšetření zjistí, že se mu to už nepovedlo.
1: No, no.
0: Ten člověk má bíjící srdce, ale všechny mozkové funkce se to. Teďko on toho člověka označí za zemřelého.
1: Čili ti lékaři po tom skandálu o toho trochu cuknou? To
0: ano,
1: chcete říct
0: protože,
1: lidově?
0: Ano, v menším městě je to ten člověk Franta v Odřezníku. Jistě. Oni se všichni znají. A když ta atmosféra ze společnosti je taková, když to oni kradou, když to jsou živí lidé, tak ten lékař vnitřně si řekne, no,
1: já se asi
0: do toho nejdu.
1: Co kdybych se ještě zapletl?
0: To je pochopitelné. Takže počet odebraných orgánů klesne. To se u nás stalo.
1: Rozumím. Nicméně mezi otázka, odpusťte moji naivitu. Zatím jsem to nepotřeboval naštěstí ani já, ani moji příbuzní. U nás obecně odběr orgánů je něco, co ten člověk ještě zaživa musel odsouhlasit, nebo ne?
0: Ty systémy jsou dva. Existuje systém legislativní systémy. Předpokládaný souhlas a předpokládaný nesouhlas. Půl světa, většina Evropy má systém předpokládaného souhlasu, že každý občan má právo říci ne.
1: Aha, čili musel by ten pacient aktivně vyhradit své ne ještě
0: ano,
1: za života.
0: Ano. A některé státy mají zakotveno, že se musí říci ano. Velmi to souvisí s historií, s kulturou toho státu. Zajímavé je, že předpokládaný souhlas mají tak nesouvislé státy, bych řekl na první pohled, jako Maďarsko, Rakousko, Česko, Belgie a Španělsko. Co vám to připomíná? Habsburskou monarchii.
1: Samozřejmě.
0: Osvícenectví. Tam vznikly zákony, zdravotnické zákony, na základě kterých každý člověk, který zemřel v nemocnici, byl povinně pitván, protože to bylo ve prospěch vědy a pokroku. Takže ta legislativa se vyvinula z toho historického podkladu. V Vídni, v Padově se prováděly pitvy v pitevních amfiteátrech.
1: Tam jsem to viděl v té Padově, to je strhující.
0: V amfiteátrech prováděli se pitvy kvůli vědeckému poznání. Lidi se dívali, popisovali anatomii a bylo to nazíráno jako vědecký pokrok. Ve Velké Británii v té době byla pitva dodatečným trestem například po stětí. Bylo to něco dehonestujícího. Čili ten background toho zákona je úplně jiný, protože byl tam velký skandál v začátkem 19. století s kradením mrtvol. Lékařské fakulty potřebovaly mít zemřelé osoby k pitvám. Nebylo to možné získat, tak profesoři anatomie spolupracovali s
1: podsvětím,
0: který by ukradli mrtvolu tím za to 4 libry. Čili ta společnost na to nahlíží s podezřením.
1: No, no.
0: Ale abychom se vrátili k tomu, ti lékaři jsou znejistění. Samozřejmě tak pak dojde k tomu, že počet těch orgánů je nižší.
1: Měli jste možnost si tyhle věci v branži tak říkajíc vyříkat? Existuje naděje, že kvůli zcela lidskému souboji dvou part nebude k takovým případům docházet, tak tomu následnému tedy cuknutí lékařů od těch transplantací a tak podobně. To je přece vážná věc, která se stala, zvlášť ve světle toho vašeho vysvětlení.
0: To je velmi vážná věc. Velmi vážná věc, my jsme o tom mnohokrát diskutovali. Policie řešila několik těch případů, které prý byly dokladem o porušení zákona, neshledala nic takového. Česká lékařská komora se s tím zabývala, shledala v té dokumentaci ostravské nemocnice formální pochybení, které se nemají stát, já to neobhajuju, ale byly to formální pochybení.
1: To bylo co?
0: Například, že hodina úmrtí byla nesprávně napsaná. Nebo v případě, kde měly být dva podpisy lékařů, které měly podepsat, nebyly oba, ale byl jenom jeden. Já to neomlouvám, ale nikdy se nepřišlo na to. Ani jenom případě, že by člověk, u kterého 100% nebyla stanovená smrt mozku, u něho byly odebrány orgány. Takový případ doposud nikdo neoznačil.

0: Pane doktore, my zatím hovoříme o těch věcech tak trochu z vrchu, ale vy přece se setkáváte nejen s pacienty, ale také s jejich příbuznými a namnoze tedy s příbuznými těch zemřelých už. Přece musí být velké trauma pro doktora, který se nenaučil, co je smrt.
1: Je to velké trauma. Ta situace je unikátní v tom, že to je akutní situace. Když se zjistí smrt mozku u toho léčeného, tak k odběru orgánů musí dojít co nejdřív, protože to srdce sice ještě bije, ale nebude být 20 dní. S určitou podporou to srdce bije pár desítek minut, pár hodin nebo pár desítek hodin. A pokud v té situaci se setkáte s rodinou toho zemřelého, tak vždycky bývá to tak, že to je mladý člověk a vy jim sdělujete jedním dechem, bohužel se stalo to, že po tom úrazu váš syn zemřel.
0: Pauza?
1: Pauza a teďko byste měl pokračovat.
0: A já současně?
1: Chtěl bych vás teda požádat nebo informovat, u nás nemusíme žádat, čili informovat o tom, že bychom velice rádi odebrali ledviny, srdce nebo játra pro někoho. Dovedete si představit, to je neuvěřitelně složitá situace.
2: Víte, proč se usmívám? Já do toho skočím na vteřinku. To přece taky musí souviset s nějakým duchovním ustrojením společnosti. Společnosti, která tělo ctí nade vše, která opustila koncept duše. Pro mě osobně třeba, a může to znít svatokrádežně, dostanu třeba nepěkné dopisy od posluchačů, tělo zemřelého, mého blízkého, bez duše, která by fungovala, bez toho vašeho mozku, chcete-li, už nemá smysl. Já jsem zcela ochoten se ho zříci, rozumíte mi?
1: Tam směřuju teď. Vy se na to díváte z nadhledu, ale to je situace
2: akutní
1: v té chvíli, kdy ten člověk to se poprvé dozvídá.
2: Můj nadhled je ve mně připraven pro ty těžké chvíle.
1: A teď, jak to u nás bývá, když to víte, v nemocnicích nevždycky nejsme zvyklí s pacientem dlouho mluvit, trošku to podceňujeme, mu řekneme diagnózu přesně, říkáme, řekli jsme vám všechno. Může se to odehrát na chodbě. Prostě to celé ustrojení je nepříznivé a oni řeknou, ti pozůstalí, ti příbuzní toho zemřelého, věc, která je naprosto lidská. Dejte nám v tu chvíli pokoj. My se rozmyslíme a zavoláme vám zítra ráno. A to ještě jsem nespomněl tu věc, že když je to u lůžka toho zemřelého, takže jeho hrudník se zvedá, protože dýchací přístroj za něj zajišťuje dýchací funkci. Na monitoru je vidět křivka.
2: Či oni mají pocit?
1: A oni se řeknou, když on mrtvý není. A vy řeknete, ano, má smrt mozku. Ale mozek, že nefunguje, není vidět.
2: Počkejte, ale z právního hlediska vy přece nemusíte tedy čekat na jejich souhlas.
1: No nemusíme, ale my mluvíme o situaci, kdy se to stává, protože když ta situace nastane, že ti lidé tam jsou, tak je zas etické a lidské s nima takhle mluvit. Ta reakce pochopitelná je, ale nechte to tak. No, srdce bije tohle, nechte to tak, nechte to tak.
2: Ale pro vás ten čas běží.
1: To je velice zvláštní situace, proto ten předpokládaný souhlas je velice dobrým řešením. Ať si každý za svého života o sebe rozhodne a nenechme své nejbližší. A nevystavujme je do tak strašně složité situace, ve které oni nemůžou rozumně reagovat. Že jo?
2: Pořád vám nerozumím. Vysvětlil jste na základě habsburské monarchie, jisté etiky, kultury, lékařství v těchto zemích, že není zapotřebí písemný souhlas pacienta.
1: Podle české legislativy.
2: Dobrá, není. To znamená, příbuzní tam jsou, lékař se jich vlastně, řeknu to krutě z právního hlediska, nadbytečně ptá.
1: V té situaci je informuje.
2: Oni řeknou, nechte to tak. Lékař je neposlechne, protože nemusí. A co se tedy stane?
1: V té situaci, když to už tak je, tak my se snažíme s tím příbuzným mluvit a získat jejich souhlas.
2: Já nejsem proti, já se jenom ptám, co se stane, spíše, když se ten člověk, ten lékař neuposlechne.
1: Já spíše odkazuju k tomu, protože jsou určité drobné skupiny lidí, které by chtěli změnit zákon ve prospěch předpokládaného nesouhlasu. Já vysvětluju, co by se stalo, kdyby to tak bylo. Čili vy si sednete s těma příbuznýma a několik desítek minut nebo hodin s nima prožíváte ty první bolestné hodiny po oznamu velké ztráty a obvykle po desítkách minut oni řeknou, mámo, teď nic jiného nelze udělat, tak,
2: teď
1: tak
2: už to, je to jedno.
1: Už je to jedno.
2: Ano.
1: Ale trvá to chvíli, ta bolest se musí rozplynout, člověk se musí trošku s tím nějakým způsobem smířit.
0: Pardon, a teď jedna hypotéza.

0: osobně mluvit.
1: A na to je v sazebníku nějaká cifra?
0: Nepochybně za 12 korun. Nebo možná ještě za méně.
1: Na tuhle činnost, která od lékaře vyžaduje diplomata i kněze zároveň?
0: Je to tak, že jo, za to není vůbec nic, protože my si nějakých takových těch intelektuálních a nevážíme vůbec, že jo.
1: Pokud je nepodezíráme rovně. No.
0: Víte, to není jenom náš problém. V Evropě existují organizace, které učí lékaře, jak zacházet s takovou situací. V celé medicíně to neumíme.
1: Učit lékaře, jak zacházet, ale ono to přece souvisí i s poznámkou, kterou jste upustil, že často lékař to říká těm lidem na chodbě, že v nemocnicích není tak příjemná místnost, kam by je uvedl a pohovořil s nimi.
0: Samozřejmě.
1: Nebo v mnoha nemocnicích,
0: ve většině nemocnicích. My si těch vztahů asi méně vážíme, než bychom si vážit měli. My k tomu postupně dospíváme. Víte, každý vás naučí, když jdete na obchodní jednání, že máte mít košili, kravatu, naleštěné boty, protože máte vzbudit důvěru v tom zákazníkovi, abyste ho obral o peníze, když to přeženu. Ale v medicíně se to nikdy zvláštně zdůrazňovalo, že s příbuznýma, když si někdo přijde stěžovat do nemocnice, že jsme poškodili toho nemocného. Že nejzákladnější věc je ho vzít do nějaké místnosti, posadit ho, dát mu kávu a říct si, co bych vám pro vás mohl udělat. Okamžitě to ostří, ta agresivita se to otupí a ten člověk s váma začne mluvit a vy taky pro něj představujete něco jiného.
2: Vy jste šéf ústavu, to je přece ve vaší pravomoci takhle to zařídit, nebo není?
0: V různých ústavech, v různých nemocnicích je ten posud menší nebo větší. Já to vím, já jsem měl teď nemocnou mámu, je po operaci kyčelního kloubu. Přijdete do cizí nemocnice a člověk žasne. My se už chováme trošku jinak. Já to nechci říct, teď zdůrazňovat naši dokonalost a jejich nedokonalost, ale to nese ta celá společnost, nese s sebou. A za rok, za dva se lékaři, jako všichni ostatní, nechovají vzorně, tak, jak bychom se chovat měli. Prostě to tak je, ale teď to není otázka lékařů. Když to vidíte kolem sebe, všech nás, bych řekl, nemluvíme o nich. Mluvme o nás.
2: Pane doktore, stalo se vám třeba, že jste si o té vaší medicíně, o tom vašem oboru přečetl v nějakém románu?
0: Jo.
2: Ano?
0: No, to já dokonce musím říct, že to sbírám. Já sbírám takové ty akční romány, které se zabývají kradením a vražděním kvůli dárcům orgánů. Mm-hmm. To je takového profesionálního zájmu, nakolik to je realistické nebo nakolik to realistické není. Takže mám ne mnoho, ale jako 15 různých knížek, filmů, že jo, několik kazet mám. To jsou věci, které jsou různé kvality. Od naprostých nesmyslů, že ten člověk se s tím vůbec neseznámil a nezná ta fakta, až po zajímavé návrhy na kriminální činy v této oblasti.
2: Dobře, ale to přece vytváří společenské vědomí, to, co se dá vidět na televizní obrazovce nebo koupit knihkupectví.
1: Ale tomu pan doktor nemůže zabránit.
0: Ne, to vím, že ne. Zabránit a to vždycky, když
2: může zabránit tím, že napíše pravdu.
0: Ne, pravda se nečte tak dobře.
1: Pravda neváží tolik.
0: Neváží tolik. Když mluvíme třeba v televizi, nebo má možnost s někým mluvit, já se tam, proč to vysíláte? Oni to berou jako komerční věc, sledovanost, proto natočeno, nad tím se lidi nezabývají. Skutečně vůbec ne. Já to neumím na to nějak reagovat, protože v televizi se přece vysílá spoustu hloupostí. Že?
1: Mě život naučil každý den být vděčný za to, že ráno vstanu a zdá se mi, že držím pohromadě. Stále je hůř a tíže ji nesu žabomyší války mých bližních. A pořád si říkám, jsme tady na návštěvě, tak neblbněte. Vy, který často vidíte, že těch několik desítek minut nebo hodin může nebo nemusí zachránit lidský život, vidíte naše hemžení trochu z odstupu?
0: Já si stále vyčítám, že se nechám do toho zatáhnout. A bohužel jenom tu a tam, když člověk, možná, že to nezní ani hezky, ale když jdu po chodbě a vidím těžce nemocného, který zápasí se skutečným problémem, tak si člověk tu a tam uvědomí, hop, neblbni, co ti schází.
1: Ale že by to ve vás bylo jaksi celý 24 hodin denně pevně ukotveno.
0: Bohužel není.
1: Taky jste vztekáte kvůli ptákovinám.
0: Bohužel, je to špatně.
1: Ale je to tak.
0: Je to tak.
1: Děkujeme za návštěvu, pane doktore.
0: Já vám moc krát děkuji za pozvání.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemný poslech. U pořadu Hudební delikatesy vás vítá Saša Vebrová a Vladimír Truc. Měsíc květen se sice pomalu chýlí ke konci, ale já věřím, že májová nálada nám vydrží ještě dlouho. Vždyť máj, to je lásky čas, jak praví známá báseň od Karla Hynka Máchy, a proto patří mezi nejkrásnější období v roce. A já vám teď k tomu nabídnu skladbu od 4 Karlů. Tak toho prvního, Karla Hynka Máchu, jsem už jmenovala. Jeho báseň inspirovala Karla Svobodu a Karla Šípa k napsání písně Mám rád Máchův máj, no a ten 4. Karel, tedy Karel Gott, vám ji teď zaspívá.

Láska, to je věčné téma. Klasik říká, že kvete v každém věku. A tak si myslím, že vás potěší píseň v podání Edith Piaf, která je prototypem lásky. Té šťastné, oddané i zničující. Komu jinému by člověk věřil slova lásky, jak se v překladu jmenuje následující skladba L'amour d'amour, než právě této zpěvačce.

Že to s láskou není jednoduché, o tom ví i řada mužů. Dokonce i takový fešák, jako byl Elvis Presley, zpívá v jedné své písni, že si nemůže pomoct a musí se zamilovat. Řeknu vám, kdyby tuhle píseň zpíval mě, myslím, že bych si taky nemohla pomoct. Ale člověk nesmí být sobecký, tak se o tu krásnou představu rozdělím teď s vámi.

O Máchovi už jsem tu dneska mluvila, však taky na Petřínky ho soše chodí dodnes zamilovaní oslavit 1. máj. Ivo Fischer a Zdeněk Petr zařadili píseň, kde opět citují tohoto klasika do muzikálu Filozofská historie. Na konci 60. let ji uvedlo pražské divadlo Rokoko. A právě z této doby je i nahrávka, kterou teď uslyšíte. Má název Máj. S orchestrem Václava Hybše zpívá Marta Kubišová.

tak jsme se příjemně zasněli, ale když už se v májových delikatesách věnujeme lásce, je třeba říct, že k ní patří i trochu toho smutku a soužení. Třeba proto, že vás váš milý přestane mít rád a odejde za jinou. Co s tím? Snad jedině pustit si písničku Jacquesa Brela Ne me quitte pas, neopouštěj mě.

Tak já věřím, že vás ten váš neopustí, zvláště ne teď v máji. Ale loučit se za chvíli budeme my. Jak se říká, je čas začátku a čas loučení. A o něm zpívá v nádherné písni vynikající tenorista Andrea Bocelli spolu se Sárou Brightmanovou. Myslím, že s nimi i to loučení může být krásné.

Ale abychom nekončili příliš nostalgicky, vybral pro vás Vladimír Truc pohodovou píseň, kterou si Jan Werich přivezl z Ameriky a měla ji v repertoáru i Luba Hermanová. Zpívá o krásném májovém dni, v němž líný tulák sní o moři pív. A za 14 dní se s vámi na setkání opět těší Saša Vébrová.

mňam. A tam zatím mořem pívá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem pívá. Joj, joj, joj.

a tam za tím mořem piva tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť,

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

dvůr, na kterém se šeří, jen Pavlač nahoře zůstane temný.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Hezký dobrý den vám přeje z Tandemu Jan Rosák. Můj host je typickým příkladem, jak vám jedna role radikálně změní život. V roce 1969 natočila pohádku, která sice byla černobílá, ale slavná je dodnes. I když toho od té doby zahrála mnohem víc, jistě si i dnes o Popelce popovídáme. Takže už určitě tušíte, že na Tandem nás dneska přišla navštívit herečka Eva Hrušková. Vítám vás, Evo, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a protože byl nedávno hostem Tandemu i tehdejší Evin herecký partner Jirka Štědroň, tak budeme mít pohled na tehdejší Popelku kompletní. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Eva Hrušková, ku podivu, ještě nebyla hostem na Tandemu. Tak tenhle dluh dneska rád splatím a myslím si, že bude hezké začít tak nějak, jak se říká od začátku. To jsem vůbec netušil, že jste z českého venkova, že jste se narodila v České Skalici, je to pravda?
2: Ano, jo? Přesně tak.
1: A jestli pak jste se narodila do rodiny, která byla nějak zatížena v tom dobrém slova smyslu herectvím?
2: Určitě, protože moje maminka už ještě než jsem se narodila, hrála s tatínkem ochotnické divadlo v České Skalici. Byli ochotníci. Dokonce tam jezdil hostovat i mistr Eduard Kohout a ten s mojí maminkou hrál partnerskou dvojici a můj tatínek, který byl asi o 30 let mladší než on, mu hrál otce.
1: To je
2: to
1: dobrý.
2: Prostě na divadle jde.
1: To tak tenkrát šlo prostě. Dneska nevím, ale jde to na divadle, ano.
2: No zvlášť, když to byl Eduard Kohout.
1: Ajda, no to samozřejmě.
2: Takže divadlo, ano. No a potom maminka mě s tatínkem spolu strkali po všech hudebních školách a naukách a klavírech, takže prostě se u nás pořád zpívalo, no a naši zpívali s hradeckým, s královéhradeckým big bandem, tedy každý zvlášť, protože maminka říkala, že by se jinak zabili, teda ona jeho, protože... On nikdy neuměl slova. Ona říkala, on byl geniální, on uměl všecko, ale musel to mít z listu, protože neuměl slova. No, takže...
1: Ale to se někdy stává. No. Já si myslím, že je spousta takových zpěváků, kteří mají texty jednak třeba rozesety po pódiu, anebo má dneska tak. Už je to v podstatě v takovém tom nějakém tabletu nebo
2: ano,
1: tak.
2: No ale a... pamatujete si na ten slavný výstup Jiřího Jelínka v televizi? Byl to přímý přenos.
1: Ano.
2: A on zapomněl text. A všichni u televizních obrazovek jsme se orosili, protože jsme se cítili být na jeho místě. To bylo, on tak dělal pampa-dampa.
1: No, pampa-dampa, no.
2: A tedy to mi ho bylo líto.
1: No, ale taky to nějak dopadlo, no.
2: No samozřejmě.
1: Ale víte, co je zajímavé, Evo, že vy jste tedy v podstatě na začátku začala hlavně zpívat.
2: Ano.
1: A kdy pak jste se dostala k tomu hraní?
2: No, já jsem vlastně vystupovala v pořadu Hledáme písničky pro děti.
1: To jste vyhrála konkurs do
2: ano, toho. Ano, to nás bylo 6. A my jsme potom několik let v tomhletom pořadu vystupovali.
1: Počkejte, říkáte, že 6 vás vzali, ale ano. Já jsem si zjistil, že z 1200 účastníků konkurzu,
2: přesně
1: to, to je
2: tak.
1: Famózní, no.
2: No, tak mě to tenkrát ani tak nedošlo.
1: To jasně, jasně. To až dneska s odstupem, no.
2: Tak, maminka mě tam dotlačila s babičkou ještě a já pořád mluvím o mamince, jo. Tatínek tam byl taky, ale tak jako v pozadí, jenom tak s tou cigaretou v koutku. Ale jako ten mě hodně inspiroval pro život. No a tak jsem vyhrála ten konkurs a zpívali jsme v pořadu Hledáme písničky pro děti a tam už, protože nešlo jenom o zpívání, nás paní režisérka Vlasta Janečková trošku tlačila do nějakých hereckých výkonů, abychom teda byli buď smutný, nebo veselý, nebo rošťáčtí, nebo hodní. Takže to jsme se učili tak v základech v těch 11-12 letech. A potom přišly pohádky, právě zrovna Vlasta Janečková mě obsadila do několika pohádek, do několika princezen. Dokonce mě učila i chodit, protože já holka vyrostla na tesilkách, že jo. Tak prostě jsem chodila, sedla jsem si kolena od sebe, jak to bylo normálně zvykem tenkrát. A ona říkala, chodíš jako humpolák, chodíš jako rolník, musíš chodit jako princezna, malý kroky, kolena u sebe a tak. Takže ta nás takhle vychovávala. No a pak tedy přišla Popelka.
1: Víte co, ona si vás asi pravděpodobně takhle vychovávala pro tu Popelku.
2: Já mám takový dojem.
1: Protože pak si vás neomylně obsadila. Mám takový pocit, že jste neměla ani nějakou jako alternaci, že by uvažovala o někom jiným.
2: Ne, ona říkala, že neuvažovala, že jí byly kladeny různé návrhy, ale ona měla před očima mě, přitom já jsem nebyla její nějaký oblíbenec, bůh ví jaký, ona nás měla všechny stejně ráda, na všechny byla stejně přísná. Ale nevím, jak to takhle prostě vymyslela.
1: Ale to bylo přesně, byla jste úžasný typ, já si myslím, typ. Že to byla hlavně dobrá volba.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsme si s Evou Hruškovou před chvilkou, před písničkou povídali o tom, jak byla vybrána pro Popelku, tak musím říct jedním dechem, že ta Popelka má teď 50 let letos a ta oslava dokonce proběhla. Proběhla velice hezky, proběhla zároveň s křtem knížky, kterou už mám tady před sebou. Ta knížka se jmenuje Popelka a spol. A vy jste ji křtili dokonce nějakým speciálním vínem?
2: Byla to edice vína vydaná jenom k tomu křtu, nebo k těm 50 letům. Ale měli jsme úžasné kmotry, protože jsme poprosili Haničku Maciuchovou a Vadima Petrova. Oba úžasné hvězdy krkonošských pohádek, které milujeme a kterých si vážíme. Milujeme i ty pohádky, tedy i tu Haničku s Vadimem.
1: No mimochodem, teď jsem se někde dočetl, že prý se připravuje, nebo už snad točí dokonce, jaksi pokračování krkonošských pohádek. Bude to trochu prý jiné, určitě samozřejmě s jiným obsazením.
2: Jasně. Jo,
1: ale jsem na to hodně zvědavý, protože těžko asi jaksi dosáhnout té veliké obliby a té úrovně těch
2: přesně,
1: starých.
2: Přesně, já si myslím, pohádek. Že jediné, co nezestárlo, byla ta hudba, bohužel.
1: No. No, mimochodem, hudba v Popelce, ve vaší Popelce, zněla taky. Kromě jiného, tam zněla taky jakoby z loutny Jana Třísky. A Jan Tříska byl v podstatě, jak si samozřejmě, obohacením té Popelky, ale zároveň v uvozovkách i prokletím.
2: Víte? Přesně tak. On potom ujel za hranice, což že jo, tenkrát bylo prokletí, ano. Máte pravdu. A tím pádem šla Popelka do trezoru a nesmělo se o ní ani mluvit. Když někdo řekl, že má rád Popelku, tak to musel formulovat, mám rád 3 oříšky pro Popelku.
1: Ano,
2: nesmělo
1: ano.
2: se říct Popelka vůbec.
1: Mimochodem, tahle ta Popelka, ta Vorlíčková Popelka, vlastně není podle té slavné pohádky Boženy Němcové, ale ta vaše ano, víte?
2: Ano, ano. Tam je ten scénář asi udělaný spíš podle německého vkusu. A já nevím, kdo na něm spolupracoval, kromě pana Vorlíčka, ale
1: myslím,
2: je že, prostě
1: myslím,
2: jiná.
1: Myslím, že to byl pan Macourek.
2: Jo, ano.
1: Ale tady tahle ta vaše Popelka byla skutečně podle té pohádky. Byly tam, jestli se nepletu, 2 sestry,
2: přesně.
1: Které vás tam terorizovaly.
2: Ano, 3 plesy, 3 oříšky.
1: Ano,
2: bylo to
1: ano.
2: takové jednoduché, taková ta linka opravdu podle Boženy Němcové.
1: No a právě Jan Tříska byl takový ten herold, takový ten vypravěč, který prostřednictvím těch písní spojovacích, ten děj posouval vždycky dál.
2: Přesně, ale víte co, my jsme ho nikdo v té Popelce jsme ho nezažili vůbec.
1: Při
2: ani
1: natáčení.
2: Já, ne, ani já, ani sestry, ani princ, nikdo. On měl natáčecí den v Průhonicích sám, odtočil to a jel pryč. My jsme ho nepotkali. Až po 20 letech jsme se potkali tady po revoluci.
1: No máte pravdu, když si to tak představím, tak on seděl, jestli se nepletu, někde na nějaké zítce s tou loutnou.
2: Ano, to bylo u zámku.
1: A kolem nebyl nikdo z těch dalších jinajících postav.
2: Ne,
1: no,
2: ne.
1: Ano, je to
2: My
1: tak.
2: jsme se právě pak potkali, protože jsme natáčeli CDčko s takový remake písniček z Popelky. A on přijel z Ameriky a on říkal, já jsem tu pohádku nikdy neviděl a představte si, že dneska dopoledne ji dávali v televizi. Tak jsem se na ní koukal, co jsem to vlastně tenkrát natočil a já jsem říkala, a co kvůli vám nemohlo jít v televizi? No a tak poprvé ji viděl. A kdo dělal tu Popelku? Já jsem říkala, to jsem byla já. Jo, aha, vidíte to, tak konečně se poznáváme.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Popelka, kterou si Eva Hrušková, můj dnešní host Tandemu, zahrála v pohádce v roce 1969, byla nepochybně, o tom vůbec nemám nejmenších pochyb, hrdinkou spousty holčiček, dívek, dnes už dospělých žen. Ale Evo, já bych chtěl vědět teď zase z druhé strany, kdo byl vaším hrdinou nebo vaší hrdinkou vašeho dětství, o kom jste si vyčítávala, na koho jste se dívala, koho jste vzývala a snila o něm třeba.
2: No, já jsem vlastně jako malá vyrůstala bez televize, protože jsem byla u své prababičky a ještě televize nebyla tak běžná, nebyla v každé domácnosti na začátku těch 50. let.
1: My jsme měli první televizi tuším v 60. roce.
2: Tak, 1960, ano. Ale tenkrát to člověku samozřejmě nevadilo.
1: Ano.
2: Protože bylo co? Bylo rádio.
1: No, takže, velmi dobře.
2: Ano. Takže pohádky, nedělní, sobotní hra. A s babičkou i hrají a zpívají Plzeňáci.
1: Ano.
2: To byly prostě moje takové opravdu velké hity. Na tom jsem vyrostla. A kdo se mi tenkrát líbil? Já jsem měla ráda, potom jsme přijeli do Hradce Králové a tam už jsem začala pokukovat po divadle. Chodili jsme se školou do divadla i s kamarádkami. My jsme tam měli dobré divadlo v Hradci Činohru. A mně se líbili tamní herci, protože tam byl výborný pan režisér Pásek. Měl tam u sebe takovou jako dobrou partu herců. Možná znáte, nebo samozřejmě, že znáte Stanislava Zindulku.
1: No tak samozřejmě.
2: Tak ten, to byl jeden z nich. Takže na těch jsem já vyrostla a to byly moje hvězdy.
1: No ale to je dobře, že jste zmínila rádio. Nebo rozhlas vlastně,
2: ano.
1: Protože náš český, tedy československý rozhlas, je rozhlas a ne rádio.
2: Ano, je rozhlas.
1: No a máte pravdu, že já si tak zavzpomínal, když jste mluvila o těch Plzeňácích, že ty poslouchal můj dědeček taky, dokonce si dopisoval s tvůrcem a sběratelem těch melodí Jindřichem.
2: Ano.
1: A dokonce moje pravzpomínka na rozhlas je můj dědeček sedící u takového toho krásného starobylého rádia s těmi dvěma knoflíky a poslouchá pořad Anny Hostomské, co máte nejraději.
2: Ano.
1: Vzpomínáte na to?
2: Anna Hostomská je taky moje hvězda,
1: ano.
2: Protože její tlustou knihu mám v knihovně, dokonce dvakrát, nedej bože, aby se mi jednou ztratila, tak mám ještě jednu, jak napsala to obrovské dílo o operách světových a českých.
1: Ano. No, tak jak je vidět, tak hrdinou Evy Hruškové v jejím dětství byl rozhlas.

0: Andem Jana Rosáka.
1: A teď přišla chvíle na písničku, teda my posloucháme písničky v průběhu celého pořadu dnešního tandemu s Evou Hruškovou, ale přišla chvíle na písničku, kterou si Eva Hrušková vybrala sama pro sebe. Ale pochopitelně, že si díky jí poslechneme všichni a já s velikou radostí. Mě udělala svým věrem velikou radost, tak povídejte, Evo.
2: Já jsem si vybrala Hvězdu na vrbě, protože jednoho z interpretů Bohouška Starku jsem znala jako malinkého kluka, když jsme začínali v pořadu Hledáme písničky pro děti. A tahle písnička tam zazněla také. A jsem velice ráda, že prostě takhle si můžeme vzpomínat na tu dobu, na Bohouška i na tu nádhernou písničku.
1: No, je možná jaksi známá, nebo určitě je známá, ale není asi úplně jaksi známo, kdo, myslím si, naší populaci, většině posluchačů, kdo je autorem. Muziku, jestli se nepletu, napsal Karel Mareš.
2: Ano.
1: A text Jiří Štajdl.
2: Aha, ano.
1: A tu písničku zpívá, nebo hraje tedy Olympik. Samozřejmě, že je tam i Petr Janda, asi pravděpodobně i Chrastina, ale to solo, nebo respektive ten duet s Bohoušem Starkou zpívá pan Šváb.
2: Pan Šváb, ano, pan grafik,
1: výtvarník
2: a bratr herečky Moniky Švábové z Plzně.
1: No, prosím, jak se to krásně spojí. Tak teď si poslechneme nádhernou písničku, kterou mě určitě Eva Hrušková udělá radost. Hvězdu na vrbě.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jsme na tandemu s Evou Hruškovou a tudíž se přímo nabízí, abychom si popovídali o nějaké tandemové spolupráci. V případě Evy Hruškové se to přímo jasně nabízí. Partnerství s Janem Přeučilem, nejenom tedy jaksi manželské partnerství, ale partnerství herecké. Já si myslím, že to pro vás bylo taky hodně osudové a je.
2: Je to velikánská náhoda. Když tenkrát před 19 lety Honzík byl sám a potkali jsme se zase, jako pokolikáte, na chodbě, tak říkal, Evo, co kdybychom něco udělali pro děti? On věděl, že já jezdím představení pro děti a já jsem, jako ve mně se úplně zachvěla dušička, že by takováhle hvězda se mnou dělala divadlo pro děti. Já jsem říkala, samozřejmě velice ráda. No a hned jsem mu tam dala scénář Šípkové růženky, kterou jsem měla doma, pohádku. Ale pak jsme zjistili, že je to upravené pro divadlo jednoho herce, tak jsme poprosili Jirku Chalupu, aby nám napsal Šípkovou růženku pro dva. On ji napsal. Jaromír Klempíř nám napsal pohádky. Šárka Váchová vyrobila nádherné loutky. A tak vznikla vlastně v roce 2001 první naše společná pohádka. Tu jsme zkoušeli půl roku. No, a jak jsem ho učila hrát s těma loutkama, tak nějak se stalo, že jsme zjistili, že oba se rádi smějeme a že to se nám na tom druhém líbí a že vlastně Honzík vůbec není za takovou skleněnou stěnou, jak mi připadalo do té doby. No a tak jako slovo ani nedalo slovo a prostě ten pohled tam zůstal.
1: Teď jsem to chtěl říct, pohled dal pohled spíš, tak. Ano, jasně. Ano. Prostě jste si tak nějak zavonili hezky, přesně, to je dobře. Já mám radost, kdykoliv vás vidím, protože vám to spolu sluší a je vidět, že se máte vážně rádi. A to samozřejmě je ten první předpoklad pro to, abyste jaksi spolu mohli spolupracovat. Já se budu dál tedy jaksi ptát na tu hereckou spolupráci. Když teda Jirka Chalupa vám napsal tu první pohádku, kdo ty další? Protože nehrajete jenom jednu, že?
2: Máme další pohádky, ale my jsme řekli, že se vydáme trošku složitějším směrem a začali jsme dělat pověsti české a pražské pověsti, protože mně se líbí Alois Jirásek, ale pro současné děti už to není četba. Už to nejde.
1: Je to trochu archaické.
2: Přesně. Tak jsme zase poprosili Jirku Chalupu a on napsal skvělý, vtipný scénář k dalším třem inscenacím tohoto jako zábavně naučného, ale je to víc zábavné a tak naučné taky samozřejmě. Jsou to pořady pro předškoláky i školáky. Vystupují v nich třeba kněžna Libuše nebo Horimír, Křesomysl, Šemík a v těchto
1: a to všechno jste vy dva.
2: To jsme my, samozřejmě. Pomáhají nám zase loutky, tentokrát o Jaroslava Doležavla, protože tohle už chtělo loutky takové ne holčičí silonové šatičky, ale prostě takové zemité, dřevěné, opravdu z poctivého lipového dřeva, takže jsou taky těžké. A hudbu napsal Zdeněk Barták. A protože Jirka Chalupa je opravdu geniální scénárista a dělá velice vtipné texty, tak vždycky, když děti odcházejí z divadla, tak si ty písničky zpívají, paní učitelky se usmívají. Protože totiž ono, divadlo pro děti je teď takový, jako bych řekla, rozporuplný fenomén. Protože po revoluci se stalo, že spousta lidí si myslelo, že může hrát pro děti. A vyrojilo se prostě miliarda souborů, které umějí jenom prostě padat na jevišti a kopat se a tak. Lékat děti a to je krásné. Takže my jsme se vydali právě cestou jinou, abychom skutečně přiváželi kvalitu. Nejenom hereckou, ale i scénář musí být krásný, hudba i loutky.
1: No jasně, ty děti si tam prostě musí taky něco dovědět a musíte je malinko, tak musíte, no. Je dobře je malinko vychovávat a prostě mít je k tomu, aby se jaksi uměli mezi sebou chovat a podobně.
2: Právě.
1: Víte, co mě zaujalo, ty loutky? Mm-hmm. Když jste se, jak jste se učili hrát s loutkem, protože vy nejste vystudovaná loutkařka. Jste?
2: Já jsem loutkoherečka a loutky miluju. Já jsem se je totiž vyučila už nejen na Damu, ale předtím jsem byla ještě rok v Hradci Králové v divadle Drak.
1: No tak to je ta nejlepší škola loutkářská.
2: To teda byla opravdu, tam jsem si zažila ty první chvíle s loutkou a já vždycky s oblibou říkám, že jsem tam chytila virus, protože to se nedá už jako odnaučit. To prostě vy zjistíte, že ta loutka za vás mluví, no a vy za to milujete, takže já cokoliv dostanu do ruky, tak s tím začnu hrát.
1: A Honza už se to naučil taky?
2: No, on je přece jenom víc herec. Jo, vy musíte jako svoje herectví potlačit, vy ho musíte dát do té loutky.
1: Ano.
2: A on když mluví za loutku, tak kouká na mě. A já vždycky říkám, koukej na tu loutku a ta loutka, ať kouká na tu druhou.
1: To on je potřebuje zásada. Publikum
2: no,
1: prostě.
2: Ano, no. On je herec, no, prostě je to herec, s velkým H.
1: A mimochodem vynikající herec, samozřejmě. Že?

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak, o tom, co dělá Eva Hrušková v divadle pro děti s manželem a hereckým partnerem Honzou Přeučilem, tak to už víte, ale nepochybně připravujete pořád něco nového, protože i když máte na repertoáru, dejme tomu 5, 6, 7, 10 her, tak pořád myslím, že vás to žene dopředu a koukáte po něčem dalším. Tak co je před vámi teď?
2: Určitě, chceme dělat další díl pověstí, protože to je nekonečná a hluboká studnice. A s Jirkou Chalupou probereme ještě znovu celého Jiráska a najdeme tam nádherné určitě příhody a budeme hrozně rádi zase za další písničky od Zdeňka Bartáka, protože ty jsou taky inspirující a prostě ona už ta tvorba je pro nás ohromným zážitkem.
1: Já se pamatuju na spolupráci s Jirkou Chalupou, když jsem dělával ve studiu Rosa tehdy.
2: Ano.
1: A Jirka psal pro nás ty scénáře, pak jsme se na tom podíleli oba dva. A máte 100% pravdu, že Jirka píše velice vtipně.
2: No.
1: Nejenom tedy texty, jak si k té činohře, ale i ty písňové texty.
2: Přesně
1: jsou
2: tak.
1: Opravdu velice skvělé.
2: No, já jsem kdysi zpívala hodně za různé princezny. A zjistila jsem, že většinu, pokud to pod pseudonymem nepsal Zdeněk Svěrák, tak většinu těch textů psal Jirka Chalupa.
1: To je pravda.
2: Ale já nesmím zapomenout ještě na dva další autory, kteří pro nás napsali představení. Tím jedním, nebo jednou, je Martina Driverová. Ta pro nás napsala Princeznu se zlatou hvězdou a Čerta a Káču. Úžasně také.
1: Je to tak podle té pohádky, kterou známe z ano, filmu?
2: Ano, ale princeznu se zlatou hvězdou hraju sama, takže já si tam zahraju chůvu, princeznu, kuchtíka i krále. To je úžasná výzva. Samozřejmě normálně bych to hrát nemohla, já už bych teď mohla hrát maximálně chůvu. Ani tu princeznu už ne. Ale když ji držíte v ruce krásnou dřevěnou, no tak vám to ty děti věří, že?
1: No, samozřejmě.
2: No, a Čerta a Káču napsala také úžasně vtipnou pohádku o hubaté káče.
1: A ten druhý autor, kterého jste chtěla zmínit?
2: Je Jiří Žáček, kterého si velice vážím a podle mě je to básník číslo jedna prostě.
1: A je taky ohromně vtipný.
2: Přesně ano, tak. Ano. I ty vážné a nejsmutnější věci prostě vezme s nadhledem a jeho životní postoj se mi líbí a mám ho prostě ráda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat v tandemu s Evou Hruškovou. Mimochodem, potkal jsem se na jednom takovém seriálu s vaším synem.
2: Ano.
1: Ano. Dokonce hrál mého podřízeného policistu, já jsem hrál šéfa kriminálky.
2: Velice mu slušela ta černá uniforma.
1: Ano. Velice šikovný. Takže ten jde ve vašich stopách.
2: Ten jediný, ano. Vlastně, protože on se jmenuje taky Jedle, ale ne jako já. Jmenuje se Zdeněk Rohlíček. On byl 10 let v Plzni. Od té doby vím, že Monika Švábová je sestrou pana Švába.
1: Se to hezky spojilo takhle.
2: Přesně
1: ano.
2: Tak, takže tam byl 10 let, byl velice nadšený, ale teď už je v Praze a hraje s námi a hraje v divadle Palas a v různých dalších divadlech. Pak mám druhého syna, ten je tedy nevím po kom, inženýr dopravních systémů. A třetí syn, Pavlík, ten je střihač.
1: No a jestli se nepletu, tak kolik máte vnuku?
2: Já mám jednu vnučku.
1: Vnučku, kolik
2: ano,
1: je?
2: Rok a půl, Elinku. No a miluju ji jak blázen, že jo? Protože po 3 klukách mám konečně mašličky kanýrky.
1: To mi povídejte, to je samozřejmě u nás na denním pořádku. Mám vnučku, ale já mám naštěstí ještě taky vnuky, takže i já jako chlap se s nima vyřádím.
2: Ano,
1: no,
2: ano.
1: Ale potom taky ještě musím zmínit jednu vaši takovou zajímavou zálibu. Vy hrozně ráda chodíte.
2: Ano.
1: A dokonce na vašem levém zápěstí nejsou jen tak nějaké hodinky, nýbrž krokoměr.
2: Ano, krokoměr, tak dnes jich mám jenom 2500 kroků, ale já to doženu.
1: Vážně.
2: Jo, no protože musím. Přestala mě bolet záda. A četla jsem dokonce v příloze jedněch novin, že je to, že to lékaři doporučují a je to daleko zdravější než jízda na kole například.
1: Chození.
2: Ano.
1: No tak je to takový trend, ale jak je vidět, tak vám to opravdu funguje a hlavně, ano. Že vás to baví, no to je důležité. Kudy chodíte? Kudy to jde?
2: Anebo odkud kam to jde?
1: Aha.
2: Jo, teďka půjdu zpátky pěšky na Vinohrady. Já vím, není to úplně ekologická cesta, ale prostě musím jít tak rychle, abych se nezadechala, abych tady nedýchala všechny ty výka.
1: No, mimochodem, já na ty Vinohrady za chviličku pojedu.
2: Aha.
1: Ale vy to máte asi změřeno, kolik to je kilometrů?
2: To nevím, není to moc. To jsou asi 2 kilometry, to není moc.
1: No, ale vy jdete nějakou zkratkou tady.
2: No, jdu, samozřejmě.
1: No, jo, tak já jedu po silnici,
2: já to mám
1: trochu dál, no a hlavně spěchám, tak samozřejmě. Ale no. To vám závidím teda, že, protože mě to chození trošičku nedělá zase až tak dobře. Já si to kompenzuju na tenisovém kurtu, jasně. Ano,
2: přesně ano, tak. Ano. No a pak mám ještě jednu věc, kterou miluju. A ta je, bych řekla zase, pro psychickou pohodu. Já strašně ráda čtu. A to má naštěstí ta vnučka po mně, i po druhé, tedy babičce, po tchýni, teda spolu tchýni. Tak my rádi čteme, pak to přeskočilo několik generací až k ní.
1: No počkejte, tak ona asi ještě nečte, ne? Protože je asi malinká,
2: ale
1: ráda poslouchá, takhle jo.
2: Ne, čte, teda jako čte, no pořád se probírá.
1: Listuje,
2: ano.
1: Ale to moje vnučka dělá taky, přestože neumí číst, teda jako umí pár písmenek,
2: ano,
1: ale samozřejmě ne souvislé texty, ale hraje to, otevře si knihu a začne cosi jakože číst a vyprávět svůj příběh.
2: Tak a
1: je
2: to jí
1: nesmírně
2: zůstane. To je úžasný, to jí zůstane.
1: Tak, aby to našim vnukům zůstalo, to si přejme, ale

0: Samozřejmě Evě Hruškové přeju, aby všecko, co dělá, šlo, aby to hlavně bavilo, ať vám dlouho vydrží ten entuziasmus v tom hraní pro děti, protože to je to krásné, co naplňuje váš život. Díky a mějte
1: děkuji,
0: se moc hezky.
1: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny milovníky dechovky zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha Vladimír Bernášek a pozdravuje hudební redaktor Milan Kašpárek, který nám vybírá písničky. Dnešní setkání uvedené titulkem Trupte nám trumpety jsme zahájili polkou Antonína Noska, Když hraje Horácká. Ovšem hrála nám česká muzika Josefa Charváta. Teď uslyšíte mé vroucí vzdechy. Znalci vědí, že to nebudu vzdychat já, ale že se tak jmenuje lidový valčík, který nám zahrají a zaspívají babouci, což jistě mnohé potěší. Koho snad ne, může vzdychat. Klidně i vroucně. Tak jako tak babouci už hrají. Tak pěkný poslech a dobrou pohodu.

Zpívali a hráli Babouci, ale teď už čeká staropražská muzika. Pod taktovkou Milana Lésky nám staropražská muzika zahraje hned několik písniček. Už ta první to tady pěkně rozproudí. Složili Antonín Borovička na text Jiřího Voldána a zaspívají Josef Zima a Ivan Trnka. Ještě bych měl povědět název písničky, ale to se mi zdá docela zbytečné, protože název poznáte sami. Kdy? Až budou trumpety. No, teď jsem to prozradil, ale to nevadí, protože trumpety už stejně hrají.

Zní to málem jako nesmysl, když prohlásím, že už jsme slyšeli, až budou trumpety. A je to tak. Platí už i až, a to prosím najednou. Naštěstí název další skladby žádné takové problémy neslibuje. Bude to Valčík v té Stavěšské dolině. Hudbu i text napsal Milan Léska, to je ten pán, co právě diriguje. Zajímavé je, že i když diriguje, tak u toho nemluví. Naše máma, když nás doma dirigovala, u toho mluvila a hodně, zejména když se dělal velký úklid. A potom dodávala, chtěla bych vidět, jak to tady bude vypadat, až tady nebudu. A táta se vždycky hned ptal, ty někam pojedeš? Potom už máma dál nemluvila a jenom mávla rukou. Právě tak, jako to teď udělá Milan Léska. Což bude hned, jak dodám, že zpívat budou Eva Brožová, Ivana Tereková a Ivan Trnka. A už muzika hraje.

Nevím, jaký máte vztah k jetelíčku, ani nevím, jaký máte vztah k vodě. Ale vím jistě, že když je jetelíček u vody, většinu lidí to rozveselí. Ovšem, jen pokud se jedná o polku Jetelíček u vody, ke které si napsal text i složil hudbu Václav Bláha. Hned to vyzkoušíme, zda jsem s tím rozveselením měl pravdu. Zpívat bude Eva Brožová a Ivana Tereková a možná, že i mnozí z vás. Tak prosím, staropražská muzika už hraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Vě Praha, stále nám hraje staropražská muzika pod vedením Milana Lésky. Teď zazní známý valčík Václava Kautského na text dvojice Milota Špilár. Zpěvačky Evu Brožovou a Ivanu Terekovou doplní ještě Josef Zima. Tak prosím, už hrajeme, dokud jsme pěkně v tempu.

Dohrála nám staropražská muzika pod vedením Milana Lésky. Doufám, že mnozí jste si i zaspívali. Ono stačí jen si tak pobrukovat a hned je lepší nálada. Ovšem ten valčík byl na rozloučenou, tedy na rozloučenou se staročeskou muzikou. A teď budeme hrát na rozloučenou znovu, protože další skladba se jmenuje Večer na rozloučenou. Ale protože je to polka, tak doufám, že to nebude žádné smutné loučení. Hrát bude česká švitorka, vedená Milanem Baginským a pod skladbou jsou podepsáni Josef Charvát a Václav Bártl. Zaspívá Josef Opelt. No a s vámi se už také loučí Vladimír Bernášek. Jen doufám, že vás naše dnešní setkání potěšilo. Tak se mějte pěkně a za týden opět naschledanou. A hrajeme Večer na rozloučenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Přeji nám všem hezkou neděli. Ano, je čtvrtá neděle v měsíci, z čehož vyplývá, že Český rozhlas Dvojka vysílá v tomto čase svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Chci vám hned na začátku dnešní rozhlasové hodinky poděkovat za maily a dopisy, dokonce i vlastnoručně psané, velice mě těší a povzbuzují. Ale pojďme už k dnešním hostům. Na jevišti divadla Ungelt přivítáme Věru, velice originální dvojku, paní profesorku a jejího žáka. Prvotřídní herečku Reginu Rázlovou a dvoje jedině herce a zpěváka Pavla Vítka. No tak já jsem vás uvedl, asi jste to v zákulisí zaslechli, co by profesorku a studenta. To bylo vaše první setkání. Hele, studentíku, jaké bylo první setkání, nebo spíš tvůj první dojem, když jsi spatřil tehdy mladičkou, atraktivní profesorku Rázlovou?
4: Tak na to si velmi, velmi dobře pamatuju, protože jsem se těšil, že Regina bude součástí přijímací komise na divadelní fakultu, kam jsem se ucházel o místo studenta herectví. A skutečně v divadle Disk jsem tu Reginu známou z obrazovek a z filmových pláten viděl, tak jsem se úplně roztetelil. A když jsem předváděl svůj výkon, což byl, tuším, z Šukšinových charakterů Kulka, takový ten mladý drzej kluk,
5: to bylo dobrý,
4: tak jsem najednou uviděl v divadle někde ze tmy na mě zářily dvě oči, které strašně mi dodávaly odvahu, abych neměl trému, a já jsem cítil, že mi tam někdo v té tmě drží pěsti. A to byla Regina.
3: No a jaká byla pedagožka? Všichni na ní vzpomínáte s láskou a respektem. Přitom byla takřka vrstevnice. Já jsem připravený na vás.
5: Generace není vrstevnice.
3: Já vím, že jsi o 15 let, já jsem si to nastudoval. Starší, tak jim bylo kolem 20 a tobě něco přes 30, tak jsi byla opravdu sexy symbol tehdy.
4: Byla pro nás velkým vzorem. My, zejména mužská část našeho ročníku, jsme Reginu obdivovali, proto jsme si nedovolili přijít nepřipraveni, protože jsme si nechtěli před Reginou uříznout ostudu. Ale Regina byla přísná, dokonce bych řekl někdy velmi přísná, ale byla v něčem taky velmi laskavá. Takže když viděla, že jsme se připravili a viděla, že třeba je potřeba to ještě nějak zdokonalit, tak se člověka chopila s takovou až jako mateřskou péčí.
3: A na to jsme se... 33 s mateřskou péčí.
4: Já ti můžu říct, že s Karlem Rodenem jsme se na to vždycky velmi na ty herecké hodiny těšili.
3: No a Reginko, jak ty se zdívala na tu omladinu? Byla jsi i trošku kamarádka, zašli jste společně do hospůdky, nebo to nešlo? Jak jsi v roli? Ty jsi byla třídní pedagožka přímo?
5: Postupně ano.
4: Postupně
5: jsem se také vypracovávala v této kariéře od asistentky až potom k vedoucí, ale k vedoucí teda ročníku. Ale zrovna tenhle ročník, oni byli hrozně talentovaní, velmi talentovaní, abych to řekla správně česky, a byli ale velmi upřímní. Oni to vlastně o sobě nevěděli, že jsou talentovaní, a tak byli takový otevření a strašně se chtěli všechno naučit. A proto z toho ročníku, a učili se to skutečně, nebyli namistrovaní, jak se dneska říká, a z toho ročníku vzešla generace dneska nejlepších vůbec hráčů, že jo, a hereček. Ale to bylo proto, že přišli, tak nebyli to všechno Pražáci, vy jste tak přišli, se sešli.
4: Ne, z různých koutů.
3: Ty jsi z Moravy, z Olomouce.
4: Já jsem z Moravy, Karel Roden přišel z Budějic, pak tam byla Eva Holubová, Veronika Žilková,
5: Ivana Chýlková,
4: Vilma Cibulková,
3: Jitka
4: Asterová, ano.
5: A byli to velmi skromní mladí lidé, kteří se opravdu vášnivě chtěli učit vášni. A to dneska už není tak obvyklé, takže proto vlastně někdy ty výsledky těch mladých bych poměřovala, kdybych to poměřovala, tak na tom jsou líp.
4: Ale my jsme taky, abychom jenom si nás nechválila, my jsme taky byli takovej trošku pytel blech, takový opravdu hejno, který chtělo hrozně dělat dobře divadlo a po svým. A taky jsme chtěli najednou být bohémové, pochopte, my jsme najednou byli v centru dění, kousek od Karlova mostu, divadelní fakulta.
5: Jasně, takže když se kampu místo
4: a když se stal právě na tu hospůdku.
3: A šla někdy Regina s vámi?
4: Šla. Několik hereckých hodin jsme strávili
5: na hospůdce
4: na kampě.
3: Ano. Dá se vůbec herectví naučit? No to řemeslo by se mělo dát naučit, ale
5: no
3: pak...
5: No tak musíte se naučit řemeslo.
3: Třeba rozvíjet a ty ji musíš jako pedagog rozpoznat, v čem je jedinečnost toho člověka.
5: Ne, to se musí rozdělit. Řemeslo s osobností moc nesouvisí. To je jako, že truhlář musí být charakterní. Ne, blbost, ne, truhlář musí umět dobře udělat stůl, na který můžeš i vyskočit a nespadne. A takže musíš ho naučit řemeslo. A jestli z něj potom bude charakterní člověk a tím pádem i jako truhlář bude charakterní, to je jiná věc. A to tež je ale s výukou herectví. Technologie výuky herectví je složitý obor a vyučit se hercem je složitá, těžká práce, tak jako naučit se zlatníkem nebo truhlářem nebo krejčovou dámskou. To jsou strašně složitý technologické věci a pokud je neumíte, tak každá žena ví, že to není to též jako dát k sobě dva kusy látky, sešít to a už budete mít blůzu. No.
3: Ne, tak znalost toho řemesla nerozporujeme, ale tu jedinečnost každého z těch uchazečů si musela asi rozpoznat a lehce navigovat dotyčného, aby se o ní uměl opřít, ne? Nebo...
5: Říkáš to hezky, já jsem si vždycky psala takový deníky, ano, a někdy, když tak na to při nějakém stěhování padnu, tak je to docela zajímavé si přečíst, co jsem si tak třeba psávala, no.
3: Vzpomeneš si, jak jsi viděla Vítka jako studenta herectví?
5: No, tak si
4: psala si se mě taky deník.
3: Jsi zvětšněný asi.
4: Ano.
5: Pavel byl přece člověk, který jako dokázal už v tomto raném věku hereckém velmi překvapit, že jo. On se pořád tvářil, že je malý, křehký, drobný a není agresivní a podobně. A když potom jako přišel dělat zkoušky jako semestrální, to znamená, že postupový zkoušky, že jo, a vešel do té třídy. No to nebudu vykládat, tu příhodu. Můžu říct, co si mi promet.
4: My jsme totiž měli v ročníku spolu takovej, já bych řekl, takovou zdravou rivalitu. Protože my jsme všichni jsme chtěli být dobrý. A to víte, to je hodně kohoutu na jednom smetišti. A proto já jsem obdivoval pedagogický tým a konkrétně teda Reginu, kterou jsme měli vlastně jako naši ročníkovou pedagožku posléze, tak jsem obdivoval, že to dokázala ukočírovat tolik individualit vlastně na poměrně malém území. Ale musím ti k tomu ještě říct, že když potom jsem vlastně začal od toho divadla vlastně a posléze přes Pop Music se dostal k muzikálovému herectví, kde je to velmi možná ještě o něco složitější, že kromě toho zpívání a tancování a tak dál, že když nechceš, aby to bylo jenom prázdný tóny, tak a teď, když máš monolog, tak těch slov tam máš hrozně moc, ale když držíš jeden tón na 16 taktu třeba, tak musíš pořád tu emoci v sobě držet a tam jsem si vzpomněl právě, a to jsem vděčnej.
3: Na pedagožku Rázlovou.
4: Ano, na řemeslo. protože ať už to bylo, jak chtělo, a my jsme třeba nebyli vždycky hodní, jsme zlobili, ale jednu věc mi škola a Regina teda dala, a to bylo řemeslo. A tisíckrát jsem si na to Regino vzpomněl, protože třeba v Plesu upíru nebo v Bídnicích, což jsou velký příběhy, těžký role, tak to jsem si říkal, kdybych já tu dámu neměl, tak prostě dneska bych tohle to nedal.
5: Ano, výborně, děkujem.
3: Tak jak vzpomíná teď Pavel na tebe jako na svou pedagožku, tak já jsem nejednou tady v naší herecké šatně, hráli jsme tu spolu s Reginou. Jak jsi slyšel tebe, jak vzpomínáš na velkého mistra pedagogiky Miloše Nedbala?
5: Ano, ano.
3: Čem to spočívalo, to jeho mistrovství, teď myslím, pedagogické?
5: Aha, no, to není tak jednoduchá otázka, ale není to úplně na ní jednoduchá odpověď. Jednak to byl vynikající herec, kterého my jsme si jako studenti nesmírně vážili. A chodit se dívat nebo dostat drobnou práci v Národním divadle, jako přinést psaní nebo postrčit v nějaké inscenaci někde židli a vidět tak zblízka tyhle ty bardy, tyhle velký hráče, jak vlastně pracují, jak se chovají, v čem je ten vtip, jak se změní z toho civilního, starého, pohodového pána najednou v majitele klíčů, který vládne prostě půl planetou. Tak jako my jsme si toho strašně vážili, že jsme měli tuhle tu možnost. A musím říct, že my jsme ty herce a ty pedagogy opravdu obdivovali. Já nevím, jestli to dnes ještě je, zdá se mi, že asi ne, ale že to byli učitelé, kteří jako pro nás to byl skutečně vzor. A myslím si, že to sehrává vždycky ve vztahu učitel-žák jako velmi mnoho. Co?
4: Velmi mnoho, protože my jsme vás, Regino, taky obdivovali. Na tebe jsme chodili do Národního, na Jana Přeučila jsme chodili, tenkrát byla avantgarda v divadle Na zábradlí, bylo tam spousta nádherných představení a to byl vždycky takovej zážitek, ale bylo to taky zavazující, protože když člověk viděl, že ty jeho kantoři jsou na jevišti tak výborní, tak si říkal, no jo, já bych chtěl být taky. No jo, ale ono to nepřijde samo. Takže já si myslím, že tohle, co Regina řekla, že to je pro tu výuku a pro to budování té osobnosti toho člověka strašně důležitý. Že člověk by měl mít rád svý kantory, protože mu rozumí a protože je obdivuje.
5: Ano, ano, ano, tak to bylo. Pan profesor byl, jak říkám, velmi pohodový, příjemný. Ve chvíli, kdy nás učil, tak pro nás už jako starší pán. Dneska mi to přijde jako blbost říkat, že byl starší. No, to je. Ale dobře, on, když začal na něčem trvat, jakože takhle to bude, tak dokud jste to neudělala, tak vás nepustil. A žádný jako, a já to vidím takhle, a já to cítím takhle, a já bych myslela, že no tak to jste mohl říct tak dvakrát.
4: Můžu ti na to něco říct?
3: Byla stejně důsledná.
4: Ty jsi mě jednou nechala vejít do místnosti 40krát a po 39. jsem slyšel zachrastění Regina, tenkrát nosila spoustu náramku, to byla móda. Chrastila těma náramkama a volala. Já jsem jenom vzal za kliku, strčil jsem tu hlavu do té učebny a už se ozvalo. Nevěřím, nevěřím. 40krát.
5: Jo. A to nás vzal třeba do Národního divadla, nechal rozsvítit jeviště a nechal nás jednoho po druhém vejít do té obrovské stodoly. To je obrovské prostory. Národní divadlo má 1000 míst, to je skutečně obrovský dům. A úkol zněl, vejdeš, pozdravíš, řekneš, jak se jmenuješ a řekneš štrůdl. No, tím jsem dokázala tejrat dalších 40 let.
3: To ti předal profesor Nedba. Pavlíku, ty jsi už během studia činoherního herectví začal toužit po zpěvu. A věděla to tvá profesorka Rázlová?
4: Ano, věděla. Věděl to
5: celý
4: ročník.
5: Ano, věděli to všichni ve škole.
4: Věděli, protože já jsem u sebou ustavičně nosil kytaru. Pořád jsem hrál, tehdy náš ročník miloval Kubišovou, Neckářev, celou tu zakázanou z 68. prostě tu kulturu, Golden Kids a tak dál. My jsme to uměli Přenosilovou, my jsme to prostě uměli desítky ano, ano. písní. Dokonce přiznám se, jednou jsme šli na Karlův most, Regina s námi. My jsme tam z Rudýho práva udělali takovou tu papírovou čepici. Já jsem zpíval, náš ročník tím vydělal od nebohých turistů spoustu peněz. Hádejte, co jsme s těmi penězmi kolektivně udělali večer.
3: No, uhodneme. No.
4: Ano. Propili.
5: Ale již tehdy se zrodila Pavlovy myšlenka, že by si tím zpěvem mohl vydělávat.
4: Jenomže nebylo tehdy, vlastně nebylo kde muzikál no, studovat. Muzika. To vlastně to nešlo. Čili já jsem si říkal tenkrát, dobře, mě činohra baví a bavila vždycky, to zpívání taky, takže vlastně to v podstatě potom samovolně vyústilo v to, že já samozřejmě kromě světáku a různých jiných titulů, ve kterých jsem účinkoval, tak jsem ale v podstatě zakotvil nakonec v muzikálu, kde si jak zahraju, tak zaspívám.
3: A vydatně si Pavel Vítek zaspívá v této rozhlasové hodince. Zazní tři písně a všechny tři s Vítkem.

0: Tuhle písničku si napsal Pavel Vítek a jak nám teď prozradil před 32 lety sám. Jak se to přihodilo?
1: Protože mi nikdo nechtěl napsat hit. Já jsem se osamostatnil, odešel jsem od kapely, se kterou jsem v 80. letech vlastně se stal tím pop idolem, a protože jsem si to chtěl dělat po svém. A tak jsem si řekl, dobře, když mi ten hit nikdo nechce napsat, tak já si ho napíšu sám. A tu písničku jsme vypustili do éteru. A já jsem měl pocit, že přes noc se stane hitem, nestalo se nic. Já jsem odjel s Lucí Bílou do Hamburku, kde jsme 3 měsíce ve Schmidt teatru působili v pořadu Muzikálová horečka. Mimochodem byli jsme tam velmi úspěšní s tím. A když jsem se vrátil, tak tenkrát byly ještě ty celní kontroly na hranicích. A paní celnice vytáhla najednou moji fotku a říká, podepsal byste se mi? A já říkám, no ano, mě to udělalo samozřejmě radost, jo. Takže už jsem byl v takovém dělíku, kdy se na mě začalo trošku po tom úspěchu o tom, že má 17, má svůj den, se na mě začalo zapomínat. A ona říkala, vy máte tak krásnou novou písničku. A já, když jsem byl v tom Německu, já jsem netušil za toho čtvrt roku, že se to tady stalo hitem. Tehdy nebyly mobily, nebyl internet, nebylo nic. Takže já vám měl takovou radost, to se ani nedá popsat.
0: Stal se s idolem popovým, nicméně pak tě možná, nechci mluvit za tebe, začalo divadlo chybět a přišel už Karlín a muzikál.
1: Velmi mi začalo divadlo chybět a zkusil jsem několik činoher a neměl jsem asi štěstí na titul, ale, nebo tituly, ale pak právě přišly nabídky z muzikálu Drákula. Pak už přišli Les Misérables bídníci a já jsem vlastně začal Miss Saigon, Pomáda, posléze Mamma Mia, Ples upírů, Phantom opery a já jsem vlastně postupně se začal z toho popového zpěváčka vlastně prospívávat i díky samozřejmě hodinám klasického zpěvu u pana Klezly jsem se začal prostě prospívávat k tomu náročnějšímu repertoáru a mě to začalo hrozně bavit. A myslím si, že v podstatě, když bych to měl takhle obloukem zavřít, je jenom logickým vyústěním to, že jsem se nechal po takřka 40-leté kariéře a velice rád přemluvit, abych se stal součástí formace 4 tenoři. A musím vám říct, že to mě baví úplně nejvíc.
0: Tak, Reginko, a pojďme k tobě.
2: Ano, ano, tak už jsi u mě.
0: Končíš Damu a namíříš si to na Kladno.
2: Ano, ano, ano.
0: Moje první angažmá, mimochodem, ano. Tam jsme se nepotkali, já jsem
2: ale
0: šel
2: už chvilku před tím, už ve třetím ročníku jsem byla v Hradci Králové.
0: A tam jsi hostovala v čem?
2: Minuty na hodinách, William Saroyan. Pak jsem tak chvilku se trápila v Národním divadle, protože já jsem velký trémista a právě trpěla jsem kvůli panu profesorovi Nedbalovi tím takovou tou úžasnou úctou k těm mistrům, takže když mi ještě vlastně jako studence nabídli práci hostování v Národním divadle, tak já jsem nebyla schopna vůbec normálně mluvit z toho strachu a z toho a ta jsem říkala, no takhle se týrat nebudu.
0: Hrál to představení pan profesor Nedbal? Že by ne, tě povzbudil?
2: Ten v tom nehrál, ale my jsme tou dobou spolu jako nemluvili, protože pan profesor se hrozně na mě rozlobil, že jsem právě odešla do toho Hradce. Že jsem nezůstala jako dodělat čtvrtý ročník v disku, ale že jsem odešla už nedočkavě hrát divadlo do Hradce Králové. Takže pan profesor potom, jestli vás to bude zajímat, pak jsme se usmířili, ale to je jiná historka.
0: Hrála jsi v nějakém představení s ním? Stihla jsi to?
2: Ne, to jsem... Já počkej, někdy v televizi někde něco. To ano. No, šla jsem na to Kladno.
0: Ano. Na Kladně tam zhrála velký repertoár.
2: Ano, to.
0: Jste tam byli s Jarkou Obermajerovou spolu na tom Kladně?
2: Ano, ale nejzajímavější z tohohle je taková historka, že tam jsem přišla taky za panem profesorem Dvořákem, který byl ředitelem, že bych tam šla. On to seděl a říkal, no Regino, ano, jistě, zítra budete hrát Záskok na Karlštejně. ve hře Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický. Budete hrát Alenu, paní Bohdalová nemůže. A tak se taky stalo. Ano. A já jsem skutečně druhý den poprvé přijela na hrad Karlštejn, dokonce poprvé v životě. A úplně na stejném hradě Karlštejně, kde dodnes hrajeme Noc na Karlštejně s Pavlem. No, to je taková jako líbůstka.
0: Ale už nehraje, už nehraje Alenku.
1: Ne, ne, ne. Regina je skvostná paní Ovka.
2: Ovku?
1: A já král cyperský se snažím vždycky.
2: Jako přiběhne, ano, jako želový ženský, ano, to ano. No a, tak jsem, a tam jsem se vycvičila v tom záskoku, tak opravdu jsem se to naučila, paměť jsem ještě měla dobrou a všechno jsem měla, tak dokonce i jako, že by tady by to takhle vtipně šlo a tady by to takhle vtipně šlo a tam byl Ludvák Notek, jistě pamatuješ, inspicient, ten tak na mě jako chvíli jako koukal, vodil mě, jako tam jsou jenom dvoje dveře, kudy můžete odejít a přijít, že jo. Chvíli mě koukal, pak říkal, pojď sem, tohle jsou blbosti. Jiřina takhle vejde, tady udělá tohle, tady je pauza, tady uděláš tohle. A já jsem se nadechla, jakože řeknu, že já mám nějaký vlastní názor. On se na mě podíval a řekl, ne, Jiřina to dělá takhle. Tak já vám něco řeknu. Paní Bohdalová je geniální. Já ji od té doby považuji skutečně za geniální, protože já jsem přesně to tedy udělala na kroky přesně. Tak, jak mi řekl ten Ludva, já jsem měla aplaus. Měla ho vlastně ona, protože já jsem popsala to, co ona vymyslela. No ale tak jako jenom, že takhle to bylo nakladně. Tak,
0: no a Reginko, kdy si tě všimla kamera? Na škole nebo pak nakladně?
2: Na škole. Na škole jsem dělala konkurs, dnes se tomu říká casting. A pan režisér František Filip připravoval film Utrpení mladého boháčka.
0: No, prosím tě.
2: Hlavní roli Pavel Landovský a potřebovali tam takovou tu dívku. No, tak, tak jsem to tak
0: to
2: jako...
0: opravdu tvoje první zkušenost, ano, před ano, kamerou, ano, tahle famózní role v tomhle famózním filmu?
2: Ano, já jsem poprvé viděla i maskérnu a kameru a tak fakt, já jsem byla holka zvenková, fakt jsem to netušila. A ta maskérka na mě tak koukala a říkala, ty se neumíš odlíčit, viď? Já vůbec nevěděla, co to je.
0: Součástí této hodinky je vždy ukázka z rozhlasového archivu. To nemusíme bloudit, že bychom šli opravdu do vzdálenější minulosti, protože to je ukázka ze hry, kterou natočila v loni v roce 2023.
3: Neměl jsem ho do té nemocnice brát, měl jsem ho přivést sem, tam, kam patří.
4: Udělal jsi dobře. Kde jsi ho našel?
3: Na tržišti. Zrovna si svlékal kabát. Chraň Bůh každého, kdo by mi chtěl bránit, zvolal a mrštil kabátem o zem právě jako lír ve scéně z bouří. Jestli pak půjde vyčistit.
4: Co bylo dál?
3: No, schodil klobouk, mal sotva rok, a začal po něm skákat. Zvedl obě ruce, jako když proklíná gonerilino luno a zvolal, jen nezešílet, bozy.
4: Bylo kolem hodně lidí.
3: Pár se jich tam sešlo.
4: A neměl jsi dopustit, aby ho takhle viděli na veřejnosti.
3: No, to se hezky řekne, když je povšem. Jedna paní mu chtěla s těmi svršky pomoct a on jí povídá, děkuji vám, ale o mě se stará Normen. Bez Normena bych byl ztracený. A vyrazil pryč. Netušil jsem, že dokáže tak rychle utíkat. Stopoval jsem ho podle svršku, které cestou odhazoval. Našel jsem ho, jak se opírá o kandelábr. Plakal. Odvedl jsem ho do špitalu.
4: Co budeme dělat? Za hodinu budou v sále diváci.
3: V první řadě se nerozčilujte.
4: Zatelefonovala se Meč. Ta si bude vědět rady.
3: No, ano, ona bude rozumná, jako vždycky.
4: Doktor se mě ptal, jak se v posledních dnech choval. Prý, nevšimla jste si něčeho nepatřičného? Nepatřičného.
3: A co jste mu řekla, smím, když se zeptat?
4: No, lhala jsem. Řekla jsem, že byl úplně normální. Zrovna včera v noci jsem se probudila. Sklánil se nade mnou. mnou. Byl úplně nahý. Řekl, díky, že o mě pečuješ, ale nedělej si starosti, prostě o mě pečuj dál. Tuším totiž, že se dopustím násilí.
0: Charakterní rozhlasová herečka Regina Rázlová v rozhlasové inscenaci Garderobiéra slavné hry. Poznali jsme s Reginou Viktora Prajze.
2: Krásně, no to je. To je těžký jít s takovýma mistrama jako do práce. Protože ty mistři jsou tak dobří, že opravdu všechno, co uděláte, je o mnoho horší. Takže to je, i když máte třeba jako menší tu roli a nezáleží jako by tolik na to, tak jenom to jako sledování třeba toho mistrovského Viktora zabere tolik energie, že jdete stejně zbytej domů, jako kdybyste hrál nevím co. Ne, to je skutečně mistr teda.
0: Ne, to seš mistr. Nepatřičně skromná, Reginko. Ty seš taky paní herečka. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajná, našimi hosty jsou Regina Rázlová a Pavel Vítek. Mimochodem s rozhlasem spolupracuješ stále a teď ti chci vzdát veřejný hold, Reginko. Netajíš, kolik ti je let a je to skutečně šok, že v tomhle věku Regině bude v červenci 77 let, je na vrcholu své herecké kariéry. Ta skutečně teď kulminuje. Rázlová kraluje ve velkém divadle, na velké jeviště patří, v divadle na Vinohradech, kde oni opírají repertoár. Rázlová natočila famózní film v titulní roli Tancuj Matildo, hraje v současných televizních seriálech, televizní stanice napříč stanicemi se vlastně oni rvou.
2: Ještě chybí lednička.
0: No, přátelé, to je na velký aplaus.
2: Děkuji. Díky. Děkuji vám, že to vnímáte. Opravdu si toho vážím.
0: Nicméně ty mluvíš stále o herecké pokoře, o hereckém řemeslu, ale třeba v Tancuj Matildo jsem viděla, že jsi zhrábla skutečně i do vnitřnosti. A to bytostně tam ty jsi v životě zažila opravdu i mezní chvíle a já jako bych to v tvých očích v některých chvílích v tom filmu čtu a to před tebou smekám znovu, jakože jsi skutečně hrábla do těch vnitřností.
2: Jo, hrábla. Fakt je, že hrábla, ano. To je, je to ono, to vypadá, že to je velmi jednoduchý film, taky je jednoduchý. Je jenom, že tady platí, že v té čisté jednoduchosti, v tom bez zákrut, bez takových falešných emocionálních kliček je potom ukrytá ta síla, to, že to opravdu působí dobře. To znamená, že ten film je... Mně se líbil teda.
0: No ne, nejsi sama, potlesk to stvrzuje. Ta Rázlová mě vždycky fascinovala tím, že je nejen bravurní, řemeslně vybavená herečka, ale zároveň je nesmírně, teď se tomu říká, autentická. To znamená vnitřně pravdivá. Spousta herců je na jevišti, protože se chce líbit. Rázlová vstupuje na jeviště proto, abyste jí věřili. A my jí věříme.
2: No hlavně děkuju. A jako mým krédem je vyprávět příběh. To je důvod, pro který přicházím na jeviště. Protože já jsem přesvědčená, že vyprávění příběhů je to, co nás civilizuje, co nás pedagogizuje, co nás vychovává. Ať už umíme mluvit, nebo neumíme psát, číst jakýmkoliv jazykem před 1000 lety nebo 10 000 lety. Vyprávění příběhů je to, co nás jako posouvá a to, co máme v paměti. Takže my, kteří se vlastně živí vyprávěním příběhů, jsme povinni je vyprávět pravdivě, protože tím ukládáme do paměti, hrabeme do paměti vlastně lidstva, každého z nás, do genetické paměti, jestli to je nebo není pravda. A jsme za to zodpovědní.
1: To je právě to, že to je, tam je podle mých zkušeností základní faktor je upřímnost. Protože pokud není upřímnost, není věrohodnost. A když není věrohodnost, tak to k tomu divákovi nedošplíchne. Protože, víte, třeba, já to zbagatelizuju trošku. Ve většině těch muzikálů, a teď nemyslím takový ty, já myslím teď jako ty opravdu světový tituly. Jsou to velký příběhy. Třeba Bídníci, obrovský příběhy, francouzská revoluce, je tam spousta smrti, spousta lásky, spousta vášní. A teď si vemte, že vy máte, ta stupnice má jenom 8 základních tónů a ty jsou v různých kombinacích. A buď to se vám ty melodie líbí, nebo vás něčím opájejí, nebo vás fascinují, ale vy tam nemůžete přijít a jedním okem se koukat na dirigenta, že jste v pořádku, že zpíváte tak, abyste s těmi smyčci a s tím orchestrem zařezávali a bez toho to nejde. Ale vy musíte ještě prodat tomu divákovi to, co říkala Regina, tu emoci. Tu emoci, která vlastně dovypráví, kromě těch tónů a těch slov, většinou ty muzikály mají překrásné texty, tak vlastně ta opravdovost, ta upřímnost a všechny tyhle ty složky dohromady, to je to, že ten příběh najednou toho diváka zvedne ze židle v tom slova smyslu, jakože že jde s vámi. A to cítíte. Věřte mi, že to je pocit, který když na jevišti nastane, tak to si vždycky říkám, je dobře, že jsem se na to dal.
2: Ano.
1: Není to vždycky, je to vzácný.
2: Není
1: a je to krásný.
2: Vždycky. Ale chceme, aby to bylo co nejčastěji.
1: Protože věřte nám, my máme strašnou radost na jevišti. To vy nevidíte dozadu, ale my máme opravdu vždycky radost, když se nám daří vás jako publikum získat na svoji stranu. To je v podstatě pro nás, možná Regino, se mnou budeš souhlasit, asi to nejhezčí zadosti učinění.
2: Ježiš, to já mám,
0: já
2: ano.
0: Souhlasíme všichni, ano. Tak to je. A je dobře, že ses na to, Pavle, dal a umíš v těch muzikálech i zúročit to, co nebylo zrovna to nejlepší, co v životě prožil, protože to k herectví patří. A teď se, jak neprožila život, nebyla to procházka růžovým sadem Regina, tak v tom minulém režimu, jak si to neměl jednoduché ani ty. Já se vracím do doby, kdy jsi byl ten ženský a dívčí idol, dělal si žánr pop music a byly tu tisíce tvých faninek a ty se zápasil s tím přiznat, nepřiznat, že jsi homosexuál. Jak ti tenkrát bylo? To muselo být velmi složité.
1: Já to nepovažuji za sexuální orientaci, já to považuji aspoň ve svém životě za citovou orientaci. Takže, jestli tě můžu opravit. Takže víš, já jsem to měl tak. Já jsem nikdy nebyl pro to svoje publikum a je pravda, že v těch osmdesátkách jsem visel snad v každém dívčím pokojíčku. Možná i u některé z vás.
2: Nás doma taky.
1: Ale víte, já jsem nikdy nebyl pro to publikum, ženské publikum. Jsem nikdy nebyl nějaký takový ten macho samec, který prostě přijde a teď to tam rozfláká. Ne, já jsem byl vždycky prý pro ně takový, pro to publikum takový kluk odvedle se tomu říká v terminologii, jako jsou typy v herectví, tak v písní. Já jsem vlastně zpíval o lásce. Jako takovej kamarád, kterým se prostě ty holky, jakoby se mu mohly svěřovat, nebo on se svěřoval jim. Byly to hezký příběhy. Já jsem vždycky chtěl zpívat o pěkných věcech, třeba smutných, ale chtěl jsem o nich zpívat pěkně. Chtěl jsem, aby vždycky těm lidem, který ty písničky poslouchají, aby jim to třeba v životě pomohlo, když jim je smutno, když se jim nedaří, nebo naopak jim dodat třeba energii, když se rozhoduje o nějaký důležitý věci. A já si myslím, že v tomhle písnička je možná ještě v něčem silnější, protože ona má nejenom slova, ale ona má i melodii. A když ty dvě složky, a věřte mi, naspíval jsem těch písní několik set, když ty dvě složky skutečně jdou ruku v ruce, a je to geniální, když se to někomu povede, tak pak, když zpěvák přijde a jenom to umí prodat, tak já si myslím, že to je ten nejkrásnější zážitek, který vy jako publikum a já jako interpret můžu zažít.
2: Jasně, mě taky je úplně jedno, jakou má kdo orientaci a bylo mi to teda smrtelně jedno, celé naprosto, 100% celé.
0: Už během studia,
2: ale jako mě takové věci vůbec jako nezajímají v životě. Nikdy ale. Jako jestli chce někdo přijít a povídat si se mnou o svým, jako třeba sexuálním zážitku. Ježiš, no to jsem jedno ucho.
1: Prosím. My jsme s Reginou řešili úplně jiné věci.
0: Její sexuální zážitky.
1: Ne, já si pamatuju, Regino, jak jsme jednou právě měli jednu z těch našich hereckých hodin, kdy bylo venku hezky a nechtěli jsme tu hodinu trávit na učebně, tak jsme šli na Karlův most a takhle jsme se zasněně dívali na tu kampu a já jsem říkal, je, to jsou krásné domky. Já bych jednou takovejhle domek taky chtěl mít. A Regina zachrastila těma náramkama a řekla, a co proto děláte, Pavle? A mě vám to tak nějak tady uvízlo. A tam jsem pochopil, že samozřejmě člověk musí svoji dráhu vést nejenom tou stránkou uměleckou, ale i tou seberealizační, protože víte, jako každý z nás jsme spojený nádoby, jo, několik nádob. A v každé z těch našich nádob, která nás dohromady vytváří, ať už je to naše profese, naše city, naše závazky a tak dál, prostě to všechno musí štimovat. A já tím jenom chci říct, že Regina byla nejenom výborný kantor herectví, ale že mě i tenkrát vlastně vnukla tu myšlenku, že když chci něco dokázat, tak zatím taky musím co? Jít. Tak. Regino, za to ti děkuju.
2: Děkujem.
0: Kamarád a kluk od vedle nám teď zaspívá slavnou píseň Asi do věže.

0: slyšel jste ten hlas?
1: Tak, Pavle, je tu noc na Karlštejně.
0: To byl ženský hlas.
1: Tak to hrajete dodnes.
2: Ano, to hrajeme, ano. Ale než se k tomu představení dostaneme, tak já jsem tuhle tu píseň a z toho jsem měl obrovskou radost. Dostal tehdy od Karla Svobody, autora hudby, jako dárek. A bylo to takové poděkování za moje účinkování v muzikálu Drákula. A já jsem tehdy jako první český zpěvák vydával muzikálový album. Všichni říkali, proč děláš muzikálový album, to chce nějaký hity. A k tomu vydavatelství udělalo další novinku, kterou do té doby nikdo neměl. Já jsem měl, a na to jsem byl teda tenkrát pyšnej, to si vám musím přiznat, já měl billboardy na domech. A já jsem jel domů a tam na mě koukal velký Pavel Vítek a já jsem si říkal, já jsem si připadal jako no, bylo mi kolik mi bylo, že jo. Připadal jsem si jako taková hvězda. No, to vás samozřejmě neposune nikam, posune vás jedině ten repertoár, ale dodnes jsem rád, že jsem to muzikálový album udělal. Tohle to vlastně, tenhle ten stupínek muzikálového alba, které mimochodem bylo velmi úspěšné, mě vlastně posunulo dál. A možná už tehdy ten osud vycítil, někdo ten můj anděl strážnej, že bych tu písničku mohl jednou zúročit i tím, že když už jsem se tomu herectví věnoval, že ta noc na Karlštejně, že když by se na tom Karlštejně hrála, že já bych tam tuhle píseň mohl zpívat. No.
1: A ten někdo už byl Janis.
2: A to byl Janis, který vymyslel, přiznám se, na jednom flámu s Kastelánem. Jsme vymysleli, jsme říkali, proč se na tom Karlštejně nic neděje? Jenom prohlídky. No právě, ale to už bylo, Regino, ale to už bylo asi, já nevím, desítky let, co tam vlastně žádný divadlo nebylo. Tak jsme říkali, pojďme to sem vrátit. A mimochodem, ty jsi byla hned jedna z prvních, která nás napadla. A takže jsme vlastně vytvořili comeback, vlastně, jak se to dneska říká, prostě návrat muzikálu Noc na Karlštejně.
1: Regina vždycky milovala velké jeviště a teď se na velké jeviště vrátila. Hraješ tuším ve třech titulech v divadle na Vinohradech. Co byla poslední premiéra?
0: Poslední byla premiéra nedávno, to pár dnů vlastně. Jmenuje se to Srpen v zemi Indiánů. A jako dali jsme to. Dali.
2: Dali jste to skvěle. Já jsem na premiéře byl a já se vám něčemu přiznám. Přestože jsem znal ten příběh, to byl tuším film z Meryl Streep, není to žádná veselá záležitost. Tam se skutečně jde na dřeň v těch charakterech. To nechápete, jak se k sobě lidi můžou chovat. Lidi z jedné rodiny. Ale to je tak natvrdo všechno řečený, ale tak skvěle od všech zahraný. Úžasný užití hudby, úžasně nasvícený, hezký kulisy. Je to prostě já jsem měl radost, opravdu jsem měl radost, že po dlouhý době vidím v Praze krásný představení.
0: Já. Dobrý. Dobrý.
1: No a pojďme k tvým šťastným chvílím, které zažíváš v projektu Čtyři tenoři. To už tady byl aplaus, když si to zmínil letmo, tak jak se to zrodilo vůbec? Zase Sidovský?
2: Taky, ale vlastně byla tam, ano, Janis nás obsadil všechny kluky, co jsme v tom seskupení, nás obsadil s Českým národním symfonickým orchestrem, tuším v roce 2017, do jednoho muzikálového gala show. A dirigoval to pan Marcello Rota, což je dvorní dirigent Andrea Bocelliho. A když nás slyšel, a nás to teda nikdy do té doby nenapadlo, dohromady zpívat, řekl, to je zvláštní souzvuk. Ty kluci by měli spolu zpívat. No a Janis, protože má toho producentského ducha, tak zkusil nejdřív jednu nahrávku, pak bylo rovnou album, protože to bylo úspěšný, bylo zlatý, platinový, pak druhý album, taky zlatý, platinový, teď se chystáme do studia se třetím albem a máme za sebou vlastně, teď budeme v létě slavit 250. koncert, kde jinde než na Karlštejně. A musím vám říct, že to, co teda mě teď už trošičku nad ránem budí, taková ta tréma, Regino, ty to znáš určitě před premiérama a tak dál. My jsme dostali úžasnou nabídku do New Yorku, do Carnegie Hall. Oni si nás teda nejdřív, což jsem ani netušil, oni si nás proklepli, proklepli, tam nemůže zpívat každý, to oni si vybírají, musíte zaslat repertoár a tam je nějaká umělecká komise, která rozhodne.
0: Umělecká rada, správně.
2: Ano,
0: správně,
2: ano, a ta rozhodne, jestli můžete v Carnegie Hall koncertovat, anebo ne. Tak zaplepám, my jsme prošli. A já se tam hrozně těším, opravdu těším, protože zaprvé nebude to jenom pro krajiny, protože už víme ty předprodeje, že si to skutečně kupujou i Američani, ale řeknu vám, je to takovej závazek, že já jsem se začal šprtat anglicky.

0: Léto je před námi, tak kromě noci na Karlštejně, vy jste cestovatelé, máte něco v plánu s Janisem?
1: Ne, my jsme teď docestovali. já jsem, přiznám se, si splnil jeden takový ze svých snů. Údajně podle jedné takové vědmy jsem strávil jeden ze svých minulých životů v Patagonii. A já jsem skutečně měsíc v té Patagonii teď taky strávil. A bylo to úžasné. Já jsem v životě neviděl, nedokázal jsem si představit, že pojedu 250 kilometrů, tam nebude žádná vesnice, jenom ryzí příroda. Že uvidím, kam až oko dohledne, uvidím bílé vrcholky hor, že vlastně tam nevládnou zákony lidí, ale zákony té krásné přírody. A lidi před ní mají pokoru, lidi jsou tam skromní, ale šťastní. A musím říct, že to byl pro mě takovej zážitek, že asi na to minulým životě něco bude, protože se tam zase chci vrátit. Přesto všechno, že jsem se tam šplhal po horách, kolikrát jsem si říkal, že už snad jsem to ani neměl, že prostě je to na... Hrábnul jsem si opravdu fyzicky na dno, protože tam vám nikdo nepomůže. Ale bylo to krásný, takže to bylo moje cestování. V létě budeme cestovat se 4 tenory po hradech a zámcích a budu cestovat, ale to možná jenom v Bačkorách přes kopec.
2: Ano.
1: Na Karlštejn, na hrad Karlštejn, kde budeme hrát noc na Karlštejně a jak už jsem říkal, moc se na to těším. A mimochodem víte, že nám zatím, já to třikrát tady zaťukám, nechci to zakřiknout, ale my se vždycky před sezónou jdeme celý soubor do kaple svatého kříže pomodlit, aby nám nepršelo.
2: No někteří tam musí mít za sebe záskok. To je asi 185 schodů. Takže Pavel chodí za mě.
1: Ano, já vždycky poprosím i za Reginu, ale musím vám říct, že za těch 9 sezon nám skutečně pršelo jenom jednou a to chvilku. Tak.
0: Tak držíme palce.
2: Ano, ano.
0: Reginka asi na konec světa nepojede za dobrodružstvím.
2: Ne, můj konec světa se jmenuje Jánské lázně.
0: Ano.
2: A tam se všemi svými končetinami radostně skončím, protože jestli to někde uměj a jestli někde dělají poctivě rehabilitaci a jestli se postarají, tak ještě jako, promiňte, postaru, tak je to v Jánských lázních. Nazdar, těším se.
0: Tak si to užij.
2: Ano.
0: Takže dospěli jsme k závěru. Já moc děkuji, že mezi nás přišli a pobyli s námi Regina Rázlová a Pavel Vítek.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: A loučím se s vámi i já, principál divadla Ungeld a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Takže naviděnou a naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný den. Existují dvě velké skupiny lidí, které už se nemůžou dočkat začátku července. Jedna skupina to jsou pochopitelně žáci školou povinní, kterým už za pár dnů začnou dva měsíce sladkého nic nedělání. Ale těšit se můžou i filmoví fanoušci. A to díky už 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. I letos bude plný slavných osobností. A my vám prozradíme, které hvězdy tentokrát navštíví Českou republiku. Ještě předtím nám Eva Bucharová představí Zběhovec plazivý, Alena Zárybnická přinese aktuální předpověď počasí a uděláme si i krátkou zastávku v bazénu v Praze v Podolí. Ale pokud nás posloucháte pravidelně, jistě dobře víte, že nejprve nás čeká telefonát. Tentokrát s velmi vzácnou osobností, stále elegantní, šarmantní herečkou Marií Drahokoupilovou. Já se na ní moc těším a věřím, že ani vy si to povídání nenecháte ujít. Tak hezké ráno, začneme s Martou a Tenou a hned teď i s Václavem Neckářem.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že docela nedávno jsme si na Pohodě připomínali herečku Marii Drahokoupilovou. A tehdy jsem slíbil, že ji zkusíme pozvat i do našich pohodářů. To se povedlo a já jí tak přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno tež.
1: A protože jste přednedávnem oslavila i životní jubileum, tak sice se zpožděním, ale o to srdečně ji přeji i za naše posluchače jen to nejlepší.
2: Já vám moc a moc děkuji a chtěla bych poprosit, jestli smím, protože jsem dostala moc a moc gratulací. Já nemám totiž sociální sítě, ale přes mou úžasnou přítelkyni Zuzanku Maléřovou, kterou jistě vaši posluchači dobře znají a mají určitě tak rádi jako já, tak mě bylo posláno mnoho a mnoho gratulací od posluchačů rádia a samozřejmě i od těch, co se dívají na televizi. Tak bych jim velmi, velmi ráda poděkovala. Udělalo mi to velikou radost. Děkuji.
1: My se samozřejmě k tomu přidáváme. Ostatně, vy k tomu rozhlasu máte docela blízko. Vy jste úplně původní dismanče.
2: Ano. Ano, já jsem, mě bylo 10 let, když jsem už pracovala dokonce s režisérem Horčičkou, s panem režisérem Červinkou, protože oni si nás DRDS, my, kteří jsme tam jak děcka chodili, tak si nás brali na dětské role. Takže mě rozhlas, to je moje srdeční záležitost. A proto taky ráda poslouchám a obzvlášť tedy s tou Zuzankou Maléřovou, ke které mám ještě velmi, velmi vřelý osobní vztah. Já jsem totiž s ní nedávno mluvila o štěstí. Štěstí, to je takové moje téma. Že člověk, když nemá štěstí, tak a dělá, co dělá, tak to tak nevyjde v tom životě. A Zuzanka mě krásně řekla, když madlo, štěstí, to je takový motýl. To přiletí a zase odletí. což má pravdu. A ona má jiný názor na toto. Ona řekla, že důležité je to, co prožívají Dánové. To znamená, že si každý den snaží udělat nějakou radost. Já jsem to zkusila. Já jsem to předtím dělávala, ale podvědomně. A ne tak často. A ono to úžasně funguje. Malá radost, třeba z toho, že přijde instalatér, že vůbec přijde, to je první věc. A druhá, že vám opraví bezvadně to, co jste potřeboval nebo potřebovala. To jsem já zažila minulý týden. Malou radost.
1: Já se omlouvám, že se trochu směju, ale právě protože jsme i trošku přesouvali ten náš rozhovor kvůli vašemu instalatérovi, jsem velmi rád, že to dobře dopadlo.
2: Ano, děkuju. Ano, dobře.
1: To jsou ty malé, každodenní radosti, které jsou určitě důležité. Já si myslím, že stejně tak i spousta diváků a posluchačů vzpomíná na vaše role. Třeba takovým fenoménem byly vaše televizní kurzy francouzštiny. Na to se hodně vzpomíná. Vzpomínáte i vy?
2: No samozřejmě, protože pravda je, že skoro každý, když mě ještě zastaví a bývá to docela často, což mě těší, tak říká, je ty vaše francouzštiny. A já jsem zjistila, že mnozí, kromě třeba pana režiséra Trošky, který mě říkal, že tím, že se díval na ty kurzy, tak později začala hned studovat opravdu tu francouzštinu. A dneska na rozdíl ode mne ji dokonale umí. Ale ty ostatní mě říkají, víte, my jsme se to ani neučili, protože jsme neměli tu možnost a neměli jsme na to čas. Ale protože ty scény byly hrané, to byl výborný nápad udělat ten kurz ne u tabule a s Paulem Leclerem a s vynikající Milou Jirenkou Kačírkovou, tak ty lidi se na to dívali jako na inscenace, protože to byla doba rok 73-74, že kdy jsme my byli velmi krásně oblečené a byli jsme v krásných prostředích. Hanavský pavilon, Petřín, je prostě krásné prostředí pražské, zákulisí divadla, tak lidi moc se na to dívali a velice na ty kurzy vzpomínají, což mě těší.
1: Já musím říct, že vy jste se tam také dokonale hodila, vy jste vždycky platila za prototyp pravé dámy, nejen oblečením, ale i vystupováním. Ale zrovna to byla taková doba, kdy se to úplně nehodilo. Často na vás zbývaly role různých intrikánek a podobně. Nemrzelo vás to?
2: Ne, vůbec ne. Já mám totiž tyto, já jim říkám vražetkyně. Jo. Já jsem dělala mnoho krásných detektivek, Maltéský Sokol, Slečnám nic nevadí a tak dále, hodně. A já jsem to měla moc ráda, protože tyto takzvaně, jak se tomu říká, záporné role, tam můžete předvíst mnoho. A hodná maminka zůstává hodnou maminkou. Tam jak si, mě to nevadí, já jsem tyto role měla velmi ráda. Třeba Slečnu Stříbrnou, že jo.
1: Ono zase, to, když k tomu patří přezdívka česká Sophie Loren, to taky vůbec není k zahození, že ano?
2: Tak já myslím, že k Sophie Loren mám velmi daleko, velmi. Po všech stránkách, ale těší mě to samozřejmě.
1: Povídáme si s Marií Drahokoupilovou a jistě bychom si mohli povídat ještě dlouho, ale ten čas je neúprosný. Tak možná úplně na závěr, povězte, jaké vás čeká léto, jaká je taková vaše vize té pohody do těch dalších měsíců?
2: Já nemám ráda ty vedra, to je taková 30 stupňů v létě, že to je pro mě v Praze velmi nepříjemné, protože velká města bohužel toto mají, že to klima se změnilo a není to příjemné tady vůbec chodit, že? Tak já se snažím tady nebýt. Bývala jsem v Brně, které nadálko tím pozdravím, protože stále vzpomínám na pobyt u své sestřenice v Brně dlouhodobý a jinak mé milované Rakousko. Jezdím do malé vesničky, do země Salzburg a jezdím tam pouhých 33 let, protože nejezdím vůbec nikam jinam, jenom jednou za rok tam. Takže tam se nesmírně těším a protože tam jsou vysoké Alpy, vysoké, tak tam toto vedro se dá krásně snést.
1: A pak se nám zase hlavně vraťte. My moc děkujeme Marii Drahokoupilové za to, že byla naší dnešní pohodářkou.
2: Já se budu snažit, abych se vrátila a všechny posluchače moc a moc pozdravuji a ještě jednou děkuji za množství těch gratulací. Děkuji.
1: Děkujeme i my a naslyšenou.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Máme středu 24. června a právě v tento den, konkrétně v roce 1965, byl poprvé veřejnosti otevřen plavecký bazén v Praze Podolí. Uznávám, že pro něj mám jistou osobní slabost, hodně jsem se tam nachodil. A sice dnes najdeme v celé republice mnoho modernějších akvaparků, přesto si myslím, že má tohle místo svou jedinečnou atmosféru i historii. Jeho podoba hodně souvisí s tím, že si Praha koncem 60. let pohrávala s myšlenkou kandidovat na pořádání olympijských her v roce 1980. K tomu sice nikdy nedošlo, z velké části kvůli okupaci v roce 1968, na výsledku se ale tento záměr výrazně podepsal. Oba 50-metrové bazény tak mají 8 plaveckých drah. Efektně řešená střecha ve tvaru vlny pak zároveň slouží jako tribuna pro 5000 diváků. I díky tomu se na relativně malém prostoru podařilo splnit všechna tehdejší olympijská kritéria. Olympiádu sice Podolský bazén nikdy nehostil, jiné akce světového významu se na něm nakonec konat mohly. A kromě hvězd evropského šampionátu v roce 1997 si v něm také na začátku 90. let zaplavala i princezna Diana. Ať už je jakékoliv počasí, teplota ve všech bazénech, včetně těch venkovních, nikdy neklesá pod 26 stupňů. A s tím se pojí ještě jedna zajímavost, kterou bych rád zmínil. Souvisí s hlavní budovou České televize, kterou bychom našli v zásadě na kopci nad bazénem. V polovině 80. let byly oba objekty propojené potrubím a od té doby voda z bazénu pomáhá chladit televizní techniku, například výkonná světla v ateliérech. A ve studiích ohřátá voda se pak zase vrací zpět do bazénu. Spokojení jsou tak jak televizáci, tak plavci.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Nevím, jestli přijelo s kočovnými herci, v každém případě léto už tu nějakou dobu je. A jaké počasí si pro nás připravilo dnes?
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: To už bude otázka na Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
0: A je to ráno letní a předpokládám vesměs i slunečné.
2: Ano, je. Teploty jsou teď nejčastěji kolem 16-15 stupňů Celsia. Přes den bude ale výrazně tepleji a tím dnešním dnem to oteplování končit nebude.
0: Tak pojďme po pořadě. Jaké teploty dnes čekáme?
2: Při jasné nebo polojasné obloze bude 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka 26 až 30 stupňů a pokud bychom se vypravili na hory, bude tam nejčastěji kolem 23. Moc nám nepomůže ani vítr, bude foukat většinou slabý, proměnlivý, anebo severních směrů do 4 metrů za sekundu. Přechodně přes den může být i úplné bezvětří.
0: Neslyšel jsem žádnou zmínku o bouřkách, dnes nehrozí.
2: Dnes by se bouřky v Česku vyskytovat neměly a tak to bude minimálně do neděle.
0: Dnes sice horké léto, ale v zásadě pořád ještě v celku běžné. Ale tedy už jste naznačovala, že zejména víkend bude v tomto směru asi už extrémní.
2: Bez pochyby extrémní. Maximální teploty vychází nejvyšší na neděli, kdyby se v Česku měly dostat až k 39 stupňům Celsia. Jenom připomínám, že ten absolutní rekord je 40,4. Tak se k němu určitě přiblížíme, co je ale hlavně mimořádné, to je dlouhodobé trvání nadprůměrně vysokých teplot a fakt, že to období příští dnů bude bez srážek. První přeháňka nebo bouřka by se měla objevit až se začátkem příštího týdne.
0: No, přiznám se, v tomto případě bychom se úplně nezlobili, kdyby vám ta předpověď nevyšla, Aleno.
2: Ne, souhlasím, to jsou přesně momenty, kdy sice, jak si máme svoji meteorologickou v uvozovkách čest a přejeme se, aby předpověď vyšla, ale tady bychom daleko raději prohráli.
0: V každém případě je dobré být připraven dnes i díky Aleně Zárybnické. Děkujeme za to a zase brzy na Pohodě, naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den, přeju.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Ještě před bylinkovou lékárnou nám zaspívá dvojice, kterou spojila nejen hudební spolupráce, ale taky přátelský vztah. Písničky si vyměňovali a často hostovali na svých albech. Dnes už na oba můžeme jen vzpomínat, ale jsou to, myslím, vzpomínky moc hezké. Zpívat nám bude Pavel Bobek a Karel Zich.

0: Na louce, v lese, ale třeba i na skalce roste bylina z rodiny hluchavek, zběhovec plazivý. Má krásné modrofialové květy, umí hojit rány a poradí si i s kocovinou. Více vám o něm v bylinkové lékárně řekne kolegyně Eva Bucharová.
1: Trvalka zběhovec plazivý se množí šlahouny dlouhými okolo 20 cm, odtud ten název. Zběhovec má sice léčivé účinky, ale ve srovnání s jinými, účinnějšími bylinami poněkud zanikl. Pomáhá při zánětlivých onemocněních dýchacích cest, astmatu nebo chrapotu. Je to jedna z mála bylin, která pomůže při nemocných hlasivkách. Čaj ze zběhovce příznivě působí na trávení, podporuje tvorbu žluči, léčí stvrdlá játra, posiluje látkovou výměnu. Když se podíváme do historie až do 17. století, tak v té době bylinkáři používali zběhovec plazivý díky tříslovinám, které obsahuje, k léčení ran a zastavení krvácení, k překonání kocoviny, k utlumení halucinací z nadměrného pití alkoholu. I když zběhovec neužijeme k léčení, na zahrádce nebo i ve volné přírodě může vytvořit nádherný modrofialový koberec. Jedovaté látky ve zběhovci ho chrání před hmyzem.

Dustin Hoffman, Žili Dbinošová nebo Jeffrey Wright, to jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Více si o letošním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu povíme hned po písničce.

0: Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako plachý mladík ve snímku Absolvent. A právě tuto, dnes už filmovou klasiku, uvede letos osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.

0: tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Kristof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Blížíme se k závěru dnešního pohodového rána a je takovou mojí obvyklou kratochvílí nahlédnout do kalendáře. Dnes to skutečně nelze vynechat a musíme připomenout, že svátek slaví Honza, tedy Jan. A asi není nikdo z nás, kdo by nějakého Honzu ve svém okolí neměl. Ostatně v žebříčku nejčastějších jmen dlouhodobě svádí souboj o první příčku, a to s Jiřím. Tak tedy i za nás, všem Honzům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, což platí i pro Honzu Rosáka, který i dnes nabídne svůj tandem. Bude to díl lehce vzpomínkový z roku 2010, kdy byl hostem herec Karel Urbánek. Po 10. hodině pak zavítáme do kavárny Bohemia, tentokrát i s nakladatelem a spisovatelem Martinem Bopěnkou, a po 11. už se z našeho studia přihlásí Martina Hinková-Vrbová a provede vás dnešním kolotočem. Tak ať se vám to všechno hezky poslouchá, dávejte na sebe v tom horku pozor a Václav Kuba se bude těšit zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví všechny Jan Rosák. Doufám, že jste se na naše společné setkání opět těšili, že jste zvědaví, kdo k nám dnes do Tandemu přišel. A já jsem rád, že pozvání přijal herec, jehož můžeme klidně nazývat jednou z legend českého divadelního umění. Vítám Karla Urbánka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já myslím, že jsme připraveni ponořit se do zákrut vašeho života.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.
2: Karel Urbánek je pražský rodák, jestli se nepletu.
3: Ano, sanatorium Sanops.
2: Vy jste se narodil v Sanopsu?
3: V Sanopsu, kde později umírali státníci. Ano. A dokonce jsem se na to i styděl, protože když jsme byli v obecní škole a byly básničky o rodném kraji a rodné chalupě, tak já jsem napsal básničku o rodné chalupě a když se mi paní učitelka zeptala, kde jsem se narodil, tak jsem říkal, v sanatorium Sanops na Smíchově.
2: Rodný Sanops.
3: Ano. Zaslouženě se mi všichni začali hrozně smát. A já jsem byl takový zaražený, protože jsem si říkal, mně je to líto, že nemám rodnou chalupu a rodný kraj, že mám ten Sanops. No teď se vždycky, když jedu autobusem do Prahy, dívám nahoru a říkám, tak jo, před 80 lety 13. února 30 jsem se tam narodil. Takže máte před sebou skutečně takového starce, solitéra.
2: Osmdesátníka, já vám gratuluju opožděně tedy k tomuhle tomu jubileu.
3: K tomu už se nevratuji.
2: Ne, říkáte, ne, že ne.
3: Já jsem to zakázal i manželce a dětem.
2: No ale vzpomíná se. Zrovna teď je taková chvíle, kdy my rádi vzpomínáme na to dětství. To dětství se předpokládám neprožíval tam někde na těch malvazinkách, tam se asi jenom narodil.
3: Ne, my jsme se stěhovali a dokonce v 38. roce jsme utíkali z Jablonce nad Nisou, Gáblonc an der Neisse, do Hradce Králové, tehdy Königgrätz taky, jo. A tam jsem začal, ještě dodělával tu mateřskou, teda obecní školu a státní klasické gymnasium. Tenkrát se muselo říkat s S.
2: Gymnasium?
3: Ano, no kdybyste měl pana profesora Lukáše, který uměl asi 12 jazyků, tak vám dal dvě nedostatečné. Jak se stalo, jeden chlapec řekl gymnázium a Lukáš běsnil a říkal barbare. Říká se S a krátké a pamatujte si.
2: Gymnasium.
3: Je to tak.
2: No a kam až vaše paměť sahá, vzpomenete si, pane Urbánku, čím pak jste jako kluk chtěl být? To já se dost často svých hostů ptám, protože někdy vyjde najevo, že se to potom strašně rozešlo od toho přání k opravdové profesi.
3: Já opravdu nevím a absolutně jsem si nemyslel, že bych byl herec, to ne. My jsme tenkrát začínali v rozhlase. To neříkám, že abych se tady zalíbil, ale opravdu v Hradci Králové v rozhlase a tam byli tři zaměstnanci v takovej vile a my študáci ještě s jedním kolegou jsme tam dělali všechno, četli jsme tam, teď na tom hlase to není poznat, ale tenkrát jsem měl znělej krásný hlas, jsme tam četli všechny pořady, točili se tam činohry, živě, nic se nenatáčelo, rekvizity pod tím, tohle.
2: V tom už jste účinkoval v těch činohrách?
3: Ano.
2: A vy jste měl nějakou průpravu třeba z nějakého ochotnického souboru?
3: Ne. Já měl dvě průpravy. Jednu na zámku Miletíně u Stýblu, kam jezdili za války konzervatoristi a přijel tam Václav Lohnický, tehdy velice mladý, a Láďa Ryšling a tam jsme se seznámili a oni mě vzali na jevišti a v té jevišti jsem byl jako, měl být porubaný kancem, tam mě oblíkli, dali mi takový tepláky nebo co a oni v místech, o kterých jsem mluvil, měli díru. Nikdo to nevěděl, jenom všimli si toho v publiku a já dostal první potlesk na otevřené scéně. No, ale já jsem opravdu začal v rádiu a mám na to strašně krásnou historku. Tam se tenkrát vydělávalo tím, že se rodinným příslušníkům, ale dělá se to, myslím, i teď, listy do památníků a takový ty přání.
2: Ano.
3: za 50 korun. A bylo Pepíka a my jsme byli s tím kolegou a neprozřetelně jsme si koupili lahvičku modrého Portugalu, protože jsme věděli, že tam budeme do půlnoci. A tak jsme si popíjeli a furt to šlo, až přišel text a tam bylo, že babičku zdraví její 3 trapiči ze Žiželic. A teď jsme si to podávali pod tím mikrofonem, až jeden to konečně vybreptal a dostali jsme se. Druhý den jdu po mostě a proti mě latinář a už z dálky na mě takhle ukazoval prstem, říkal, Urbánku, Urbánku, co to včera bylo? Já jsem říkal, co se stalo? No v tom rádiu. Já jsem říkal, vy jste to slyšel, pane profesor? On říkal, jo, jo, jo, slyšel. Já říkal, máte chodit dřív spát, to víte, byli jsme unavení.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Tak sourozenci ze Žiželic.
3: Trapiči.
2: Trapiči ze Žiželic, tak ano. To bylo to, čím se zapsal jako prvním nesmazatelným dojmem Karel Urbánek do dějin Českého rádia, tehdy Československého v Hradci Králové. No, to už jste nějak tušil, že by to mohl být základ pro vaši budoucí hereckou kariéru, nebo pořád ještě nikde nic?
3: No, my jsme spáchali takovou věc s Karlem Petrem, který je a byl členem Národního divadla, operní pěvec ze třídy a tenkrát byla soutěž na zpívání a recitaci. My jsme se přihlásili a oba dva jsme se dostali až sem do Prahy, do ústředního kola a oba dva jsme byli druzí. Takže od té doby jsem měl prostě pouvoir na to říkat básničky. Začal jsem recitovat a začal jsem hrát v tom rozhlase hry. A nějak mě někdo říkal, že bych mohl jít na konzervatoř z těch kolegů. No a tak jsem si z těch dvou her připravil takový monology s tím režisérem Blahníkem. Jsme to naštudovali a jel jsem do Prahy na konzervatoř. To bylo v roce 49. Přihlásilo se asi 350 lidí a stal se zázrak. Poprvé vůbec v historii konzervatoře brali 60 lidí do prvního ročníku. A já jsem byl mezi nimi. Takže maminka, která měla pro mě připravený už bílý plášť, že chtěla, aby byl doktor medicíny.
2: Jo, ona začala hned bílý plášť?
3: No jo, jo, jo, to si nakoupila, pak mi to ukázala tohle. A já jsem říkal, já jdu dělat zkoušky. Říkal, no dobře, no tak, kdyby si je náhodou udělal, tak si buď tím komediantem, ale
2: já chci doktora.
3: Já chci doktora. Mm-hmm. No tak jsem to udělal a stalo se zase zázrak. My jsme udělali zkoušky na konzervatoř, přijeli jsme po prázdninách do Prahy a byli z nás vysokoškoláci. My jsme první ročník Akademie muzických umění.
2: Aha.
3: A my jsme první ročník. Můj ročník je Alenka Vránová, Jana Štěpánková, Láďa Brabec, Pepík Zima, Petr Haničinec, já, dokonce Renáta Olárová, ta potom odešla do Vídně a byla v Národním divadle v Dibě a snad tam hraje do dneška.
2: Ve Vídni?
3: Ve Vídni. No. A mezi náma byl taky rarita, se přihlásil, já nevím, proč to udělali, Ivan Daskalov z Bulharska. Tak to víte, učil se, ale s hraním to nemohlo mít nic společného, takže dostal jako absolventskou roli cizince, ne velikou, ale byl spokojený, šťastný. Jinak to byl výborný kluk.
2: A které bylo vaše první angažmá? Pardubice?
3: Ano, ano, ano. Východočeské divadlo Pardubice. Tam jsme přišli s Péťou Haničincem. Tenkrát bylo řečeno, že musíme jít na 2 roky mimo Prahu do angažmá a pak se můžeme teprve vrátit.
2: Abyste se zakalili takhle.
3: No, já myslím, že to bylo dobrý.
2: Jo, jasně. Tam se ohrál člověk.
3: No. No a pouštěl nás do života pan profesor Otmar Krejča. A tak mluvil a řekl, a teď do Pardubic půjde Haničinec, protože se tam narodil, tak aby se po letech vrátil zase domů. A doprovodí ho Urbánek, protože je z Hradce Králové, aby na vlastní kůži poznal, co je to lokální patriotismus.
2: A poznal jste?
3: Poznal jsem, ale byla to strašně krásná éra, my jsme totiž měli štěstí, protože od našeho příchodu tam byl jmenován ředitelem Karel Novák. Známý režisér, který byl potom v Olomouci a potom v Dečku, dělal krásné divadlo a dokázal to, co se nám zdalo, prostě, že mluví z cesty. V tu dobu tam moc lidí nechodilo do divadla a my jsme měli na začátku sezóny školení, on tam měl projev a říkal, do 3/4 roku tady bude vyprodáno a budou fronty diváků u pokladny. Tak jsme se s Péťou na sebe podívali a říkali jsem si nepřímo, ten se snad zbláznil, nezbláznil. Do 3/4 roku byly fronty a bylo vyprodáno.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, herec Karel Urbánek, začal svou kariéru ve východočeském divadle v Pardubicích. Myslím si, že to byla docela hezká éra, hlavně výborný rozjezd. Zahrál jste si tam spoustu rolí, což by asi, kdybyste se dostala rovnou do Prahy, se vám nepovedlo.
2: Ne.
1: Ale nicméně do té Prahy jste se potom obloukem dostal. A víte, co mě zajímá? Ta zajímavá éra vaší kariéry, a to bylo v divadle Paravan.
2: Ano,
1: protože
2: ano,
1: to nebylo
2: ano.
1: Jen tak normální divadlo. To bylo takové hodně novátorské. Víte?
2: No, to bylo jedno z těch malých forem a stalo se to náhodou. Já jsem v podstatě z Pardubic odcházel, budete divit, my jsme se domluvili s Janem Očenáškem, že v Praze založíme divadlo poezie. A tak já jsem dal výpověď a šli jsme do Prahy. Udělali jsme všechno, měli jsme dokonce pětiletý plán, ale nějak se to zvrtlo, já jsem se nechtěl Honzi ptát, proč a jak, někdo do toho zasáhl a tohle. A divadlo prostě nebylo. A najednou jsem se ocitl, tak říkajíc, na volné noze. A šel jsem takhle národní třídou, někdo mě potkal, říkal, co děláš? A pak nedělám nic. A ty už nejseš v Pardubici. A říkal, ne. A nechceš jít k nám do divadla, do divadýlka? A to byl Paravan. Takže předtím jsem hrál v Pardubicích Ruy Blase. A to bylo jeviště 16 metrů dozadu, široký, že jo, dlouhá vlečka, všechno tohle. A najednou jsem přišel do Paravanu, který byl asi široký, jeviště bylo asi široký takhle jako to vaše studio, takže když jste rozpřáhl ruce, tak jste si vozeď odřel klouby. Ale byl tam J.R. Pilk tenkrát, jak jsem mu říkal, J.R. Pilk satirik, napsal Trafikanta Jana a nalákali mě na to, že já jsem tam hrál 10 postav. 9 mužů a jednu dokonce ženu. A šlo to tak daleko, že jsem na to získal i nabídku a dostal jsem velkou roli v prvním filmu takovým to. A ten Paravan byl krásný.
1: Který to byl film?
2: Neobyčejná třída, tak to nějak vyšlo a já jsem tam hrál takovýho zlýho profesora a když to viděla moje dcera už před lety, tak říkala, táto, ty už v těchto letech si hrál ty syčáky. No a v tom Paravanu byla Inkognito kvartet Škvorecká, Pepík Škvorecký dělal, Ivan Vyskočil tam dělali text Epíly, že jo, Jakoubek psal muziku, měli jsme tam orchestr a hráli jsme a režírovali jsme. A taky napsal hru, jak jsem byl zavražděn. A já jsem tam hrál ředitele a Jirka Hálek, který je teď končinu herním klubu, tam hrál takového vedoucího. A mně se podebral prst. A Liška, Martin Liška povídá, pojď, večer máme představení, to vypadá blbě, pojď, půjdeme do nemocnice. Tak mi to řízli a udělali mi takovou bandáž takhle. Já jsem musel mít to, jak když se, no já nemůžu říct.
1: Když přísaháte takhle.
2: Ano, no, to je dobrý, protože poenta je trošku jiná. A takhle jsem hrál, odehrál jsem první půlku, nic. Druhá půlka začala naší vzájemnou hádkou s tím Hálkem. Ten mě nechal půl druhý minuty hrát a pak prásknul do stolu a povídá, a vůbec jsou druhou říteli, proč se pořád hlásíte? Půl druhý minuty se nehrálo, já jsem byl odbouraný a pak se hlubou představí, říkal, ty já bych tě, ty jsi vypočítal teda chvilku, tuhle jsem mu to říkal, tak se smál zase on. No. Ale bylo to 5 let krásný.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Mezi klasiky českého humoru nás dnes zavede Karel Urbánek svým výběrem. Vzal to hned ze začátku abecedy skoro. Josef Beck. Pepíček to byl opravdový, to byl démon, to byl...
2: Ale výborný člověk.
1: Fantastický herec a výborný člověk.
2: Výborný člověk. Výborný.
1: Na něj vzpomínáte?
2: No ohromně. Všech 5 P mu dávám. A byl rozkošný a my jsme měli několik zážitků. Naposledy, když jsme se viděli v Karlínském divadle, byla premiéra, on seděl u kraje uličky a já jsem šel a on z dálky na mě volá, Karle, ahoj, držíš pohromadě? Já vám držím. Tak na to nešahej, člověče. To bylo jeho úsloví. Držíš pohromadě, tak na to nešahej. Ale krásná historka byla a myslím, že se to tady v nějakém studiu stalo. Bylo 2. ledna a my jsme byli tři pozvaní na nějaký pořad, Pepík Beck, František Filipovský a já. A já jsem přišel dřív a Pepa už tam byl a Filipovský, ten chodil už vždycky na poslední chvíli a Pepa říká, počkej, jak já mu dám, že přijde pozdě, jak já mu dám. František vešel do studia a Pepa na něj, Franto, neukazuj se mi, ty jsi mě zkazil celýho Silvestra. A on říká, proč? Co jsem ti udělal? Člověče, já jsem si na tebe vzpomněl a celý večer jsem přemýšlel, jestli už ti bylo 80 nebo teprve bude.
1: Ano, to byl celý Pepíček. Tak si ho teď poslechneme.
2: Ano.
3: Víte, když třeba dneska nemůžu spát, tak mě tak hlavou takový album vzpomínek probírám, říkám si, co jsem prošvihnul, co ne, jak jsem se choval, co všecko kolem a tak dále. Někdy taky tápu. Jednou se mi stalo po jednom představení, za mnou přišla taková starší příjemná dáma, já nevěděl, kam ji mám posadit. A tak jsem brusil v tom, až pak jsem jako z řeči pochopil, že snad někdy něco jako tak bylo, no ale nebyl jsem si jistý. Pak vyšlo najevo, že vlastně k ničemu nedošlo tenkrát, že ona dáma by jaksi po letech byla ochotná to třeba vyspravit. A tak já ji ze slušnosti povídám, no svá paní, už to necháme být. To jsou podzimní manévry a sice se říká, že ze staré slepice silná polévka, ale necháme to odpočívat. Takže víte, člověk může jako si říct, že láska je ohromná věc. Láska, když byl člověk mladý, tak sbíral takový ty ženský, a měl rád takový ty silnější ženský, takový, když měl pozadí jak volební urnu, tak to se mě tajil dech. Prostě ženy krásných tvarů a žádná řídka, takový hubený žingle jako Twiggy, tak to nebylo, jsem klidně mohl taky, to jsem mohl klidně taky chodit s klempířským učedníkem, že jo. A ženská má mít prostě prsa, všecko na správný místě a pak to se pro mě stává tedy jako zajímavější. Rád jsem měl vždycky blondýnky, ale teď už v tom směru nejsem vybíravý na starý kolena, to víte, člověk musí už udělat nějaký ústupky. Ale mám pořád rád ženský, který mají i humor. Pak když jako ten se vzpomíná, teď by měl začít sranda, protože jak to není, no tak když odpovídá jedno slabičně, jo, ne, no tak to by stejně radši chytil a vychodil oknem ven. Je to marný, že člověk prožil těch lásek hodně, že jo. Já jako mladý jsem dělal milovnický role, tak jsem měl úspěch a tak člověk, aby nejprve jako pitomej nebo homosexuál, no tak musel vyhovět a no tak dneska, když se tak člověk kouká zpátky, no tak bylo to nádherný.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herecká kariéra, myslím tím divadelní hereckou kariéru, Karla Urbánka vrcholila. Mám takový pocit potom v divadle SK Neumanna, kde jste v 65. jste tam zakotvil, že jo? A na dlouhou dobu.
2: Já jsem tam byl 26 let a moje žena 25. Já neznám druhý pár, který by v jednom divadle byl 51 let.
1: Byli z Kopečkovi?
2: No, jo, možná, Stěpánkovou. Ano.
1: A vidíte to.
2: A on za na mě nezapomíná. Ne, tak, no tak jo.
1: No,
2: tak
1: no,
2: jsme druhý.
1: Tak jste dva. Tak jste
2: a
1: dva.
2: Jsme druhý. To je taky hezký. Jsme na bedně.
1: To je stříbrná, to je krásný. Ale pozor, myslím si, že stejně bohatá kariéra vaše nese tučný, podtržený nadpis Rozhlas. Rozhlas, myslím, pro vás, pane Urbánku, hodně znamená, že jo?
2: Znamená. A představte si, že první pohádku v Rozhlase jsem slyšel v roce 1938. Bylo to o zatoulaném medvíďátku. A dokonce znám melodii. Smutně chodím po lese, maminko, čekám, jestli odvze se, maminko. Rozkošný to bylo, rozkošná pohádka. Hudbu určitě napsal Vilém Prokop.
1: Ne? Ano, ten psal vždycky pohádka.
2: A o něm je ta krásná historka, jak v šestce seděli u studia a někdo tam měl zapnutý a byl to muzika Dvořáka nebo Smetany a pili kafičko a říkal, ježiš, to je krásná muzika. To už jsem napsal nebo teprve napíšu. A tahle pohádka měla nakonec obsazení. A do dneška si pamatuju, ať se nikdo neurazí. Kráva Lída Holmanová. Kanec Antonín Zíp. A od té doby v naší rodině byl Zíp tím, a já jsem mu to ovšem stačilo ještě říct, protože jsme se tady setkali při práci, tak se smál podobně jako vy. A k tomu Rozhlasu. To víte, Rozhlas byl všechno tenkrát. Nebyla televize. Tenkrát jsme v 38. někdo mi říkal, že v Americe mají malý kino, který budou mít doma, budou se moc na to dívat. A my jsme v Rozhlase poslouchali hokej. Pamatuju si, že tenkrát bylo veliký utkání Československo-Švýcarsko. My jsme u toho seděli asi ty 2,5 hodiny a dopadlo to, že jsme vyhráli 1-0. Josef Laufer, vynikající ten. Potom byly černý hodinky. Myslím, v 5 hodin odpoledne byly takový pořady krásný. Ve 14:15 byl Vladimír Dvořák uváděl Karla Vlacha. Rozhlas byl všechno. A byly básničky. A právě Kanec recitoval často v poledne, v neděli.
1: Kanec Zíp.
2: Ano, Kanec Zíp se recitoval.
1: No ale vy jste potom začal aktivně v Rozhlase taky, to, když přeskočím pár let samozřejmě, hrát a taky režírovat, ale...
2: Ano, a taky jsem udělal hlasatelskou zkoušku.
1: Jako hlasatel?
2: Jo. Já když jsem šel do Prahy, tak jsem byl takový nenasytný, no. Tak byl nějaký konkurs, tak jsem se přihlásil a pak mi došlo, ještě to mám skovaný, že jsem udělal ty zkoušky a že se můžu přihlásit.
1: Jako hlasatel?
2: Jako hlasatel.
1: A nedělal jste to?
2: Ne, no, protože jsem už byl na škole a tohle. No, když jsem právě přišel do toho paravanu, tak jsem se při nějaký příležitosti pozval s lidma z Rozhlasu, z mládežnického oddělení. Jirka Kafka byl autor pohádek, tomu jsem točil pohádky o Hopsálkovi a Hvízdálkovi. To byly krásné pohádky a kdo to uváděl, byl Dáda Hrubý. Pamatujete
1: no
2: si
1: jistě,
2: na ně?
1: Jistě.
2: A o něm jde nejhezčí vtip. Příhoda. Dáda Hrubý byl takovej... To mluvil, šumloval někdy a tohle, ale to ohromný kluk. A on byl v Holešovicích a tam na té křižovatce jsou 2 hospody. A on to střídal. Jednou šel do té po představení, jednou do té druhé. A najednou začal chodit do té jedné, jediný. A Hostinský mu říká, pane Hrubý, teda nezlobte se, mě do toho celkem nic není, ale proč vy chodíte najednou pořád ke mně? Proč to nestřídáte, jak bylo vaším zvykem? A on říká, neptejte se. Já jsem tam jednou byl u toho druhého a pohádali jsme se a já jsem se neudržel, já jsem mu dal facku. A ten se na ní tak podíval a říkal, ale pane Hrubý, tu facku jste dal mně.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Rozhlasové pohádky, rozhlasové hry, to je velice významná kapitola, nejenom tedy historie rozhlasu, ale taky v životě mého dnešního hosta Karla Urbánka. Ale pozor, taky seriály. Vy jste byl u toho, když se tvořil, myslím, že to byl vůbec první seriál v historii rozhlasu, Jak se máte Vondrovi. A to mělo renomované autory taky.
2: Ano.
1: Už zmíněného pana Očenáška třeba.
2: Pan Očenášek a pan Marek, ty dělali první 20 dílů. Sešli jsme se tady dole v rozhlase, dávali nám francouzský koňak. Já jsem nevěděl vůbec, o co jde. Přišlo mě to podezřelý. A Honzovi přišla ta paní sekretářka, přinesla mu lejstra, říkala, pane Očenášku, mohl byste mi podepsat tu smlouvu na těch 20 dílů? On říkal, samozřejmě, máte pero, ono škrábnul tohle. Sekretářka odešla, já povím, Honzo, a ty už víš něco, o čem budeš psát? On říkal, nevím, ale to přijde, neboj se, teď se napijeme a to přijde. Přines snad za čtvrt roku těch 20 dílů a jeden hezčí než druhý, rovněž u pana Marka, že jo, ten jako scénarista byl vynikající.
1: Vzpomenete si na to obsazení ještě o Vondrových?
2: No, samozřejmě, že si vzpomenu. Manželka Jiřina Švorcová, Marek Eben, můj syn, Slávka Špánková, můj dcer.
1: Slávka je Hozová.
2: No, Hozová Špánková tenkrát. Bylo to moc krásné točení, hodně se to poslouchalo a mám z toho zase historku, ale mimo rozhlas. Mám chalupu v jižních Čechách a Franta, můj soused, přijel a říkal, hele, nejel by sem s náma do Mutěnic na Miruňky. My to máme slíbený, přivezeme si, budeme mít Miruňky. Tak jsme vyjeli, šofér, on a já. Přijeli jsme do Mutěnic, šli si k té paní, nebudu jmenovat, a ona najednou poslouchala a říká, Ježíši Kriste, máte podobný hlas, jak má ten Vondra. Já jsem pál, kdybyste se nezlobila, to jsem já. Ježi, tak začala slivovicí. My jsme šli na ty stromy, ona stála pod náma s demižonem bílého vína. Já jsem říkal, prosím, paní, nechte toho, teď mi spadneme, než to natrháme. Ne, to vydržíte. Tak jsme vydrželi, natrhali, přišli jsme k ní, přišel manžel a říkal, tak co jsi jim dala na uvítanou? A ona říkala, no slivovičku. Ježiši Kriste, ty nevíš, máme tu světovou Meruňkovici. Byli jsme tam 3 dny. Bylo to tvrdý. Vrátili jsme se s demižonem, lehli jsme si na náves, všem, kdo šli kolem, jsme dávali a Franta na rozloučenou řekl větu vět. Pane Bože, děkuji ti, že u nás ty Meruňky zrajou jenom jednou do roka.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu herec Karel Urbánek, ale možná bych jedním dechem mohl říct vlastně taky autor, spisovatel. Vy jste napsal knihu Vyznání o životě.
2: Ano.
1: Tak zatím jenom jedna, ale už jste za ní získal nějakou cenu.
2: Ne, já jsem...
1: Chystáte se psát něco dalšího?
2: No, tak musím psát, protože si musím něco k důchodu velikému přivydělat, jinak prostě, jak mám heslo, stárnu, blbnu a chudnu. Takže píšu, to je poslední věc, která mi zůstala. A jsem v těch jižních Čechách, už jsem se odstěhoval z Prahy, ale jestli můžu, já bych vzpomněl pár lidí ještě kolem rozhlasu. S Karolínou Slunečkovou jsme hráli vždycky tatínka a maminku. A jednou přišel, byl pozvaný bulharský režisér. A měli jsme dialog s dítětem, holčičkou byla takováhle. Teď to dávali všechno takhle dohromady, jak dají ty mikrofony tohle. A já jsem šel za asistentkou a povídám, poslouchej, řekni panu režisérovi, ať dá jenom jeden mikrofon a spustí to. Tak byla vyděšená. My jsme si oba dva klekli. Holčičku jsme si vzali vedle sebe a otočili jsme to. A bulharský režisér byl v sedmém nebi, protože s něčím takovým se nesetkal. Jednou jsem dělal tady v rozhlase s panem profesorem Nedbalem a byla to hra o dvou hercích, takže po pauze jsme šli, dali jsme si kafíčko a já říkám, pane profesore, ale vy jste za ten svůj život měl těch žáků, vidíte? A on říkal, no, Karlíčku, a co už je jich mrtvých? A pak František Kovářík. Bylo mu 90. Konečně herec, na který vzpomínám, který byl starší, než jsem teď já. Přišli jsme na Vinohrady do rádia, bylo mu 90 let a obrátil se na mě, když jsme zůstali sami dva bez studia. Říkal, pro boha, pane kolego, abyste si nemyslel, já jsem si o tu roli neřekl, víte, ale oni mě zavolali. A když je vám 90 let, no, tak to přece nemůžete odmítnout, to je prostě vyznamenání. Jenom bych vás prosil, kdyby až bude zelená, jste mi mávnul, já už tam tak špatně vidím. No a tak jsme to odehráli a nakonec se mnou rozloučil taky s větou věd. Povídá, říkejte vždycky pravdu. Lež se těžko pamatuje.
1: Jo. To je chytrý.
2: A poslední, Bohoušek Záhorský. Točili jsme Vondrovi a byl nějak po mrtvičce a přišel... Tam dole jsem seděl, většina Vondrů se točila tady.
1: V Karlíně, ano.
2: Jsem seděl a najednou jde pan Záhorský, chudák trošičku, táh jednu nohu za sebou, došel až ke mně a říká, to je pohled, viď? Já, který jsem vždycky byl takovej nobl, tady jsem měl vždycky nějakou kytičku, teď táhám za sebou tu nohu. Chlapče, kdybych měl odvahu a sílu, tak snad spáchám sebevraždu.
1: Ne, vážně. Tak, abychom ale neskončili tak
2: ne,
1: smutně.
2: Ne, tak smutně,
1: ne. Já si myslím, že tahle ta vaše poslední slova svědčí o tom, že jsme se vrátili k tomu rozhlasu, že rozhlas je opravdu vaše veliká láska, pane Urbánku.
2: A abychom neskončili tak smutně.
1: No.
2: Tady byl pan režisér Červinka, s tím jsme točili jednou 20 dílů něčeho. Na těchhle schodech on šel z hora, já šel nahoru a nechal jsem ho přejít a pak povídám, pane režisére, prosím vás, já mám jednu prosbu, můžu to říct nahlas? On říkal, jo, Karle, řekněte, co jsem vám udělal, že u vás nedělám? On chvilku zůstal stát a pak řekl, Ježíši Krist, tohle mě řekne a já ho mám 5 neděl před očí.
1: Takže, jak říkám, vidíte z toho, že rozhlas je opravdu velká láska Karla Urbánka a dneska jste byl tedy v rozhlase jako host,
2: ano.
1: Nikoli jako herec, spíš jenom jako herec, který vzpomíná. Děkuju vám za vaše vzpomínání, za váš čas, za vaše...
2: A já se musím omluvit, vždycky jsem měl dyšný hlas, ale to, co ze mě jde teď, to je žalovatelný, ale je to jenom proto, že už neskouším ráno, nehraju, mlčím, poslouchám, no a pak to takhle vypadá. A to jsem si na vás koupil i takový pastilky, říkal jsem té paní magistře ve Strakonicích, říkám, dejte mi něco, já mám v rozhlase mluvit a já se obávám, že budu prostě, že ten hlas ze mě vůbec nevyjde.
1: Já myslím, že paní magistře můžete klidně říct, že pastilky zabrali. Jo. Docela to šlo vážně.
2: Tak děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Možná, že Freud by se zeptal, co máte s tím Prahem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Vysvětlíme proč. Jednak vydavatelství, které je vaším dítětem, se jmenuje Prah, je to tak?
3: Práh.
2: Ano. A jednak teď zrovna v těchto dnech vychází knížka, která se jmenuje
3: Antarktida na Prahu konce.
2: Tak tedy otázka je, co máte podprahového ve svém vědomí?
3: Nevím, jestli podprahového, ale něco jako by mě nutilo celý život překračovat nějaké Prahy, které si nejspíš sám kladu před sebe. Možná někdo by to nazval laťkou, ale já tomu říkám práh, protože to spíš cítím jako vstup do jiného světa, než přeskočení něčeho, co přede mnou stojí.
4: Co byl ten první práh, který jste přelezl, překročil?
3: To mohlo být něco už dávno, dávno v dětství, jo, ale
5: po čtyřech.
3: Ale já osobně spíš cítím ten práh od doby, kdy jsem začal nějakým způsobem se osamostatňovat vnitřně. To znamená takovým tím vnitřním zráním.
4: To znamená, že třeba jaderná fyzika, kterou jste studoval, byl akt takového osamostatnění? Určitě tati nechtěla, abyste byl matematik.
3: Pro mě právě naopak to byl akt možná určitého sebeovládání a různé prostě vnitřní kázně, to ano, ale pro mě to nebyla cesta k obohacení, bylo to spíš tak jako pod vlivem okolností, bych řekl, to studium. A čím déle to trvalo, tím mě bylo jasnější, že mě to cizí.
2: Co nazýváte okolnostmi? Byl to tedy třeba kompromis mezi přáním otce a mezi tím, kam byste byl, býval, šel?
3: Tak byl to kompromis mezi tím a kromě toho mezi tím, kam bych se dostal a kam bych se nedostal vzhledem k různým kádrovým záležitostem a podobně. Čili byl to kompromis i s tehdejším vlastně režimem.
2: Kdy jste byl na vysoké? Od kdy do kdy?
3: Jo, víte, že přesně. Já myslím, že nějak tak od roku 82 do roku 87.
4: To je svým způsobem ale šťastná generace, která si odbyla potom možná rok vojny a v 89. rozepjala křídla.
3: No já jsem měl modrou knížku, takže tu vojnu jsem teda, ale přišlo to akorát, že to rozepětí těch křídel přišlo ve chvíli, kdy člověk nějakým způsobem už byl na to připravený.
2: Vy jste místo té vojny, tím míním to časové období, pracoval v psychiatrické léčebně?
3: Nebyla to jako náhradní, tenkrát, že náhradní služba nebyla, možná jedině taková, jako jsem si sám zvolil. Já jsem tam hlídal počítač, takže to ještě tak jako trošku souviselo s tím vystudovaným oborem. Dokonce jsem se nazýval systémovým programátorem a v té psychiatrické léčebně nebylo tolik lidí, kteří by věděli, co to obnáší, takže stačilo ho vypínat a zapínat. Byl to rumunský počítač, takže když se rozbil, tak se čekalo třeba 14 dní, než přijedou servizáci z Rumunska.
2: Rumunský počítač. To existuje?
3: No, já nevím, jestli to dneska ještě existuje, ale určitě to dneska existuje asi v 10 000krát menší podobě než, než tenkrát. Tenkrát jsme kvůli tomu měli klimatizaci na sálu a tak dále.
2: RVHP.
3: Ale vzpomínám na to rád, protože za oknem byl park, krásně tam ptáci cvrlikali a já jsem tam teda studoval toho Freuda již zmíněného.
2: No vida.
3: A psal jsem.
2: V roce 90, to je to rozepnutí křídel, jste založil zmíněné vydavatelství, takže 10., 11. rokem to táhnete.
3: Takhle zpětně se řekne založilo, no ve skutečnosti člověk šel do něčeho, o čem neměl ani ponětí v té chvíli. Já jsem neměl ty zkušenosti, co měli třeba redaktoři z bývalých kamenných nakladatelství, kteří měli velký náskok samozřejmě, tak já jsem šel do něčeho. Neměl jsem představu o finančních tocích, o tom, že je potřeba jak si peníze dávat a zase přijímat. Mně to připadalo tenkrát skoro jako krádež, že někomu prodávám knihu za 35 korun v tehdejších cenách, protože jsem si přivlastňoval jeho peníze. Skutečně jako v tomhle jsme byli zcela zdeformováni, takže to začínalo různě roznáškou knih po knihkupectvích a seznamováním se s různými technickými věcmi.
4: Ale pokročil jste. Teď prodáváte knihu svého otce za 700.
3: Ale vůbec mě to nepřijde divné.
2: Naším hostem je pan Martin Vopěnka. Jehož dráhu jsme teď letmo
4: načrtli
2: a dáme se do toho doopravdy. Dobré odpoledne.
4: Vítejte.

0: Upřímně řečeno, já jsem si vás všiml v okamžiku, kdy jste začal jezdit do rumunských Alp, vracíme se k tomu počítači, doufám, to s tím nemá nic společného, tedy do Alp, do rumunských Karpat.
1: A byla to taková příjemná souvislost, že ten rumunský žánr už mě byl nějakým způsobem blízký v každém případě.
0: Což s tím počítačem nemá co společného, ale co vás tam zaujalo? Já si dovedu představit blouznivce a romantického snílka, který tam hledá dráku, varát a tyhle všechny věci. Ale to není váš případ.
2: A já si dovedu představit člověka, který prostě má rád hory a samotu.
0: Jaderný fyzik?
1: Pro mě nejcennější bylo, že je to jiné. Protože bylo všechno stejné a nalinkované. Vlastně ten osud a příběh životní, tak jak se žil u nás, tak mladý člověk byl vlastně existenčně závislý na rodičích, tím pádem se mu hůře vymaňovalo z jejich postojů a názorů. I na veřejnosti těch možností nebylo mnoho. No a přejeli jste rumunské hranice a najednou to bylo úplně jinak. Tam ta diktatura byla taková obnažená, byla taková opravdovější. Šlo tam skutečně o kůži, evidentně, nejenom někde skrytě v nějakých bytech. A zároveň ty lidi na venkově si tam zachovávali původní způsob života a původní přirozenost, takže každý jako kdyby měl svůj osud. Skutečně, a to bych řekl, že platí dodnes, že když přejedete ty hranice, tak najednou vidíte mnohem víc lidí, jejich tváře si všimnete, protože jako kdyby si nesli celý svůj životní příběh vepsaný ve tváři.
2: To znamená, že jste tam začal, pane Vopěnko, jezdit už za vysokoškolský studií?
1: Ano, už vlastně někdy ve druhém ročníku, nebo tak nějak. A já jsem tam vlastně v důsledku toho začal nalézat svůj vlastní osud. Měl jsem pocit, že tam teprve prožívám něco, co je moje. To, co jsem mohl prožívat tady, bylo, jako prožívali všichni.
2: A byla to náhoda, že zrovna Rumunsko, přirozeně, že tehdy se cestovalo jenom do několika zemí, víceméně na východ, ale proč to Rumunsko?
1: Tak v tom ještě hrajou roli právě ty hory, ke kterým jsem taky nebyl nijak veden, takže jsem je sám sobě objevil vlastně kolem těch 20 let, kdy jsem zjistil, že jsou pro mě významné. Od té doby už mě to zůstalo.
0: A jak vypadá takový výlet do Rumunska, do těch Karpat?
1: Tak úplně první výlet vypadal dost naivně, to znamená s usárnama, kam se všechno musela zabalit, jako ta celta a tohle všechno, s nedostatkem potravin samozřejmě a v partě, která se postupně rozhádávala čím dál víc. To byla taková spíš jenom zkouška a věděl jsem, že to chci zkusit ještě jednou pořádně a pak jsem se k tomu vrátil.
0: Pořádně.
1: To znamená už jako být připraven na ty hory a na to, co tam mohu prožít.
0: To jsi tam jel sám potom už?
1: A pak jsem jel ve dvou. Teda ve dvou jsme jeli a to jsme si skutečně prožili. A vlastně z té cesty vznikla ta prvotina Kameny z hor. První knížka, která mě vyšla.
2: V 89. Víš?
1: No. A to pro mě byla taková cesta, která ten můj vnitřní vývoj nějak výrazně poznamenala.
2: Velmi zhuštěně řečeno pro posluchače, který nezná tu knížku, o čem nebo o kom v ní vlastně vyprávíte?
1: Já myslím, že tam hlavně co nejpřirozeněji vyprávím o svých myšlenkových pochodech, které jsou ale zakotveny do přechodu toho rumunského pohoří, takže je to takové pásmo úvah, prožitků a toto je asi všechno.
2: Ještě k tomu Rumunsku. Všímal jste si tam víc krajiny, nebo jste se pokoušel poznávat ty lidské osudy? Zajímala vás architektura, příroda?
1: Vlastně nikdy mě nezajímá tak moc etnografie. Teď už to je tak, že mám pocit, že se do hor vracím trošku jako domů, že ty hory mě zdomácnily skutečně a snažím se projet tou civilizací co nejrychleji, ale při těch různých podmínkách a infrastruktuře rumunské to nejrychleji není zas tak moc rychle, takže na tu civilizaci narazíte a narazíte i na ty lidské osudy. Řekl bych, že tím zase ty rumunské hory mají něco navíc proti třeba, nebo měly proti třeba bulharským horám v té době, že ty osudy pod těma horama mě přišly zajímavější.
0: Chcete říct, že vaše příchylnost k těm Karpatům neustále trvá?
1: Ano, já tam ještě teď zase před 2 rokama jsem tam byl a strašně rád se tam vracím. Ale většinou už v takových těch obdobích, ne v létě, prostě abych tam skutečně potkával co nejmíň turistů. Takže někdy na podzim, když to ještě navíc je všechno takové tklivé nebo pochmurné. a tak.
2: Změnila se 10-11 let po, v jejich případě, dost krvavém převratu nějak rumunská společnost? Vnímáte to na těch, řekněme, a to nemyslím pejorativně, prostých lidech, se kterými se tam zřejmě potkáváte?
1: Já mám určitou obavu, že se nakonec změní hodně. Víc než vlastně ti lidé budou šťastní z té změny. Ale zatím se to tam tak zvláštně absurdně prolíná, že tam jako vedle sebe vidíte minulé století a potom zase to nejvulgárnější z tohle století, co si dovedete představit. Ale pocit z poslední cesty po Rumunsku byl úžasný. Ten prostor byl jakoby skutečně svobodný už zároveň, ale přitom tam trvají staré struktury toho života venkovského, že je neděle a oni se procházejí po návsi a dobytek se sám vrací z pastvy a tohle všechno mě to dalo úžasný klid a mír do duše. Ta poslední cesta.
2: A ten počítač jste opravdu přivezl tam odtud? Přiznejte se teď.
1: To tenkrát bylo v rámci rozpočtových pravidel, v rámci RVHP.

0: Můžeme se ještě vrátit trošku k vašim studijním letům a k tomu zaměření jaderná fyzika. Co vás na tom lákalo, respektive co vás zlomilo, že jste šel studovat? A vždyť je to perspektivní obor. Dneska nám můžete z televizních obrazovek třeba obhajovat, proč Temelín jednoznačně ano. Vy jste mohl.
1: Některé příčiny, proč jste to šel studovat, jste už naznačil.
2: Tak já myslím, že jich o moc víc není. Tam zvítězil prostě argument, že tedy na matematicko-fyzikální fakultě bych neustále narážel na stín svého otce. Za prvé a za druhé, že na jaderné fakultě se rovněž nekádruje, protože se tam vlastně hlásí tolik lidí, kolik mohou přijmout.
1: A mimochodem, platí to pořád?
2: Já mám dojem, že mají
0: pořád... Myslím, že se tam kádruje, myslím, že se tam nekádruje.
2: myslím, že se tam přebytek lidí asi nehrne. A v té době vlastně proti tomu stály 2 roky vojny, že ta modrá knížka přišla až později, takže to byl argument silný.
1: Získalo si vás to, ten obor? Třeba aspoň v něčem?
2: Já jsem vlastně tam studoval víc ty matematické a fyzikální obory a přinejmenším jako vím, že to může být krásný obor, to je pravda. Ale po takových 2 letech už jsem věděl 100%, že to nechci dělat, že v tom nejsem tvůrčí. A když máte pocit třeba z toho psaní, že v něčem tvořit umíte, tak to zatraceně pocítíte, když pak děláte něco, co můžete dělat jenom mechanicky, že se něco naučíte, ale že v tom ani si nedovedete klást otázky, co by se vlastně mělo dělat, řešit a podobně.
1: Co si od té doby a teď především myslíte o atomových elektrárnách jako takových? Vynechme pro Boha Temelín. Spolitizovaný Temelín.
2: Tak já jako pořád vidím v nich určitou příležitost, jak vyrábět skutečně relativně čistou energii. Řekl bych, že nejhorší je to v té fázi devastace krajiny, když se někde musí ta elektrárna postavit, což se v našem případě už stalo, takže bych řekl, že největší poškození už nastalo. No. Ty rizika, jako myslím si, že to všechno jde natolik do háje, ekologicky a jinak.
1: Že planeta na, jako taková.
2: Tak, že bychom mohli i přijmout to riziko na 50-100 let, že to možná jednak, já nevím, kolika milionům bouchne a že teda zanikneme dřív, než to zničíme všechno sami.
0: A jaderný odpad vás nijak neznepokojuje, ta strašlivá, nepředstavitelná doba, pokud to může radioaktivně působit? 100 000 let?
2: No, oni mě asi ekologové přestanou mít rádi, ale tady platí velmi přísné zákony na tom, že se nesmí nic pustit do vesmíru, což jako vzhledem k těm prostorám mě přijde trošku velkoryse na to, jak si to zahnojujeme tady. Tak jako pořád bych si dovedl představit, že by se ten odpad řešil prostě nějakým umístěním ve vesmíru. Nicméně problém je asi na straně té spotřeby, že jo, veliký, ne na straně té výroby, která neustále roste, ta potřeba energie a tak dále. Ale jak jsem zaměřen ekologicky, tak názor na jadernou energii nemám jednoznačně negativní.
1: Pane Vopěnko, jak si má člověk, a já jsem v tomhle případě naprostý laik, vlastně ten jaderný odpad představit? Co to vlastně je?
2: Já myslím, že v tomhle nejsem kompetentní to tady dávat. Ono, když přestanete o něčem přemýšlet a 10 let už na ten obor nemyslíte, tak se ty závity nějak zanesou a mě dneska dělá skutečně potíže Pythagorova věta. Takže nevím, jestli si to s klukem budu umět oprášit, až bude potřeba poradit, ale no, už ne.
1: Takže do téhle debaty vás nevtáhne.
2: Ne, určitě ne.
1: Fakultu jste vystudoval.
2: Fakultu jsem vystudoval málem s červeným diplomem, ale tím to skončilo.
1: Poznal jste, já teď neumím přesně generačně zařadit, na fakultě některé aktéry, či nedej bože aktérky současných atomových situací?
2: Ne, zatím se...
1: Ani Drábovou jste třeba nepoznal.
2: Vynořil se, myslím, tiskový mluvčí ČEZu, že jsem ho poznal jako na studiích a tak dále. Paní Drábovou jsem poznal pouze typově, jako určitý typ lidí, kteří se někdy kolem těchto oborů motají.
1: Na mě a můj postoj k té atomové energii je taky rozeklaný, není jednoznačně negativní, ale na mě někdy působí někteří z těchto lidí jako lidé ponoření do své profese, kteří milují až fundamentalistickým způsobem, kteří jsou schopni říci, že při spuštění elektrárny prožívají libido. A to mě fascinuje.
2: Bohužel, ale to funguje na obou stranách právě, že je stejně tak, jako ekologičtí aktivisté dneska už ani nevědí přesně, proč bojují zrovna proti tomuhle typu energie a ne proti jinému, který třeba znečišťuje stejně nebo víc. Právě z toho důvodu já bych odpověděl, že nevím, protože ty objektivní informace se nedostávají, nebo takový skutečně hluboký zodpovědný náhled na věc.
1: Tam probleskla informace od vás, nebo pocit, postřeh, že pokud se postoj k ekologii nezmění, dáváte světu 50-100 let? Já vím, bylo to přehnané, ale...
2: Takhle úplně ne. Já myslím, že to ještě může fungovat dost dlouho, ale už... A to je hodně o tom ta Antarktida na prahu konce.
1: Ta vaše nejčerstvější knížka. Ta
2: knížka vlastně z Antarktidy. Tak si myslím, že to lidstvo bude té přírodě čím dál vzdálenější, že technologicky vytvoří prostředky, jak přežívat, přestože třeba nebudou lesy, nebo budou, ale už na ně člověk z těch svých obydlí ani nedohlédne. Místo hvězdné oblohy bude mít nad sebou celý život nějakou virtuální realitu, kterou si vytvoří. Taky tam píšu, že neštěstí je to ještě tak pro nás, protože nám by to chybělo, ale ta generace bude na to adaptovaná.
1: My ještě pamatujeme.

0: Vy jste říkal, že jste dostudoval někde na sklonku 80. let, hned po revoluci, nebo asi 2 roky po revoluci, se váš otec stal, tuším na 2 roky, ministrem školství.
1: Ani nevím, bylo to nějaké zkrácené období.
0: 92, 94, tuším, to není důležité. On je vysokoškolský kantor, znamenitý matematik, teoretik. Jak se to stalo? Byl to jenom produkt toho kypění porevolučního, anebo je on typem na, řekněme, vysokého vládního funkcionáře?
1: Já myslím, že to skutečně bylo to kypění a vyvíralo to z určitých vazeb na tu křesťanskou část disentu kolem Václava Bendy a podobně. Určitě i z jeho analytických schopností, které zase měl třeba lépe než různí umělci v disentu a podobně. Takže z toho důvodu se asi jevil jako vhodný kandidát v té době pro určitou část lidí. Myslím si, že mu to osobně určitě neprospívalo, že jako doma je u svých knih, které tvoří.
0: Jako kantor má jistě názor na školství a školství se už 11. rokem, jako ne, že by předtím nic, ale se jeví jako problém. Hovoříte někdy na tohle téma, nebo to je mimo sféru vašich zájmů?
1: Určitě na to téma někdy hovoříme, ale zároveň se necítím zase kompetentní sdělovat, nějakým způsobem interpretovat jeho názory. Jenom vím, že sleduje se znepokojením návrat starých struktur na ministerské posty, na posty na ministerstvu a podobně. To znamená, že to, co pracně vlastně čistil, že se zase postupně zanáší.
2: V době, kdy váš tatínek, pane Vopěnko, se měl stát a pak skutečně stal ministrem školství, jste ještě bydlel s ním, neboli s rodiči?
1: Ne, už vlastně jsem bydlel ve své garsonce.
2: Nicméně zajímá mě, jestli tatínek to dlouho zvažoval, nebo jak to vůbec nesl, než přikývl.
1: Rozhodně to do našeho života tenkrát zasáhlo velmi výrazně. A ty odezvy tenkrát byly mnohem ještě emocionálnější než dneska, jak ty pozitivní, tak ty negativní. Takže jsem to letos
2: schytal. Odezvy přátel nebo známých? Nebo...
1: A nepřátel. A učitelů a učitelek zejména. Teda, takže jsem to leckde schytal za něj.
2: Co vám bylo do učitelů a učitelek?
1: Mně samozřejmě nic. Já jsem teda, je pravda, že jsem učil občanskou výchovu ten první rok ještě. Aha. Jsem si říkal, proč ne, když teď nevědí, co učit, nějaký základy parlamentní demokracie nebo něco. A čistě jenom pro zábavu, ale samozřejmě, že jsem byl vnímán jako nějaký špion ministerstva školství.
0: No jak jste se cítil jako ministerský synek, který mizerně?
1: No tak nebyla to vždycky příjemná role, ale myslím, že to přišlo v době, kdy už jsem nad to byl nějakým způsobem povznesen, že jsem věděl, že mám vlastní život a vlastní cestu. Oni mě zase různí známí a tak celou dobu předtím tvrdili, že vlastně jen na principu jakým freudovském chci dělat něco jiného než otec. Že bych vlastně správně měl dělat matematiku, ale protože jsem mstím svému otci, tak
2: píšu. Tak jde to někam jinam.
1: Jo.
2: Tatínek asi šel s nějakou představou do té vlády. Byl hodně sfrustrován nebo se naučil brát politiku jako řemeslo, které je velmi obtížné?
1: Byl úplně vyřízený, protože to skutečně všechno bral vážně a zásadně a bojoval navíc na všech frontách, protože neznal nic, co by se dalo nazvat nějakou politickou taktikou. Prostě to, co se mu nelíbilo, tak se snažil odstranit vždy a všude. A
2: tím pádem, s odkrytým hledím.
1: Tím pádem si všechny znepřátelil velmi záhy. A to jak tedy z okruhu svých kolegů, že jo, na vysokých postech, tak i směrem dolů, ať už to byli učitelé nebo akademie věd a podobně.
0: Vyplývá z toho něco pro vás?
1: Já myslím, že určitě ano, že to mám ještě o něco jasnější, než bych to měl, kdybych to neviděl.
2: Padla tady zmínka o té tatínkově knížce, která teď vyšla a která
0: v souvislosti
2: je...
0: s těmi 700.
2: Jistě, tak. 770 přesně. A která je opravdu velkolepým pokusem o jakousi syntézu. O co vlastně jde?
1: Tak skutečně,
2: oborovou,
1: skutečně si myslím, že to výchozí hledisko je hledisko matematika.
2: Vlastně úhrem název té knížky.
1: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, ovšem podtitul souborné vydání rozprav z geometrií. Takže ten úhel pohledu je geometrický, to znamená pohled matematika. ale ukazuje se, že když je brán důsledně, tak souvisí s historií, s teologií, s filozofií velmi úzce.
2: Jak je to aplikovatelné?
1: Je to v tom, že ta geometrie byla takovým předvojem myšlení. Mm-hmm. Vlastně ta antika, která myslela v těch čistých ideích, tak skrz tu geometrii mohla tu svoji filozofii znázorňovat, že to bylo jako čisté znázornění, ne nějaké špinavé, že někde prostě se něco dělalo z hlíny, ale dělalo se to z čistých geometrických tvarů. A on vlastně ukazuje z těchto ideí tu dobu. Ukáže se tam i laikovi, že to, jak se dělal důkaz v antice, charakterizuje tu dobu, že se jinak dělal ve středověku, že ve středověku v tom bylo znát, že lidi věří v nějakého křesťanského boha. A tím zase zpětně nám to dává poznání i o těch dalších oborech.
2: To je tatínkův i světově originální pohled, nebo se z tohoto úhlu píší pojednání i jinde?
1: Já bych si to troufal hodnotit jako zcela vlastně novou věc, která nemá obdoby v tomto smyslu.
2: Jak dlouho to táta psal?
1: To je tak skutečně dílo, které nevznikalo se záměrem vydat ho takto souborně třeba a vznikalo 15-20 let postupně. Bylo také důkladně prozkoušeno tím, že ho vlastně to, co čerstvě napsal, tak potom přednášel na takovém polotajném filozofickém semináři, který založil na matematicko-fyzikální fakultě pod rouškou jaksi běžného semináře. A tam vlastně posluchači mohli zakoušet vznikání toho díla, že ta kapitola třeba měsíc předtím byla dopsaná, už byla přednášena, tím se zase ozřejmovaly další věci a zase se ukazovalo, kudy dál třeba v tom psaní.
0: Vydal jste to vy, je to nakladatelský počin úspěšný?
1: Trošku překvapivě, ale ne pro mne, překvapivě pro odborníky. Hmm. Je to kniha, která se prodává i v běžnějších knihkupectvích, není jenom prostě na ty odborná knihkupectví zúžen.
0: A kdo to čte?
1: Právě, že se ukazuje, že kdokoliv. Prakticky ten průřez není dán vzděláním, ani oborovým vzděláním, ale je dán prostě asi zájmem právě o tu syntézu, o ten pohled na tu historii souborný, tedy nejenom jedním oborem.
2: Čili tomu může rozumět zvídavý a chytrý člověk, který vůbec se nevyzná v geometrii nebo v matematice?
1: To určitě,
2: nebo není odborníkem?
1: Samozřejmě to vyžaduje od něj určitou čtenářskou energii, protože je potřeba se soustředit na každé slovo a na každou větu, protože ty věty a slova tam nejsou náhodou. Tam skutečně každé slovo má svůj důvod, že tam je a čtenář musí být pozorný a musí být aktivní.
0: Vy jste to osobně redigoval?
1: To bych nezvládl při svých dalších povinnostech. V té době, když vznikaly ty první rozpravy z geometrií, tak jsem jazykově nějakým způsobem se mnou otec konzultoval. Ano, ale dneska už profesně bych to nezvládl.
2: Dokdy ten dějinný přehled, vy jste mluvil o návratu k antice, v té knížce trvá, jakým datem, jakou dobou končí?
1: Tak ono se to trošku prolíná, tak jako ty jednotlivé ideje odumírají třeba delší dobu i v těch dějinách. Takže je to vlastně do novověku, ale vlastně to končí vznikem neeuklidovské geometrie. To znamená ve chvíli, kdy se ten antický pohled definitivně zlomí, kdy se zrelativizuje a kdy se odevřou úplně nové geometrické světy.
2: Mluvíte dneska s tatínkem jinak, než když vám bylo 18. V podtextu je rozumíte si víc nebo míň?
1: Já bych řekl, že ta komunikace není nijak optimální. Je to poměrně pořád, bych řekl, že bychom si mohli popovídat více. Pořád tam doznívá, co si z toho mého útěku, dalo by se říct.
0: Ano?
1: Asi ano. Ta komunikace skutečně může být až velmi konfliktní. Já si myslím, že jsem člověk komunikativnější určitě. Zároveň nemám tak ostré ani morální kritéria ostrá, protože hodnotím spíš podle konkrétního případu a situace, nemám a priori tato kritéria, tudíž jsem poměrně tolerantní, takže si myslím, že se mnou dohodnou dá vždy a ovšem.

0: Kolik jste ve svém práhu, ve svém vydavatelství za těch 10 let vydal knížek?
1: Teď zrovna se připravuje, myslím, 140.
0: No, 14 za rok v průměru, neboli
1: a myslím si, že to tak je, že ta odchylka od těch 14 je velmi malá, že to je skutečně ročně od těch 12 do 18 knih.
0: Která knížka byla prozatím komerčně nejúspěšnější, která vám nejvíc umožnila se rozlétnout a kterou máte vy nejraději?
1: Tak nejúspěšnější pořád ještě je knížka Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Hmm. Vlastně populární psychologie, jak komunikovat mezi muži a ženami. To je knížka, která už 7 let se neustále dotiskuje a v posledních letech jakoby nabírala ještě větší tempo. No a z těch nejmilejších bych neváhal konec konců i ten Úhelný kámen, jako je to kniha, který jsem dal hodně.
0: Věřil jste v nějakou knížku, že zaujme a ona prošla úplně nepovšimnuta?
1: To se stane samozřejmě, zejména pokud se sází právě na komerci, protože tam to riziko je mnohem větší. Tam máte sice větší šanci vyhrát, ale taky větší pravděpodobnost toho, že se úplně spletete. Zatímco u těch knih, které v sobě něco mají a jsou pro určitý okruh už předznamenány, máte takovou tu střední jistotu, že to nebude úplný průšvih, že třeba těch 1000 lidí si tuhle knížku koupí, protože chtějí, protože je to jejich zájem.
2: Kolik máte zaměstnanců?
1: No já pracuji na dohody, ale mám trvalé vždycky jednu asistentku, jako spolupracovnici, která pracuje jenom pro mě vlastně a vedle toho zadávám obálky, sazbu, korektury, všechno zadávám. Externě.
2: Je to těžké živobytí?
1: Tak rozhodně se někdy nenudím, že bych neměl co dělat až do noci. Z toho hlediska je potřeba někdy pracovat, ale já jsem spokojený, protože někde dělat na píchačkách nebo pod nějakým zlým šéfem bych určitě nechtěl. Mě to dává svobodu, dává mě to možnost si uspořádat čas. Nemusím vydávat kontinuálně, těch 14 knih můžu vydat na podzim a na jaře můžu mít volněji. A konec konců je to i ekonomický činnost, která se mi daří provozovat ziskově a úspěšně, takže mě to umožňuje žít podle svých představ.
2: Takže když odletíte do Antarktidy na měsíc, tak se nic neděje?
0: Tady na 4 neděle, ne na...
1: Tak ono to celkem, ta cesta byla ještě delší, protože ano, jsem další 3 týdny ještě cestoval po Chile, takže to byly skoro 2 měsíce.
0: Mluvíme o loňském roce,
2: o letošním
0: roce. Tam byl.
1: Letos
0: vlastně,
1: letos leden a pak jsem se vracel až koncem února. Dá se to udělat tak, aby se toho tak moc nedělo.
2: Vy jste byl na základně, na české základně vědecké, poněkud v uvozovkách, které tam vládne Jaroslav Pavlíček, náš někdejší host, asi před 5-6 lety.
0: Pamatujeme ho. Sporý, houževnatý chlapík v nejlepším věku.
2: Vy jste se znali předtím už?
1: Už jsme se vlastně znali asi 5 let. Nejprve nějak skoro okolností přes tu jeho knížku Člověk v drsné přírodě, kde potřeboval něco poradit s nějakým dotiskem. A potom mě vlastně zorganizoval do značné míry cestu do Chile, do Chilských hor a tam jsme i týden trávili společně. A vlastně už 4 roky jsem měl určitou takovou nevyslovenou nabídku se dostat na Antarktidu, kterou jsem teda zvažoval a vnitřně jsem se na to připravoval.
2: To bylo třeba?
1: Nepovažoval jsem to pro sebe za samozřejmé, protože přestože do těch hor jedu, tak to není trvalá součást mého života. Přece jenom spíš píšu a pracuju tady. Takže vždycky to znamená překonat ty civilizační návyky a nepohodlí. A v tomhle případě jsem navíc cítil zodpovědnost vůči němu, protože jsem si na jednu stranu vážil jeho důvěry a na druhou stranu jsem ji nechtěl zklamat, protože vím, jaký situace můžou vzniknout a že člověk se na ně musí vnitřně připravit.
0: Jak na takovou základnu člověk, který tam putuje na pozvání, vlastně dopluje. Kdo vás tam vzal? Jaká byla ta poslední část té cesty?
1: No tak ono, vlastně já jsem vyrážel sám, což na tom bylo asi nejtíživější, přece jenom jako řešit všechny situace, které mohou vzniknout bez jakékoliv konzultace. To jsem považoval na té přípravě vlastně za nejnáročnější. Zase z druhé strany, když už se to pak povedlo, tak jsem za to byl velmi vděčný, protože tím pádem jsem si nevezl tolik toho odsud. Kdybych jel s někým, tak se bavíme zase o nějakém nakladatelství a moje hlava by vlastně nebyla tak rychle čistá a připravená přijímat nové věci než takhle. Až do Punta Arenas se teda letí běžnými prostředky dopravou. Bylo to krátce po Silvestru, všechno bylo takové jak to po Silvestru bývá, že se to teprve tak zvolna roztáčí, všude ještě leží nějaké ty kelímky a láhve prázdné a lidi se tak jako velmi neradi zvedají.
0: Ještě magické datum 2000.
1: Je to docela takový Kostovina. Ten splín po silvestrovský. A i v Puntáre nás to tak vypadalo. A tam jsem, vlastně to byl takový nejhorší bod toho celého, jsem měl skontaktovat s chilskou armádou a dopravit se bombardérem chilského letectva vlastně na ostrov King George, který sousedí s ostrovem Nelson. V ruce jsem měl akorát plány, kde byly nakresleny, jak jdou vracáky v úžině mezi ostrovem King George a Nelson. Pokud bych došlo k tomu, že bych sám na člunu přeplouval, tak abych věděl, jak se tím vracákem vyvíst co nejvíš, protože tam proudí silný proud mezi těmi ostrovy, což mě skutečně překvapilo, je to proud jako možná víc než Dunaj v Bratislavě. A na jednu stranu se prý dá ještě dlouho přistát a na druhou stranu už byste měli smůlu, kdybyste se neudrželi prostě mezi těmi ostrovy.
0: A tím jste dokládal svou žádost o vojenské přepravení, ano?
1: Tam je takový styčný důstojník, jeden taxikář, vysloužilý voják v Punta Arenas, který vlastně pracuje, dalo by se říct, pro tu českou základnu, že zprostředkovává tento kontakt a jmenuje se Marquez.
3: Ještě ke všem.
1: Ten mě řekl, že nejspíš poletím nějak asi za dva dny v 10 ráno. Nakonec se objevil v té ubikaci, kde jsem bydlel, v 8 večer, nebo tak nějak, že za hodinu letím, takže se změnilo počasí, takže jsem letěl na noc a na ostrově King George jsem přistál přesně o půlnoci, téměř na minutu, v takovém podivném šeru. Tam není úplná tma, ale nebylo tam ani zas tak moc světlo. Bylo pošmourno a mžilo, foukalo.
0: A to je od základny jak daleko?
1: To je pořád spousta hodin cesty, spíš na ty hodiny, protože vzdušnou čarou to je třeba, nevím, 10-12 kilometrů. Ale já jsem měl tedy za úkol se nějak vymotat z toho letiště, z té přistávací plochy, aniž bych žádal někoho o nějakou pomoc a podobně. Pro ostatní tam přijeli jeepem, samozřejmě z nějaké stanice. To je taková oblast, kde není led, říká se tomu oázy, že je to oblast, kde je spíš takový bahno, štěrk, různý zbytky sněhu a tak dále. Tak jsem se tam chvíli motal kolem těch hangárů, než jsem teda chytil ten správný směr a pak jsem obcházel chilskou stanici a posléze na čínské stanici jsem měl za úkol si vyzvednout vzkaz, jestli tam náhodou není, ale zároveň v žádném případě nepřijmout žádné jejich pohostinství, nebýt nikomu na obtíž. Což v jednu, tam jsem dorazil asi v 1:30 v noci, tak bylo poměrně obtížné vzdorovat jejich nabídkám na přespání, ne, protože já jsem věděl, že to nechci, protože skutečně v té chvíli vám to uleví, ráno už prostě jste zase zajatci vlastně jejich zvyků a já jsem v té chvíli byl šťastný, že už mám za sebou ten kontakt s tou chilskou armádou a pro mě bylo mnohem příjemnější bivakovat někde v přírodě. To už byla skutečná svoboda. Takže jsem pokračoval po pobřeží a tam byl takový vyřazený kontejner někde tam stál, tak v tom jsem přespával.
2: Čili tam už jste si tak trochu osahal, jak bude vypadat česká základna.
1: Svým způsobem to byl takový fragment. Z takovýchto fragmentů česká základna vznikala.
2: Já jsem před chviličkou, když jsme se k tomuto tématu dostávali, tak jsem učinil optické uvozovky nad tou vědeckostí. Teď se vynořil nějaký polemický článek, nevím jestli v Respektu nebo někde, který vysloveně tedy načrtl otazník nad smyslem celé té české základny na tom Nelsonu.
1: No já hlavně čertám, má to i v té knize velký otazník nad smyslem jakékoliv základny v Antarktidě, protože mám pocit, že tam prostě skutečně se vědecká činnost víceméně předstírá, že se tam čeká na to, jestli jednoho dne se ten krajíc prostě té země začne nějakým způsobem mocensky dělit. A nějaký ten vědec tam teda musí být, aby se to odůvodnilo. A kromě toho tam vznikají stejně jako asi v celé vědě dneska studie až absurdní, třeba na měření délky hoven tučňáků a podobně. A o tom skutečně pak ten člověk je asi světovým odborníkem, že ona výkali tučňáků a může o tom přednášet potom na univerzitách a podobně. Navíc ty stanice poznamenávají tu krajinu a nějakým způsobem ji devastují, ať si počínají sebe lépe. Takže z toho hlediska mně už přijde vlastně celá ta otázka položená mylně, protože bych řekl, že ta česká stanice je ze všech těch antarktických nejméně škodlivá. A to bych řekl, že je velmi prospěšné, že ukazuje i těm ostatním, že by mohly být méně škodlivé.
0: Myslíte si, že ta česká základna, nebo řekněme to rovnou, český stát, má také nějaké úmysly?
1: Tak jo,
0: kdyby se jednoho dne ráčilo parcelovat?
1: Myslím si, že to parcelování nás asi nestihne, nebo my ho nestihneme, ale jsou tady nějaké úmysly, pokud vím, na budování nějaké stanice, a spíš mě to přišlo takové to, jak musíme všechno dělat stejně jako ostatní. Mm. Že? My tam máme stanici zcela originální, která skutečně je tam i známá, protože prostě je to rarita určitá.
0: V čem?
2: V té primitivnosti.
1: V té primitivnosti, ale zároveň v určité jako důslednosti, jak je to jednak ten ekologický přístup a jednak ten drsný přístup uplatňován. A z toho hlediska má respekt, protože tam nikdy nedojde k porušení těch principů, které jsou tam dány vlastně. Myslím si, že bychom se mohli pyšnit tím, že máme něco jiného, ale my samozřejmě se budeme snažit mít to též, co mají Poláci, a tudíž zase nějakou takovou stanici, která tam přinese jenom zase trošku devastace do místní krajiny.

0: principu jde o to, že se tam pokouší účastníci, ti klienti, hosté té základny, prostě v mezních podmínkách přežívat.
1: Takhle, já bych řekl, že princip je žít spolu s přírodou a minimálně ji ovlivňovat. Třeba tam skutečně se chodí i po kamenech, aby se nezanechávaly stopy. A ono, tam teprve si uvědomíte, co to je taková lidská stopa, když tam nikde žádná není. A potom odcházíte a po vás tam ta jedna stopa v tom blátě zůstane. A ona tam zůstane půl roku, rok. Takže najednou to cítíte velmi silně, co to je ovlivňovat tu krajinu nebo ne. Při těch procházkách, kdy já jsem tam většinu času trávil sám na těch vycházkách po pobřeží, tak uvědomoval jsem si, že kdybych tam nebyl já, tak tam není nikdo, že tudíž jako ta krajina je, mě nepotřebuje, je tam beze mě. Tyhle prožitky na těch ostatních stanicích nemůžete mít, tam máte internet, máte tam splachovací záchod, kuchaře, všechno. A vlastně jste stejně oddělení jako ve městě od té krajiny.
2: Tohle člověka vybaví nějakým názorem. Ovšem, co s ním? Představme si hypoteticky, že cestou zpátky byste měl v New Yorku možnost oslovit přes televizní obrazovku těch 6 miliard lidí. Co byste jim vlastně sdělil? Co z toho vyplývá, z toho, co jste tam poznal?
1: Určitě bych to bral po té, co jsem to tam poznal, jako příležitost něco ovlivnit, kterou bych se snažil využít. Nemyslím si, že by měly vítězit nějaké vize či ideje, ale pokud bych mohl svým konáním nějakým způsobem přivést lidi k větší pokoře vůči přírodě, tak bych to určitě využil. V té Antarktidě jsem si skutečně, teda což je zázrak, protože jsem tomu nevěřil předem, že by to šlo, skutečně si tam ty myšlenky utřídit a sformulovat lépe než tady.
0: To jste chtěl, nebo co jste si chtěl dokázat?
1: No, já jsem tam byl zařazen pracovně, že tam jedu jako filozof, což teda jsem se trošku bránil tomuto
0: označení. Protože to není pro turisty.
1: Jistě, no. A skutečně teda to spočívalo v tom, že tam většina lidí má hlavní úkol vlastně, aby se nerozpadla ta stanice. Čili tam je nejúžitečnější tam šikovný řemeslník, který umí opravit střechu, když se vylomí okno.
2: Co aby... s filozofem v té chvíli?
1: Tak, no. Na filozofa musí makat ostatní. Prý tam musí být nejméně 4 řemeslníci zruční na to, aby tam mohl jeden jet, jenom tak přemýšlet. Já teda musím říct, že jsem nevydržel jenom přemýšlet, že jsem občas i něco udělal. Ostatně Pavlíčková teorie je, že bez té práce člověk velmi rychle začne upadat. Což má pravdu. To se dá uplatnit téměř všude, bych řekl. Byla to pro mě výzva, jestli se mě podaří sformulovat smysl té stanice. Myslím, že to ode mě Pavlíček očekával. Já jsem mu v tom směru žádné naděje velké nedával, protože to musí, když tak... přijít samo, ale stalo se to, že to skutečně nějakým způsobem přišlo, takže jsem rád.
0: Dobře, ale tady začíná ta polemika s kýmsi v novinách u vás.
1: Já jsem tu jeho polemiku četl, já jsem mu dokonce teď tam vlastně vyšla i taková krátká odpověď, protože bohužel jako to, co, nebo bohužel jeho nelze brát vůbec vážně, protože ale já nejsem kompetentní o tom mluvit, to by musel Pavlíček. Mm-hmm. Já jsem to tam napsal v té odpovědi něco jako česká stanice v pověstech a bájích, že se tam říká pověst o jednom člověku, který tam byl a všechno dělal jinak, než se mělo a nectil ty zásady, co tam byly. A to je vlastně případ tohle člověka. Já to takhle mám podáno, ale protože jsem u toho nebyl, tak to nechci nějak dál.
0: Ale jiná otázka. Vy se tam zmiňujete v té knize o dvou lidech, zřejmě tedy z té české základny, kteří zmizeli. Já si pamatuji, když jsme tady měli Jaroslava Pavlíčka před těmi lety, takže o tom nepadla jediná zmínka a on odjel a já jsem se to teprve dověděl, že tam nějaký člověk zmizel. Co je na tom pravda?
1: No já o tom v té knize nepíšu. To bylo zmíněno v té polemice, v té odpovědi právě na to. A je to věc křehká, o které já jsem něco zase slyšel. A myslím, že Pavlíček o tom nemluví z určité piety k příbuzným a pozůstalým, takže vím jenom to, že by se uměl a mohl obhájit velmi lehce v té věci, že to není jeho zodpovědnost, ale to, že o tom nemluví, respektuji.
0: Takže ano, samozřejmě, ale vyplývá z toho všeho, že se tam hazarduje nejen se zdravím, ale i s lidskými životy.
1: Člověk ví, do čeho jde. To jsem samozřejmě určitou zodpovědnost na sebe vzal, že tam jdu. A nevím, proč by tam mělo být za mě nějak zvlášť ručeno, protože tam skutečně za sebe musí ručit každý sám. Ale to, že on tam se pohybuje už těch 10 let a nic se mu nestalo, není náhoda, protože on skutečně s tou přírodou je zžitý, s tou drsnou přírodou. A myslím si, že kdo tam přijede a dbá jeho pokynů, tak zas tak moc nehazarduje. A ukazuje se mě tam, že vlastně v té jednoduchosti, kterou on razí, je vlastně mnohem víc bezpečí než v nějaké složité technice. To se dá třeba demonstrovat právě na těch člunech, kdy třeba ty jiné stanice jezdí na takových velkých člunech, kde když ten motor vysadí, narazí do něčeho a rozbije se, tak už ten člun vůbec neovládnou pádlama a ta vichřice je může odehnat na volné moře a tak dále. Pavlíček používá vždycky na tu konkrétní plavbu takové plavidlo, které přesně za všech okolností je schopen dopravit na nějakou pevninu i vlastní silou. Tím pádem je v menším ohrožení, akorát je to méně pohodlné. Ale v té Antarktidě skoro téměř přímá úměra platí, že čím méně pohodlí, tím více bezpečí.
2: Pane Popěnko, vy jste se zmínil o něčem, co po mém soudu

0: naší povinností alespoň to vnímat, že když do toho auta sedám, to jako první. Vnímat to, že nedělám věc, která by měla být samozřejmá a že tím způsobem se podílím na té devastaci. Samozřejmě, že dokud člověk zcela neodmítne žití zde, tak se na tom podílí a je toho součástí. A zase naopak, dokud nevznikne dostatečně velká skupina, aby mělo smysl žít zcela jinak, aby to bylo už významné, tak ten individuální vzdor také nic vlastně nevyřeší. Dokud se nestane masovou záležitostí odmítnutí tohoto, tak ten jednotlivec příliš nezmůže. Já bych cítil jako své poslání to sformulovat v té knize a nastolit ty otázky, protože odpovědi nikdo nemáme. A já jako, když budu chtět odpovědět, jak si nejspíš myslím, že to bude, tak nevidím žádné ani optimistické odpovědi. Já se mohu pokoušet o nějaké řešení, které považuji za dobré, když si myslím, že je to bitva předem prohraná.
1: Pokud byste viděl optimistické odpovědi, když, jak uvádíte v předmluvě, jste rozený pesimista, který, když mu nepřijede batoh na letišti, už ví, že je totálně ztracený.
0: Ano,
1: je to pravda?
0: Jsem pesimista, ale žijící radostně, abych řekl, nemračím se na život. Mám život rád a umím si ho užít, ale když jde o tyhle otázky, tak nenacházím moc optimismu.
2: Obrácení jaderného fyzika. Má to tak být. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkujeme pěkně.
2: Jste laskav.
0: Děkuji, naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hezkou středu vám přeji a zvu vás k poslechu Kolotoče, který vás dnes pozve do botanické zahrady v Brně. Podle receptu našich prababiček připravíme brambory s vopichem. Odpovíme na posluchačský dotaz, který se týká reklamace potravin a poradíme, jakými dobrotami uděláte radost papouškům. Chybět nebudou ani pohodové evergreeny a ten první vám teď s přáním dobrého poslechu posílám.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Botanické zahrady jsou teď v horku vítanou oázou. Doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů můžete zažít v areálu Mendlovy univerzity na třídě generála Píky v Brně, která patří k největším u nás. Nechte se provést kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík.

0: Píšete a posíláte ještě dopisy nebo pohlednice? Pokud jste přešli většinou na e-mailovou komunikaci, pak je právě vám určen dnešní jazykový koutek. Kolega Vladimír Šťovíček se u odbornice na češtinu zajímal, jak bychom měli správně oslovovat adresáta e-mailu a jak takovou zprávu ukončit.
1: Tentokrát se budeme věnovat tématu, které je v současné době mailové komunikace poměrně aktuální. Řekneme si něco o pravidlech oslovování a závěrečných pozdravů. Můžeme v této oblasti narazit na nějaká úskalí? Ptám se Martiny Zpěváčkové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Samozřejmě je třeba dodržovat určitá pravidla a takovým základním a v dnešní době často porušovaným pravidlem je to, že každý oficiální dopis, tudíž i e-mail, by měl začínat oslovením v pátém pádě. Vážená paní, vážený pane, případně vážení. Pracovní funkce má zpravidla přednost před akademickým titulem, to znamená místo oslovení vážený pane magistře, bychom měli raději zvolit variantu vážený pane řediteli. Pokud adresát žádnou takovou funkci či titul nemá, oslovujeme ho v dopise vážený pane a jeho příjmení, vážený pane Nováku. Nižšími tituly většinou neoslovujeme.
1: V té souvislosti je přípustné ponechat příjmení v prvním pádě?
2: Do oblasti běžně dorozumívací ta nominativní forma samozřejmě proniká a s touto variantou se můžeme setkat a zejména některá příjmení se tvaru pátého pádu přímo brání, například pane Filipče, pane Eisenhamře. Přesto ale platí, že užití tvaru prvního pádu je příznakové a považuje se za projev určité neformálnosti či neznalosti. A to se týká jak psaných textů, tak i kultivovaných spisovných projevů mluvených. Tam oslovování prvním pádem nepatří.
1: Co spojení funkce nebo titulu s příjmením? Je vhodné oslovení typu vážený pane doktore Nováku?
2: To obvyklé není. V takových případech je na místě oslovovat pouze titulem nebo funkcí. To znamená vážený pane doktore, vážená paní inženýrko.
1: Zatím jsme vůbec nezmínili takový ten úvodní povšechný pozdrav. Dobrý den.
2: Pozdrav dobrý den v úvodu mailu je považován za familiární a hodí se pro styk osobní, telefonický, případně pro neformální nebo vnitřní e-mailovou korespondenci. V oficiálním písemném styku se proto nedoporučuje.
1: No a pojďme se rozloučit závěrečným pozdravem.
2: Pro závěrečný pozdrav mohou být využity formule větné či nevětné, které se píší ve zvláštním odstavci. Nejčastější je asi nevětná formule s pozdravem nebo s přátelským pozdravem, s přáním pěkného dne. Důležité je vědět, že za nevětným pozdravem nepíšeme žádné interpunkční znaménko, na dalším řádku pak následuje podpis či jméno pisatele. Tečku ani čárku nepíšeme ani za větným pozdravem zdraví Pavel Novák. Avšak za závěrečnou formulí typu těšíme se na společnou spolupráci a srdečně zdravíme, tečku napsat musíme.
1: Tolik Martina Zpěváčková, těšíme se na další spolupráci, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka, který dnešní jazykový koutek připravil. Ladíte pohodu a mám pro vás hádanku. Víte kdo nebo co je to vopich? Právě vopich bude hrát hlavní roli v receptu našich prababiček a to je malá nápověda, který vám nabídneme hned, co dozní další pohodové evergreeny.

zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

ve dnech říjnových.

0: Žádný masový ani zeleninový vývar našich prababiček se neobešel bez libečku. Na některých místech v Podhůří známý také jako vopich. Bylinka, která posílí chuť masa, má výraznou vůni a široké použití. Toho dnes využijeme s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou, která pro nás má starodávný recept na brambory s vopichem. Natáčel kolega Jaroslav Hoření.
1: Dnes si připomeneme jednu z nejčastěji používaných bylinek, vopich neboli libeček. Nať libečku je na první pohled podobná nati petrželové, ale je o poznání větší, dosahuje výšky až 2 metry. Z moderní kuchyně se libeček trochu vytratil, naproti tomu ve středověku nechyběl v žádné bylinkové zahrádce. Tato vytrvalá bylina nabízí mnohostranné využití. V kuchyni se používal pro svou silnou kořenitou vůni a chuť, přidával se do polévek, k dušenému masu, k zelenině i do omáček. Libeček je také aromatičtější než petržel. Vopich je především velice chutné bejlí, bez kterého se neobešel žádný vývar ze zeleniny, ale i vývar masový. Naše babička říkávala, že teprve s vopichem má jídlo tu správnou chuť. My ho dnes použijeme v kombinaci s bramborami na takový velice chutný, jednoduchý pokrm.
2: No, ale kde ten libeček vzít?
1: No, každý dobrý zahradník ho má na zahradě, já ho mám taky na zahradě. V zahradnictví ho prodávají tady v okolí, všude. Neroste planě, ale je to bylinka dostupná. A když najdete kamaráda, který ho má na zahrádce, tak požádejte, ať vám odrýpne ten kus toho nějakého oddenku a rozhodně se vám, když budete mít na zahradě vlhké místo, tak se mu tam bude dařit.
2: My dneska tady budeme vařit s vopichem, když tady vlastně, jak jste zmiňovala, je to maso má s vopichem teprve tu výbornou chuť, tak my budeme skromnější a připravíme si bandory s vopichem.
1: Já myslím, že i tohleto jídlo posluchači ocení. Budeme potřebovat 1 kilo brambor, 3 mrkve, 1 celer, 1 litr vývaru, lžičku kmínu, sůl, pepř, svazek petrželky, čerstvý libeček, toho hodně, a 1 lžíci másla. Brambory, mrkev a celer oloupeme a omijeme. Všechny druhy zeleniny nakrájíme na větší kostky. Nakrájenou zeleninu přidáme do vroucího vývaru. Vše ochutíme čerstvým mletým kmínem a na středním ohni vaříme asi tak 15 až 20 minut. Osolíme a opepříme. Omijeme a osušíme petrželku a libeček. Otrháme lísky, nadrobno je posekáme a přidáme k bramborám. Chuť pak zjemníme máslem. Jenom bych podotkla, že skutečně je potřeba tu zeleninu dát do vroucího vývaru, protože neztratí ta chuť. Kdybychom ji dali do studené vody, tak se nám to dostane vlastně ta její chuť do toho vývaru, ale ta zelenina prakticky nebude mít tu správnou chuť, kterou má mít.
0: Říká milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Tady je vaše pohoda, přejeme vám pěknou středu a pohodu při poslechu dnešního Kolotoče.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: 6 minut po půl dvanácté dospíval Valdemar Matuška u nás na Pohodě. No a dnes se v Dobré radě budeme věnovat posluchačskému dotazu, který se týká reklamace potravin. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Terezu by zajímalo, jestli 30-denní lhůta platí i při reklamaci potravin. Při výletu do Prahy si totiž koupila bonboniéru, u které po otevření zjistila, že je plesnivá. Prodejce se ale ozval až za 3 dny s tím, že si mohou přijet pro peníze. Jenomže do prodejny je to 80 kilometrů. Paní posluchačko, lhůta pro vyřízení reklamace je pro všechny výrobky stejná, potraviny nemají žádnou výjimku. Prodejce by měl sice reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, ale 3 dny jsou zcela přiměřené. Pokud jde o vrácení peněz, neměl by být problém, aby vám je prodejce poslal na účet, případně poštou.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Víte, jaký je ideální jídelníček pro papoušky? Pokud o pořízení papouška uvažujete, anebo ho už máte a chcete mu zpestřit jídelníček, poslechněte si za chvíli rozhovor se zkušeným chovatelem Janem Weissem.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Pokud máte doma papouška a nevíte, čím byste mu zpestřili jídelníček, poslechněte si naši hobby rubriku. Kolegyně Slávka Brádlová se o správné krmivo zajímala u zkušeného chovatele Jana Weisse, který jí vyjmenoval hned několik osvědčených papouščích pochoutek.
1: Zrní, lesknice, proso, loupaný oves, slunečnice, x druhů ještě jiných přísad, ale můžete dokrmovat zeleninou, můžete dokrmovat ovoce, mají rádi jabka, hrušky, co dům dát, na zahradě švestky, třešně, broskve, dávám pomeranče, mandarinky, dávám červenou řepu, dávám mrkev, můžete dávat selér, papriky, česnek, všechno skrmíte.
2: No tak ty mají tak pestrý a zdravý jídelníček, že by lec, který člověk mohl i závidět. A co se týká chovu, jsou papoušci typ, který tvoří stabilní páry, nebo jak je to?
1: Určitě, určitě. Když spárujete koraly, jsou spolu na celý život. To samý platí u rozel. Andulky už jsou takový potvůrky, tam se může stát, že si to přeháze, protože já je mám v hejnech, jsou třeba po pěti párech, jo, takže tam se třeba rok od roku stane, že vám nějaká zamění. No musíte potom u andulek dávat pozor, protože oni pak, když jako začnou hnízdit, tak si lezou do budek, musí se dávat víc budek. Pokud budete mít tři páry andulek, musíte dát šest budek, aspoň, protože ty andulky si budku vyberou. A nebo může se taky stát, že budete mít, to platí u korel, budete mít dominantní pár, budou se o budku prát. Oni si prostě vyberou jednu budku a budou se o ní prát. Stačí tu budku vzít, dát jí buď na jinou stranu, anebo jednu budku zvednout o něco výš. A ten dominantní pár si zaleze do té vršky, aby měli kontrolu nad celou voliérou a je klid.
2: Tak teď nevím, jestli jsem se v těch počtech nestratila. Říkáte tři páry andulek, šest budek, čili každá andulka si najde tu svou?
1: Ano, ano, každá si najde tu svou v té zadní zdi a už se z ní nehnou.
2: Takže není to tak, že by manželé obývali jednu budku a tam vyváděli potomstvo?
1: No, není.
2: Předpokládám ale, že to množení přichází na řadu až v nějakých teplejších měsících. Asi to odpovídá průběhu roční doby.
1: Tak, tak. Nejlepší je, já dávám budky tak koncem března. Trvá to tak 14 dní až 3 neděle, než ty ptáci začnou hnízdit, než najdete první vajíčka. A nejlepší je to právě, aby byla i teplota minimálně přes den, takových 12 až 15 stupňů. Protože se může stát, že prostě jak je chladno, ta samička ze sebe nedostane to vajíčko, uhyne. Zachladne, uhyne.
2: A kdo pak sedí na vajíčkách?
1: Na vajíčkách sedí samičky. U rozel samička, u andulek samička, to už taky poznáte, že sameček krmí samičku, když jdou do toku, ale u korel to neplatí. Korely se nekrmí a ty se buď se střídají. Sameček sedí přes den, samička sedí přes noc.
0: Takže u korel narazíme na spravedlivou dělbu práce, i když prý krmení samičky sedící na vejcích také není nic lehkého.

0: Také mladí lidé nepociťují tak silně tepelný diskomfort a nejsou proto připraveni na rizika, která může nadměrné teplo představovat. Tím, že s vedrem příliš nepočítají ve svých plánech, se nejčastěji ocitají mezi lidmi ošetřovanými záchrankami z důvodu přehřátí. Pokud jsou velká vedra, vezměte si sebou do města láhev vody, plánujte cestu s přestávkami na chladnějších místech nebo přeplánujte polední návštěvu lékaře na jindy. Mějte se hezky, zvládejte dobře vedra a zítra naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš.

0: Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

Znamení ohněm, že císař je mrtev, přeskočilo z Mizénského ostrohu na skálu nad Taracínou, odtud na Monskávus, vrchol albánských hor. Záře ohňů probodávaly noc. Cassius Chaerea, tribun císařské gardy v Tiberiovi paláci na Palatínu, zachytil zprávu plamenu. Podle Macronova rozkazu ihned vypravil hlasatele do ulic Říma. Vyrazili na koních s pochodněmi v rukou. Trubači nafoukli tváře, polnice ječeli do noci. Císař je mrtev. Řím se probouzel překotně. Světýlka vyskakovala do tmy na všech stranách. Zpráva se šířila, jak to světlo. Císař je mrtev.

0: Lucius se neodvážil jít domů. Spal ve stanu na Martově poli u kohort své legie. Rik Trup ho probudil. Císař je mrtev. Vyběhl ze stanu, co je s Gájem Cezarem. Zahynul také. Od palatínu se řítí hlasatel. Ať žije císař Gaius Cezar. Žije, žije. Gaius unikl dýce spiklenců. Když Lucius uslyšel, že se císař blíží k Římu, zajásal. Teď je jeho chvíle. Vojácká energie nastoupila k činu. Dal vytroubit alarm. Vydal rozkazy a zakrátko všech 6 kohort vyrazilo do ulic města, aby potlačili jakékoliv pokusy o skříšení republiky a zabezpečili Caligulovi trůn. Legionáři do ochraptění řvali, ať žije císař Gaius Caesar. Pokřik vojáků vpadl na fórum, kde lid bzučel jako roj sršňů. Přidali se všichni. Celý Řím hřměl, ať žije císař Gaius Caesar. Senátor Ulpius spatřil z lektiky Lucia v čele kohort, které provolávali slávu novému císaři. Slyšel křik davů. Pohrdání mu křivilo ústa, když se dal nést přes fórum k Serviovi Kurionovi.
1: Je konec, Servie.
0: Servius seděl, ruce pokleslé, hlavu schýlenou.
1: Prohráli jsme, můj Ulpie. Prohráli jsme všecko. Caligula se ujme vlády a jeho první čin bude, že vyhladí republikány v senátě. Dokořené na věky. Nikdo po nás se už neodváží vystoupit proti tyranům na trůně.
2: Poslední jiskřičku naděje udusil svými vojáky tvůj syn.
1: Vím už.
2: Co uděláš, Servie?
1: Odejdu k předkům. Jsem z Catonova rodu.
2: Já zůstanu. Bude bolestnější žít, nežli umřít. Ale alespoň jeden senátor republikán zbyde v Římě. Zavřu se doma. Nevyjdu. S nikým nepromluvím slovo, až zajdu nemocí. Nebo na tyranův rozkaz.
0: Objali se. Oba už klidní a pevní.
1: Mám k tobě poslední prosbu, Ulpie. Odpusť mému synovi. Můžeš-li.
0: Bylo zvykem v Římě potěšit vlídným slovem na smrt jdoucího. Třeba i laskavou lží. Ale Ulpius se odtáhl. Šedivé oči byly ledové, neúprosné. Servius sklonil hlavu a neodvážil se už promluvit. Vyprovodil Ulpia na práh paláce, poklonil se lárům a obrazům předků v átriu. Uzavřel se v tablínu. Chtěl psát synovi, nemohl. Ženě napsal několik slov. Pak sněl se zdi meč, památku na své tažení proti barbarům na Dunaji. Za chvíli spod závěsu u tablína vytékala stružka krve. Nadšení, s nímž uvítal Řím nového Cezara, hraničilo s extatickou posedlostí. Bylo to ostatně pochopitelné. Řím si oddychl, že se zbavil stínů, které padaly na jeho život z tvrdých gest císaře Mizantropa. Mladý císař miluje život a veselost. Po tolika letech se bude zase žít. Caligula obnoví Saturnův zlatý věk Říma už proto, že je Germanikův syn. Davy obléhali císařský palác jásotem, lichometní senátoři stáli před palácem s blahopřáním a výrazem oddanosti ve tváři. Ale brána paláce byla uzavřena. Za to se otevřela na císařův rozkaz vrata sýpek a skladiště. Do nedohledna se z nich valily řady povozů naložených uzeným masem, sušenými rybami, slaninou, moukou, ovocem, káděmi vína. Císařův dar lidu. Pomocníci kvestorů odpočítávali stovky sesterciů pro každého, kdo nastavil dlaň. Vojákům na to daroval císař po 500 zlaťácích. Velké fórum se proměnilo v obrovské triklínium hostící všechen národ. Z roster vyhrávali hudby a v pauzách tu vystupovali řečníci s chvalořečmi na císaře. Pod rostry rozjásané davy zapíjeli nemíšeným vínem slávu Gájovu.

0: Rychlostí vichřice prolétla Římem zpráva, že císař dá vyhlásit řadu nových nařízení. Velké fórum se naplnilo. Lidé se tlačili k řečništi, postávali v loučcích, rozčileně hovořili a gestikulovali. Z postranních ulic se stále valily proudy lidí, dav na fóru houstl, napětí rostlo. Nízké jarní slunce rozsvítilo bílé tógy schromážděné před Cezarovou kúrií. Před senátory se drali otroci, razíce lokty cestu svým pánům. Od císařova paláce zavřeštěla polnice. Všechny hlavy se obrátily k palatínu. Odtamtud se stupovala na fórum četa prétoriánů, uprostřed ozbrojenců šel hlasatel, vedle něho trubači. Pod rostry se prétoriáni zastavili a obrátili se čelem k zástupům. Hlasatel vystoupil nahoru a nasadil si k ústům trichtýř z cínového plechu. Nastalo napjaté ticho.
1: Císař uděluje s okamžitou platností amnestii všem politickým vězňům. Všem občanům říše dává volnost slova. Všem občanům poslaným za Tiberiovy vlády do vyhnanství povoluje císař návrat.
0: Potlesk divoký, burácející. Tolik lidí se vrátí domů.
1: Císař si přeje, aby všechny události byly zachovány potomkům, proto uvolňuje a dovoluje rozšiřovat Tiberiem zakázané spisy Tita Labiena a Cassia Severa.
0: Sláva císaři Gaiu Cezarovi vybuchlo pod rostry, vybuchlo před kurií, davy se vlní, nadšeně aplaudují císařově velkorysosti.
1: Císař ruší všecky daně, které lidu uložil Tiberius.
0: Kamenná lavina potlesku se řítí, praská, duní, cizí lidé se objímají a křičí, slzí, padají na kolena, pozvedají ruce. Je to bouře jásotu, zalikání, řevu do ochraptění. V tom burácení zaniká zpráva, že císař obnovuje starý zvyk o veřejném vyvěšování říšských příjmů a vydání pro kontrolu všech občanů. Trubka si vyječela stišení. Zpráva letí jedna za druhou. Nádherné blesky bíjí do nedávného útisku, tříští ho na kusy.
1: Císař zakazuje udávání. Staří udavači půjdou do vyhnanství. Noví budou trestáni na hrdle.
0: Bohové nesmrtelní. Největší metla římského života je zlomena. Konec strachu. Konec hrůzovlády.
1: Císař ruší tyto tři zákony ustanovené Tiberiem. Zákon proti tvrdému vymáhání daní a poplatků v provinciích, zákon proti cizoložství, zákon proti přepichu.
0: Před kurií se rozjásala římská šlechta. Část davu zaváhala. Jak pak to vlastně je? Cizoložství se zakazuje? Ne, naopak. Jak to je? Bude přepich nebo ne? Kdo na něj má, bude ho mít. Počkat. To se tu dává volná ruka publikánům a boháčům, co? A co se tady komu nelíbí? Caligula je spravedlivý, měří všem stejně, chudákům i pánům. V okolních ulicích nastal rozruch. Na fórum vběhlo 100 otroků s mísami slaniny a uzených ryb, vjeli tam vozíky s velikými nádobami vína. Lidé pojídají uzené ryby, zapíjejí, veselí, šťastní.
1: Císař nařizuje, aby byly obnoveny a urychleně připraveny dostihové hry v cirku Maximu a gladiátorské hry v Taurově amfiteátru.
0: Ryk nadšení proráží nebesa. Lid, lůza, šlechtici, všichni křičí unizono. Toť samo Elysium, toť učiněný ráj. Nastává zlatý věk lidstva.
1: Císař potvrdil vysoké magistráty v jejich funkcích. Dále doporučil senátu, aby zvolil svým členem Lucia Geminia Curiona, jehož dnes jmenoval do císařské rady.
0: Poslední oznámení vyvolalo úžas. Syn republikána, člen císařské rady. No to tu ještě nebylo, vykřikl kdosi to, co si všichni mysleli. Setmělo se. Na všech stranách vzpláli pochodně. Tisíceré žhavé praporečky se kmitaly ve větru, na sedmi pahorcích města zazářily ohně. Zářily tolik, až mramorová sloupových chrámů zrůžověla.

0: mravy hučely silněji než moře. Příboj milionů hlasů duněl, tříštil se, opadal, zase se zvedal a nabíjel ovzduší třaskavinou stále vybuchující. Davy se valily v proudech, kdo ví odkud, a natěsnali se na fóru a v přilehlých ulicích. Pod rostry se zástupy roztrhly. Část se hrnula na Vicus Tuscus k Tibeře, druhá, vedená kněžími všech římských bohů, po klívu Viktorie na Palatín. Císařský palác byl osvětlen sty světel. Nad hlavami davu, který se stal neprostupnou hmotou, záplava luceren a pochodní na tyčích rozjasnila noc v den. Císař se chystal ukázat se lidu. Otrokyně dokončovali jeho úbor. Makro a Lucius byli přítomni obřadu. Ať žije Gaius Caesar, miláček náš, řval pod okny dav. Caligula v šarlatovém plášti, zlatý věnec dubových listů na hlavě, vystoupil na balkón, za ním Makro a Lucius. Lampy na tyčích vylétly ještě výš nad zástupy. Ryk nadšení otřásal prostranstvím. Davové šílenství, které posedlo masy, přeskočilo na císaře. Díval se, poslouchal, spit, uchvácen, opilejší než ti tam dole. Obrátil se k Luciovi a on, skvělý řečník, vzrušením a dojetím koktal Luciovi do ucha, snaže se překřičet to živé moře.
1: Hleď, lid římský. Tiberius ho neznal a lid za to Tiberia nenáviděl. Jaká příchylnost, jaká oddanost. Nikdy dosud vladař nezažil, není v dějinách, no řekni, není. Ani faraoni, ani asyrští králové, ani Alexandr Makedonský. Bohové olympští. Jaká krása, jak mne milují.
0: Obrátil se k davu, vztáhl ruce.
1: Miluji vás i já. Všechny vás miluji.
0: Na prstech jeho rukou se zableskly prsteny. Rval v extázi s rukou prsten po prstenu a házel je do davu.
1: Jsem váš. Na život a na smrt váš.
0: Celé jmění, skryté v blištivých diamantech, rubínech, smaragdech, letělo vzduchem. Na Luciův pokyn dal přinést pokladník Kalistus truhlici z Aurei. Caligula oběma rukama nabíral zlaťáky a vrhal je mezi lid, až dobral pokladnici do dna. Dav šílel. Nad vstaženými pravicemi bouřilo Ave Caesar Imperator. Caligula se zalikal dojetím. Postoupil o krok vpřed a pozdravil svůj národ římským pozdravem. Na vztyčené ruce plál jediný prsten. Císařský. V první den měsíce Gája Julia Cezara zavíření bubnů, ryků polnic a jásotu davů vstoupil císař do Marcelova divadla, kde se za účasti římského lidu senát sešel k slavnostnímu zasedání. Gaius Caesar přijal senátem nabízený konzulát s tím, že za spolu konzula by si přál svého strýce Claudia, kterého Tiberius odstrkoval, a oba, že budou vysokou funkci zastávat jenom dva měsíce, aby nestáli v cestě těm, kteří už byli pro konzulát určeni. Úřad konzulský složí císař v poslední den augustova měsíce, kterýžto den dovrší své 25. narozeniny a vzdá senátu a lidu počet ze své činnosti. Nabubřelými slovy, raženými v úhledné věty, zakončené vždy slavným slíbem dobroty a péče, vymaloval Caligula senátu obraz tak dokonalé vlády, schovývavosti a spravedlnosti, že senát byl unesen. Na závěr si Cezar nechal dvě zprávy, dvě svá rozhodnutí v skutku omračující.
1: Jsa toho názoru, že ve svobodném státě i duch má být svobodný, rozhodl jsem se s okamžitou platností zrušit zákon o urážce veličenstva. Rozhodl jsem se dále, že práva občanů potlačená Tiberiem vrátím do rukou lidu. Proto dnes tady vyhlašuji, že vysocí magistráti nebudou napříště jmenováni císařem nebo určováni senátem, nýbrž voleni na sněmu lidu. První volby určují na prosincové kalendy tohoto roku.
0: Obrovský prostor divadla se naplnil nadšeným potleskem a křikem tisícihlavého davu. Volby. A dokonce pevně stanovené datum voleb. Lidové shromáždění zas bude žít. Konec samovlády jedince. Lid bude rozhodovat. Císař vrací lidu republikánská práva. Senátoři nejsou volbami nadšení, ale za zrušení zákona o urážce veličenstva za klidné spaní to stojí. Však zlato dovede mnoho, dokáže i volbám dát určitý směr. Radují se ostentativně s lidem. Po císařově řeči se k údivu všech přihlásil o slovo Seneca. Prohlásil, že obě rozhodnutí, která tu císař oznámil, jsou největším důkazem osvícenosti panovníka a navrhl, aby všechny reformy, které císař Gaius Caesar zavedl při vstupu na trůn, i celá jeho dnešní řeč byly na věčnou paměť zaznamenány a každoročně znovu v senátě předčítány. Senát i lid povstal z míst, bouře potlesku nebrala konce. Caligula polichocen návrhem nejvlivnějšího senátora s úsměvem spokojeně přivíral oči.

0: Lucius dlel nyní většinu času u Gaia Cezara. Doma neklidně čekal po paláci, jako by něco hledal. Vyhýbal se atriu, kde stála otcova vosková maska mezi obrazy předků. Nemohl pohledět matce do očí. Přednedávnem šel navštívit Ulpia. Nalezl jeho palác zabedněný, mlčící, pustý. Starý senátor Lucia nepřijal. Napsal Ulpiovi dopis. Stařec jej vrátil neotevřený. Jaká potupa, jaká urážka. Což pak neví ten zkostnatělý dědek, jakou má Lucius dnes moc? Kdyby řekl Gájovi dvě slova. Ach, jaká hanba. A přece chtěl s Ulpiem mluvit. Nevěděl přesně proč. Toužil s ním hovořit. O otci, o němž nemluvil s nikým. Chtěl omývat svou zradu. Lucius se vypravil z domu. Nevzal si senátorskou tógu a nosítka. Ač už nebyl voják, dal si obléci prostý pancíř a vsedl na koně. Jel k Senekovi. Aspoň s tím si pohovořit. Čtvrtý milník Apiovy cesty za Kapénskou bránou. Pán odcestoval hned po schůzi senátu do bájí, hlásil vrátný. Lucius se vrátil domů. Poručil, aby mu donesli pergamen a psací potřeby. Rozhodl se, že Senekovi napíše.
1: Můj nejdražší. Ano, nejdražší, to není úvodní fráze. Po skonu otcově si mi můj Seneko nejdražším člověkem. Není to jen úcta k slavnému učiteli, která tu ze mne mluví. Vědí bozi, že u nich se zapřísahám, že je to láska k tobě. Chtěl jsem s tebou můj nejjasnější mluvit po schůzi senátu. Musel jsem však doprovázet císaře a dnes už jsem tě v Římě nezastihl. Chtěl jsem jet za tebou do bájí, ale nemohu opustit Řím. Císař mne potřebuje. Pomáhám císaři v přípravě jeho sňatku s Énií, bývalou Makronovou ženou. Nad to musím denně trénovat na závod kvadrik v cirku Maximu. Vidíš tedy, že z Říma odjet nemohu. Proto píšu spěšný list. Co mi leží na srdci, se asi ptáš, nejmilejší. Podivná věc. Chtěl jsem si promluvit se senátorem Ulpiem. Nepřijal mne. Dopis mi vrátil neotevřený. Nevychází z domu, nikoho nepřijímá. Ale proč nepřijal syna Servia Curiona, jehož byl nejlepším přítelem? Nechápu. A tu je má prosba. Otevřel bys mi dveře Ulpiova domu ty? Jen jedno vysvětlení mám pro Ulpiovo chování ke mně. Ty sám si označil tu vlastnost za skázy plnou pro lidstvo. Závist to je. Vidím ji i na mnohých jiných. Vyhýbají se mi. Odtahují se ode mne. Závist, že mne císař tak vyzvedl, že mne vyznamenal členstvím v císařské radě. Mne, nejmladšího senátora. Malý často závidí mocným a ten hořký los padl nyní na mne. Jenom na tebe. Na tvého zářivého ducha, můj nejdražší, mohu spoléhat. A nedočkavě budu vyhlížet posla s tvým listem.
0: Lucius dopsal. Stočil pergamen ve svitek a vložil ho do nádherného pouzdra. Za 10 dní dostal odpověď od Seneky. Přelétl pozdravné fráze, hltal řádky, hledal jméno Ulpius.
2: Ne, můj nejmilejší, v této věci ti pomoci nemohu. Ač velmi lituji, nemohu. Kdo jsem já, člověk chybující? Proti vznešenému starci, který, i kdyby se mýlil, stojí nad námi stébly ve větru, jako hora Etna žhavá vnitřním ohněm a čistá a sněhobílá neporušitelnou čestností.
1: Ano. Ano. To je to, proč ho nenávidím. Ať zajde v té své zabedněné tvrzi. Až ho nebude, odechnu si. Pak mi už nikdo nebude připomínat ani svou existenci mou zradu. Šílím. Jakou zradu? Vidět věci, jaké jsou, předvídavě a moudře řešit spletité situace je diplomatické umění, ne zrada.
2: I jiní, ba mnozí, píšeš, se ti vyhýbají a ty vidíš důvod toho v jejich závisti. Zajisté je v naší době a v které nebude závist jedním z prokletých zel. Každý ji známe, vždyť závidíme i mládí a zdraví, nejen statky a pocty. Ale domnívám se, můj Lucie, že bych se stal lhářem a pokrytcem, kdybych ti neřekl, co já o tom soudím. Nejen závist v tom vidím, i něco jiného. Tvá rodina, tvůj rod, vzešli ze slavných předků honosících se Katónem, nesli po staletí na svém štítě znak republiky. I tvůj otec se jim honosil. Ty první, Curio, si změnil názor. Slyším tvou repliku na má slova, Lucie, a nedává snad vývoj věcí za pravdu mě? Ano, měl jsi pravdu. Dříve než mi všichni si pochopil velikost Cezara, jemuž vděčíme za dary neocenitelné. Jest však vžita mnoha lidem představa, že je třeba vždy uctívat věrnost a nesmlouvavost. Já sám vždy zastávám mínění, že jen osvícený monarcha je schopen ovládat říši. Že však při prvním kroku z toho pro tebe vzešel užitek, že se naráz dobral poct neslýchaných v tvém věku, to zajisté pobouřilo ty, kteří v takovém způsobu změny životních názorů vidí proradnost a prospěchářství.
0: Lucius mrštil listem o zem a vztekle po něm dupal.
1: Proradnost, prospěchářství, věrnost, i když znamená omyl nebo neštěstí. Jaká zkostnatělost a zaostalost, jaká drzost. Jsi také hlupák, můj filozofe. Jsi malý závistí, jako ti ostatní.
0: Když se Lucius uklidnil, zvedl list a ukryl ho, aby ho matka nenašla. Poslal běžce k svým přátelům, Bibienovi a Agripovi, a pozval jako své hosty dnes večer do lupanáru u Venuši na pupku, kam prý došlo nové zboží, nádherné kurtizány z Alexandrie. Náruč takové ženy je řeka zapomnění. A toho je mu nejvíc zapotřebí.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

vejřem a spolu s máním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad by

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archivu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Tak jako

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt, rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Naši dnešní milí a vzácní hosté už sedí na jevišti. Po mé pravici ředitel Centra Paraple David Lukeš.
4: Dobrý den.
3: A po mé levici v Ungeltu už po léta zdomácněli herec, zpěvák, skladatel, textař Igor Orozovič.
5: Dobré dopoledne.
3: Tahle sestava není náhodná, protože my 10. července zahrajeme na letní scéně našeho divadla na Hradčanském Novém Světě charitativní představení Brácha s Veronikou Kek-Kubařovou, Markem Němcem a přítomným Igorem Orozovičem. No a výtěžek z tohoto představení poputuje právě na konto Centra Paraple. Paraple slaví 30 let své existence, k 30 nám se fofrem blížíme i my, takže to bude svým způsobem společná oslava. Jak se to vůbec zrodilo, to bratrství Ungeltu a Paraplete? Já jsem o Parapleti hodně četl a slyšel, a tak jsem se rozhodl, že ho chci spatřit na vlastní oči. A tak jsem tam dorazil, přátelé, a to, co jsem spatřil, mě ohromilo. Tolik pozitivní energie, tolik radostných, usměvavých lidí pod jednou střechou jsem dlouho neviděl. Ti vozičkáři hráli ping-pong, bavili se, smáli se, strefovali se do koše, takže hráli i košíkovou. No bylo to opojné pro mě. A řekl jsem si, Ungelce s Parapletem bude kámošit. A tak jsem se seznámil s Davidem Lukešem, opravdu jsme si, myslím, padli do oka. Mimochodem jsme oba bývali boxeři, viď? Takže jsme k sobě měli i respekt. No a tak se zrodil ten nápad na toho 10. července, na ten charitativní večer. Tolik úvodem, Parapleti zatleskejme za to, že vůbec jsou. Nicméně teď pozvu jiného, dalšího vzácného hosta na scénu, protože to Paraple, jak jsem pravil, budu si povídat hlavně s Davidem, ale vzniklo před 30 lety a u toho ještě David Lukeš nebyl. Zakladatelkou a první ředitelkou Paraplete je paní doktorka Alena Kábrtová. Já vás prosím, pojďte mezi nás. Paní doktorko, jak se zrodil ten nápad před 30 lety? Co bylo vaší nebo je vaší profesí a co vás k tomu motivovalo?
6: Ten nápad se zrodil postupně, on se zrodil už vlastně trošičku dřív. My jsme už někdy před rokem 1989, několik let, jako dobrovolníci pomáhali, já jsem klinický psycholog, a s kolegy, s manželem, který je technik na vozíku, a s kolegyní, která je fyzioterapeutka, ergoterapeutka, paní Faltinková, jsme pomáhali tenkrát lidem, kteří začínali na vozíku nebo byli na vozíku třeba už delší dobu po poranění míchy a kteří nechci nevyužili všech možností, které měli. Tenkrát, kdysi dávno, ono je už to strašně moc let, tak tenkrát to bylo trošku jiné v oblasti rehabilitace a spoustu toho, co se týká soběstačnosti, se prostě lidé učili od sebe navzájem. Byla samozřejmě taky rehabilitace pro lidi s poškozením míchy, ale byla na podstatně nižší úrovni, než je dneska, naštěstí. A naštěstí pro dnešek teda. No a tak my jsme nejdřív pomáhali, pak jsme dělali takový týdny, protože jsme všichni pracovali v oboru jako psycholožka, kolegyně, jako rehabilitační a tak dále. No a potom jsme začali dělat takové týdenní soustředění pod různými hlavičkami a po roce 89 jsme založili organizaci spolu s kamarády na vozíku, organizaci lidí s poškozením míchy. Tenkrát se jmenovala Svaz paraplegiků, dneska po řadě let se přejmenovala na CEPA, Česká asociace paraplegiků. My jsme ji založili v roce 1990, hnedka po revoluci. Taky s naším kamarádem Honzou Kašparem, na toho jsem zapomněla, ten v tom taky figuroval, herec, původně kulisák divadla Járy Cimrmana. Ten nás vlastně přivedl k panu Svěrákovi. No a pak už to běželo do roku 1994, kdy jsme postupně jaksi přidávali na těch aktivitách, až jsme zjistili, že k tomu potřebujeme, kromě toho svazu paraplegiku, prostě místo, adresu, právě, kontakty.
3: Najít prostory, najít finance, najít personál. A to všechno se rodilo ve vaší hlavě.
6: No v našich společných hlavách. Já jsem byla takový tahoun, který posléze z části, ne úplně, ale z části musel odložit psychologii a velmi klopotnou cestou se ze mě stala manažerka a posléze ředitelka centra Paraple. Ale postupně díky, tenkrát byly takové, po roce 89 byly takové doby, kdy vznikala řada takových subjektů, postupně my jsme byli jedni z prvních, a tak jsme postupně na to velmi složitě získávali jak ten prostor, tak ty peníze. Ten prostor jsme získali jednoznačně kvůli Zdeňku Svěrákovi. Protože bez něj tenkrát prostě v konkurenci toho, že v tomhle prostoru bude soukromá prádelna, v tomhle prostoru se bude prodávat, v tomhle prostoru bude tohle. Snažili jsme se 3 roky.
3: A nešlo to a přišel pan Svěrák.
6: Pak jsme poprosili o pomoc právě toho kamaráda Honzu Kašpara. Říkali jsme: Honzo, máme velký problém, prosím tě, pomoz. Jo. Jeho první vlastně pomoc taková nám byla. My jsme nacvičovali vlastně s lidmi novými po poranění míchy pořád dokola velmi podobné věci. Přesuny z vozíku, přesuny z lůžka na vozík, přesuny z vozíku do auta. A Honza nám jednou říkal: prosím vás, proč to nenatáčíte? To těm lidem můžete nejdřív promítnout a pak to s nima budete trénovat, ale oni už budou vědět, co a jak. Jo, a my jsme říkali tenkrát kamery v roce 1990, to jsme nikdo neměl, a Honza, vlastně to bylo ještě, pardon, v roce 89, tak před revolucí, a Honza tenkrát říkal: no, já vám to natočím, ale nesmíte nikde říkat, kdo to točil, nebo budete v průšvihu. My jsme samozřejmě nevěděli, že to je kamera videožurnálu. On za nám skutečně přijel na takový týdenní soustředění, tam nám poctivě všechno natáčel, jsme byli nadšený, a pozval tam Zdeňka Svěráka, aby prostě na 2 dny, že pozve kamaráda, kamarádem byl Zdeněk Svěrák.
3: A to už byl skrytý záměr, jak pomoc parapleti, přidáme k parapleti pana Svěráka. No a jak se stal následně z pana Svěráka přímo prezident? No,
6: stalo se to tak, že opět koncem roku 1993, kdy jsme získali, předtím na jaře jsme získali pronájmem nějaké malé prostory, kde jsme chtěli provozovat centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením míchy, a v létě jsme si to vlastně vlastními silami a za vlastní peníze soukromí upravili, a na podzim nám řekli, že tam bude prádelna, že to, co nám slibovali, že bude na dlouhá léta, tak už nebude na dlouhá léta, že tam bude prádelna. My jsme se tenkrát obraceli, kam jsme mohli, a nešlo, nic nevyšlo, tak jsme se dali dohromady zase hlavy s Honzou Kašparem a sezvali jsme společně několik přátel, tenkrát 17. prosince 1993 to bylo, a s těmi jsme se sešli, byla tam, Honza pozval Olgu Havlovou, pozval Zdeňka Svěráka, já jsem pozvala nějaký svý takový přátelé, takový trošku jako co měli jaksi možnost, nebo jsme si mysleli, že by mohli poradit, pomoct. No a tenkrát se ta myšlenka ujala, Olga Havlová nám pomáhala vlastně už několikátým rokem nějak jako drobně, když jsme potřebovali, ale Zdeňkovi ta myšlenka tím, že asi s námi byl na tom týdenním pobytu, ty 2 dny tedy, tak mu asi nějak utkvěla v hlavě, a on pak mi volal někdy v lednu, začátkem roku 94, a říkal, že už to má vymyšlený, že uděláme centrum Paraple, že to nazvem Paraple, to naše centrum informací a pomoci, a že prostě se domluví v České televizi, že už to nějak jako začal předjednávat, že požádá, jestli by tenkrát ještě nebyly charitativní pořady, možná byly adventní koncerty, to nevím jistě, ale jinak ne, a že požádá, aby se udělala takový pořad, kterým bude provázet a ke kterým udělá scénář, a ten pořad se bude jmenovat Dobročinná akademie, a požádá prostě lidi o sounáležitost, o podporu lidí s poškozením míchy. A stalo se, skutečně se nám sešel 1 000 000 korun, tenkrát obrovská částka pro nás. A se Zdeňkem Spirákem jsme poctivě obcházeli různé Prahy, Prahu 10, Prahu 9 a tak, až jsme získali nový prostory na pronájem. Za ty peníze jsme je upravili a v roce 94 v září jsme otevřeli Centrum Paraple.
3: No to je nádherný takhle příběh. Ale paní doktorko, neodpověděla jste mi na dotaz, jak se z pana Svěráka stal prezident.
6: My jsme
3: koho to
6: měli...
3: napadlo, že ho takhle pojmenujete, otitulujete?
6: Tenkrát se to nosilo. Tenkrát kdejaká organizace neměla předsedu, ale měla prezidenta. A tak nám se to zalíbilo. No a vzniklo to tak, že my jsme úplně původně, když jsme prostě věděli, že bude ta dobročinná akademie, tak jsme se obraceli na jednu velkou nejmenovanou agenturu PR a prostě takovou tenhle typ agentury a radili jsme se s nimi, jak to udělat, že bychom potřebovali založit nějaký konto účelový a oni nám tenkrát řekli, fajn, my založíme nadaci. A tam půjdou ty peníze a my vám je budeme dávat. A my jsme řekli, že respektive já jsem tenkrát jako pípla, protože jsme byli ještě malí, začínající a byli jsme vděční za každou pomoc. Já jsem říkala, no tak jo, ale my to založíme my. A teď najednou vznik rozpor. Tím o nás ta agentura ztratila zájem. A my jsme si řekli, my máme občanské sdružení, nebudeme zakládat nadaci, založíme účelové konto. A to účelové konto mělo správní radu a my jsme do čela té správní rady, tam bylo několik lidí, jako pan Uhlíř, pan Svěrák, pan profesor Pavko a několik takových lidí. A my jsme do čela té správní rady se domluvili a postavili Zdeňka Svěráka a nazvali jsme to hrdě prezident správní rady a on se pak teda stal prezidentem Centra Paraple.
3: No. Za to, že jste nám takhle precizně zpřítomnila minulost a vlastně začátky Centra Paraple, té moc děkujeme. Paní doktorka Alena Kábrtová, děkujeme.
6: Děkuju.
3: Děkujeme. Součástí této rozhlasové hodinky jsou obvykle 3 písně. My tady máme Oroziče, takže 3x nám zapěje právě Igor. Tady je první song Oroziče.
4: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy.

0: Tleskáme Igoru Orozovičovi, který je zároveň autorem hudby a textu. Jak se zrodil Holubý muž? Je součástí alba a o tom nám taky pověz.
1: Ano, ano. Tak album se jmenuje Když chlap svléká tmu, což je taky jedna z takových písních titulní pro nás, protože už vlastně 2 roky děláme koncerty s tímhletím podtitulem Když chlap svléká tmu, tak to všechno začalo tady tím jako sloganem. Ale vlastně Holubýho muže jsem napsal přímo pro to album jako takovou otvírací pozitivní písničku, protože ta píseň Když chlap svléká tmu je taková trochu artovější a mohla by leckoho třeba odradit až možná, nebo vystrašit. Tak jsme chtěli takovou veselější, do které jsem si vlastně i zakomponoval takový odkazy na ty písničky, které vlastně tam zazní.
0: To album je důsledně autorské, tam...
1: Kromě tady...
0: Pár textů napsal i někdo.
1: Kromě jim, písně jo? Deště, kde napsal text pan Halas, tak to jsou moje písničky, no. A tu jsem zhudebnil takovou básničku krásnou, takže a vlastně i na koncertech máme pár dalších básní, které jako jsem zhudebnil.
0: Takže, Igore, děkujeme. Teďka dáme slovo Davidovi. Davide, řekněme všem, že ty jsi vystudovaný právník, také se tomu věnoval profesionálně. Nicméně, promiň, začnu velmi osobní otázkou, jak ses odstnul na vozíčku?
2: Tak ještě jednou zdravím teda v poledne a všechny ty, co vaří, nejenom teda ženy, ale i muže, co vaří, nechávají ženy odpočívat.
0: A takových moc není asi, víš?
2: Já myslím, že jich je čím dál tím víc, určitě. Já zrovna vařím třeba, takže, ale moje žena vaří taky. Takže jak jsem se dostal na vozík, tak byl takový krásný letní den. Bylo to 4 dny po narozkách, který mám shodou okolností 10. července, kdy je představení Brácha. Takže kdybyste mi chtěli popřát a já tam budu taky shodou náhodou. Takže jsme to takhle...
0: Které budeš slavit, prozradíš?
2: Bude mi 43 a z toho právě 23 let jsem na vozejku. Takže 4 dny po narozkách jsem si skočil do vody, když jsme byli na fotbalovém...
0: 20-letý kluk, jo?
2: 20-letý kluk, no ještě taková skoro tabula.
0: Rása,
2: to přihodil, ale...
0: skákal si do vody, to je nejčastější.
2: Přesně tak. Přijde. Já jsem byl fotbalový turnaj a během toho jsme se šli osvěžit do teda zakázaného místa, protože to je zásobárna pitné vody.
0: Nějaký lom nebo něco, ne?
2: Byl to potok. Potok. Teď, když jsem tam byl pár lidem jsem to teď ukazoval a říkali, že tam je vody po kolena, ale přísahám, že tenkrát tam byly 2 metry, jako, ale ono té vody je míň a míň. Takže jinak ta voda potom je zásobárna pitné vody pro vlastně celý západní Čechy, protože to teče do Nýrský přehrady a dokonce občas taky dělám taky básničky, říkám tomu smíchy z míchy, protože je to taky ten absolutní rým, tak tam jsem měl básničku při skoku do řeky u hlavy. Zlomil jsem se u hlavy.
0: To je na potlesk. To souvisí s tím, co jsem zažil v tom parapleti. Opravdu tolik usměvavých lidí, co se rádi baví a mají dar sebeironie, to bylo mimořádné, takže teď nám to...
2: Já děkuju, protože to je poprvé, co jsem to mohl říct na pódiu. Jako, no, já jich mám jako víc v zásobě, takže...
0: Třeba je uplatníš, prosím
2: no, možná, tě.
0: Prosaď
2: se. Lehce se jim říkám, vangaž má tady. Že...
0: Hošík... Jak tenhle hošík na vozíku začal studovat práva?
2: No to byla blbost. No to. To já jsem teď koukal na J.K. Tlusťocha, jako malej, jako jestli víte, co to je, takový ten seriál. Já mám moc rád psy a on měl takovýho roztomilýho buldoka. A mně se líbilo, jak to tam všechno se odehrává. Ještě předtím jsem s Bobičkou koukal na Dallas, kde se mi líbilo, jak vyjíždějí do té kanceláře a jsou ředitele, což se mi taky splnilo, takže já jsem trošku odkojený seriálama, ale ta právničina, já jsem chtěl být soudce a z pohledu vozejku, i když máme jednoho kolegu na vozejku, co dělá soudce, tak jsem pak poznal, jak je to komplikovaný a hlavně vzhledem k tomu, jak je ten náš systém práva, tak i kdyby ty důkazy prostě nebyly dostateční, tak musíte osvobodit i někoho o někom, o kom prokazatelně víte, že vlastně to udělal. A když tam jsou taky trestné činy, jakože se ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak to bych asi nedal. Takže postupem času přes nějaký komerční prostředí jsem se víc začal věnovat třeba marketingu, tomu, co mě jako baví, focení a tak dále. No a pak jsem se až přes to všechno a díky tomu samozřejmě sám, že sám jsem na vozíku dostal k parapleti.
0: No, mezi tím se David Lukeš oženil, je otcem 13letého dnes.
2: To jsem stihl dvakrát dokonce.
0: No vidíš, 13letého syna.
2: To je jenom jeden ten. No.
0: Nevzdává život, je aktivní sportovec. A víte, čemu holduje? Rugby na vozíčku. To vůbec existuje, mě to šokovalo.
2: Existuje.
0: Asi box, ten náš box na vozíčku.
2: Box na vozíku je taky.
0: Prosím tě,
2: no, jo, vypadá to trošku směšně, protože se snaží na sebe dosáhnout, co se takhle jako zakloníte a on nemá šanci, takže to je trošku, ale jako řežou se, to jako jo, ale na rugby se řežem taky. A někdo to trošku tak jako, že mu to připomíná autička na autodromu, když do sebe jako narážíme. Ale můžete se na to podívat na YouTube, tam jsou takový ty nejvíc akční záběry a pak, když to někdo vidí v realitě, tak ono třeba není takový, ale je důležitý říct, že vlastně je to jediný kolektivní sport pro lidi, kteří mají stejný handicap jako já, tudíž nemají jenom nohy postižený, když to tak řeknu jednoduše, ale částečně handicapy i v rukou, protože já třeba nehýbu prsty, nemám jako inervovaný tricepsy, takže je to prostě šance, jak my můžeme i kolektivně se zapojit do sportu.
0: A obecně vzato, jak David Lukeš vidí kvalitu služeb pro vozíčkáře dnes obecně ve společenských prostorech?
2: Celkově si myslím, že se máme, a teď nejenom z pohledu na vozíku v České republice, fakt dobře. Mm-hmm. Jako už jenom to, že si tady svobodně můžeme povídat, je zázrak, protože kdyby to bylo před 89., tak já jsem zavřený někde v ústavu, ty možná taky. A
0: já pro jinou jinakost, ano. Já jsem to tajil, tu homosexualitu. Když sedíš na vozíku, se utajit
2: já to
0: nedá.
2: I když bych před sebe hodil nějakou deku. Ale, no, takže určitě tohle je základ, jinak si myslím, že se to postupně mění k lepšímu, jsou tady nějaký závazky, vlastně hodně se to tlačí. Pořád jsme samozřejmě hodně bariéroví, jak v našich hlavách, tak v okolí. Stačí jenom, když tady odsaď vyjdete, ať půjdete doleva, doprava, tak všude narazíte na architektonické bariéry, ale na druhou stranu je tady fakt spousta skvělých lidí, dobrých lidí a já, když třeba cestuju takhle po městě a potřebuji pomoct několikrát, tak se mi nikdy nestane, že by mě někdo odmítl a díky tomu si tak hezky popovídáme a tak, takže je to fajn.
0: A kdo u vás hledá útočiště? Já jsem se tam minule potkal, rádi jsme se viděli s Potměšilem, kolegou hercem. Ten ovšem tam nebyl dlouhodobě, v podstatě jednorázově přišel se léčit. Takže jaká je struktura těch vašich klientů, smím se zeptat, odborně?
2: Je to vlastně různé. Nejčastěji jsou to lidi, kteří se do té situace dostanou nově, to znamená, že buď po tom úrazu nebo po tom poranění míchy jako následkem nemoci jsou úplně v nový situaci, jsou čerstvě, jdou třeba z toho rehabilitačního ústavu. Ale i spousta lidí, kteří právě v průběhu života, stejně jako Honza, se jim změní situace, že najednou se stane buď úraz po úraze, nebo se životní situace změní, já nevím, zemře vám pečující osoba a tak dále. A řeší teď najednou, co dál, prostě je to pro ně taky nová situace. Takže my vždycky reagujeme na nějaký nový situace a snažíme se tou službou i preventovat to, aby když se taková nová situace stane, aby na to lidi byli co nejvíc připravení.
0: Možná hloupý dotaz, ale teď mě napadá, ti lidi si platí něco za to, že pobývají v centru Paraple?
2: Platí si to, co my můžeme vlastně i nám umožňuje zákon o sociálních službách, v rámci kterého jsme vázeni, protože ta naše služba je sociální služba, sociální rehabilitace a vychází to na ty 3 týdny, záleží podle toho, jak kdo potřebuje, jaké množství péče, to mezi 12 a 15 tisíci a měl by to pokrýt příspěvek na péči, který ty lidi většinou pobírají.
0: Tak to zní taky povzbudivě. Tak já ti v tuto chvíli děkuji. Davide,
2: já taky.
0: Igor teď nebude zpívat, Igor je prvotřídní herec, takže on nám zahraje, protože součástí této rozhlasové hodinky je také ukázka z archivu Českého rozhlasu a tam jsme objevili rozhlasovou hru Bezruký Frantík. O ten pak Igor poví.
3: Nemůžu pracovat, když nepracujete vy. To znamená bez světla a topení. Mohl bych si svítit a topit svíčkou, ale to se mi nechce. Napadá mě spousta jiných věcí, který bych tou svíčkou teď rád udělal. Ale ubezpečuju vás, že vy nechcete, abych to udělal. Děkuji, naschledanou.
4: Dobrý den, děti. Víte, co to je?
5: To je svíčka.
4: Geniální. Ale tohleto není obyčejná svíčka. Tohleto je kouzelný váleček, ve kterém je ukrytý celý svět. Oheň, bez kterého by neexistovala naše vyspělá civilizace. Vosk od včel, jejich společenství funguje daleko lépe než to lidské. Včely nikdy nespí. Dokáží vyprodukovat zázračné tekutiny, které vyléčí každou nemoc. A jak to, že vosk sám o sobě nehoří a knot sám o sobě nehoří a dohromady hoří? Jinak svíčkou taky můžeme změřit čas, vytvořit pečeť nebo voskem napustit papír, takže lodička z něj se nepotopí. A dneska se naučíme svíčku vyrábět. Protože důležité není jenom věcem rozumět, ale také je umět a tím pádem umět se o sebe postarat. Kdo s námi vyrábět nechce, nemusí. Ale nebude si s námi večer číst příběh o tom, jak člověk pravěký vynalezl oheň.
6: Dobrý den, já to klidně zkusím.
7: Já taky, jestli to nevadí.
6: Taky,
8: já klidně taky.
4: Tak já taky. Jmenuji se František Bakule. A jsem váš nový učitel. Vítejte v Jedličkově ústavu. Ve vašem novém domově.
0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Mými hosty jsou David Lukeš a Igor Orozovič. Igor Orozovič teď připomněl rozhlasovou hru Bezruký František, nicméně původně měla divadelní podobu. A ty jsi byl iniciátorem vzniku takové hry. Tak povídej.
1: Ano, ano, to je hodně dlouhý povídání.
0: Tak ho zkrač.
1: Právě. No, to vzniklo takovou náhodou, když jsem kdysi s kamarádama seděl v hospodě, tam vzniká většina velkých věcí. A kamarád kamarádky mi vyprávěl, že pochází z vesničky Jamné nad Orlicí, kde končí silnice v horách, takový poetický místo a všichni se tam jmenou Černohous nebo Filip, opravdu, když jsme tam byli, tak tam na hřbitově jsou opravdu ty náhrobní desky a tam jsou fakt jenom Černohousové a Filipové. I nynější starosté, myslím, Filip dokonce a že o tom tak pochází Bezruký František a já jsem říkal, jaký Bezruký František a on mi začal vyprávět tenhle ten příběh kluka, který se narodil bez rukou. A v roce 1900, kolik, asi 13 nebo kolik, a, nebo 3, a vlastně byl potom, byl tak...
0: 1903, to by mu bylo teď přes 120 let, ne?
1: No právě, k tomu se dostanu.
0: Ano.
1: 1903, a tekon měl, my jsme tam byli tekon zrovna v Jamném nad Orlicí, jsme slavili 120 let Bezrukého Františka a poprvé v životě se sešla celá jeho rodina. A díky Honzovi Šepkovi, který s námi taky, tak se k nám dostal do té naší party, ten zase mu udělal sochu a dokázal, že se po něm pojmenoval v Jamném nad Orlicí tekonc park Bezrukého Františka.
0: No, krásné.
1: Takže ten příběh pokračuje dál a bylo to hrozně krásné setkání, opravdu. A tak vlastně já jsem ten příběh měl dlouho v hlavě, protože to je takový, my tomu říkáme český Forrest Gump, to byl vlastně jeden z prvních chovanců Jedličkova ústavu právě a stal se z něj takový úspěšný podnikatel. Dokonce byl v Americe s tím sborem Kulčata, potřásl si nohou s prezidentem bývalým i současným americkým tehdy teda. Dokonce byl na audienci v Lánech u Tomáše Garrigua Masaryka. Od Henryho Forda dostal Fordku, kterou řídil nohama. Existují z toho videa a právě dělal přednášky o tom, co se dá všechno dokázat vlastní pílí. Oni tam měli v té jedličkárně heslo Chci a proto umím, které vymyslel ten učitel František Bakule, kterého hraju já. A je to prostě strašně krásný příběh, pořád se to hraje. A dokonce...
0: Hraje se to v divadle.
1: Pod Palmovkou.
0: Pod Palmovkou.
1: Ano, ano, ano, ano. V divadle no pod Palmovkou.
0: A v rozhlase se ta hra natočila se stejným obsazením?
1: Jo, víceméně. Tak pod Palmovkou tam nehrajou děti, divadlo snese mnohem větší stylizaci, takže tam to všechno hrál Jakub Albrecht. Teď to tam hraje Vojta Filip, Jakuba si s tím taky zničil záda trošku, takže plotínky, ale tam v zásadě je to ta samá hra. Hudbu jsme dělali s Ivanem Acherem dohromady a právě dokonce jsme to spojili v tom to představení v divadle pod Palmovkou právě zase s Umunem, což je uskupení lidí, malíři malující ústy a nohami. Je to mezinárodní uskupení vlastně také lidí na vozíčku. Nevím přesně, jak tam je, jaké mají postižení, ale je to prostě mezinárodní organizace a já jsem jim dal přečíst ten životopis, protože Bezruký František o sobě napsal dva životopisy, napsal knížky, jako fakt strašně zajímavá osobnost. A já jsem jim nechal přečíst ten jeho životopis nebo knížku o něm a oni na základě toho namalovali obrazy a ty tam vždycky měli tam výstavu a při tom představení vždycky jsou ve foaje ty obrazy od těch lidí malujících malířů, malujících ústy a nohami.
0: Kolika ti let se dožil?
1: Myslím, že mu bylo nějakých 57 nebo přes 50. Mně se to plete s tím, že myslím, že to bylo v roce 50.
0: Mohl mít potomky?
1: Měl, tak tam byla právě jeho dcera, kterou jsme konečně, já jsem jí tehdy nedohledal, jinak jsme se dohledali ledasco, ale tak tam byl, jo, měl dvě manželky a myslím, že...
0: Jako Lukáš.
1: Myslím, že dokonce tři děti a opravdu fakt...
0: To tě předstí.
1: No ale ještě, že jo, se dá.
2: Není všemnu konec.
1: Ledasco stíhnout.
0: No a Igore, teď tě vyspovídám, nebo spíš si připomenu, že Podamu si začal v Ostravě, tam měl Orozovič velkou éru, tři figury mladistvého krasavce ostravské činohry, připomeň.
1: Nějaký ostravský ty, jo.
0: Jak je důležité mít Filipa, to jsme hráli spolu mimochodem.
1: Jak je důležité mít Filipa, ano.
0: Tu roličeka.
1: Amádea jsem tam třeba hrál, ano. To jsem měl rád. Baladu pro banditu, Nikola Šohel. No,
0: všechno titulní role.
1: No, krásný. Donaha, to se ještě, já už tam moc nejezdím, teda Holé dupy, takový muzikál, jsme hráli, až se to hraje do dneška.
0: A pak dostal nabídku do Národního
1: vlastně
0: divadla.
1: A tím to začínalo vlastně ještě.
0: No, další titulní role. Tomu se nedalo odolat, nebo si zvažoval, jestli půjdeš do Národního divadla?
1: Do
0: nebo...
1: Prahy, jako. No, zvažoval, já vždycky všechno hned nejdřív odmítnu, já jsem takový, vždycky vidím na všem spíš ty negativa, ale pak jsem si to rozmyslel a šel jsem rád. Protože jsem si říkal, že když už do Prahy, tak aspoň, že to je hezký návrat a že přece jenom mi to zajistí nějakou jako jistotu, protože člověk nikdy neví, jak v tom hereckém světě uspěje nebo neuspěje. Ale nechtělo se mi, protože jsem tam měl zrovna, že to bylo zrovna v té Ostravě takový pěkně rozjetý. Hrál jsem, ani se mi nechtělo je opouštět, protože jsem měl nějakou zodpovědnost za ten repertoár, ale zase takovýhle nabídky se úplně neodmítají. A zároveň jsem viděl, že do té Prahy zpátky chci, protože přece jenom jsem rodilý Pražák a
0: se srbskými kořeny.
1: Stýskalo se, ano, částečně jsem Pražák a stýskalo se mi, po Praze.
0: Takže Igor dorazil do Národního divadla. Nějaká stěžejní role, která se ti teď...
1: Jo, tam je říká Švanda Dudák, ano.
0: To ale... jsem taky hrál, teda. Rozovič mi kradl role.
1: My máme spoustu jiných repertoár.
0: Ale já v Českém Těšině, on v Národním divadle.
1: Ale teď mám velikou radost. Hraju Klaudia v Hamletovi, co dělali skutři nynější šéfové. A to mě baví, to je pěkná role, pěkný záporák, zábavný. No.
0: No nicméně do nejširšího povědomí tě samozřejmě uvádí média, televize, film, takže Polda. No tam si překvapivě vycouval, všichni se drží takové šance
1: ale
0: Igor
1: to je pravda,
0: dokázal říct, to stačí.
1: To jsem tehdy měl takový pocit, že už jsem tam si odehrál, co jsem potřeboval a já nemám rád úplně ty natahované seriály, protože prostě mám hodně představení večerních a nemám úplně od Boha baterky, abych nemusel, protože se stává třeba ve 4-5 ráno na ty natáčení a pak se běží napřed. Mě to trošku přestalo dávat smysl jako energeticky, prostě jsem si neužíval ani to natáčení, ani ty představení, tak
0: no
1: jsem
0: kromě
1: si stačilo.
0: Všestranný umělec potřebuje skládat,
1: no,
0: psát texty,
1: žít trošku, no. Já jsem právě vždycky říkal, že jsem v té době neměl ani čas
0: počinu,
1: ani na sex, ano. Právě. Jako, že,
0: na
1: že
0: co bys fakt, neměl
1: že
0: čas?
1: Že jsem neměl tehdy čas ani na sex, jsem vždycky říkal. A to mi přišlo, že to fakt
0: to strádá,
1: to pak strádá jako smysl ten život, podle mě. Takže ne, ale právě jsem spíš chtěl dělat projekty, které by mě posouvaly dál, že přišlo mi blbý jenom kvůli slávě a penězům se zakotvit v seriálu, což byla fajn práce, pak jsem se tam i vrátil na posledních 8 dílů teď, ale vlastně díky tomu jsem mohl udělat toho Bezrukýho Frantíka, což byl můj životní projekt, nebo Lazaruse, což je muzikál Davida Bowieho, ten se hraje zase v divadle komedie a to je taky věc, která mě posunula světelný.
0: A nezapomněl jsi ještě na jedno divadlo?
1: Ano, ano. Ale, ano, ale tam bych bral ten vrchol teď až po Poldovi, který úplně skončil, což je představení Brácha, které hrajeme teď a je to moje největší taky divadelní radost, aniž bych je chtěl nějak jako tady, jak to říct, no, pochlebovat tomu, prosazovat Ungeld vůbec samozřejmě, ale ne, je to prostě veliká radost, režisér Pavel Ondruh.
0: Veliké představení,
1: je
0: ano.
1: Je to fakt krásné.
0: Režíroval náš umělecký šéf.
1: Se dá udělat veliká věc, jako je to takový důkaz s Veronikou Kubařovou, Kek Kubařovou a s Markem Němcem.
0: Igor se ovšem objevil v Bráchovi už ve svém třetím představení v Ungeltu, připomeňme Kurtizánu. To byl tvůj vstup do Ungeltu a pak vlastně náš komorní muzikál Touha jménem Einaudis s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou. Tak teď se rozespíval hlavně, máš před sebou turné velké také, že jo?
1: Ano, ano, ano. Jo, tak
0: nerve se to v tobě, neuvažuješ o tom, že se staneš třeba šanzoniérem a občas si zahraješ, jako zatím?
1: To uvidíme, tak přece jenom to divadlo je moje hlavní práce nebo herectví zatím, ale teď se snažím dělat na 100% oboje, no, takže je to trošku náročný to vecpat do toho života. Ale zároveň se to navzájem doplňuje energeticky, že prostě ta hudba člověka nabije, o to více pak těším na představení v divadle. Takže já mám trochu výhodu a můžu si to tak jako mixovat, což mi přijde dobrý. Já vždycky říkám, že umění je jenom jedno prostě, takže proč to nedělat všechno dohromady.
0: Tak můžeš si to namixovat i teď, povídal si dost, zase zpívej.

0: Dozněl duet, poznali jste hlasy Igora Orozoviče a Anety Langerové, nicméně tento duet, je to dávno, já znám v jiném podání a mimochodem z rozprav a zpíval si naživo dvakrát, poprvé tuším s Táňou Dykovou a podruhé s Veronikou ke Kubařovou.
1: Ano.
0: Pokaždé to bylo jiné.
1: Tak já cestuju sám takhle po těch akcích a vždycky potřebuji někoho, kdo to se mnou zaspívá, takže vždycky někoho ukecáme a Venunka to se mnou ještě zpívá Kubařová ještě jednou v Jazz Doku na koncertě a protože Aneta Langerová nemá čas pořád jezdit kvůli jedný písničce se mnou na koncerty, tak to vždycky nějak vyřešíme, no.
0: Igore, co tě čeká v herecké oblasti? Něco, na co se výrazně těšíš? Třeba v Národním divadle nebo nějaký filmový nebo televizní projekt?
1: Jeden televizní projekt teď zvažuju, protože fakt je to časově tak všechno dohromady s těma koncertama náročný a tak jsem si vlastně dal takový necelý půl rok od divadla od zkoušení Voraz, protože kolem toho alba je to fakt strašný fičák a hodně práce, ale příští rok budu dělat v Národním divadle dvě věci, takže tam si zase odskočím zpátky k divadlu. No. Docela jedna věc bude zajímavá na nové scéně, to bude o privatizaci, téma privatizace a devadesátky a tak dále, nebo devadesátky a teda spíš to, co následovalo, tak to bude hodně zajímavý.
0: Současná česká hra.
1: Současná česká hra s mladými režiséry, tak na to se těším, že rád potkávám nový lidi a už mi to trochu chybělo teď potkat někoho nového.
0: Ty nepotřebuješ omlazovat.
1: No, ale je to dobrý, si třeba, protože se to všechno strašně rychle mění i ty pohledy na svět, tak je dobrý si to osvěžovat. A potom budeme dělat, tak si nespomenu na to jméno, ale s významným ruským režisérem, teda který žije teď v Americe, tak budeme dělat představení Tři mušketýři, což je ale teda fúze něčeho ještě 20 000 mil pod mořem, nějaká taková zajímavá věc o fantazii, tak to bude hrozně hezký, to bude rodinný představení, ale ten režisér sám o sobě je dost takový experimentální.
0: Igore, díky. Davide, jaká je současnost Paraplete? S čím se potýkáš, eventuálně co tě hřeje a povzbuzuje, na co se těšíš?
2: Těšíme se na léto, protože i díky panu Svěrákovi jsme spojení s divadlem a letos už máme za sebou dvě charitativní divadla právě s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana a s Davidským divadlem a těšíme se na vás na letní scénu a máme jedny shakespeareovské slavnosti. A byl jsem i rád, že jsem tady slyšel, že Alena Kábertová říkala, že už se nikdy v minulosti zvažovala nadace, protože my nad tím přemýšlíme teď podobně, protože jak rosteme, jsme opravdu velký, tak to jsou věci, které nás čekají jako hodně strategie, strategické povídání a z těch akcí, krom těch divadel, tak v létě máme třeba charitativní golf. Na podzim nás čeká právě 30 let, to bude spojený s nějakým kulturním představením a aukcí charitativní.
0: Stardance
2: a bude. Právě v listopadu potom, nebo respektive začne Stardance a v listopadu 23. listopadu
0: celý
2: je
0: jeden večer je vždycky věnován vozíčkářům, kde ten vozíčkář trénuje. Musíte ho vozit na Kavčí hory nebo přijdou trénovat k vám do centra?
2: No, my máme u nás jako gumu v tělocvičně a na tom ten vozík jezdí hůř, takže oni jsou radši, když jdeme do studia nebo se najde prostor, kde jsou parkety, protože tam ten vozík sviští víc, ale je to tak, že vlastně ten večer předtím, ten šestý, protože jsme tuším sedmý večer, tak jak to potom je, tak ty lidi přijedou v neděli a vlastně mají týden na to nacvičit to úvodní představení, což jako je fofr, ale myslím, že i pro všechny ty lidi kolem a nejenom ty, co se podílejí, jako ty tanečníci a ty VIP osobnosti, co tam jsou, ale celý ten ansábl lidí kolem, co kmitají, to je neuvěřitelný.
0: No, Davide, a je otorvačka, aby ten vozíčkář byl ve Stardance, nebo naopak je musíte přemlouvat?
2: Jak se to vezme? My vybíráme lidi tím způsobem, že vlastně to pošleme do služby a každý se k tomu vyjádří.
0: Jak do služby?
2: Do služby, kterou my jako provozujeme vlastně, takže všem těm odbornostem, který pracují s lidma, ergoterapeuti, fyzioterapeuti a tak dále, aby každý nominoval ty lidi,
0: aha,
2: kteří procházejí u nás.
0: Velká demokracie.
2: Tak se snažíme fungovat my u nás, no. Proto tam nám visí na zdi prezident Svěrák.
3: Jako teď už možná by to nebyl takový problém, ale v určitou chvíli.
2: Takže teď s nima pracujeme, s těma lidma, tak jakože právě jsou ty nominovaný a pak samozřejmě i to konzultujeme, aby jsme ty lidi nějak jako nezachytili v nějaký blbý třeba životní situaci, to se může stát. Pak jim zatelefonuju, nechám jim nějaký čas, ať se rozmyslí, ale už na letošek máme 5 lidí vybraných. Ale třeba jeden z těch lidí zrovna mi teď psal předevčírem, že to vypadá, že bude muset na velkou operaci, tak teprve uvidíme, jestli to pro českou televizi je zkousnutelný nebo ne.
0: Já občas hraju, tak ne každý večer Stardance má možnost vidět. Lukáš se objevil jako na vozičku, jako tanečník v tom pořadu?
2: Ne, já jsem tam v jiný roli a si nemyslím, že by to bylo jako v pořádku. Mám rád taky spousty rolí různých, rád dělám spousty věcí, ale je dobrý vědět, kde v tu chvíli je toho člověka místo a nějak rozložit síly. Nicméně jsem začal teď před pár týdny, měsíci tancovat právě s Katkou Bartůněk Hrstkovou, která tancovala s Vávrou Hradílkem. A to jsem vždycky si, mě to vždycky přišlo strašně postižený, jako vidět ten tanec na mozaiku. A teď si jako po těch 7-8 lekcích už to vidím jinak. A jako je to obrovská dřina a říkal jsem, i kdyby z toho bylo jenom to, že získám nějakou kondici, fyzičku navíc, tak to je jedině dobře.
0: Tak Lukáši, do toho. Díky Stardance jsem měl pocit, že peněz máte dost a už žádné nepotřebujete, ale to je asi velký omyl myslet si tohle, že jo?
2: No, myslí si to hodně lidí a my v podstatě to ani nemáme možnost jako komunikovat jinak v tu chvíli, protože zase je pravda, že ta Česká televize tomu věnuje hodně úsilí. Vlastně samotný je to něco stojí a i ten přínos, který ten samotný večer má, a vlastně i Paraplay existuje, nějakým způsobem funguje dlouhodobě díky České televizi, takže sice tu částku, co my tam zveřejňujeme, neznamená, že bychom vybrali ten večer a pak po zbytek roku jsme dovybrali to, co musíme vybrat, protože v průběhu toho večera my komunikujeme částku třeba kolem 25 milionů a aktuálně máme rozpočet 80 milionů, z toho více 40 milionů potřebujeme sehnat od dárců individuálních nebo firemních a je to práce celý rok. Ale to, že můžou vlastně zveřejnit ten šek, tu podporu v rámci Stardance, je takový nějaký poděkování pro ně a samozřejmě, aby oni to mohli pozitivně odkomunikovat.
0: Držíme palce.
2: Děkujeme.

0: Partnerkou v tomto duetu byla Igorovi Kateřina Marie Tichá. No a ty si vlastně zhudebnil báseň Františka Halase. Co tě k tomu přimělo?
1: Ano, vlastně za tuto písničku může Ungeld.
0: Prosím tě.
1: No, já to teda všude vždycky tak tajím to jméno, ale...
0: Netaj to.
1: Ale, ne, nemyslím Ungeld.
0: No,
1: ale
0: Ungeld
1: jako,
0: jsem měl na mysli
1: Ungeld,
0: já.
1: Ungeld, ani já, ne. Ale vlastně to byl jeden z těch večerů, co jsme tady zpívali. A zpívali jsme tady Je to dávno právě s Táňou Dykovou. A ještě jsem pro ní chtěl nějakou písničku, chtěli jsme pro ní ještě jednu písničku, ona si pak vybrala nějakou jinou, ale Pavel Ondruch mi právě říkal, že ona má ráda Boženu Němcovou a vybral tady ten text, který jsem zhudebnil pro ten večer právě. Ale bylo to v takový pomalejší verzi ještě trošičku a posílali jsme to Táně a tý se to úplně nepozdávalo, nechtěl se jí to do toho zpívat, tak pak zpívala něco jiného, já jsem to hodil do šuplíku, to byla, a pak vlastně, když jsem měl kapelu, tak jsem si na to vzpomněl a tady tu písničku, trošku jsme tomu dali to tempo a zase znovu ožila, no.
0: No tak kluci, říkám vám, oběma kluci, začíná léto, jak s ním naložíme. Davide, máš rád léto?
2: Mám rád léto. Záleží na tom, jak moc teplý to léto je, protože lidi s poraněním jichy, obzvlášť ty krční léze, jako jsem já, co znamená, že to poranění je jako v krku, tak mají poruchu termoregulace. To znamená, že jakmile v létě jsou tyhle vedra, tak já se nepotím, což všichni říkají, to máš super, ne? Jako, říkám, no, jako, možná to mám super, že nesmrdím, ale uvařím se zevnitř. Takže jako v tu chvíli se musím jako nějak mechanicky ochlazovat, což ne, že by všechny plovárny byly bezbariérové a dalo by se na ně jednoduše dostávat. Ale jinak obecně mám léto rád, protože tak jako voní od toho jara, prostě už teď je tam ten nástup, voní to. Lidi mi přijde, že mají jako lepší náladu s tím přílivem toho sluníčka. Mám narozeniny. Je Ungeld, letní scéna.
0: Máš rád
2: jako,
0: moře?
2: Mám rád se na moře koukat spíš, než se v moři cákat, protože když v lesu, tak

0: jako za 20 let třeba, jo, ale...
1: No ale rád cestuješ, takže léto ve znamení cest.
0: Jo, já vždycky jsem trošku jako ve stresu vlastně z léta, protože se snažím ten čas, jak ho máme docela málo, jako toho volného času, tak se ho pak snažím tak strašně využít, že jsem z toho celý ve stresu, takže trošku se dostávám do vlastních pastí.
2: A pak onemocníte, ne?
0: A pak většinou přesně se to všechno úplně stane jinak, ale taky hraju na letní scéně, taky mám narozeniny v létě, vy máte ty 30, že já mám 40 letos a chytře jsem si tam dal zrovna hraní bráchy na ten den.
1: Hraješ na svůj narozeninový den bráchu?
0: No. Všichni říkají, že jsi úplně zbláznil.
2: A kolikátýho to
0: je? 7. Já mám 7.
1: Já si to napíšu, abych to
0: hruštěl. Ano.
1: Já se snad dočkám a v srpnu oslavím kluci 78. To byla, doufám, optimistická tečka. Já jsem moc rád, že jste přišli, že jsi přijel. Takže přijel k nám David Lukeš.
3: Děkuji za pozvání.
1: Říkáš tomu, přijel jsem, přijedu?
2: My říkáme přišel, což spousta lidí se diví, říkáme já přejdu třeba silnici nebo tak, protože pro nás je to jako chůze, ale zase na druhou stranu, když se mě někdo zeptá, vejdete se tam, tak řeknu, jo, projedu. Jako neřeknu projdu, jako, protože by na ně tak jako, jo, jako, takže říkáme obojí a nějak mě to vůbec neuráží.
1: Takže děkuju, že jsi přišel.
2: Tak děkuju.
1: David Lukeš a děkujeme, že přišel, přiběh vlastně přímo Igor Orozovič.
0: Já jsem přijel
2: na skutru.
0: Já jsem přijel na skutru. A ještě jsem si, můžu si udělat reklamu, že vlastně mám v létě koncert, ještě jsem zapomněl, takže to budu mít ještě letní koncert. Takže já
1: no vidíš,
0: ještě
1: když to nevystřihnou, tak to tam bude.
0: Nevystřihávejte to.
1: A nevystřihněte ani to, že se rozloučil Hein. Loučí se principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Na viděnou, naslyšenou.
2: Naschledanou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Písnička, která dnes zazní na úvod, tak trochu předznamená téma, které jsem pro dnešek vybral. Petr Zkoumal, autor hudby i textu, navíc hraje na klávesové nástroje a zpívá. Starý pán sedí a poslouchá jazz.

Dnes si poslechneme několik jazzových standardů. Ten následující je z muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly. Premiéra byla ve 64. roce, tedy v období, kdy už svět byl 10 let okouzlen rock'n'rollem. A přesto vznikaly muzikály, které hudebně vycházely z jazzu a swingové muziky. Titulní píseň Hello Dolly nám zaspívá Laďka Kozderková.

Píseň Hello Dali dospívala Laďka Kozderková. Je u nás asi jen málo lidí, kteří si při poslechu téhle písně nevybaví její interpretaci v podání jednoho z nejslavnějších jazzmenů, Louis Armstronga. A když už jsme ho v této souvislosti vzpomněli, poslechněme si ho v písni o bouřlivém počasí Stormy Weather.

20. léta minulého století byla nazvána jazzovým věkem. A jako se dnes točí akční filmy, krimi a thrillery, tehdy se začaly točit hudební filmy a muzikály. V roce 1928 měl premiéru film The Singing Fool, zpívající Blood, a v něm zazněla píseň Sonny Boy. Stala se evergreenem, který byl mnohokrát natočen i u nás. My si dnes poslechneme nahrávku Evy Olmerové a jazzového orchestru Československého rozhlasu, který řídí rocker Michal Kocáb.

No a je tu závěr hudebních delikates, které jsem dnes sestavil z jazzových písniček, které nestárnou. Ta poslední je stará už 95 let. V roce 1911 napsal Irving Berlin píseň o Alexandrovu Ragtimeu. Alexander's Ragtime Band nám zaspívá Ella Fitzgeraldová a hezký zbytek víkendu přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Začátek dnešní 303. schůzky proběhne celkem v poklidu, tak jak ostatně proběhlo takřka všech 45 let jagellonské vlády v zemích koruny české. Na konci už po té idyle nezbude ani stopa. Na konci nás čeká začátek katastrofy. Katastrofy jménem Moháč.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás spolu s režisérem
4: Jaromírem Ostrým
1: zvou na Toulky českou minulostí, které připravujeme pro druhý program Českého rozhlasu stanici jménem Praha v Českém rozhlase Brno, a to na motivy knihy Petra Hory Hořejše.
2: Vypravování naše blíží se rychlým krokem ke konci tragickému. Necnosti občanské vedou říši kdysi mohutnou a slavnou do děsné propasti. Již panovník, mladý a neskušený, ne bez viny své, ale také ne bez ušlechtilosti, padá za oběť. Hlavní a rozhodné výjevy v té truchlohoře dějí se ne v naší vlasti, ale v Uhřích. Na Čechy padá vina i odpovědnost jen vedlejší. Má-li tedy žalostný ten pád zračiti se v náležitém světle, potřebí jest obrátiti zřetel poněkud pilnější k věcem také uherským.
3: Ty věci se v skutku udály v Uhřích.
0: Ale začaly od těch Uher směrem ještě trochu východnějším a taky jižnějším.
3: Právě z této světové strany se hnulo do nitra evropského kontinentu turecké vojsko.
1: Ono se hnulo teprve teď. Pokud vím, tak jsme už několikrát zpravovali o jistém tureckém hýbání.
3: To je pravda. Poprvé se Turci hnuli ve 14. století.
0: Osmanská vojska ovládla knížectví na pobřeží Egejského moře.
3: Zmocnila se byzantských pevností na severním břehu Dardanel.
0: Obsadila Trákii, Srbsko a Bulharsko.
3: Na samém konci tohoto století.
1: Tedy stále ještě 14.
3: V roce 1396. porazili Turci u Nikopole spojená evropská vojska.
0: Pak byl pár let klid.
3: Ale roku 1444. se východní interventi střetli opět v zápase Turecko versus zbytek Evropy u bulharské Varny.
1: A zase jim to nandali.
3: Za několik let na to byl dobyt územně i politicky izolovaný Cařihrad.
0: A když Turci připojili ke své říši Hercegovinu a Moldávii, tak už kontrolovali skoro celý Balkán.
1: A pak byl zase klid.
3: Byl, ale jenom zdánlivý. Začátkem 16. století se sice bojovalo.
0: Nikoli však v Evropě. Sultán Sulejmán I.
3: Neboli Soliman I.
0: si to namířil jako obvykle ne na západ, ale na východ a na jih.
3: Osmanská vojska se zmocnila nejprve Arménie, Kurdistánu a severní Mezopotámie.
0: Pak si poradila se Sýrií, Libanonem, Palestínou, Egyptem a Hidžázem.
1: Dnes je Hidžáz součástí Saúdské Arábie.
0: A obsadila dokonce i valnou část Maghribu.
1: Neboli skoro celou severní Afriku. A byl klid?
3: Nebyl.
2: Sousedství Turků bývalo Uhrům odjakživa nepokojné a nebezpečné, i když panovalo příměří.
1: Komu by nebylo s tímhletím sousedem, byly odjakživa jenom problémy.
2: Nyní však, když nastoupil vládu Soliman II., jeden z nejmocnějších a nejdravějších sultánů, dostoupilo nebezpečí svého vrcholu. Panovník tento maje pojištěný pokoj v Asii a v Africe.
1: Ten pokoj si zajistil tím, že okupoval, co mohl.
2: Obrátil všecky snahy a síly své proti západu a již v únoru 1521. roku počalo táhnouti mohutné vojsko přes Balkán k Dunaji kvůli dobytí nejdůležitějších tam ležících pevností Bělehradu a Šabace. V Uhřích o nastávající pohromě nejen starosti, ale ještě ani tušení neměli.
3: Brzy si však ty starosti začaly dělat.
0: A to nejenom Uhři. Ono to postupně došlo všem Evropanům.
1: Co jim došlo?
0: Že by se Sulejman nemusel zastavit v Srbsku.
3: Jenže jim to došlo poněkud pozdě, jak to už v podobných případech bývá.
1: Ostatně na Balkáně to platí dodnes.
2: Není pochyby, že by Uhoři sami bez cizí pomoci mohli odolat moci Solimanově, kdyby byli chtěli opravdově. Dokázal to příklad hrdinské posádky Šabatské, která bránila se s veliké nepřátel Škodou až do posledního muže. Ale tak upřímné dobré vůle bylo v národu tom příliš na mále. Pevnosti všecky nacházely se ve stavu hříšné zanedbanosti a velitelé jejich nemohli se dovolat i pomoci u pokladníků zemských. Bělehrad, jak ujišťovali svědkové souvěcí biskupu Janu Dubráviovi, mohl být i zachován, kdyby včas jen 100 dukátů bylo se poslalo posádce na potřeby a na žolt. Daně dosti hojné na obranu země vybírané tratily se při úřadech vždy nevidomně a vysychaly jako řeky na poušti pískové, nedocházejíce svého cíle.
1: Ani tento poznatek nepatří zcela do říše historie. I dnes se tu či onde tratí při různých úřadech daně, no někdy přímo vysychají.
2: K hnusné lenosti a netečnosti obecného lidu pojily se rozbroje a zrádné pikle mezi hlavami národa. O zhoubném jejich působení máme též domácí svědectví. Nejvyšší purkrabí český pan Lev z Rožmitálu napsal Petrovi z Rožmberka tato slova.
3: Páni uherští a obyvatelé toho království dvorně se pletou a nebude-li zvláštní boží milosti, strach jest, že oni se bez pomoci jiných národů málo ubrání a prospějí. Nýbrž toto jest slyšeti, že by leckdo z nich přál našemu pánu pád, snad chtěje on sám panovati, že by se teprve on uměl, když by vešel v panování Turkům brániti a toho království obhajovati.
1: Ještě, že se to všecko dálo v Uhrách a ne u nás.
0: Ono to ale bylo skoro jedno.
1: Jak to?
0: Nad Uhrami i královstvím českým panoval tentýž král, mladý Ludvík Jagellonský, takže tamnější chaos mohl dopadnout i na nás.
3: A kromě toho, kdyby byly ohroženy Uhry, tak jsme v Turánu mohli mít Turky na své východní hranici.
2: V běhu léta 15. 24. ztratili Uhři na Dolním Dunaji 3 pevnosti dosti znamenité, Péč, Orošavu a Severin. To způsobilo všude v zemi veliké pohnutí a žalováno na krále i na veškerou jeho vládu. Na dvoře králově zase panovalo domnění, že hrabě Jan Zápolský nechal hrady ty bez dostatečné ochrany, aby jen národ tím více bouřil se proti vládě.
1: S tureckou agresí do střední Evropy bylo v tomto okamžiku už nutno něco udělat.
0: Ano, bylo třeba jí zadržet.
3: Jenže maďarští grófové jako by to nebezpečí nebrali pořád vážně.
0: Nemínili se být. Nevytáhneli proti Turkům sám král.
1: Co Ludvík?
0: Slíbil to udělat.
3: Ale v rozhodující chvíli ho většina spojenců nechala na holičkách.
2: Král Ludvík svolal s ním do Pešti po svatém Jiří 15. 25. roku. Ten se skutečně sešel na počátku máje, ale ze šlechty nižší dostavilo se k němu na pole Rákoš přes 7000 osob ve zbraní.
1: Což byla v skutku viditelná nátlaková skupina.
0: A také slyšitelná.
1: Co chtěla po králi?
2: Aby vyhnal ze dvora svého všecky Němce a nechoval na něm než samé Uhry. Za druhé, aby vypudil ze země vyslance císařova, který prý všetečně vkládal se do věcí uherských. A také posla republiky Benátské, jenž prý Turkům za špehou naslouží. Za třetí, aby na místě dosavadních členů povolal do rady své vesměs jiné osoby. A za čtvrté, aby královský pokladník, pokřtěný Žid, vzat byl v náležitou kázeň. Na provedení všeho toho dávala se králi lhůta 5denní. Na zítří dáno jemu věděti, že budou-li měšťané budínští a peštští zbrojiti, šlechta na Rákoši schromážděná i s lidmi svými zamezí oběma městům veškeren přívoz věcí potřebných.
5: Tomu se ovšem říká ultimátum.
3: Bylo to cosi podobného.
5: Co na to král Ludvík?
2: Po králově odpovědi, že není čas na to, aby Uhři sobě dělali nepřátele z Němců, od nichž potřebovali a očekávali pomoc proti Turkům, ale že jinou cestou má vyhověti se žádostem jejich, sněmovníci na Rákoši shromáždění vzkázali, aby král přišel mezi ně a staral se o vládu sám. Oni, že budou nejen radní a pomocni, ale i poslušní.
5: A kdyby král nepřišel?
2: Nepřijde-li, pak se sami postarají o lepší v zemi pořádek.
5: Neboli když král nepřijde, tak bude puč.
2: Pak přišla deputace 120 osob s dotazem, přijde-li či nic.
5: A jsem sám zvědav.
2: Král připověděl příchod svůj na zítří a proti vůli rady své skutečně jel na Rákoš, kde přijat nejprve uctivě, ale potom, když na dotíravou žádost o splnění nadepsaných 4 článků odkládal odpověď svou k jiné době a shromáždění proto začalo se bouřiti, někteří přední sněmovníci vza všeho do svého středu učinili mu průvod bezpečný až k lodi na Dunaji, která převezla ho naspět do Budína.
0: Na Ludvíkově budínském dvoře se o připravované turecké ofenzívě vědělo skoro rok předem.
5: No a dělalo se něco proti ní?
3: Horečně se jednalo.
0: Ale bezvýsledně.
3: Mobilizovalo se.
0: Leč toliko slovy.
5: Ano, u nás se mobilizuje, nejčastěji verbálně.
3: Nejinak tomu bylo i jinde.
0: Plané, ovšem o to ohnivější výzvy do nastávajícího boje proti násilníkům a neznabohům se ozývaly z Říma a z Hřížského sjezdu ve Špíru. Řada zemí proklamovala ochotu vojensky podpořit obranu.
3: Avšak pomoc se nakonec ve většině případů smrskla na finanční příspěvek.
0: Podcenění nebezpečí a nevůle přispět společné věci křesťanstva byly obecné.
5: Slova a skutky se zkrátka rozcházely s činy.
3: Přímo strašně.
5: Už tenkrát.
3: Říšský sněm ku příkladu schválil peníze na postavení 10 000 armády.
5: No, aspoň něco.
3: 2 dny před rozhodující bitvou.
5: Cože?
3: Pouhé 2 dny před bitvou.
0: Roli vpravdě bezectnou sehrál i Ferdinand, Ludvíkův soused.
5: A brzký nástupce.
0: Ačkoliv se před časem nabízel papeži Klimentovi VII. Jako ochránce Uher.
3: Ba poukazoval přitom na nekompetentnost svého švagra Ludvíka.
0: Nakonec nehnul ani prstem.
5: Tomu mladíkovi Ludvíku Jagellonskému z toho všeho musela jít hlava kolem.
3: Nabízelo se jedno řešení.
5: Ano?
3: Jenomže to se v kruzích kolem krále považovalo za ostudné.
5: O co šlo?
3: Vyjednávat s Turky o míru.
5: Proč ne?
3: A tučně jej zaplatit.
5: Aha, to bylo horší.
3: Přitom rok předtím sáhlo k placení pravidelného tributu Sulejmanovi Polsko.
0: U hrách ovšem zvítězla nad střízlivostí žvanivá pýcha.
3: Proto byla očekávaná válka vlastně ztracena předem.
2: Záležitosti uherské nabývaly mezitím tvářnosti ještě mnohem povážlivější. S ním zjednal nejvyšší moc a vliv v zemi panovačnému hraběti Trenčanskému, kterému nejenom dosavadní vladař, totiž arcibiskup Salkan, kořil se a vděčil mu za vše možné, ale i král s královnou všelijak hověti mu museli. Nový palatin Štěpán z Vrbovce se stal najednou velikým pánem a počínal sobě tak, že zanedlouho všichni byli s ním nespokojeni. Králi a královně hleděl přilichotiti se, v obcování s preláty a magnáty zapomínal na předešlé své zásady a řeči a skromnost v chování ukazovala se býti lichou, protože pánovitostí svou odvracel od sebe i samou šlechtu, která tak neobyčejně ho byla povýšila.
0: 20letý chlapec, který stál v čele jedné z evropských velmocí, neměl ani autoritu, ani pevné stanovisko.
5: Přitom se však od něj očekávalo rozhodnutí.
0: Ale on politice ani válečnictví nerozuměl.
3: Budínský dvůr propadl zoufalství. Proti početné a skvěle vyzbrojené turecké armádě nebyla naděje na úspěch.
0: Na jedné straně se mluvilo o tom, že by se mohl s Turky uzavřít mír.
3: Na straně druhé se pro všechny případy konaly přípravy k válce.
0: Jenomže peněz na opravu podunajských pevností a na dobrou žoldnéřskou armádu se pořád nedostávalo.
3: Ve velice truchlivé situaci se ocitl i Pavel Tomori, hejtman Dolních Uher.
5: Tedy území dnešního Maďarska.
3: On to byl jinak kaločský arcibiskup a nesmlouvavý protivník Turků.
5: V čem byla tristnost jeho situace?
3: Aby vůbec mohl vyplácet svým vojákům žolt, musel Turkům prodávat sůl a nože.
5: Pane Bože, mimochodem, jak veliký zájem na boji s těmi pohany tureckými měla papežská stolice?
0: Značný.
5: Dá se to nějak kvantifikovat?
0: Dá, 25 000 dukátů. Tolik poskytla svému zástupci v Uhrách. Nuncius mohl za tuto sumu najmout pouze 1300 moravských žoldnéřů.
5: Měla papežská propaganda nějaký ohlas?
3: Minimální. Polsko uzavřelo s Turky roční mír.
0: Tučně zaplacený, samozřejmě.
3: Rakouský arcivévoda Ferdinand sledoval raději svoje zájmy v Itálii.
0: No a kdy uvolnil peníze říšský s něm ve Špíru? O tom už tu zmínka padla.
5: 2 dny před bitvou.
3: Republika Benátská, pořád to ještě byla středomořská velmoc prvního řádu, neskrývala pragmatický přístup a vnímala Turky nikoli jako boží metlu, nýbrž jako politického a obchodního partnera.
5: A co ku příkladu takový francouzský král?
0: František I. spatřoval v muslimské mocnosti dokonce možného spojence proti Habsburkům.
5: Tomu se říká mít politický rozhled.
0: Vize jednotné křesťanské Evropy, hájící své hodnoty a ideály, vzala zase jednou za své.
2: Praví se, že na koho Bůh dopouští záhubu, tomu odjímá nejprve rozum. Mravy uherského národa té doby, to jest prelátů, magnátů a šlechty vůbec, líčeny jsou od souvěkých spisovatelů barvami velmi neutěšenými. O bláhovém přepichu předních pánů, jak světských, tak i duchovních, svorná jest řeč, která k nesmírným počtem bohatě ozdobeného služebnictva i komonstva jedni druhé převýšiti chtěli. Kterak, kudykoliv se brali, strubači napřed, ulice průvodu jejich nestačily. Při skvostném a hlučném hodování po mnohé hodiny veselé píšťaly, trouby a bubny rozléhaly se městem. Jen okolo dvora králova tichá samota se činila. Kterak, když ve všem jen moc dávala právo, každý jen moci se domáhal. K úřadům a hodnostem se třel, aby svému a ne obecnému dobrému sloužil, lid utiskoval a v sobeckých svých snahách nevzpomínal ani na vlast, ani na Boha. Kterak Uhři kvůli národní své píše příliš pohrdali jak cizinci, tak i nepřáteli svými, než aby se čemu od nich učiti chtěli a tak dále. Ačkoliv nacházeli se starší někteří, jež povážlivě patřili na válku nastávající, většina byla přesvědčena o své síle a nepřemožitelnosti, že slýchati bylo i veřejné chvasty, která k prý sami toliko prsteny od Uhrů nošené postačí k zaplašení veškeré moci turecké. Proto ani nežádali u ciziny vůbec a zvláště z Čech valné pomoci, ale jen prý střídmé, aby o ní aspoň se mluvilo.
3: Jenom tak mezi námi a pro pořádek. To, co tvrdí František Palacký, je sice pravda, ale...
5: Ale
3: Češi a Moravané se do války s Turkem nikterak nehrnuli.
5: Nechtělo se jim?
3: O chuť by nebylo, ale... Žárlili.
5: Na Uhry?
3: Na uherskou šlechtu. Odedávna na ní žárlili a nic dobrého jí nepřáli.
0: Těžce totiž nesli, že Vladislav i Ludvík zdůrazňovali větší význam Uher.
5: Nakonec sami sídlili na Budíně.
0: A podléhali vlivu uherských magnátů.
3: K sestavení vojska a jeho vyslání do Uher vyzýval nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu České stavy bez valného nadšení a spíš jenom z povinnosti, jakože panovníka je třeba poslechnout, i když si o tom můžeme myslet svoje.
0: České oddíly měly svůj sraz určený na 25. července 1526.
3: Ale scházeli se jenom neochotně a pomalu.
2: V takovém zmatku věcí jak českých, tak i uherských sultán Soliman II. Přímým veliký
5: Solimanovi neboli Sulejmanovi se ještě taky říkalo nádherný
2: zbrojil po celou zimu a předeslav již části valného vojska svého dne 23. dubna vytáhl z Cařihradu osobně do boje proti Uhrům. Přes 200 tisíc lidu braného, všemi válečnými potřebami dobře opatřeného, valilo se přes hory a doly v několika proudech k Dunaji, vše v nejlepším pořádku, neboť vojsko turecké té doby vyznamenávalo se a předčilo jak přísnou kázní, tak i uměním válečným všechny nepřátele.
3: Přitom Sulejman v létě roku 1526. vlastně uherské teritorium ovládnout celé ani nechtěl.
0: Zatím měl v úmyslu pouze omezený kořistnický vpád. Svou početnou armádu hodlal do zimy znovu stáhnout do výchozích základen na Bosporu.
5: Takže on si vyrazil do Uher jenom tak na výlet?
0: Jako výlet to zrovna nevypadalo.
3: První sled pod vedením velkovezíra Ibrahima dorazil v poslední červnový den k Bělehradu.
0: A už 12. července stanuli Turci před Petrovaradínem.
3: Ten hájilo 1500 mužů Pavla Tomoryho.
0: Tomory se hodlal bránit, ale Budínský dvůr mu přikázal, aby hrad vyklidil a stáhl se do Bačky, východně od Nového sadu.
3: 28. července tak Turci bez boje ovládli poslední důležitý uherský opěrný bod na Dunaji.
0: Ale ještě předtím napsal král Ludvík dopis.
2: V pátek dne 20. července psal Ludvík papeži, že jemu i jeho radě je známa nepostačitelnost sil králových proti tak mocnému nepříteli. Proto prosil úpěnlivě pro lásku boží a pro spasení křesťanstva, aby neopouštěl ho v jeho úzkostech a co nejprve poslal aspoň něco peněz na ozbrojení lidu. Potom, pomodliv se v kostele svatého Zikmunda, vytáhl z Budína do pole asi se 4000 jízdními a 3000 pěšími v dobrém pořádku. V předním voji táhli dvořané a žoldnéři, Čechové, Moravané a Slezané v počtu 600 a celá výprava pohybovala se v hradbách vozových podle řádu válečné školy táborské. Rozkaz dán byl celému království strhnouti se utolny na Dunaji mezi Budínem a Moháčem. Královna, vydavši se za manželem svým na dlouhý ostrov Čepel pod Budínem, teprve 24. července tam rozloučila se s ním.
3: Zatímco koncem června byli Turci v Bělehradě, nenacházel se ještě 2. července na schromaždišti uherského vojska útolny ani jediný muž.
0: Teprve když padl Petrovaradín, vytáhl král z Budína a svým příkladem strhl některé dosud váhající šlechtice k následování.
3: V Tolně na poradách znovu vážil další postup a vyslovil souhlas se jmenováním vrchních velitelů své armády.
0: Stali se jimi Pavel Tomory a Jiří Zápolský, což byl bratr sedmihradského vévody a nejvlivnějšího uherského magnáta Jana Zápolského.
5: Jan Zápolský v Tolně nebyl?
3: Právě na něho král Ludvík nejvíc spoléhal.
5: Tak přijel nebo ne?
3: Jeho 15 000 mužů leželo u řeky Tisy, ale do Tolny nespěchalo.
0: Ani další oddíly.
3: A mnohé byly dost početné.
0: Neopouštěli své pozice, například u chorvatského Záhřebu.
5: Bojovat se nechtělo.
0: Jan Zápolský i další uherští páni přesvědčovali krále Ludvíka, aby se vyhýbal až do jejich příchodu jakékoliv větší bitvě s Turky a raději před nimi ustupoval.
5: Nepřál si nakonec pan Zápolský Ludvíkovu smrt?
3: Říkalo se to o něm.
0: Ale nejspíš šlo o dodatečnou pomluvu.
3: Nicméně zůstává faktem, že jeho a ještě další oddíly králi citelně chyběly, protože uherská armáda byla početně mnohem slabší než turecká.
2: Ve Feldwaru, kam král přitáhl 28. července, došlo ho dvoje poselství. Jedno o ztrátě Petrova Radína, jehož posádka bránila se velmi statečně, druhé o vojvodovi Zápolském, jenž stěžoval si na odporné sobě rozkazy.
5: Tedy ne, že by se panu Zápolskému zdály ony rozkazy hnusné, František Palacký tím chce říct, že ty rozkazy si sobě odporovali.
2: Podle jednoho se měl velnout Turkům v bok, dle druhého zase pospíchati ke králi, takže prý nakonec nevěděl vlastně, co činiti. I nařízeno mu důrazněji opět, aby pod pokutou nevěry a zrady pospíchal k Tolně, kde s králem spojiti se měl. Táhl tedy, podobně jako Čechové pana Lva, tak, aby nedotáhl, neb zastavil se v Segedíně na několik neděl.
3: Vidím, že jeden každý jen na mne vymlouvati a mou hlavou krýti se chce,
5: prohlásil Ludvík přede všemi údajně hlasem velmi vysokým.
3: Já život svůj dal jsem v nebezpečí, abych zachránil království toto i vás. Nuže, ať neochota nemá omluvy. Odvážím já se hrdla svého a s boží pomocí potáhnu zítra tam, kam jiní beze mne jíti nechtějí.
2: Osudná slova tato svědčila mnohem více o ušlechtilé mysli králově, nežli o věhlasu vojevůdce, jenž by pojišťoval vítězství. Když 19. srpna vojsko to rozložilo se táborem pod městečkem Moháčem, přemítáno bylo v radě vojenské, zdali by nebylo raději čekat ještě na pomoc slíbenou a již se blížící schorovat ze Sedmihradska, z Čech a z Moravy. Zvláště králův hofmistr, Polák Trepka, přimlouval se v tom smyslu. Ale Uhři postavili se zuřivě proti každému odkladu, hrozíce sami se býti s těmi, kdož by do bitvy jíti nechtěli.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví všechny, Jan Rosák. Doufám, že jste se na naše společné setkání opět těšili, že jste zvědaví, kdo k nám dnes do Tandemu přišel. A já jsem rád, že pozvání přijal herec, jehož můžeme klidně nazývat jednou z legend českého divadelního umění. Vítám Karla Urbánka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já myslím, že jsme připraveni ponořit se do zákrut vašeho života.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
1: Karel Urbánek je pražský rodák, jestli se nepletu.
2: Ano, sanatorium Sanops.
1: Vy jste se narodil v Sanopsu?
2: V Sanopsu, kde později umírali státníci. Ano. A dokonce jsem se na to i styděl, protože když jsme byli v obecní škole a byly básničky o rodném kraji a rodné chalupě, tak já jsem napsal básničku o rodné chalupě a když se mi paní učitelka zeptala, kde jsem se narodil, tak jsem říkal v sanatorium Sanops na Smíchově.
1: Rodný Sanops.
2: Ano. Zasloužilně se mi všichni začali hrozně smát. A já jsem byl takový zaražený, protože jsem si říkal, mně je to líto, že nemám rodnou chalupu a rodný kraj, že mám ten Sanops. No teď se vždycky, když jedu autobusem do Prahy, dívám nahoru a říkám, tak jo. Před 80 lety, 13. února 30, jsem se tam narodil. Takže máte před sebou skutečně takového starce, solitéra.
1: Osmdesátníka, já vám gratuluju opožděně tedy k tomuhle tomu jubileu.
2: K tomu už se nevratuji.
1: Ne, říkáte, ne, že ne.
2: Já jsem to zakázal i manželce a dětem.
1: No ale vzpomíná se. Zrovna teď je taková chvíle, kdy my rádi vzpomínáme na to ano. Dětství. To dětství se předpokládám neprožíval tam někde na těch malvazinkách, tam jste se asi jenom narodil.
2: Ne, my jsme se stěhovali a dokonce v 38. roce jsme utíkali z Jablonce nad Nisou, Gáblonc an der Neisse, do Hradce Králové, tehdy Königgrätz taky, jo. Ano. A tam jsem začal. Ještě dodělával tu mateřskou, teda obecní školu a státní klasické gymnasium. Tenkrát se muselo říkat s S.
1: Gymnasium?
2: Ano, no kdybyste měl pana profesora Lukáše, který uměl asi 12 jazyků, tak vám dal dvě nedostatečné. Jak se stalo, jeden chlapec řekl gymnázium a Lukáš běsnil a říkal Barbare. Říká se S a krátké a pamatujte si.
1: Gymnasium.
2: Gymnasium.
1: Je to gymnasium.
2: Tak. Je to tak.
1: No a kam až vaše paměť sahá, vzpomenete si, pane Urbánku, čím pak jste jako kluk chtěl být? To já se dost často svých hostů ptám, protože někdy vyjde najevo, že se to potom strašně rozešlo od toho přání k opravdové profesi.
2: Já opravdu nevím a absolutně jsem si nemyslel, že bych byl herec, to ne. My jsme tenkrát začínali v rozhlase. To neříkám, že abych se tady zalíbil, ale opravdu v Hradci Králové v rozhlase a tam byli tři zaměstnanci v takové vile a my študáci ještě s jedním kolegou jsme tam dělali všechno, četli jsme tam, teď na tom hlase to není poznat, ale tenkrát jsem měl znělej krásný hlas, jsme tam četli všechny pořady, točili se tam činohry, živě, nic se nenatáčelo, rekvizity pod tím, tohle.
1: V tom už jste účinkoval v těch činohrách?
2: Ano.
1: A vy jste měl nějakou průpravu třeba z nějakého ochotnického souboru?
2: Ne. Já měl dvě průpravy. Jednu na zámku Miletíně u Stýblu, kam jezdili za války konzervatoristi a přijel tam Václav Lohnický, tehdy velice mladý, a Láďa Ryšling a tam jsme se seznámili a oni mě vzali na jevišti a v té jevišti jsem byl jako, měl být porubaný kancem, tam mě oblíkli, dali mi takový tepláky nebo co a oni v místech, o kterých jsem mluvil, měli díru. Nikdo to nevěděl, jenom všimli si toho v publiku a já dostal první potlesk na otevřené scéně. No, ale já jsem opravdu začal v rádiu a mám na to strašně krásnou historku. Tam se tenkrát vydělávalo tím, že se rodinným příslušníkům, ale dělá se to, myslím, i teď, listy do památníků a takový ty přání.
1: Ano.
2: Za 50 korun. A bylo Pepíka a my jsme byli s tím kolegou a neprozřetelně jsme si koupili lahvičku modrého Portugalu, protože jsme věděli, že tam budeme do půlnoci. A tak jsme si popíjeli a furt to šlo, až přišel text a tam bylo, že babičku zdrabí její tři trapiči ze Žiželic. A teď jsme si to podávali pod tím mikrofonem, až jeden to konečně vybreptal a dostali jsme se. Druhý den jdu po mostě a proti mě latinář a už z dálky na mě takhle ukazoval prstem, říkal, Urbánku, Urbánku, co to včera bylo? Já jsem říkal, co se stalo? No v tom rádiu. Já jsem říkal, vy jste to slyšel, pane profesore? On říkal, jo, jo, jo, slyšel. Já říkal, máte chodit dřív spát, to víte. Byli jsme unavení.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak sourozenci ze Žiželic.
4: Trapiči
1: ze Žiželic, tak to bylo to, čím se zapsal jako prvním nesmazatelným dojmem Karel Urbánek do dějin Českého rádia, tehdy Československého v Hradci Králové. No, to už jste nějak tušil, že by to mohl být základ pro vaši budoucí hereckou kariéru, nebo pořád ještě nikde nic?
2: No, my jsme spáchali takovou věc s Karlem Petrem, který je a byl členem Národního divadla, operní pěvec ze třídy a tenkrát byla soutěž na zpívání a recitaci. My jsme se přihlásili a oba dva jsme se dostali až sem do Prahy, do ústředního kola a oba dva jsme byli druzí. Takže od té doby jsem měl prostě pouvoir na to říkat básničky. Začal jsem recitovat a začal jsem hrát v tom rozhlase hry. A nějak mě někdo říkal, že bych mohl jít na konzervatoř z těch kolegů. No a tak jsem si z těch dvou her připravil takový monologi s tím režisérem Blahníkem. Jsme to naštudovali a jel jsem do Prahy na konzervatoř. To bylo v roce 49. Přihlásilo se asi 350 lidí a stal se zázrak. Poprvé vůbec v historii konzervatoře brali 60 lidí do prvního ročníku. A já jsem byl mezi nima. Takže maminka, která měla pro mě připravený už bílý plášť, že chtěla, aby byl doktor medicíny.
1: Jo, ona začala hned bílý pláště?
2: No jo, jo, jo, to si nakoupila, pak mi to ukázala tohle. A já jsem říkal, já jdu dělat zkoušky. Říkal, no dobře, no tak, kdyby si je náhodou udělal, tak si buď tím komediantem, ale já tady
1: chci doktora.
2: Já chci doktora. No tak jsem to udělal a stalo se zase zázrak. My jsme udělali zkoušky na konzervatoř, přijeli jsme po prázdninách do Prahy a byli z nás vysokoškoláci. My jsme první ročník Akademie muzických umění.
1: Aha.
2: A my jsme první ročník. Aha. Můj ročník je Alenka Vránová, Jana Štěpánková, Láďa Brabec, Pepík Zima, Petr Haničinec, já, dokonce Renáta Olárová, ta potom odešla do Vídně a byla v Národním divadle v Díbě a snad tam hraje do dneška.
1: Ve Vídni?
2: Ve Vídni. No. A mezi náma byl taky rarita, se přihlásila, nevím, proč to udělali, Ivan Daskalov z Bulharska. Tak to víte, učil se, ale s hraním to nemohlo mít nic společného, takže dostal jako absolventskou roli cizince, ne velikou, ale byl spokojený, šťastný. Jinak to byl výborný klub.
1: A které bylo vaše první angažmá? Pardubice?
2: Ano. Východočeské divadlo Pardubice. Tam jsme přišli s Péťou Haničincem. Tenkrát bylo řečeno, že musíme jít na 2 roky mimo Prahu do angažmá a pak se můžeme teprve vrátit.
1: Abyste se zakalili takhle.
2: No, já myslím, že to bylo dobrý.
1: Jo, jasně, tam se ohrál člověk. To,
2: no a pouštěl nás do života pan profesor Otmar Krejča. A tak mluvil a řekl, a teď do Pardubic půjde Haničinec, protože se tam narodil, tak aby se po letech vrátil zase domů. A doprovodí ho Urbánek, protože je z Hradce Králové, aby na vlastní kůži poznal, co je to lokální patriotismus.
1: A poznal jste?
2: Poznal jsem, ale byla to strašně krásná éra, my jsme totiž měli štěstí, protože od našeho příchodu tam byl jmenován ředitelem Karel Novák. Známý režisér, který byl potom v Olomouci a potom v Dečku, dělal krásný divadlo a dokázal to, co se nám zdalo, prostě, že mluví z cesty. V tu dobu tam moc lidí nechodilo do divadla a my jsme měli na začátku sezóny školení, on tam měl projev a říkal, do 3/4 roku tady bude vyprodáno a budou fronty diváků u pokladny. Tak jsme se spěšili na sebe podívali a když jsem si nepřímo, ten se snad nezbláznil. Do 3/4 roku byly fronty a bylo vyprodáno.
3: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, herec Karel Urbánek, začal svou kariéru ve východočeském divadle v Pardubicích. Myslím si, že to byla docela hezká éra, hlavně výborný rozjezd. Zahrál jste si tam spoustu rolí, což by asi, kdybyste se dostala rovnou do Prahy, se vám nepovedlo.
2: Ne.
1: Ale nicméně do té Prahy jste se potom obloukem dostal. A víte, co mě zajímá? Ta zajímavá éra vaší kariéry, a to bylo v divadle Paravan.
2: Ano,
1: protože
2: ano,
1: to nebylo
2: ano.
1: Jen tak normální divadlo. To bylo takové hodně novátorské. Víte?
2: No, to bylo jedno z těch malých forem a stalo se to náhodou. Já jsem v podstatě z Pardubic odcházel, budete divit, my jsme se domluvili s Janem Očenáškem, že v Praze založíme divadlo poezie. A tak já jsem dal výpověď a šli jsme do Prahy. Udělali jsme všechno, měli jsme dokonce pětiletý plán, ale nějak se to zvrtlo, já jsem se nechtěl Honzi ptát, proč a jak, někdo do toho zasáhl a tohle. A divadlo prostě nebylo. A najednou jsem se ocitl, tak říkajíc, na volné noze. A šel jsem takhle národní třídou, někdo mě potkal, říkal, co děláš? A pak nedělám nic. Ty už nejseš v Pardubici. A říkal, ne. A nechceš jít k nám do divadla, do divadýlka? A to byl Paravan. Takže předtím jsem hrál v Pardubicích Ruy Blase. A to bylo jeviště 16 metrů dozadu, široký, že jo, dlouhá vlečka, všechno tohle. A najednou jsem přišel do Paravanu, který byl asi široký, jeviště bylo asi široký takhle jako to vaše studio, takže když jste rozpřáhl ruce, tak jste si vozeď odřel klouby. Ale byl tam J.R. Pilk, tenkrát, jak jsem mu říkal, J.R. Pilk, satirik, napsal Trafikanta Jana a nalákali mě na to, že já jsem tam hrál 10 postav. 9 mužů a jednu dokonce ženu. A šlo to tak daleko, že jsem na to získal i nabídku a dostal jsem velkou roli v prvním filmu takovým to. A ten Paravan byl krásný.
1: Který to byl film?
2: Neobyčejná třída, tak to nějak vyšlo a já jsem tam hrál takovýho zlýho profesora a když to viděla moje dcera už před lety, tak říkala, táto, ty už v těchto letech si hrál ty syčáky. No a v tom Paravanu byla Inkognito kvartet Škvorecká, Pepík Škvorecký dělal, Ivan Vyskočil tam dělali text Epíly, že jo, Jakoubek psal muziku. Měli jsme tam orchestr a hráli jsme a režírovali jsme. A taky napsal hru, jak jsem byl zavražděn. A já jsem tam hrál ředitele a Jirka Hálek, který je teď končinu herním klubu, tam hrál takového vedoucího. A mně se podebral prst. A Liška, Martin Liška povídá, pojď, večer máme představení, to vypadá blbě, pojď, půjdeme do nemocnice. Tak mi to řízli a udělali mi takovou bandáž takhle. Já jsem musel mít to, jak když se, no já nemůžu říct.
1: Když přísaháte takhle.
2: Ano, no, to je dobrý, protože poenta je trošku jiná. A takhle jsem hrál, odehrál jsem první půlku, nic. Druhá půlka začala naší vzájemnou hádkou s tím Hálkem. Ten mě nechal půl druhý minuty hrát a pak prásknul do stolu a povídá, a vůbec jsou druhou říteli, proč se pořád hlásíte? Půl druhý minuty se nehrálo, já jsem byl odbouraný a pak se hlubo představí, říkal, ty, já bych tě, ty jsi vypočítal teda chvilku, tuhle jsem mu to říkal, tak se smál zase on. No. Ale bylo to 5 let krásný.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Mezi klasiky českého humoru nás dnes zavede Karel Urbánek svým výběrem. Vzal to hned ze začátku abecedy skoro. Josef Beck. Pepíček to byl opravdový, to byl démon, to byl...
2: Ale výborný člověk.
1: Fantastický herec a výborný člověk.
2: Výborný člověk. Výborný.
1: Na něj vzpomínáte?
2: No ohromně. Všech 5 P mu dávám. A byl rozkošný a my jsme měli několik zážitků. Naposledy, když jsme se viděli v Karlínském divadle, byla premiéra, on seděl u kraje uličky a já jsem šel a on z dálky na mě volá, Karle, ahoj, držíš pohromadě? Já vám držím. Tak na to nešahej, člověče. To bylo jeho úsloví. Držíš pohromadě, tak na to nešahej. Ale krásná historka byla a myslím, že se to tady v nějakém studiu stalo. Bylo 2. ledna a my jsme byli tři pozvaní na nějaký pořad, Pepík Beck, František Filipovský a já. A já jsem přišel dřív a Pepa už tam byl a Filipovský, ten chodil už vždycky na poslední chvíli a Pepa říkal, počkej, jak já mu dám, že přijde pozdě, jak já mu dám. František vešel do studia a Pepa na něj, Franto, neukazuj se mi, ty jsi mě zkazil celýho Silvestra. A on říká, proč? Co jsem ti udělal? Člověče, já jsem si na tebe vzpomněl a celý večer jsem přemýšlel, jestli už ti bylo 80 nebo teprve bude.
1: Ano, to byl celý Pepíček. Tak si ho teď poslechneme.
2: Ano.
3: Víte, když třeba dneska nemůžu spát, tak mě tak hlavou takový album vzpomínek probírám, říkám si, co jsem prošvihnul, co ne, jak jsem se choval, co všecko kolem a tak dále. Někdy taky tápu. Jednou se mi stalo po jednom představení, za mnou přišla taková starší příjemná dáma, já nevěděl, kam ji mám posadit. A tak jsem brusil v tom, až pak jsem jako z řeči pochopil, že snad někdy něco jako tak bylo, no ale nebyl jsem si jistý. Pak vyšlo najevo, že vlastně k ničemu nedošlo tenkrát, že ona dáma by jaksi po letech byla ochotná to třeba vyspravit. A tak já jí ze slušnosti povídám, no svá paní, už to necháme být. To jsou podzimní manévry a sice se říká, že ze staré slepice silná polévka, ale necháme to odpočívat. Takže víte, člověk může jako si říct, že láska je ohromná věc. Láska, když byl člověk mladý, tak sbíral takový ty ženský, já měl rád takový ty silnější ženský, takový, když měl pozadí jako volební urnu, tak to se mě tajil dech. Prostě ženy krásných tvarů a žádná řídka, takový hubený žingle jako Twiggy, tak to nebylo, jsem klidně mohl taky, to jsem mohl klidně taky chodit s klempířským učedníkem, že jo. A ženská má mít prostě prsa, všecko na správný místě a pak to se pro mě stává tedy jako zajímavější. Rád jsem měl vždycky blondýnky, ale teď už v tom směru nejsem vybíravý na starý kolena, to i teď člověk musí už udělat nějaký ústupky. Ale mám pořád rád ženský, který mají i humor. Pak když jako ten sex vzpomíná, teď by měla začít sranda, protože jak to není, no tak když odpovídá jedno slabičně, jo, ne, no tak to byste nejradši chytil a vychodil oknem ven. Je to marný, že člověk prožil těch lásek hodně, že jo. Já jako mladý jsem dělal milovnický role, tak jsem měl úspěch a tak člověk, aby vypadal jako pitomej nebo homosexuál, no tak musel vyhovět a no tak dneska, když se tak člověk kouká zpátky, no tak bylo to nádherný.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herecká kariéra, myslím tím divadelní hereckou kariéru Karla Urbánka vrcholila, mám takový pocit, po tom divadle S.K. Neumanna, kde jste v 65. jste tam zakotvil, že jo? A na dlouhou dobu.
2: Já jsem tam byl 26 let a moje žena 25. Já neznám druhý pár, který by v jednom divadle byl 51 let.
1: Byli to Skopečkovi?
2: No, Skopeček, jo, možná, ho, ano.
1: Vidíte to.
2: Honza na mě nezapomeň. Ne, tak, no tak jo.
1: No,
2: tak
1: no,
2: jsme
1: no.
2: druhý.
1: Tak jste dva. Tak jste
2: a
1: dva.
2: Jsme druhý. To je taky hezký. Jsme na bedně.
1: To je stříbrná, to je krásný. Ano. Ale pozor, myslím si, že stejně bohatá kariéra vaše nese tučný, podtržený nadpis Rozhlas. Rozhlas, myslím, pro vás, pane Urbánku, hodně znamená, že jo?
2: Znamená. A představte si, že první pohádku v Rozhlase jsem slyšel v roce 1938. Bylo to o zatoulaném medvíďátku. A dokonce znám melodii. Smutně chodím po lese, maminko, čekám, jestli odvze se, maminko. Rozkošný to bylo, rozkošná pohádka. Hudbu určitě napsal Vilém Prokop.
1: Ano, ten psal vždycky pohádkám.
2: A o něm je ta krásná historka, jak všetci seděli u studia a někdo tam měl zapnutý a byl to muzika Dvořáka nebo Smetany a pili kafičko a říkal, ježiš, to je krásná muzika. To už jsem napsal nebo teprve napíšu. A tahle pohádka měla nakonec obsazení. A do dneška si pamatuju, ať se nikdo neurazí. Kráva Lída Holmanová. Kanec Antonín Zíp. A od té doby v naší rodině byl Zíp tím, a já jsem mu to ovšem stačilo ještě říct, protože jsme se tady setkali při práci, tak se smál podobně jako vy. A k tomu Rozhlasu. To víte, Rozhlas byl všechno tenkrát. Nebyla televize. Tenkrát jsme v 38. někdo mi říkal, že v Americe mají malý kino, který budou mít doma, budou se moc na to dívat. A my jsme v Rozhlase poslouchali hokej. Pamatuju si, že tenkrát bylo veliký utkání Československo-Švýcarsko. My jsme u toho seděli asi ty 2,5 hodiny a dopadlo to, že jsme vyhráli 1-0. Josef Laufer, vynikající ten. Potom byly černý hodinky. My jsme v 5 hodin odpoledne byly takový pořady krásný. Ve 14:15 byl Vladimír Dvořák uváděl Karla Vlacha. Rozhlas byl všechno. A byly básničky. A právě Kanec recitoval často v poledne, v neděli.
1: Kanec Zíp.
2: Ano, Kanec Zíp se recitoval.
1: No ale vy jste potom začal aktivně v Rozhlase taky, to, když přeskočím pár let samozřejmě, hrát a taky režírovat, ale...
2: Ano, a taky jsem udělal hlasatelskou zkoušku.
1: Jako hlasatel?
2: Jo. Já když jsem šel do Prahy, tak jsem byl takový nenasytný, no. Tak byl nějaký konkurs, tak jsem se přihlásil a pak mi došlo, ještě to mám skovaný, že jsem udělal ty zkoušky a že se můžu přihlásit.
1: Jako hlasatel?
2: Jako hlasatel.
1: A nedělal jste to?
2: Ne, no, protože jsem už byl na škole a tohle. No, když jsem právě přišel do toho paravanu, tak jsem se při nějaký příležitosti pozval s lidma z Rozhlasu, z mládežnického oddělení. Jirka Kafka byl autor pohádek, tomu jsem točil pohádky o Hopsálkovi a Hvízdálkovi. To byly krásné pohádky a kdo to uváděl, byl Dáda Hrubý. Pamatujete
1: no
2: si na
1: jistě,
2: a o něm jde nejhezčí vtip. Příhoda. Dáda Hrubý byl takovej... To mluvil, šumloval někdy a tohle, ale to ohromný kluk. A on byl v Holešovicích a tam na té křižovatce jsou dvě hospody. A on to střídal. Jednou šel do té po představení, jednou do té druhé. A najednou začal chodit do té jedné, jediný. A Hostinský mu říká, pane Hrubý, teda nezlobte se, mě do toho celkem nic není, ale proč vy chodíte najednou pořád ke mně? Proč to nestřídáte, jak bylo vaším zvykem? A on říká, neptejte se. Já jsem tam jednou byl u toho druhého a pohádali jsme se a já jsem se neudržel, já jsem mu dal facku. A ten se na ní tak podíval a říkal, ale pane Hrubý, tu facku jste dal mě.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Rozhlasové pohádky, rozhlasové hry, to je velice významná kapitola, nejenom tedy historie rozhlasu, ale taky v životě mého dnešního hosta Karla Urbánka. Ale pozor, taky seriály. Vy jste byl u toho, když se tvořil, myslím, že to byl vůbec první seriál v historii rozhlasu, Jak se máte Vondrovi.
2: Jak
1: že?
2: Se máte Vondrovi. No.
1: A to mělo renomované autory taky.
2: Ano.
1: Už zmíněného pana Očenáška třeba.
2: Pan Očenášek a pan Marek, ty dělali první 20 dílů. Sešli jsme se tady dole v rozhlase, dávali nám francouzský koňak. Já jsem nevěděl vůbec, o co jde. Přišlo mě to podezřelý. A Honzovi přišla ta paní sekretářka, přenesla mu rejstra, říkala, pane Očenášku, mohl byste mi podepsat tu smlouvu na těch 20 dílů? On říkal, samozřejmě, máte pero, no, škrábnul tohle. Sekretářka odešla, já povím, Honzo, a ty už víš něco, o čem budeš psát? On říkal, nevím, ale to přijde, neboj se, teď se napijeme a to přijde. Přines snad za čtvrt roku těch 20 dílů a jeden hezčí než druhý, rovněž u pana Marka, že jo, ten jako scénarista byl vynikající.
1: Vzpomenete si na to obsazení ještě Vondrových?
2: No, samozřejmě, že si vzpomenu. Manželka Jiřina Švorcová, Marek Eben, můj syn, Slávka Špánková, můj dcer.
1: Slávka je Hozová.
2: No, Hozová Špánková tenkrát. Bylo to moc krásné točení, hodně se to poslouchalo a mám z toho zase historku, ale mimo rozhlas. Mám chalupu v jižních Čechách a Franta, můj soused, přijel a říkal, hele, nejel by sem s náma do Mutěnic na Meruňky. My to máme slíbený, přivezeme si, budeme mít Meruňky. Tak jsme vyjeli, šofér, on a já. Přijeli jsme do Mutěnic, šli si k té paní, nebudu jmenovat, a ona najednou poslouchala a říká, Ježíši Kriste, máte podobný hlas, jak má ten Vondra. Já jsem pál, kdybyste se nezlobila, to jsem já. Ježi, tak začala slivovicí. My jsme šli na ty stromy, ona stála pod náma s demižonem bílého vína. Já jsem říkal, prosím, paní, nechte toho, teď mi spadneme, než to natrháme. Ne, to vydržíte. Tak jsme vydrželi, natrhali, přišli jsme k ní, přišel manžel a říkal, tak co jsi jim dala na uvítanou? A ona říkala, no slivovičku. Ježiši Kriste, ty nevíš, máme tu světovou Meruňkovici. Byli jsme tam 3 dny. Bylo to tvrdý. Vrátili jsme se s demižonem, lehli jsme si na náves, všem, kdo šli kolem, jsme dávali a Franta na rozloučenou řekl větu vět. Pane Bože, děkuji ti, že u nás ty Meruňky zrajou jenom jednou do roka.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí,

0: nepřišel.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Ještě chviličku bude hostem dnešního Tandemu herec Karel Urbánek, ale možná bych jedním dechem mohl říct vlastně taky autor, spisovatel. Vy jste napsal knihu Vyznání o životě.
3: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano.
2: Tak zatím jenom jedna. Ale už jste za ní získal nějakou cenu.
3: Ne, já
2: chystáte se psát něco dalšího?
3: No, tak musím psát, protože si musím něco k důchodu velikému přivydělat, jinak prostě, jak mám heslo, stárnu, blbnu a chudnu. Takže píšu, to je poslední věc, která mi zůstala, a jsem v těch jižních Čechách, už jsem se odstěhoval z Prahy, ale jestli můžu, já bych vzpomněl pár lidí ještě kolem rozhlasu. S Karolínou Slunečkovou jsme hráli vždycky tatínka a maminku. A jednou přišel, byl pozvaný bulharský režisér. A měli jsme dialog s dítětem, holčičkou byla takováhle. Teď to dávali všechno takhle dohromady, jak dají ty mikrofony tohle. A já jsem šel za asistentkou a povídám, poslouchej, řekni panu režisérovi, ať dá jenom jeden mikrofon a spustí to. Tak byla vyděšená. My jsme si oba dva klekli. Holčičku jsme si vzali vedle sebe a otočili jsme to. A bulharský režisér byl v sedmém nebi, protože s něčím takovým se nesetkal. Jednou jsem dělal tady v rozhlase s panem profesorem Nedbalem a byla to hra o dvou hercích, takže po pauze jsme šli, dali jsme si kafíčko a já říkám, pane profesore, ale vy jste za ten svůj život měl těch žáků, vidíte? A on říkal, no, Karlíčku, a co už je jich mrtvých? A pak František Kovářík. Bylo mu 90. Konečně herec, na který vzpomínám, který byl starší, než jsem teď já. Přišli jsme na Vinohrady do rádia, bylo mu 90 let a obrátil se na mě, když jsme zůstali sami dva ve studiu. Říkal, pro boha, pane kolego, abyste si nemyslel, já jsem si o tu roli neřekl, víte, ale oni mě zavolali. A když je vám 90 let, no, tak to přece nemůžete odmítnout, to je prostě vyznamenání. Jenom bych vás prosil, kdyby až bude zelená, jste mi mávnul, já už tam tak špatně vidím. No a tak jsme to odehráli a nakonec se mnou rozloučil taky s větou věd. Povídá, říkejte vždycky pravdu. Lež se těžko pamatuje.
2: Jo. To je chytrý.
3: A poslední, Bohoušek Záhorský. Točili jsme Vondrovi a byl nějak po mrtvičce a přišel, tam dole jsem seděl, většina Vondrů se točila tady.
2: V Karlíně, no.
3: Jsem seděl a najednou jde pan Záhorský, chudák trošičku táh jednu nohu za sebou, došel až ke mně a říká, to je pohled, viď? Já, který jsem vždycky byl takovej nobl, tady jsem měl vždycky nějakou kytičku, teď tahám za sebou tu nohu. Chlapče, kdybych měl odvahu a sílu, tak snad spáchám sebevraždu.
2: Ne, vážně. Tak, abychom ale neskončili tak
3: ne,
2: smutně.
3: Ne, tak smutně,
2: ne. Já si myslím, že tahle ta vaše poslední slova svědčí o tom, že jsme se vrátili k tomu rozhlasu, že rozhlas je opravdu vaše veliká láska, pane Urbánku.
3: A abychom neskončili tak smutně.
2: No, no.
3: Tady byl pan režisér Červinka, s tím jsme točili jednou 20 dílů něčeho. Na těchhle schodech on šel zhora, já šel nahoru a nechal jsem ho přejít a pak povídám, pane režisére, prosím vás, já mám jednu prosbu, můžu to říct nahlas? On říkal, jo, Karle, řekněte. Co jsem vám udělal, že u vás nedělám? On chvilku zůstal stát. A pak řekl, Ježíši Krist, tohle mě řekne. A já ho mám 5 neděl před očí.
2: Takže, jak říkám, vidíte z toho, že rozhlas je opravdu velká láska Karla Urbánka a dneska jste byl tedy v rozhlase jako host, nikoli jako herec, spíš jenom jako herec, který vzpomíná. Děkuju vám za vaše vzpomínání, za váš čas, za vaše...
3: A já se musím omluvit, vždycky jsem měl dyšnej hlas, ale to, co ze mě jde teď, To je žalovatelný, ale je to jenom proto, že už neskouším ráno, nehraju, mlčím, poslouchám, no a pak to takhle vypadá. A to jsem si na vás koupil i takový pastilky, říkal jsem té paní magistře ve Strakonicích, říkám, dejte mi něco, já mám v rozhlase mluvit a já se obávám, že budu prostě, že ten hlas ze mě vůbec nevyjde.
2: Já myslím, že paní magistře můžete klidně říct, že pastilky zabrali. Jo. Docela to šlo vážně.
3: Tak děkuji.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou. V tandemu s Janem Rosákem.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Budeme společně poslouchat, jak nám troubí trumpety. Už nám veselka Ladislava Kubeše zahrála polku Antonína Ploce nazvanou Pro vás. A teď se vydáme společnou cestou. Právě tak nazval Karel Waldorf Valčík, který nám zaspívají Ivana Steinerová a Ivan Trnka. Doprovodí je Waldorfinka pod vedením samotného autora, tedy Karla Waldorfa. Tak pěknou pohodu.

Teď nám několik pěkných melodií zahraje dechová hudba Keramička, vedená Františkem Koutenským. Nejprve uslyšíme polku Lidem pro radost. Složili William Béreš na text Josefa Zajíčka. Zaspívají Josef Zajíček, Ladislav Kryča a Drahomíra Vránková. Potom změňuje rytmus už proto, že nám Keramička zahraje Lidový valčík v tichém háječku. No a kdyby se jednalo o polku, už by háječek nebyl tichý. Zpívat budou Hana Závěská a Josef Zajíček. Nejprve ovšem bude ona polka Lidem pro radost. Tak snad bych vám měl také pro radost povědět dva vtipy, které mi někdo poslal mailem. Na dvě skladby dva vtipy, to snad není moc. Manželka slavila výročí a naznačovala, jaký by chtěla dárek. Víš, nejraději něco, co udělá za 5 sekund 150, aby holky záviděly. Manžel jí koupil osobní váhu. No, nechtěl bych slyšet tu hádku, která v té rodině určitě vypukla. Inu váha, nejen sportovní auto, dokáže pro někoho vytáhnout 150. Ale slíbil jsem ještě jeden vtip. Muž byl s manželkou na jejím srazu ze spolužáky ze školy. Žena neustále pokukovala po jednom úplně sťatém spolužákovi. Ty máš o toho opilce nějak moc velký zájem, poznamenal manžel. No víš, já jsem s ním kdysi chodila a když jsem ho nechala, tak se dal na pití a jak je vidět, pije stále. To jsem ještě neviděl, aby někdo tolik let oslavoval, prohlásil manžel. No tak doufám, že vás Keramička polkou Lidem pro radost pobaví víc.

Stále posloucháte Český rozhlas ve Praha a hraje nám keramička vedená Františkem Koutenským. Teď jsme díky hudbě byli v tichém háječku, tak si poslechneme další lidovou, kterou upravil William Béreš. Je to polka a jmenuje se Kdyby tady byla taková panenka. Zaspívají Drahomíra Vránková, Hana Závěská, Josef Dušek a Josef Zajíček. Ten také napsal text k další písničce Williama Béreše. Jmenuje se Prstýnek z lásky a zpívat budou Hana Závěská a Ladislav Krejča. A já se vás pokusím naladit ještě jedním vtipem ze života, který jsem od vás dostal. Manžel chtěl na ženě, aby koupila basu Piv. Ona odmítla a za 160 korun koupila noční krém na vyhlazení vrásek. Zklamaný muž zoufale prohlásil. Po base piva, ale vypadáš rozhodně mnohem lépe než po tom krému. A zase v rodině určitě vypukla hádka. Z toho vidíte, že je někdy opravdu lepší hrát, než mluvit. Taky už hrajeme.

dohrála keramička vedená Františkem Koutenským. Naštěstí vždycky, když něco končí, něco jiného začíná a nás teď nečeká žádná výjimka. Další písnička vlastně volně navazuje na manželské vtipy, kterými jsem se snažil vás pobavit. Jmenuje se Štěstí na rozcestí. Ono opravdu mnohdy je štěstí na dosah ruky, jenom si to uvědomit. Tuhle tu polku napsal Karel Vacek a to prosím opravdu celou hudbu i text. Však to milovníci dechové hudby znají. Zaspívá Karel Hála za doprovodu dechové hudby Suprafond, kterou vedl Jindřich Bauer. Ale teď už se s vámi loučí Vladimír Bernášek a čeká nás Štěstí na rozcestí. A když necháte rádio hrát, nemůžete ho minout. Myslím to štěstí a vlastně i to rozcestí. Tak se mějte.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Možná, že Freud by se zeptal, co máte s tím Prahem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Vysvětlíme proč. Jednak vydavatelství, které je vaším dítětem, se jmenuje Prah, je to tak?
3: Praha.
2: Ano. A jednak teď zrovna v těchto dnech vychází knížka, která se jmenuje...
3: Antarktida na Prahu konce.
2: Tak tedy otázka je, co máte podprahového ve svém vědomí?
3: Nevím, jestli podprahového, ale něco jako by mě nutilo celý život překračovat nějaké Prahy, které si nejspíš sám kladu před sebe. Možná někdo by to nazval laťkou, ale já tomu říkám Prah, protože to spíš cítím jako vstup do jiného světa, než... přeskočení něčeho, co přede mnou stojí.
4: Co byl ten první práh, který jste přelezl, překročil?
3: To mohlo být něco už dávno, dávno v dětství.
5: Ale
3: já osobně spíš cítím ten práh od doby, kdy jsem začal nějakým způsobem se osamostatňovat vnitřně. To znamená takovým tím vnitřním zráním.
4: To znamená, že třeba jaderná fyzika, kterou jste studoval, byl akt takového osamostatnění? Určitě tati nechtěla, abyste byl matematik.
3: Pro mě právě naopak.

0: Tak to byl akt možná určitého sebeovládání a různé prostě vnitřní kázně, to ano, ale pro mě to nebyla cesta k obohacení, bylo to spíš tak jako pod vlivem okolností, bych řekl, to studium. A čím déle to trvalo, tím mě bylo jasnější, že mě to cizí.
1: Co nazýváte okolnostmi? Byl to tedy třeba kompromis mezi přáním otce a mezi tím, kam byste byl býval šel?
0: Tak byl to kompromis mezi tím a kromě toho mezi tím, kam bych se dostal a kam bych se nedostal vzhledem k různým kádrovým záležitostem a podobně. Čili byl to kompromis i s tehdejším vlastně režimem.
1: Kdy jste byl na vysoké? Od kdy do kdy?
0: Jo, víte, že přesně mám, no, já myslím, že nějak tak od roku 82 do roku 87.
2: To je svým způsobem ale šťastná generace, která si odbyla potom možná rok vojny a v 89. rozepjala křídla.
0: No já jsem měl modrou knížku, takže tu vojnu jsem teda, ale přišlo to akorát, že to rozepětí těch křídel přišlo ve chvíli, kdy člověk nějakým způsobem už byl na to připravený.
1: Vy jste místo té vojny, tím míním to časové období, pracoval v psychiatrické léčebně?
0: Nebyla to jako náhradní, tenkrát, že náhradní služba nebyla, možná jedině taková, jako jsem si sám zvolil. Já jsem tam hlídal počítač, takže to ještě tak jako trošku souviselo s tím vystudovaným oborem. Dokonce jsem se nazýval systémovým programátorem a v té psychiatrické léčebně nebylo tolik lidí, kteří by věděli, co to obnáší, takže stačilo ho vypínat a zapínat. Byl to rumunský počítač, takže když se rozbil, tak se čekalo třeba 14 dní, než přijedou servizáci z Rumunska.
1: Rumunský počítač. To existuje?
0: No, já nevím, jestli to dneska ještě existuje, ale neexistuje. Určitě to dneska existuje asi v 10 000krát menší podobě, než tenkrát. Tenkrát jsme kvůli tomu měli klimatizaci na sálu a tak dále.
1: RVHP.
0: Ale vzpomínám na to rád, protože za oknem byl park, krásně tam ptáci cvrlikali a já jsem tam teda studoval toho Freuda již zmíněného.
1: No vida.
0: A psal jsem.
1: V roce 90, to je to rozepnutí křídel, jste založil zmíněné vydavatelství, takže 10., 11. rokem to táhnete.
0: Takhle zpětně se řekne založil, ono ve skutečnosti člověk šel do něčeho, o čem neměl ani ponětí v té chvíli. Já jsem neměl ty zkušenosti, co měli třeba redaktoři z bývalých kamenných nakladatelství, kteří měli velký náskok samozřejmě, tak já jsem šel do něčeho. Neměl jsem představu o finančních tocích, o tom, že je potřeba jaksi peníze dávat a zase přijímat. Mně to připadalo tenkrát skoro jako krádež, že někomu prodávám knihu za 35 korun v tehdejších cenách, protože jsem si přivlastňoval jeho peníze. Skutečně jako v tomhle jsme byli zcela zdeformováni, takže to začínalo různě roznáškou knih po knihkupectvích a seznamováním se s různými technickými věcmi.
2: Ale pokročil jste. Teď prodáváte knihu svého otce za 700.
0: Ale vůbec mě to nepřijde divné.
1: Naším hostem je pan Martin Vopěnka. Jehož dráhu jsme teď letmo
2: načrtli
1: a dáme se do toho doopravdy. Dobré odpoledne.
2: Vítejte.

0: Upřímně řečeno, já jsem si vás všiml v okamžiku, kdy jste začal jezdit do rumunských Alp, vracíme se k tomu počítači, doufám, to s tím nemá nic společného, tedy do Alp, do rumunských Karpat.
1: A byla to taková příjemná souvislost, že ten rumunský žánr už mě byl nějakým způsobem blízký v každém případě.
0: Což s tím počítačem nemá co společného, ale co vás tam zaujalo? Já si dovedu představit blouznivce a romantického snílka, který tam hledá dráku, varát a tyhle všechny věci. A to není váš případ.
2: A já si dovedu představit člověka, který prostě má rád hory a samotu.
0: Jaderný fyzik?
1: Pro mě nejcennější bylo, že je to jiné. Protože bylo všechno stejné a nalinkované. Vlastně ten osud a příběh životní, tak jak se žil u nás, tak mladý člověk byl vlastně existenčně závislý na rodičích, tím pádem se mu hůře vymaňovalo z jejich postojů a názorů. I na veřejnosti těch možností nebylo mnoho. No a přejeli jste rumunské hranice a najednou to bylo úplně jinak. Tam ta diktatura byla taková obnažená, byla taková opravdovější. Šlo tam skutečně o kůži, evidentně, nejenom někde skrytě v nějakých bytech. A zároveň ty lidi na venkově si tam zachovávali původní způsob života a původní přirozenost, takže každý jako kdyby měl svůj osud. Skutečně, a to bych řekl, že platí dodnes, že když přejedete ty hranice, tak najednou vidíte mnohem víc lidí, jejich tváře si všimnete, protože jako kdyby si nesli celý svůj životní příběh vepsaný ve tváři.
2: To znamená, že jste tam začal, pane Vopienko, jezdit už za vysokoškolský studií?
1: Ano, už vlastně někdy ve druhém ročníku, nebo tak nějak. A no já jsem tam vlastně v důsledku toho začal nalézat svůj vlastní osud. Měl jsem pocit, že tam teprve prožívám něco, co je moje. To, co jsem mohl prožívat tady, bylo, jako prožívali všichni.
2: A byla to náhoda, že zrovna Rumunsko, přirozeně, že tehdy se cestovalo jenom do několika zemí, víceméně na východ, ale proč to Rumunsko?
1: Tak v tom ještě hrajou roli právě ty hory, ke kterým jsem taky nebyl nijak veden, takže jsem je sám sobě objevil vlastně kolem těch 20 let, kdy jsem zjistil, že jsou pro mě významné. Od té doby už mě to zůstalo.
0: A jak vypadal takový výlet do Rumunska, do těch Karpat?
1: Tak úplně první výlet vypadal dost naivně, to znamená s usárnama, kam se všechno musela zabalit, jako ta celta a tohle to všechno s nedostatkem potravin samozřejmě a v partě, která se postupně rozhádávala čím dál víc. To byla taková spíš jenom zkouška a věděl jsem, že to chci zkusit ještě jednou pořádně a pak jsem se k tomu vrátil. To znamená už jako být připraven na ty hory a na to, co tam mohu prožít.
0: To jsi tam jel sám potom už?
1: A pak jsem jel ve dvou jsme jeli a to jsme si skutečně prožili. A vlastně z té cesty vznikla ta prvotina Kameny z hor, nebo první knížka, která mě vyšla.
2: V 89. víš?
1: No. A to pro mě byla taková cesta, která ten můj vnitřní vývoj nějak výrazně poznamenala.
2: Velmi zhuštěně řečeno pro posluchače, který nezná tu knížku, o čem nebo o kom v ní vlastně vyprávíte?
1: Já myslím, že tam hlavně co nejpřirozeněji vyprávím o svých myšlenkových pochodech, které jsou ale zakotveny do přechodu toho rumunského pohoří, takže je to takové pásmo úvah, prožitků a toto je asi všechno.
2: Ještě k tomu Rumunsku. Všímal jste si tam víc krajiny, nebo jste se pokoušel poznávat ty lidské osudy? Zajímala vás architektura, příroda?
1: Vlastně nikdy mě nezajímá tak moc etnografie. Teď už to je tak, že mám pocit, že se do hor vracím trošku jako domů, že ty hory mě zdomácnily skutečně a snažím se projet tou civilizací co nejrychleji, ale při těch různých podmínkách a infrastruktuře rumunské to nejrychleji není zas tak moc rychle, takže na tu civilizaci narazíte a narazíte i na ty lidské osudy. Řekl bych, že tím zase ty rumunské hory mají něco navíc proti třeba, nebo měly proti třeba bulharským horám v té době, že ty osudy pod těma horama mě přišly zajímavější.
0: Chcete říct, že vaše příchylnost k těm Karpatům neustále trvá?
1: Ano, já tam ještě teď zase před 2 rokama jsem tam byl a strašně rád se tam vracím. Ale většinou už v takových těch obdobích, ne v létě, prostě abych tam skutečně potkával co nejméně turistů, takže někdy na podzim, když to ještě navíc je všechno takové tklivé nebo pochmurné. a tak.
2: Změnila se 10-11 let po, v jejich případě, dost krvavém převratu nějak rumunská společnost? Vnímáte to na těch, řekněme, a to nemyslím pejorativně, prostých lidech, se kterými se tam zřejmě potkáváte?
1: Já mám určitou obavu, že se nakonec změní hodně. Víc než vlastně ti lidé budou šťastní z té změny. Ale zatím se to tam tak zvláštně absurdně prolíná, že tam jako vedle sebe vidíte minulé století a potom zase to nejvulgárnější z tohle století, co si dovedete představit. Ale pocit z poslední cesty po Rumunsku byl úžasný. Ten prostor byl jakoby skutečně svobodný už zároveň, ale přitom tam trvají staré struktury toho života venkovského, že je neděle a oni se procházejí po návsi a dobytek se sám vrací z pastvy a tohle všechno mě to dalo úžasný klid a mír do duše. Ta poslední cesta.
2: A ten počítač jste opravdu přivezl tam odtud? Přiznejte se teď.
1: To tenkrát bylo v rámci rozpočtových pravidel, v rámci RVHP.

0: Můžeme se ještě vrátit trošku k vašim studijním letům a k tomu zaměření jaderná fyzika. Co vás na tom lákalo, respektive co vás zlomilo, že jste ji šel studovat? A vždyť je to perspektivní obor. Dneska nám můžete z televizních obrazovek třeba obhajovat, proč Temelín jednoznačně ano. Vy jste mohl.
1: Některé příčiny, proč jste to šel studovat, jste už naznačil.
2: Tak že? Já myslím, že jich o moc víc není. Tam zvítězil prostě argument, že tedy na matematicko-fyzikální fakultě bych neustále narážel na stín svého otce. Za prvé a za druhé, že na jaderné fakultě se rovněž nekádruje, protože se tam vlastně hlásí tolik lidí, kolik mohou přijmout.
1: A mimochodem, platí to pořád?
2: Já mám dojem, že mají
0: pořád... se tam kádruje, myslím, že se tam nekádruje.
2: Já myslím, že se tam přebytek lidí asi nehrnuje. A v té době vlastně proti tomu stály 2 roky vojny, že ta modrá knížka přišla až později, takže to byl argument silný.
1: Získalo si vás to, ten obor? Třeba aspoň v něčem?
2: Já jsem vlastně tam studoval víc ty matematické a fyzikální obory a přinejmenším jako vím, že to může být krásný obor, to je pravda. Ale po takových 2 letech už jsem věděl 100%, že to nechci dělat, že v tom nejsem tvůrčí. A když máte pocit třeba z toho psaní, že v něčem tvořit umíte, tak to zatraceně pocítíte, když pak děláte něco, co můžete dělat jenom mechanicky, že se něco naučíte, ale že v tom ani si nedovedete klást otázky, co by se vlastně mělo dělat, řešit a podobně.
1: Co si od té doby a teď především myslíte o atomových elektrárnách jako takových? Vynechme pro boha Temelín. Spolitizovaný Temelín.
2: Tak já jako pořád vidím v nich určitou příležitost, jak vyrábět skutečně relativně čistou energii. Řekl bych, že nejhorší je to v té fázi devastace krajiny, když se někde musí ta elektrárna postavit, což se v našem případě už stalo, takže bych řekl, že největší poškození už nastalo. No. Ty rizika, jako myslím si, že to všechno jde natolik do háje, ekologicky a jinak.
1: Že planeta jako taková.
2: Tak, že bychom mohli i přijmout to riziko na 50-100 let, že to možná jednaku, já nevím, kolika milionům bouchne a že teda zanikneme dřív, než to zničíme všechno sami.
0: A jaderný odpad vás nijak neznepokojuje, ta strašlivá, nepředstavitelná doba, pokud to může radioaktivně působit? 100 000 let?
2: No, oni mě asi ekologové přestanou mít rádi, ale tady platí velmi přísné zákony na tom, že se nesmí nic pustit do vesmíru, což jako vzhledem k těm prostorám mě přijde trošku velkoryse na to, jak si to zahnojujeme tady. Tak jako pořád bych si dovedl představit, že by se ten odpad řešil prostě nějakým umístěním ve vesmíru. Nicméně problém je asi na straně té spotřeby, že jo, veliký, ne na straně té výroby, no, která neustále roste, ta potřeba energie a tak dále. Ale jak jsem zaměřen ekologicky, tak názor na jadernou energii nemám jednoznačně negativní.
1: Pane Vopěnko, jak si má člověk, a já jsem v tomhle případě naprostý laik, vlastně ten jaderný odpad představit? Co to vlastně je?
2: Já myslím, že v tomhle nejsem kompetentní to tady dávat. Ono, když přestanete o něčem přemýšlet a 10 let už na ten obor nemyslíte, tak se ty závity nějak zanesou a mě dneska dělá skutečně potíže Pythagorova věta. Takže nevím, jestli si to s klukem budu umět oprášit, až bude potřeba poradit, ale nebo už ne.
1: Takže do téhle debaty vás nevtáhne.
2: Ne, určitě ne.
1: Fakultu jste vystudoval.
2: Fakultu jsem vystudoval málem s červeným diplomem, ale tím to skončilo.
1: Poznal jste, já teď neumím přesně generačně zařadit, na fakultě některé aktéry, či nedej bože aktérky současných atomových situací?
2: Ne, zatím se...
1: Ani Drábovou jste třeba nepoznal.
2: Vynořil se, myslím, tiskový mluvčí ČEZu, že jsem ho poznal jako na studiích a tak dále. Paní Drábovou jsem poznal pouze typově, jako určitý typ lidí, kteří se někdy kolem těchto oborů motají.
1: Na mě... A můj postoj k té atomové energii je taky rozeklaný, není jednoznačně negativní, ale na mě někdy působí někteří z těchto lidí jako lidé ponoření do své profese, kteří milují až fundamentalistickým způsobem, kteří jsou schopni říci, že při spuštění elektrárny prožívají libido. A to mě fascinuje.
2: Bohužel, ale to funguje na obou stranách právě, že je stejně tak, jako ekologičtí aktivisté dneska už ani nevědí přesně, proč bojují zrovna proti tomuhle typu energie a ne proti jinému, který třeba znečišťuje stejně nebo víc. Právě z toho důvodu já bych odpověděl, že nevím, protože ty objektivní informace se nedostávají, nebo takový skutečně hluboký zodpovědný náhled na věc.
1: Tam probleskla informace od vás, nebo pocit, postřeh, že pokud se postoj k ekologii nezmění, dáváte světu 50-100 let? Já vím, bylo to přehnané, ale...
2: Takhle úplně ne. Já myslím, že to ještě může fungovat dost dlouho, ale už... A to je hodně o tom ta Antarktida na prahu konce.
1: Ta vaše nejčerstvější knížka.
2: Ta knížka vlastně z Antarktidy. Tak si myslím, že to lidstvo bude té přírodě čím dál vzdálenější, že technologicky vytvoří prostředky, jak přežívat. Přestože třeba nebudou lesy, nebo budou, ale už na ně člověk z těch svých obydlí ani nedohlédne. Místo hvězdné oblohy bude mít nad sebou celý život nějakou virtuální realitu, kterou si vytvoří. Taky tam píšu, že neštěstí je to ještě tak pro nás, protože nám by to chybělo, ale ta generace bude na to adaptovaná.
1: My ještě pamatujeme.

0: Vy jste říkal, že jste dostudoval někdy na sklonku 80. let, hned po revoluci, nebo asi 2 roky po revoluci, se váš otec stal, tuším na 2 roky, ministrem školství.
1: Ani nevím, bylo to nějaké zkrácené období.
0: 92, 94, tuším, to není důležité. On je vysokoškolský kantor, znamenitý matematik, teoretik. Jak se to stalo? Byl to jenom produkt toho kypění porevolučního, anebo je on typem na, řekněme, vysokého vládního funkcionáře?
1: Já myslím, že to skutečně bylo to kypění a vyvíralo to z určitých vazeb na tu křesťanskou část disentu kolem Václava Bendy a podobně. Určitě i z jeho analytických schopností, které zase měl třeba lépe než různí umělci v disentu a podobně. Takže z toho důvodu se asi jevil jako vhodný kandidát v té době pro určitou část lidí. Myslím si, že mu to osobně určitě neprospívalo, že jako doma je u svých knih, které tvoří.
0: Jako kantor má jistě názor na školství a školství se už 11. rokem, jako ne, že by předtím nic, ale se jeví jako problém. Hovoříte někdy na tohle téma, nebo to je mimo sféru vašich zájmů?
1: Určitě na to téma někdy hovoříme, ale zároveň se necítím zase kompetentní sdělovat, nějakým způsobem interpretovat jeho názory. Jenom vím, že sleduje se znepokojením návrat starých struktur na ministerské posty, na posty na ministerstvu a podobně. To znamená, že to, co pracně vlastně čistil, že se zase postupně zanáší.
2: V době, kdy váš tatínek, pane Vopěnko, se měl stát a pak skutečně stal ministrem školství, jste ještě bydlel s ním, neboli s rodiči?
1: Ne, už vlastně jsem bydlel ve své garsonce.
2: Nicméně zajímá mě, jestli tatínek to dlouho zvažoval, nebo jak to vůbec nesl, než přikývl.
1: Rozhodně to do našeho života tenkrát zasáhlo velmi výrazně. A ty odezvy tenkrát byly mnohem ještě emocionálnější než dneska, jak ty pozitivní, tak ty negativní. Takže jsem to leckdy schytal.
2: Odezvy přátel nebo známých? Nebo...
1: A nepřátel. A učitelů a učitelek zejména. Teda, takže jsem to leckdy schytal za něj.
2: Co vám bylo do učitelů a učitelek?
1: Mně samozřejmě nic. Já jsem teda, je pravda, že jsem učil občanskou výchovu. Ten první rok ještě jsem si říkal, proč ne, když teď nevědí, co učit, nějaký základy parlamentní demokracie nebo něco. A čistě jenom pro zábavu, ale samozřejmě, že jsem byl vnímán jako nějaký špion ministerstva školství.
0: No jak jste se cítil jako ministerský synek, který mizerně?
1: No tak nebyla to vždycky příjemná role, ale myslím, že to přišlo v době, kdy už jsem nad to byl nějakým způsobem povznesen, že jsem věděl, že mám vlastní život a vlastní cestu. Oni mě zase různí známí a tak celou dobu předtím tvrdili, že vlastně jen na principu jakým freudovském chci dělat něco jiného než otec. Že bych vlastně správně měl dělat matematiku, ale protože jsem mstím svému otci, tak
2: píšu. Tak jde to někam jinam.
1: Jo.
2: Tatínek asi šel s nějakou představou do té vlády. Byl hodně sfrustrován nebo se naučil brát politiku jako řemeslo, které je velmi obtížné?
1: Byl úplně vyřízený, protože to skutečně všechno bral vážně a zásadně a bojoval navíc na všech frontách, protože neznal nic, co by se dalo nazvat nějakou politickou taktikou. Prostě to, co se mu nelíbilo, tak se snažil odstranit vždy a všude. A
2: tím pádem, s odkrytým hledím.
1: Tím pádem si všechny znepřátelil velmi záhy. A to jak tedy z okruhu svých kolegů, že jo, na vysokých postech, tak i směrem dolů, ať už to byli učitelé nebo akademie věd a podobně.
0: Vyplývá z toho něco pro vás?
1: Já myslím, že určitě ano, že to mám ještě o něco jasnější, než bych to měl, kdybych to neviděl.
2: Padla tady zmínka o té tatínkově knížce, která teď vyšla a která
0: v souvislosti
2: je...
0: s těmi 700.
2: Jistě, tak. 770 přesně. A která je opravdu velkolepým pokusem o jakousi syntézu. O co vlastně jde?
1: Tak skutečně,
2: oborovou,
1: skutečně si myslím, že to výchozí hledisko je hledisko matematika.
2: Vlastně mimochodem název té knížky.
1: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, ovšem podtitul souborné vydání rozprav z geometrií. Takže ten úhel pohledu je geometrický, to znamená pohled matematika, ale ukazuje se, že když je brán důsledně, tak souvisí s historií, s teologií, s filozofií velmi úzce.
2: Jak je to aplikovatelné?
1: Je to v tom, že ta geometrie byla takovým předvojem myšlení. Mm-hmm. Vlastně ta antika, která myslela v těch čistých ideích, tak skrz tu geometrii mohla tu svoji filozofii znázorňovat, že to bylo jako čisté znázornění, ne nějaké špinavé, že někde prostě se něco dělalo z hlíny, ale dělalo se to z čistých geometrických tvarů. A on vlastně ukazuje z těchto ideí tu dobu. Ukáže se tam i laikovi, že to, jak se dělal důkaz v antice, charakterizuje tu dobu, že se jinak dělal ve středověku, že ve středověku v tom bylo znát, že lidi věří v nějakého křesťanského boha. A tím zase zpětně nám to dává poznání i o těch dalších oborech.
2: To je tatínkův i světově originální pohled, nebo se z tohoto úhlu píší pojednání i jinde?
1: Já bych si to troufal hodnotit jako zcela vlastně novou věc, která nemá obdoby v tomto smyslu.
2: Jak dlouho to táta psal?
1: To je tak skutečně dílo, které nevznikalo se záměrem vydat ho takto souborně třeba a vznikalo 15-20 let postupně. Bylo také důkladně prozkoušeno tím, že ho vlastně to, co čerstvě napsal, tak potom přednášel na takovém polotajném filozofickém semináři, který založil na matematicko-fyzikální fakultě pod rouškou jaksi běžného semináře. A tam vlastně posluchači mohli zakoušet vznikání toho díla, že ta kapitola třeba měsíc předtím byla dopsaná, už byla přednášena, tím se zase ozřejmovaly další věci a zase se ukazovalo, kudy dál třeba v tom psaní.
0: Vydal jste to vy, je to nakladatelský počin úspěšný?
1: Trošku překvapivě, ale ne pro mne, překvapivě pro odborníky. Je to kniha, která se prodává i v běžnějších knihkupectvích, není jenom prostě na ty odborná knihkupectví zúžen.
0: A kdo to čte?
1: Právě, že se ukazuje, že kdokoliv. Prakticky ten průřez není dán vzděláním, ani oborovým vzděláním, ale je dán prostě asi zájmem právě o tu syntézu, o ten pohled na tu historii souborný, tedy nejenom jedním oborem.
2: Čili tomu může rozumět zvídavý a chytrý člověk, který vůbec se nevyzná v geometrii nebo v matematice?
1: To určitě,
2: nebo není odborníkem?
1: Samozřejmě to vyžaduje od něj určitou čtenářskou energii, protože je potřeba se soustředit na každé slovo a na každou větu, protože ty věty a slova tam nejsou náhodou. Tam skutečně každé slovo má svůj důvod, že tam je a čtenář musí být pozorný a musí být aktivní.
0: Vy jste to osobně redigoval?
1: To bych nezvládl při svých dalších povinnostech. V té době, když vznikaly ty první rozpravy z geometrií, tak jsem jazykově nějakým způsobem se mnou otec konzultoval. Ano, ale dneska už profesně bych to nezvládl.
2: Dokdy ten dějinný přehled, vy jste mluvil o návratu k antice, v té knížce trvá, jakým datem, jakou dobou končí?
1: Tak ono se to trošku prolíná, tak jako ty jednotlivé ideje odumírají třeba delší dobu i v těch dějinách. Takže je to vlastně do novověku, ale vlastně to končí vznikem neuklidovské geometrie. To znamená ve chvíli, kdy se ten antický pohled definitivně zlomí, kdy se zrelativizuje a kdy se odevřou úplně nové geometrické světy.
2: Mluvíte dneska s tatínkem jinak, než když vám bylo 18? V podtextu je rozumíte si víc nebo míň?
1: Já bych řekl, že ta komunikace není nijak optimální. Je to poměrně pořád, bych řekl, že bychom si mohli popovídat více. Pořád tam doznívá, co si z toho mého útěku, dalo by se říct.
0: Ano?
1: Asi ano. Ta komunikace skutečně může být až velmi konfliktní. Já si myslím, že jsem člověk komunikativnější určitě. Zároveň nemám tak ostré ani morální kritéria ostrá, protože hodnotím spíš podle konkrétního případu a situace, nemám a priori tato kritéria, tudíž jsem poměrně tolerantní, takže si myslím, že se mnou dohodnou dá vždy a ovšem.

0: Kolik jste ve svém práhu, ve svém vydavatelství za těch 10 let vydal knížek?
1: Teď zrovna se připravuje, myslím, 140.
0: No, 14 za rok v průměru, neboli
1: a myslím si, že to tak je, že ta odchylka od těch 14 je velmi malá, že to je skutečně ročně od těch 12 do 18 knih.
0: Která knížka byla prozatím komerčně nejúspěšnější, která vám nejvíc umožnila se rozlétnout a kterou máte vy nejraději?
1: Tak nejúspěšnější pořád ještě je knížka Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Vlastně populární psychologie, jak komunikovat mezi muži a ženami. To je knížka, která už 7 let se neustále dotiskuje a v posledních letech jakoby nabírala ještě větší tempo. No a z těch nejmilejších bych neváhal, konec konců i ten Úhelný kámen, jako je to kniha, který jsem dal hodně.
0: Věřil jste v nějakou knížku, že zaujme a ona prošla úplně nepovšimnuta?
1: To se stane samozřejmě, zejména pokud se sází právě na komerci, protože tam to riziko je mnohem větší. Tam máte sice větší šanci vyhrát, ale taky větší pravděpodobnost toho, že se úplně spletete. Zatímco u těch knih, které v sobě něco mají a jsou pro určitý okruh už předznamenány, máte takovou tu střední jistotu, že to nebude úplný průšvih, že třeba těch 1000 lidí si tuhle knížku koupí, protože chtějí, protože je to jejich zájem.
2: Kolik máte zaměstnanců?
1: No já pracuji na dohody, ale mám trvalé vždycky jednu asistentku, jako spolupracovnici, která pracuje jenom pro mě vlastně a vedle toho zadávám obálky, sazbu, korektury, všechno zadávám. Externě.
2: Je to těžké živobytí?
1: Tak rozhodně se někdy nenudím, že bych neměl co dělat až do noci. Z toho hlediska je potřeba někdy pracovat, ale já jsem spokojený, protože někde dělat na píchačkách nebo pod nějakým zlým šéfem bych určitě nechtěl. Mě to dává svobodu, dává mě to možnost si uspořádat čas. Nemusím vydávat kontinuálně, těch 14 knih můžu vydat na podzim a na jaře můžu mít volněji. A konec konců je to i ekonomický činnost, která se mě daří provozovat ziskově a úspěšně, takže mě to umožňuje žít podle svých představ.
2: Takže když odletíte do Antarktidy na měsíc, tak se nic neděje?
0: Tady na 4 neděle, ne na...
1: Tak ono to celkem, ta cesta byla ještě delší, protože ano, jsem další 3 týdny ještě cestoval po Chile, takže to byly skoro 2 měsíce.
0: Mluvíme o loňském roce,
2: o letošním
0: roce. Tam byl.
1: Letos
0: vlastně,
1: letos leden a pak jsem se vracel až koncem února. Dá se to udělat tak, aby se toho tak moc nedělo.
2: Vy jste byl na základně, na české základně vědecké, poněkud v uvozovkách, které tam vládne Jaroslav Pavlíček, náš někdejší host, asi před 5-6 lety.
0: Pamatujeme ho. Sporý houževnatý chlapík v nejlepším věku.
2: Vy jste se znali předtím už?
1: Už jsme se vlastně znali asi 5 let. Nejprve nějak skoro okolností přes tu jeho knížku Člověk v drsné přírodě, kde potřeboval něco poradit s nějakým dotiskem. A potom mě vlastně zorganizoval do značné míry cestu do Chile, do Chilských hor a tam jsme i týden trávili společně. A vlastně už 4 roky jsem měl určitou takovou nevyslovenou nabídku se dostat na Antarktidu, kterou jsem teda zvažoval a vnitřně jsem se na to připravoval.
2: To bylo třeba?
1: Nepovažoval jsem to pro sebe za samozřejmé, protože přestože do těch hor jedu, tak to není trvalá součást mého života. Přece jenom spíš píšu a pracuju tady. Takže vždycky to znamená překonat ty civilizační návyky a nepohodlí. A v tomhle případě jsem navíc cítil zodpovědnost vůči němu, protože jsem si na jednu stranu vážil jeho důvěry a na druhou stranu jsem ji nechtěl zklamat, protože vím, jaký situace můžou vzniknout a že člověk se na ně musí vnitřně připravit.
0: Jak na takovou základnu člověk, který tam putuje na pozvání, vlastně dopluje. Kdo vás tam vzal? Jaká byla ta poslední část té cesty?
1: No tak ono, vlastně já jsem vyrážel sám, což na tom bylo asi nejtíživější, přece jenom jako řešit všechny situace, které mohou vzniknout bez jakékoliv konzultace. To jsem považoval na té přípravě vlastně za nejnáročnější. Zase z druhé strany, když už se to pak povedlo, tak jsem za to byl velmi vděčný, protože tím pádem jsem si nevezl tolik toho odsud. Kdybych jel s někým, tak se bavíme zase o nějakém nakladatelství a moje hlava by vlastně nebyla tak rychle čistá a připravená přijímat nové věci než takhle. Až do Punta Arenas se teda letí běžnými prostředky dopravou. Bylo to krátce po Silvestru, všechno bylo takové jak to po Silvestru bývá, že se to teprve tak zvolna roztáčí, všude ještě leží nějaké ty kelímky a láhve prázdné a lidi se tak jako velmi neradi zvedají.
0: Ještě magické datum 2000.
1: Je to docela takový Kosovina. Ten splín po silvestrovský. A i v Puntáre nás to tak vypadalo. A tam jsem, vlastně to byl takový nejhorší bod toho celého, jsem měl skontaktovat s chilskou armádou a dopravit se bombardérem chilského letectva vlastně na ostrov King George, který sousedí s ostrovem Nelson. V ruce jsem měl akorát plány, kde byly nakresleny, jak jdou vracáky v úžině mezi ostrovem King George a Nelson. Pokud bych došlo k tomu, že bych sám na člunu přeplouval, tak abych věděl, jak se tím vracákem vyvíst co nejvíc, protože tam proudí silný proud mezi těmi ostrovy, což mě skutečně překvapilo. Je to proud jako možná víc než Dunaj v Bratislavě. A na jednu stranu se prý dá ještě dlouho přistát a na druhou stranu už byste měli smůlu, kdybyste se neudrželi prostě mezi těmi ostrovy.
0: A tím jste dokládal svou žádost o vojenské přepravení, ano?
1: Tam je takový styčný důstojník, jeden taxikář, vysloužilý voják v Punta Arenas, který vlastně pracuje, dalo by se říct, pro tu českou základnu, že zprostředkovává tento kontakt a jmenuje se Marquez.
3: Ještě ke všem.
1: Ten mě řekl, že nejspíš poletím nějak asi za dva dny v 10 ráno. Nakonec se objevil v té ubikaci, kde jsem bydlel, v 8 večer, nebo tak nějak, že za hodinu letím, takže že se změnilo počasí, takže jsem letěl na noc a na ostrově King George jsem přistál přesně o půlnoci, téměř na minutu, v takovém podivném šeru. Tam není úplná tma, ale nebylo tam ani zas tak moc světlo. Bylo pošmourno a mžilo, foukalo.
0: A to je od základny jak daleko?
1: To je pořád spousta hodin cesty, spíš na ty hodiny, protože vzdušnou čarou to je třeba, nevím, 10-12 kilometrů. Ale já jsem měl tedy za úkol se nějak vymotat z toho letiště, z té přistávací plochy, aniž bych žádal někoho o nějakou pomoc a podobně. Pro ostatní tam přijeli jeepem samozřejmě z nějaké stanice. To je taková oblast, kde není led, říká se tomu oázy, že je to oblast, kde je spíš takový bahno, štěrk, různý zbytky sněhu a tak dále. Tak jsem se tam chvíli motal kolem těch hangárů, než jsem teda chytil ten správný směr a pak jsem obcházel chilskou stanici a posléze na čínské stanici jsem měl za úkol si vyzvednout vzkaz, jestli tam náhodou není, ale zároveň v žádném případě nepřijmout žádné jejich pohostinství, nebýt nikomu na obtíž. Což v jednu, tam jsem dorazil asi v půl druhé v noci, tak bylo poměrně obtížné vzdorovat jejich nabídkám na přespání, ne, protože já jsem věděl, že to nechci, protože skutečně v té chvíli vám to uleví, ráno už prostě jste zase zajatci vlastně jejich zvyků a já jsem v té chvíli byl šťastný, že už mám za sebou ten kontakt s tou chilskou armádou a pro mě bylo mnohem příjemnější bivakovat někde v přírodě, to už byla skutečná svoboda, takže jsem pokračoval po pobřeží a tam byl takový vyřazený kontejner někde tam stál, tak v tom jsem přespával.
2: Čili tam už jste si tak trochu osahal, jak bude vypadat česká základna.
1: Svým způsobem to byl takový fragment. Z takovýchto fragmentů česká základna vznikala.
2: Já jsem před chviličkou, když jsme se k tomuto tématu dostávali, tak jsem učinil optické uvozovky nad tou vědeckostí. Teď se vynořil nějaký polemický článek, nevím jestli v Respektu nebo někde, který vysloveně tedy načrtl otazník nad smyslem celé té české základny na tom Nelsonu.
1: No já hlavně čertám, má to i v té knize velký otazník nad smyslem jakékoliv základny v Antarktidě, protože mám pocit, že tam prostě skutečně se vědecká činnost víceméně předstírá, že se tam čeká na to, jestli jednoho dne se ten krajíc prostě té země začne nějakým způsobem mocensky dělit. A nějaký ten vědec tam teda musí být, aby se to odůvodnilo. A kromě toho tam vznikají stejně jako asi v celé vědě dneska studie až absurdní, třeba na měření délky hoven tučňáků a podobně. A o tom skutečně pak ten člověk je asi světovým odborníkem, že ona výkali tučňáků a může o tom přednášet potom na univerzitách a podobně. Navíc ty stanice poznamenávají tu krajinu a nějakým způsobem ji devastují, ať si počínají sebe lépe. Takže z toho hlediska mně už přijde vlastně celá ta otázka položená mylně, protože bych řekl, že ta česká stanice je ze všech těch antarktických nejméně škodlivá. A to bych řekl, že je velmi prospěšné, že ukazuje i těm ostatním, že by mohly být méně škodlivé.
0: Myslíte si, že ta česká základna, nebo řekněme to rovnou, český stát, má také nějaké úmysly?
1: Tak jo,
0: kdyby se jednoho dne ráčilo parcelovat?
1: Myslím si, že to parcelování nás asi nestihne, nebo my ho nestihneme, ale jsou tady nějaké úmysly, pokud vím, na budování nějaké stanice, a spíš mě to přišlo takové to, jak musíme všechno dělat stejně jako ostatní. Že? My tam máme stanici zcela originální, která skutečně je tam i známá, protože prostě je to rarita určitá.
0: V čem?
2: V té primitivnosti.
1: V té primitivnosti, ale zároveň v určité jako důslednosti, jak je to jednak ten ekologický přístup a jednak ten drsný přístup uplatňován. A z toho hlediska má respekt, protože tam nikdy nedojde k porušení těch principů, které jsou tam dány vlastně. Myslím si, že bychom se mohli pyšnit tím, že máme něco jiného, ale my samozřejmě se budeme snažit mít to též, co mají Poláci, a tudíž zase nějakou takovou stanici, která tam přinese jenom zase trošku devastace do místní krajiny.

0: principu jde o to, že se tam pokouší účastníci, ti klienti, hosté té základny, prostě v mezních podmínkách přežívat.
1: Takhle, já bych řekl, že princip je žít spolu s přírodou a minimálně ji ovlivňovat. Třeba tam skutečně se chodí i po kamenech, aby se nezanechávaly stopy. A ono, tam teprve si uvědomíte, co to je taková lidská stopa, když tam nikde žádná není. A potom odcházíte a po vás tam ta jedna stopa v tom blátě zůstane. A ona tam zůstane půl roku, rok. Takže najednou to cítíte velmi silně, co to je ovlivňovat tu krajinu nebo ne. Při těch procházkách, kdy já jsem tam většinu času trávil sám na těch vycházkách po pobřeží, tak uvědomoval jsem si, že kdybych tam nebyl já, tak tam není nikdo, že tudíž jako ta krajina mě nepotřebuje, je tam beze mě. Tyhle prožitky na těch ostatních stanicích nemůžete mít, tam máte internet, máte tam splachovací záchod, kuchaře, všechno a vlastně jste stejně oddělení jako ve městě od té krajiny.
2: Tohle člověka vybaví nějakým názorem, ovšem co s ním? Představme si hypoteticky, že cestou zpátky byste měl v New Yorku možnost oslovit přes televizní obrazovku těch 6 miliard lidí. Co byste jim vlastně sdělil? Co z toho vyplývá, z toho, co jste tam poznal?
1: Určitě bych to bral po té, co jsem to tam poznal, jako příležitost něco ovlivnit, kterou bych se snažil využít. Nemyslím si, že by měli vítězit nějaké vize či ideje, ale pokud bych mohl svým konáním nějakým způsobem přivést lidi k větší pokoře vůči přírodě, tak bych to určitě využil. V té Antarktidě jsem si skutečně, teda což je zázrak, protože jsem tomu nevěřil předem, že by to šlo, skutečně si tam ty myšlenky utřídit a sformulovat lépe než tady.
0: To jste chtěl, nebo co jste si chtěl dokázat?
1: No, já jsem tam byl zařazen pracovně, že tam jedu jako filozof, což teda jsem se trošku bránil tomuto
0: označení. Protože to není pro turisty.
1: Jistě, no. A skutečně teda to spočívalo v tom, že tam většina lidí má hlavní úkol vlastně, aby se nerozpadla ta stanice. Čili tam je nejúžitečnější tam šikovný řemeslník, který umí opravit střechu, když se vylomí okno.
2: Co aby... s filozofem v té chvíli?
1: Tak, no. Na filozofa musí makat ostatní. Prý tam musí být nejméně 4 řemeslníci zruční na to, aby tam mohl jeden jet, jenom tak přemýšlet. Já teda musím říct, že jsem nevydržel jenom přemýšlet, že jsem občas i něco udělal. Ostatně Pavlíčkova teorie je, že bez té práce člověk velmi rychle začne upadat. Což má pravdu. To se dá uplatnit téměř všude, bych řekl. Byla to pro mě výzva, jestli se mě podaří sformulovat smysl té stanice. Myslím, že to ode mě Pavlíček očekával. Já jsem mu v tom směru žádné naděje velké nedával, protože to musí, když tak... přijít samo, ale stalo se to, že to skutečně nějakým způsobem přišlo, takže jsem rád.
0: Dobře, ale tady začíná ta polemika s kýmsi v novinách u vás.
1: Já jsem tu jeho polemiku četl, já jsem mu dokonce teď tam vlastně vyšla i taková krátká odpověď, protože bohužel jako to, co, nebo bohužel jeho nelze brát vůbec vážně, protože ale já nejsem kompetentní o tom mluvit, to by musel Pavlíček. Mm-hmm. Já jsem to tam napsal v té odpovědi něco jako česká stanice v pověstech a bájích, že se tam říká pověst o jednom člověku, který tam byl a všechno dělal jinak, než se mělo a nectil ty zásady, co tam byly. A to je vlastně případ tohle člověka. Já to takhle mám podáno, ale protože jsem u toho nebyl, tak to nechci nějak dál.
0: Ale jiná otázka. Vy se tam zmiňujete v té knize o dvou lidech, zřejmě tedy z té české základny, kteří zmizeli. Já si pamatuji, když jsme tady měli Jaroslava Pavlíčka před těmi lety, takže o tom nepadla jediná zmínka a on odjel a já jsem se to teprve dověděl, že tam nějaký člověk zmizel. Co je na tom pravda?
1: No já o tom v té knize nepíšu. To bylo zmíněno v té polemice, v té odpovědi právě na ten. A je to věc křehká, o které já jsem něco zase slyšel. A myslím, že Pavlíček o tom nemluví z určité piety k příbuzným a pozůstalým, takže vím jenom to, že by se uměl a mohl obhájit velmi lehce v té věci, že to není jeho zodpovědnost, ale to, že o tom nemluví, respektuji.
0: Takže ano, samozřejmě, ale vyplývá z toho všeho, že se tam hazarduje nejen se zdravím, ale i s lidskými životy.
1: Člověk ví, do čeho jde. To jsem samozřejmě určitou zodpovědnost na sebe vzal, že tam jdu. A nevím, proč by tam mělo být za mě nějak zvlášť ručeno, protože tam skutečně za sebe musí ručit každý sám. Ale to, že on tam se pohybuje už těch 10 let a nic se mu nestalo, není náhoda, protože on skutečně s tou přírodou je zžitý, s tou drsnou přírodou. A myslím si, že kdo tam přijede a dbá jeho pokynů, tak zas tak moc nehazarduje. A ukazuje se mě tam, že vlastně v té jednoduchosti, kterou on razí, je vlastně mnohem víc bezpečí než v nějaké složité technice. To se dá třeba demonstrovat právě na těch člunech, kdy třeba ty jiné stanice jezdí na takových velkých člunech, kde když ten motor vysadí, narazí do něčeho a rozbije se, tak už ten člun vůbec neovládnou pádlama a ta vichřice je může odehnat na volné moře a tak dále. Pavlíček používá vždycky na tu konkrétní plavbu takové plavidlo, které přesně za všech okolností je schopen dopravit na nějakou pevninu i vlastní silou. Tím pádem je v menším ohrožení, akorát je to méně pohodlné. Ale v té Antarktidě skoro téměř přímá úměra platí, že čím méně pohodlí, tím více bezpečí.
2: Pane Popienko, vy jste se zmínil o něčem, co po mém soudu potřebujeme slýchat, o pokoře, lidské pokoře ve vztahu k přírodě. Tam jste si na to hamátl naplno. Pak jste se vrátil do velkoměsta jménem Praha, kde člověk díky svému okolí a svému spěchu žije určitým způsobem. Jak má v takovém velkoměstě, aspoň v základních konturách, žít, pokud by k přírodě opravdu byl pokorný, cítil to v duši, ale byl obklopen zubními pastami, automobily a tak dále?
1: Já myslím, že to začíná tím pocitem, že to není samozřejmé. Že jako je naší povinností alespoň to vnímat, že když do toho auta sedám, to jako první. Vnímat to, že nedělám věc, která by měla být samozřejmá a že tím způsobem se podílím na té devastaci. Samozřejmě, že dokud člověk zcela neodmítne žití zde, tak se na tom podílí a je toho součástí. A zase naopak, dokud nevznikne dostatečně velká skupina, aby mělo smysl žít zcela jinak, aby to bylo už významné, tak ten individuální vzdor také nic vlastně nevyřeší. Dokud se nestane masovou záležitostí odmítnutí tohoto, tak ten jednotlivec příliš nezmůže. Já bych cítil jako své poslání to sformulovat v té knize a nastolit ty otázky, protože odpovědi nikdo nemáme. A já jako, když budu chtět odpovědět, jak si nejspíš myslím, že to bude, tak nevidím žádné ani optimistické odpovědi. Já se mohu pokoušet o nějaké řešení, které považuji za dobré, když si myslím, že je to bitva předem prohraná.
2: Pokud byste viděl optimistické odpovědi, když, jak uvádíte v předmluvě, jste rozený pesimista, který, když mu nepřijede batoh na letišti, už ví, že je totálně ztracený.
1: Ano,
2: je to pravda?
1: Jsem pesimista, ale žijící radostně, abych řekl, nemračím se na život. Mám život rád a umím si ho užít, ale když jde o tyhle otázky, tak nenacházím moc optimismu.
0: Obrácení jaderného fyzika. Má to tak být. Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme pěkně.
0: Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás, po

Znamení ohněm, že císař je mrtev, přeskočilo z Mizénského ostrohu na skálu nad Taracínou, odtud na Monskávus, vrchol albánských hor. Záře ohňů probodávaly noc. Cassius Chaerea, tribun císařské gardy v Tiberiovi paláci na Palatínu, zachytil zprávu plamenu. Podle Macronova rozkazu ihned vypravil hlasatele do ulic Říma. Vyrazili na koních s pochodněmi v rukou. Trubači nafoukli tváře, polnice ječeli do noci. Císař je mrtev. Řím se probouzel překotně. Světýlka vyskakovala do tmy na všech stranách. Zpráva se šířila, jak to světlo. Císař je mrtev.

Lucius se neodvážil jít domů. Spal ve stanu na Martově poli u kohort své legie. Rick Trupp ho probudil. Císař je mrtev.

0: Vyběhl ze stanu, co je s Gájem Cezarem. Zahynul také. Od Palatínu se řítí hlasatel, ať žije císař Gaius Cezar. Žije, žije, Gaius unikl dýce spiklenců. Když Lucius uslyšel, že se císař blíží k Římu, zajásal. Teď je jeho chvíle. Vojácká energie nastoupila k činu. Dal vytroubit alarm. Vydal rozkazy a zakrátko všech 6 kohort vyrazilo do ulic města, aby potlačili jakékoliv pokusy o skříšení republiky a zabezpečili Kaligulovi trůn. Legionáři do ochraptění řvali, ať žije císař Gaius Cezar. Pokřik vojáků vpadl na fórum, kde lid bzučel jako roj sršňů. Přidali se všichni. Celý Řím hřměl, ať žije císař Gaius Cezar. Senátor Ulpius spatřil z lektiky Lucia v čele kohort, které provolávali slávu novému císaři. Slyšel křik davů. Pohrdání mu křivilo ústa, když se dal nést přes fórum k Serviovi Kuriónovi.
1: Je konec, Servie.
0: Servius seděl, ruce pokleslé, hlavu schýlenou.
1: Prohráli jsme, můj Ulpie. Prohráli jsme všecko. Kaligula se ujme vlády a jeho první čin bude, že vyhladí republikány v senátě. Dokořené na věky. Nikdo po nás se už neodváží vystoupit proti tyranům na trůně. Poslední jiskřičku naděje udusil svými vojáky tvůj syn.
2: Vím už.
1: Co uděláš, Servie?
2: Odejdu k předkům. Jsem z Katónova rodu.
1: Já zůstanu. Bude bolestnější žít, nežli umřít. Ale alespoň jeden senátor republikán zbyde v Římě. Zavřu se doma. Nevýjdu. S nikým nepromluvím slovo, až zajdu nemocí. Nebo na tyranův rozkaz.
0: Objali se. Oba už klidní a pevní.
2: Mám k tobě poslední prosbu, Ulpie. Odpusť mému synovi. Můžeš-li.
0: Bylo zvykem v Římě potěšit vlídným slovem na smrt jdoucího, třeba i laskavou lží. Ale Ulpius se odtáhl. Šedivé oči byly ledové, neúprosné. Servius sklonil hlavu a neodvážil se už promluvit. Vyprovodil Ulpia na práh paláce, poklonil se lárům a obrazům předků v atriu. Uzavřel se v tablínu. Chtěl psát synovi, nemohl. Ženě napsal několik slov. Pak sněl se zdi meč, památku na své tažení proti barbarům na Dunaji. Za chvíli spod závěsu u tablína vytékala stružka krve. Nadšení, s nímž uvítal Řím nového Cezara, hraničilo s extatickou posedlostí. Bylo to ostatně pochopitelné. Řím si oddychl, že se zbavil stínů, které padaly na jeho život z tvrdých gest císaře Mizantropa. Mladý císař miluje život a veselost. Po tolika letech se bude zase žít. Kaligula obnoví Saturnův zlatý věk Říma už proto, že je Germanikův syn. Davy obléhali císařský palác jásotem, lichometní senátoři stáli před palácem s blahopřáním a výrazem oddanosti ve tváři. Ale brána paláce byla uzavřena. Za to se otevřela na císařův rozkaz vrata sýpek a skladiště. Do nedohledna se z nich valily řady povozů naložených uzeným masem, sušenými rybami, slaninou, moukou, ovocem, káděmi vína. Císařův dar lidu. Pomocníci kvestorů odpočítávali stovky sesterciů pro každého, kdo nastavil dlaň. Vojákům nad to daroval císař po 500 zlaťácích. Velké fórum se proměnilo v obrovské triklínium hostící všechen národ. Z roster vyhrávali hudby a v pauzách tu vystupovali řečníci s chvalořečmi na císaře. Pod rostry rozjásané davy zapíjeli nemíšeným vínem slávu Gájovu

0: Rychlostí vichřice prolétla Římem zpráva, že císař dá vyhlásit řadu nových nařízení. Velké fórum se naplnilo. Lidé se tlačili k řečništi, postávali v loučcích, rozčileně hovořili a gestikulovali. Z postranních ulic se stále valily proudy lidí, dav na fóru houstl, napětí rostlo. Nízké jarní slunce rozsvítilo bílé tógy schromážděné před Cezarovou kúrií. Před senátory se drali otroci, razíce lokty cestu svým pánům. Od císařova paláce zavřeštěla polnice. Všechny hlavy se obrátily k palatínu. Odtamtud se stupovala na fórum četa prétoriánů, uprostřed ozbrojenců šel hlasatel, vedle něho trubači. Pod rostry se prétoriáni zastavili a obrátili se čelem k zástupům. Hlasatel vystoupil nahoru a nasadil si k ústům trichtýř z cínového plechu. Nastalo napjaté ticho.
1: Císař uděluje s okamžitou platností amnestii všem politickým vězňům. Všem občanům říše dává volnost slova. Všem občanům poslaným za Tiberiovy vlády do vyhnanství povoluje císař návrat.
0: Potlesk divoký, burácející. Tolik lidí se vrátí domů.
1: Císař si přeje, aby všechny události byly zachovány potomkům, proto uvolňuje a dovoluje rozšiřovat Tiberiem zakázané spisy Tita Labiena a Cassia Severa.
0: Sláva císaři Gaiu Cezarovi vybuchlo pod rostry, vybuchlo před kurií, davy se vlní, nadšeně aplaudují císařově velkorysosti.
1: Císař ruší všecky daně, které lidu uložil Tiberius.
0: Kamenná lavina potlesku se řítí, praská, duní, cizí lidé se objímají a křičí, slzí, padají na kolena, pozvedají ruce. Je to bouře jásotu, zalikání, řevu do ochraptění. V tom burácení zaniká zpráva, že císař obnovuje starý zvyk o veřejném vyvěšování říšských příjmů a vydání pro kontrolu všech občanů. Trubka si vyječela stišení. Zpráva letí jedna za druhou. Nádherné blesky bíjí do nedávného útisku, tříští ho na kusy.
1: Císař zakazuje udávání. Staří udavači půjdou do vyhnanství. Noví budou trestáni na hrdle.
0: Bohové nesmrtelní. Největší metla římského života je zlomena. Konec strachu. Konec hrůzovlády.
1: Císař ruší tyto tři zákony ustanovené Tiberiem. Zákon proti tvrdému vymáhání daní a poplatků v provinciích, zákon proti cizoložství, zákon proti přepichu.
0: Před kurií se rozjásala římská šlechta. Část davu zaváhala. Jak pak to vlastně je? Cizoložství se zakazuje? Ne, naopak. Jak to je? Bude přepich nebo ne? Kdo na něj má, bude ho mít. Počkat. To se tu dává volná ruka publikánům a boháčům, co? A co se tady komu nelíbí? Caligula je spravedlivý, měří všem stejně, chudákům i pánům. V okolních ulicích nastal rozruch. Na fórum vběhlo 100 otroků s mísami slaniny a uzených ryb, vjeli tam vozíky s velikými nádobami vína. Lidé pojídají uzené ryby, zapíjejí, veselí, šťastní.
1: Císař nařizuje, aby byly obnoveny a urychleně připraveny dostihové hry v cirku Maximu a gladiátorské hry v Taurově amfiteátru.
0: Ryk nadšení proráží nebesa. Lid, lůza, šlechtici, všichni křičí unizono. Toť samo Elysium, toť učiněný ráj. Nastává zlatý věk lidstva.
1: Císař potvrdil vysoké magistráty v jejich funkcích. Dále doporučil senátu, aby zvolil svým členem Lucia Geminia Curiona, jehož dnes jmenoval do císařské rady.
0: Poslední oznámení vyvolalo úžas. Syn republikána, člen císařské rady. No to tu ještě nebylo, vykřikl kdosi to, co si všichni mysleli. Setmělo se. Na všech stranách vzpláli pochodně. Tisíceré žhavé praporečky se kmitaly ve větru, na sedmi pahorcích města zazářily ohně. Zářily tolik, až mramorová sloupových chrámů zrůžověla.

0: davy hučely silněji než moře. Příboj milionů hlasů duněl, tříštil se, opadal, zase se zvedal a nabíjel ovzduší třaskavinou stále vybuchující. Davy se valily v proudech, kdo ví odkud, a natěsnali se na fóru a v přilehlých ulicích. Pod rostry se zástupy roztrhly. Část se hrnula na vikus tuskus k Tibeře, druhá, vedená kněžími všech římských bohů, po klívu Viktorie na Palatín. Císařský palác byl osvětlen sty světel. Nad hlavami davu, který se stal neprostupnou hmotou, záplava luceren a pochodní na tyčích rozjasnila noc v den. Císař se chystal ukázat se lidu. Otrokyně dokončovali jeho úbor. Makro a Lucius byli přítomni obřadu. Ať žije Gaius Caesar, miláček náš, řval pod okny dav. Caligula v šarlatovém plášti, zlatý věnec dubových listů na hlavě, vystoupil na balkón. Za ním Makro a Lucius. Lampy na tyčích vylétly ještě výš nad zástupy. Ryk nadšení otřásal prostranstvím. Davové šílenství, které posedlo masy, přeskočilo na císaře. Díval se, poslouchal, spit, uchvácen, opilejší než ti tam dole. Obrátil se k Luciovi a on, skvělý řečník, vzrušením a dojetím koktal Luciovi do ucha, snaže se překřičet to živé moře.
1: Hleď, lid římský. Tiberius ho neznal a lid za to Tiberia nenáviděl. Jaká příchylnost, jaká oddanost. Nikdy dosud vladař nezažil, není v dějinách, no řekni, není. Ani faraoni, ani asyrští králové, ani Alexandr Makedonský. Bohové olympští, jaká krása, jak mne milují.
0: Obrátil se k davu, vztáhl ruce.
1: Miluji vás i já. Všechny vás miluji.
0: Na prstech jeho rukou se zableskly prsteny. Rval v extázi s rukou prsten po prstenu a házel je do davu.
1: Jsem váš! Na život a na smrt váš!
0: Celé jmění, skryté v blištivých diamantech, rubínech, smaragdech, letělo vzduchem. Na Luciův pokyn dal přinést pokladník Kalistus truhlici z Aurei. Caligula oběma rukama nabíral zlaťáky a vrhal je mezi lid, až dobral pokladnici do dna. Dav šílel. Nad vstaženými pravicemi bouřilo Ave Caesar Imperator. Caligula se zalikal dojetím. Postoupil o krok vpřed a pozdravil svůj národ římským pozdravem. Na vztyčené ruce plál jediný prsten. Císařský. První den měsíce Gája Julia Cezara, zavíření bubnů, ryků polnic a jásotu davů vstoupil císař do Marcelova divadla, kde se za účasti římského lidu senát sešel k slavnostnímu zasedání. Gaius Cezar přijal senátem nabízený konzulát s tím, že za spolu konzula by si přál svého strýce Klaudia, kterého Tiberius odstrkoval, a oba, že budou vysokou funkci zastávat jenom dva měsíce, aby nestáli v cestě těm, kteří už byli pro konzulát určeni. Úřad konzulský složí císař v poslední den Augustova měsíce, kterýž to den dovrší své 25. narozeniny a vzdá senátu a lidu počet ze své činnosti. Nabubřelými slovy, raženými v úhledné věty, zakončené vždy slavným slíbem dobroty a péče, vymaloval Caligula senátu obraz tak dokonalé vlády, schovývavosti a spravedlnosti, že senát byl unesen. Na závěr si Cezar nechal dvě zprávy, dvě svá rozhodnutí v skutku omračující.
2: Jsa toho názoru, že ve svobodném státě i duch má být svobodný, rozhodl jsem se s okamžitou platností zrušit zákon o urážce veličenstva. Rozhodl jsem se dále, že práva občanů potlačená Tiberiem vrátím do rukou lidu. Proto dnes tady vyhlašuji, že vysocí magistráti nebudou napříště jmenováni císařem nebo určováni senátem, nýbrž voleni na sněmu lidu. První volby určují na prosincové kalendy tohoto roku.
0: Obrovský prostor divadla se naplnil nadšeným potleskem a křikem tisícihlavého davu. Volby. A dokonce pevně stanovené datum voleb. Lidové shromáždění zas bude žít. Konec samovlády jedince. Lid bude rozhodovat. Císař vrací lidu republikánská práva. Senátoři nejsou volbami nadšení, ale za zrušení zákona o urážce veličenstva za klidné spaní to stojí. Však zlato dovede mnoho, dokáže i volbám dát určitý směr. Radují se ostentativně s lidem. Po císařově řeči se k údivu všech přihlásil o slovo Seneca. Prohlásil, že obě rozhodnutí, která tu císař oznámil, jsou největším důkazem osvícenosti panovníka a navrhl, aby všechny reformy, které císař Gaius Caesar zavedl při vstupu na trůn, i celá jeho dnešní řeč byly na věčnou paměť zaznamenány a každoročně znovu v senátě předčítány. Senát i lid povstal z míst, bouře potlesku nebrala konce. Caligula polichocen návrhem nejvlivnějšího senátora s úsměvem spokojeně přivíral oči.

0: Lucius dlel nyní většinu času u Gaia Cezara. Doma neklidně čekal po paláci, jako by něco hledal. Vyhýbal se átriu, kde stála otcova vosková maska mezi obrazy předků. Nemohl pohledět matce do očí. Přednedávnem šel navštívit Ulpia. Nalezl jeho palác zabedněný, mlčící, pustý. Starý senátor Lucia nepřijal. Napsal Ulpiovi dopis. Stařec jej vrátil neotevřený. Jaká potupa, jaká urážka. Což pak neví ten zkostnatělý dědek, jakou má Lucius dnes moc? Kdyby řekl Gájovi dvě slova. Ach, jaká hanba. A přece chtěl s Ulpiem mluvit. Nevěděl přesně proč. Toužil s ním hovořit. O otci, o němž nemluvil s nikým. Chtěl omývat svou zradu. Lucius se vypravil z domu. Nevzal si senátorskou tógu a nosítka. Ač už nebyl voják, dal si obléci prostý pancíř a vsedl na koně. Jel k Senekovi. Aspoň s tím si pohovořit. Čtvrtý milník Apiovy cesty za Kapenskou bránou. Pán odcestoval hned po schůzi senátu do bájí, hlásil vrátný. Lucius se vrátil domů. Poručil, aby mu donesli pergamen a psací potřeby. Rozhodl se, že Senekovi napíše.
1: Můj nejdražší. Ano, nejdražší, to není úvodní fráze. Po skonu otcově si mi můj Seneko nejdražším člověkem. Není to jen úcta k slavnému učiteli, která tu ze mne mluví. Vědí bozi, že u nich se zapřísahám, že je to láska k tobě. Chtěl jsem s tebou můj nejjasnější mluvit po schůzi senátu. Musel jsem však doprovázet císaře a dnes už jsem tě v Římě nezastihl. Chtěl jsem jet za tebou do bájí, ale nemohu opustit Řím. Císař mne potřebuje. Pomáhám císaři v přípravě jeho sňatku s Énií, bývalou Makronovou ženou. Nad to musím denně trénovat na závod kvadrik v cirku Maximu. Vidíš tedy, že z Říma odjet nemohu. Proto píšu spěšný list. Co mi leží na srdci, se asi ptáš, nejmilejší. Podivná věc. Chtěl jsem si promluvit se senátorem Ulpiem. Nepřijal mne. Dopis mi vrátil neotevřený. Nevychází z domu, nikoho nepřijímá. Ale proč nepřijal syna Servia Curiona, jehož byl nejlepším přítelem? Nechápu. A tu je má prosba. Otevřel bys mi dveře Ulpiova domu ty? Jen jedno vysvětlení mám pro Ulpiovo chování ke mně. Ty sám si označil tu vlastnost za skázy plnou pro lidstvo. Závist to je. Vidím ji i na mnohých jiných. Vyhýbají se mi. Odtahují se ode mne. Závist, že mne císař tak vyzvedl, že mne vyznamenal členstvím v císařské radě. Mne, nejmladšího senátora. Malý často závidí mocným a ten hořký los padl nyní na mne. Jenom na tebe. Na tvého zářivého ducha, můj nejdražší, mohu spoléhat. A nedočkavě budu vyhlížet posla s tvým listem.
0: Lucius dopsal. Stočil pergamen ve svitek a vložil ho do nádherného pouzdra. Za 10 dní dostal odpověď od Seneky. Přelétl pozdravné fráze, hltal řádky, hledal jméno Ulpius.
2: Ne, můj nejmilejší, v této věci ti pomoci nemohu. Ač velmi lituji, nemohu. Kdo jsem já, člověk chybující? Proti vznešenému starci, který, i kdyby se mýlil, stojí nad námi stébly ve větru, jako hora Etna žhavá vnitřním ohněm a čistá a sněhobílá neporušitelnou čestností.
1: Ano. Ano. To je to, proč ho nenávidím. Ať zajde v té své zabedněné tvrzi. Až ho nebude, odechnu si. Pak mi už nikdo nebude připomínat ani svou existencí mou zradu. Šílím. Jakou zradu? Vidět věci, jaké jsou, předvídavě a moudře řešit spletité situace je diplomatické umění, ne zrada.
2: I jiní, ba mnozí, píšeš, se ti vyhýbají a ty vidíš důvod toho v jejich závisti. Zajisté je v naší době a v které nebude závist jedním z prokletých zel. Každý ji známe, vždyť závidíme i mládí a zdraví, nejen statky a pocty. Ale domnívám se, můj Lucie, že bych se stal lhářem a pokrytcem, kdybych ti neřekl, co já o tom soudím. Nejen závist v tom vidím, i něco jiného. Tvá rodina, tvůj rod, vzešli ze slavných předků honosících se Katónem, nesli po staletí na svém štítě znak republiky. I tvůj otec se jim honosil. Ty první, Curio, si změnil názor. Slyším tvou repliku na má slova, Lucie, a nedává snad vývoj věcí za pravdu mě? Ano, měl jsi pravdu. Dříve než mi všichni si pochopil velikost Cezara, jemuž vděčíme za dary neocenitelné. Jest však vžita mnoha lidem představa, že je třeba vždy uctívat věrnost a nesmlouvavost. Já sám vždy zastávám mínění, že jen osvícený monarcha je schopen ovládat říši. Že však při prvním kroku z toho pro tebe vzešel užitek, že ses naráz dobral poct neslýchaných v tvém věku, to zajisté pobouřilo ty, kteří v takovém způsobu změny životních názorů vidí proradnost a prospěchářství.
0: Lucius mrštil listem o zem a vztekle po něm dupal.
1: Proradnost! Prospěchářství! Věrnost, i když znamená omyl nebo neštěstí! Jaká zkostnatělost a zaostalost! Jaká drzost! Jsi také hlupák, můj filozofe. Jsi malý závistí, jako ti ostatní.
0: Když se Lucius uklidnil, zvedl list a ukryl ho, aby ho matka nenašla. Poslal běžce k svým přátelům, Bibienovi a Agripovi, a pozval jako své hosty dnes večer do lupanáru u Venuši na pupku, kam prý došlo nové zboží, nádherné kurtizány z Alexandrie. Náruč takové ženy je řeka zapomnění. A toho je mu nejvíc zapotřebí.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

já doma v let. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

písnička, která dnes zazní na úvod, tak trochu předznamená téma, které jsem pro dnešek vybral. Petr Zkoumal, autor hudby i textu, navíc hraje na klávesové nástroje a zpívá. Starý pán sedí a poslouchá jazz.

Dnes si poslechneme několik jazzových standardů. Ten následující je z muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly. Premiéra byla ve 64. roce, tedy v období, kdy už svět byl 10 let okouzlen rock'n'rollem. A přesto vznikaly muzikály, které hudebně vycházely z jazzu a swingové muziky. Titulní píseň Hello Dolly nám zaspívá Laďka Kozderková.

Píseň Hello Dali dospívala Laďka Kozderková. Je u nás asi jen málo lidí, kteří si při poslechu téhle písně nevybaví její interpretaci v podání jednoho z nejslavnějších jazzmenů, Louis Armstronga. A když už jsme ho v této souvislosti vzpomněli, poslechněme si ho v písni o bouřlivém počasí Stormy Weather.

20. léta minulého století byla nazvána jazzovým věkem. A jako se dnes točí akční filmy, krimi a thrillery, tehdy se začaly točit hudební filmy a muzikály. V roce 1928 měl premiéru film The Singing Fool, zpívající blout, a v něm zazněla píseň Sonny Boy. Stala se evergreenem, který byl mnohokrát natočen i u nás. My si dnes poslechneme nahrávku Evy Olmerové a jazzového orchestru Československého rozhlasu, který řídí rocker Michal Kocáb.

No a je tu závěr hudebních delikates, které jsem dnes sestavil z jazzových písniček, které nestárnou. Ta poslední je stará už 95 let. V roce 1911 napsal Irving Berlin píseň o Alexandrovu Ragtimeu. Alexander's Ragtime Band nám zaspívá Ella Fitzgeraldová a hezký zbytek víkendu přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: the deadly name to know. Forget the final bow, just upon you.
1: Oh no.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě jsme

0: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období, na to, kdy jste jezdil na tábory vy, nebo
1: na všechno,
0: kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Tam asi pamatuju zážitek, když jsme byli na pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do pramičky teď voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kofry nám plavaly, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takové s tou pocadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama a přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč z toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, my přijeli děcka s kolama z Ostravy, Fritku, Misku, Nové Myčiny, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného, jíst jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kolech jsme vyráželi do vzdálenějších míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to asi neuměl moc plavat.
0: No.
1: Tak vím, že v těch jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji, a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Janunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško? Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sam odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dával jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, totiž se, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten, no, ten byl tak nadšený a celý 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva, no a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně, mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych to žil. Kapsi.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Je to taková povinka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco umyslného, no, ale stalo se to.
0: Nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolení děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to musel zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, tam, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jakože špatný, jakože něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jako, že by uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to předpokládám klasické chatky, žádné puťáky, nebo
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Děkuji krásně a pozdravu všichni posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrský tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, za takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnili dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval takový tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ze Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vít, a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech už jsem se vracel teda s tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, tam si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat, ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to asi to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina, jestli jste to měl teda to bylo, celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu, poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyni, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách, v jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna, když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedli v té nafukovací hale, jinak jedli venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všelijaký hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, trošky to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, někdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Tam měli čas s těma dětma chodit hrát, já jsem se s těma prostě zkamarádil a jsem se tam prostě líbil, tam při té práci. Musel se samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale mě ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní.
1: Českou kuchyni, kterou měli rádi, já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, tím, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost ale tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naším vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře v Chlumu třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak to dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali vždycky čtyři kuchaři nebo kuchařky, kteří tam na turnu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc a s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání. Vítejte.
1: Tak. Dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. Ahoj, rádio.
0: Mhm. Budeme rádi. Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště je, kde teďka je přehrada Želivka, ano?
0: Mm-hmm.
1: Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty podsady, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali a dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj, nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl, vůbec se mi tady nelíbí, těším se, že pro mě přijedete, přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl, pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista,
0: už
1: volá Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, on opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost. Jo? Měli třeba přišli tři děti a tak se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský tu všade oděly různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec to bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je takhle všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: Ne, já ne. To vůbec nešlo. To za mě ještě, jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás to mít. Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš, takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: paní Eliška Zvyšková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte. Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když na

0: Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn, a oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když ten
1: no to si,
0: pak
1: to
0: zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: A já si vzpomínám ještě, jedno jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení, a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se v klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do deváté, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka, a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No, 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam měla, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala? Teda. Tak to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To. Takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem. Že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano,
0: naslyšenou.
1: A mám vždycky štěstí, když tu volám, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme a doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří.
1: Ano.
0: Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte Zlínské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil sem od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou a ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově a tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat. Jak se tam má, a tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila, pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli, ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo, jezdili každý rok, protože co s ním, v práci vás udělali, nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No a já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a daná dcerka se mi nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni. Co si myslíte, že měli děti nejméně rádi? Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No. Aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Aha.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni
1: jo,
0: neradě vzpomínají. No. Tak jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi, mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo jako zajímavé. No byla ta legrace obrovská. No tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, alebo to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, kde se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my jít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na boku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, tečily ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostěradlo a dělá jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně, že jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a kšápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola křičí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve jak rom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce, nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně. Holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už nebo ten vedoucí nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně. On byl by zčení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, tak holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, krátce, no. Oni
0: Vlastníku,
1: se
0: a
1: dělal, tak...
0: byl jste se
1: No.
0: pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. Jo. A jezdí, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takový poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě na povat bylo něco, povat se něco dělo, a to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povat by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a jak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne. No, my přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli ze sousedama, jo. Tak
0: ano.
1: Syn se ještě, táto, my jsme tak hladovili, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty
0: chápu,
1: tábory vzpomínám
0: perfektní.
1: Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako
0: a tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že vás
1: děkuju.
0: Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno na nemocnici, že tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo,
0: kéž
1: mějte
0: by
1: se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého
1: Já
0: rozhlasu.
1: vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, jestli 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jaký večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a takže jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. Oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak
1: Tak
0: to samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s
1: mě je
0: náma vysílat.
1: 85 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70.
1: No,
0: Paní
1: do
0: Marie,
1: 70.
0: a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 lety učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace. A já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je i proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se mě se právě jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčička rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak stalo. Právě teď nad čím uvažuji, jestli to není ten stejný klučina, který
0: mě rozbil. Že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teď. Já si říkám, mě se tam jako nelibo. Potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mě ještě rozbil hlavu. Ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo, jakoby, víte, co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla, jakože jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer, jakože jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten klub vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká tady to stejné. Právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak to říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: určitě,
1: chodit.
0: Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako mě, jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: přesně
0: to
1: tak,
0: bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuji.
1: No, a teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by aj jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já
1: Tak
0: myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dej mi ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám,
1: jo,
0: že mile.
1: Jo, já ano, jsem v uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No, já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek, ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblíct pionýrský úbor a vstyčit vlajku a vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To byl jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků, takže ty, nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, takže to, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučím.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Začátek dnešní 33. schůzky proběhne celkem v poklidu, tak jak ostatně proběhlo takřka všech 45 let jagellonské vlády v zemích koruny české. Na konci už po té idyle nezbude ani stopa. Na konci nás čeká začátek katastrofy. Katastrofy jménem Moháč.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás spolu s režisérem
4: Jaromírem Ostrým
1: zvou na Toulky českou minulostí, které připravujeme pro druhý program Českého rozhlasu stanici jménem Praha v Českém rozhlase Brno, a to na motivy knihy Petra Hory Hořejše.
2: Vypravování naše blíží se rychlým krokem ke konci tragickému. Nectnosti občanské vedou říši kdysi mohutnou a slavnou do děsné propasti. Již panovník, mladý a neskušený, ne bez viny své, ale také ne bez ušlechtilosti, padá za oběť. Hlavní a rozhodné výjevy v té truchlohře dějí se ne v naší vlasti, ale v úřích. Na Čechy padá vina i odpovědnost jen vedlejší. Má-li tedy žalostný ten pád zračiti se v náležitém světle, potřebí jest obrátiti zřetel poněkud pilnější k věcem také uherským.
3: Ty věci se v skutku udály v Uhřích.
0: Ale začaly od těch Uher směrem ještě trochu východnějším a taky jižnějším.
3: Právě z této světové strany se hnulo do nitra evropského kontinentu turecké vojsko.
1: Ono se hnulo teprve teď. Pokud vím, tak jsme už několikrát zpravovali o jistém tureckém hýbání.
3: To je pravda. Poprvé se Turci hnuli ve 14. století.
0: Osmanská vojska ovládla knížectví na pobřeží Egejského moře.
3: Zmocnila se byzantských pevností na severním břehu Dardanel.
0: Obsadila Trákii, Srbsko a Bulharsko.
3: Na samém konci tohoto století,
1: tedy stále ještě 14.
3: v roce 1396. porazili Turci u Nikopole spojená evropská vojska.
0: Pak byl pár let klid.
3: Ale roku 1444. se východní interventi střetli opět v zápase Turecko versus zbytek Evropy u bulharské Varny.
1: A zase jim to nandali.
3: Za několik let na to byl dobyt územně i politicky izolovaný Cařihrad.
0: A když Turci připojili ke své říši Hercegovinu a Moldávii, tak už kontrolovali skoro celý Balkán.
1: A pak byl zase klid.
3: Byl, ale jenom zdánlivý. Začátkem 16. století se sice bojovalo.
0: Nikoli však v Evropě. Sultán Sulejmán I.
3: Neboli Soliman I.
0: si to namířil jako obvykle ne na západ, ale na východ a na jih.
3: Osmanská vojska se zmocnila nejprve Arménie, Kurdistánu a severní Mezopotámie.
0: Pak si poradila se Sýrií, Libanonem, Palestínou, Egyptem a Hidžázem.
1: Dnes je Hidžáz součástí Saúdské Arábie.
0: A obsadila dokonce i valnou část Maghribu.
1: Neboli skoro celou severní Afriku. A byl klid?
3: Nebyl.
2: Sousedství Turků bývalo Uhrům odjakživa nepokojné a nebezpečné, i když panovalo příměří.
1: Komu by nebylo, s tímhletím sousedem byly odjakživa jenom problémy.
2: Nyní však, když nastoupil vládu Soliman II., jeden z nejmocnějších a nejdravějších sultánů,

0: dostoupilo nebezpečí svého vrcholu. Panovník tento maje pojištěný pokoj v Asii a v Africe.
1: Ten pokoj si zajistil tím, že okupoval, co mohl.
0: Obrátil všecky snahy a síly své proti západu a již v únoru 1521. roku počalo táhnouti mohutné vojsko přes Balkán k Dunaji kvůli dobytí nejdůležitějších tam ležících pevností Bělehradu a Šabace. V Uhřích o nastávající pohromě nejen starosti, ale ještě ani tušení neměli.
2: Brzy si však ty starosti začaly dělat.
3: A to nejenom Uhři. Ono to postupně došlo všem Evropanům.
1: Co jim došlo?
3: Že by se Sulejman nemusel zastavit v Srbsku.
2: Jenže jim to došlo poněkud pozdě, jak to už v podobných případech bývá.
1: Ostatně na Balkáně to platí dodnes.
0: Není pochyby, že by Uhři sami bez cizí pomoci mohli odolati moci Sulejmanově, kdyby byli chtěli opravdově. Dokázal to příklad hrdinské posádky šabacké, která bránila se s veliké nepřátel Škodou až do posledního muže. Ale tak upřímné dobré vůle bylo v národu tom příliš na mále. Pevnosti všecky nacházely se ve stavu hříšné zanedbanosti a velitelé jejich nemohli se dovolat i pomoci u pokladníků zemských. Bělehrad, jak ujišťovali svědkové souvěcí biskupu Janu Dubráviovi, mohl být i zachován, kdyby včas jen 100 dukátů bylo se poslalo posádce na potřeby a na žolt. Daně dosti hojné na obranu země vybírané tratily se při úřadech vždy nevidomně a vysychaly jako řeky na poušti pískové, nedocházejíce svého cíle.
1: Ani tento poznatek nepatří zcela do říše historie. I dnes se tu či onde tratí při různých úřadech daně, no někdy přímo vysychají.
0: K hnusné lenosti a netečnosti obecného lidu pojily se rozbroje a zrádné pikle mezi hlavami národa. O zhoubném jejich působení máme též domácí svědectví. Nejvyšší purkrabí český pan Lev z Rožmitálu napsal Petrovi z Rožmberka tato slova.
2: Páni uherští a obyvatelé toho království, dvorně se pletou a nebude-li zvláštní boží milosti, strach jest, že oni se bez pomoci jiných národů málo ubrání a prospějí. Nýbrž toto jest slyšeti, že by leckdo z nich přál našemu pánu pád, snad chtěje on sám panovati, že by se teprve on uměl, když by vešel v panování Turkům brániti a toho království obhajovati.
1: Ještě, že se to všecko dálo v Uhrách a ne u nás.
3: Ono to ale bylo skoro jedno.
1: Jak to?
3: Nad Uhrami i královstvím českým panoval tentýž král, mladý Ludvík Jagellonský, takže tamnější chaos mohl dopadnout i na nás.
2: A kromě toho, kdyby byly ohroženy Uhry, tak jsme v Turánu mohli mít Turky na své východní hranici.
0: V běhu léta 1524. ztratili Uhři na dolním Dunaji 3 pevnosti dosti znamenité, Péč, Orošavu a Severin. To způsobilo všude v zemi veliké pohnutí a žalováno na krále i na veškerou jeho vládu. Na dvoře králově zase panovalo domnění, že hrabě Jan Zápolský nechal hrady ty bez dostatečné ochrany, aby jen národ tím více bouřil se proti vládě.
1: S tureckou agresí do střední Evropy bylo v tomto okamžiku už nutno něco udělat.
3: Ano, bylo třeba jí zadržet.
2: Jenže maďarští grófové jako by to nebezpečí nebrali pořád vážně.
3: Nemínili se být. Nevytáhneli proti Turkům sám král.
1: Co Ludvík?
3: Slíbil to udělat.
2: Ale v rozhodující chvíli ho většina spojenců nechala na holičkách.
0: Král Ludvík svolal s ním do Pešti po svatém Jiří 1525. roku. Ten se skutečně sešel na počátku máje, ale ze šlechty nižší dostavilo se k němu na pole Rákoš přes 7000 osob ve zbraní.
1: Což byla v skutku viditelná nátlaková skupina.
3: A také slyšitelná.
1: Co chtěla po králi?
0: Aby vyhnal ze dvora svého všecky Němce a nechoval na něm než samé Uhry. Za druhé, aby vypudil ze země vyslance císařova, který prý všetečně vkládal se do věcí uherských, a také posla republiky Benátské, jenž prý Turkům za špehou naslouží. Za třetí, aby na místě dosavadních členů povolal do rady své vesměs jiné osoby. A za čtvrté, aby královský pokladník, pokřtěný Žid, vzat byl v náležitou kázeň. Na provedení všeho toho dávala se králi lhůta 5 dní. Na zítří dáno jemu věděti, že budou-li měšťané budinčtí a peštští zbrojiti, šlechta na Rákoši schromážděná i s lidmi svými zamezí oběma městům veškeren přívoz věcí potřebných.
1: Tomu se ovšem říká ultimátum.
2: Bylo to cosi podobného.
1: Co na to král Ludvík?
0: Po králově odpovědi, že není čas na to, aby Uhři sobě dělali nepřátele z Němců, od nichž potřebovali a očekávali pomoc proti Turkům, ale že jinou cestou má vyhověti se žádostem jejich, sněmovníci na Rákoši shromáždění vzkázali, aby král přišel mezi ně a staral se o vládu sám. Oni, že budou nejen radní a pomocní, ale i poslušní.
1: A kdyby král nepřišel?
0: Nepřijde-li, pak se sami postarají o lepší v zemi pořádek.
1: Neboli když král nepřijde, tak bude puč.
0: Pak přišla deputace 120 osob s dotazem, přijde-li či nic.
1: A jsem sám zvědav.
0: Král připověděl příchod svůj na zítří a proti vůli rady své skutečně jel na Rákoš, kde přijat nejprve uctivě, ale potom, když na dotíravou žádost o splnění nadepsaných 4 článků odkládal odpověď svou k jiné době a shromáždění proto začalo se bouřiti, někteří přední sněmovníci vza všeho do svého středu učinili mu průvod bezpečný až k lodi na Dunaji, která převezla ho naspět do Budína.
3: Na Ludvíkově budínském dvoře se o připravované turecké ofenzívě vědělo skoro rok předem.
1: No a dělalo se něco proti ní?
2: Horečně se jednalo.
3: Ale bezvýsledně.
2: Mobilizovalo se.
3: Leč toliko slovy.
1: Ano, u nás se mobilizuje, nejčastěji verbálně.
2: Nejinak tomu bylo i jinde.
3: Plané, ovšem o to ohnivější výzvy do nastávajícího boje proti násilníkům a neznabohům se ozývaly z Říma a z hříšského sjezdu ve Špíru. Řada zemí proklamovala ochotu vojensky podpořit obranu.
2: Avšak pomoc se nakonec ve většině případů smrskla na finanční příspěvek.
3: Podcenění nebezpečí a nevůle přispět společné věci křesťanstva byly obecné.
1: Slova a skutky se zkrátka rozcházely s činy.
2: Přímo strašně.
1: Už tenkrát.
2: Říšský sněm ku příkladu schválil peníze na postavení 10 000 armády.
1: No, aspoň něco.
2: 2 dny před rozhodující bitvou.
1: Cože?
2: Pouhé 2 dny před bitvou.
3: Roli vpravdě bezectnou sehrál i Ferdinand, Ludvíkův soused.
1: A brzký nástupce.
3: Ačkoliv se před časem nabízel papeži Klimentovi VII. Jako ochránce Uher.
2: A poukazoval přitom na nekompetentnost svého švagra Ludvíka.
3: Nakonec nehnul ani prstem.
1: Tomu mladíkovi Ludvíku Jagellonskému z toho všeho musela jít hlava kolem.
2: Nabízelo se jedno řešení.
1: Ano?
2: Jenomže to se v kruzích kolem krále považovalo za ostudné.
1: O co šlo?
2: Vyjednávat s Turky o míru.
1: Proč ne?
2: A tučně jej zaplatit.
1: Aha, to bylo horší.
2: Přitom rok předtím sáhlo k placení pravidelného tributu Sulejmanovi Polsko.
3: V Uhrách ovšem zvítězla nad střízlivostí žvanivá pýcha.
2: Proto byla očekávaná válka vlastně ztracena předem.
0: Záležitosti uherské nabývaly mezitím tvářnosti ještě mnohem povážlivější. Sněm zjednal nejvyšší moc a vliv v zemi panovačnému hraběti Trenčanskému, kterému nejenom dosavadní vladař, totiž arcibiskup Salkan, kořil se a vděčil mu za vše možné, ale i král s královnou všelijak hověti mu museli. Nový palatin Štěpán z Vrbovce se stal najednou velikým pánem a počínal sobě tak, že zanedlouho všichni byli s ním nespokojeni. Králi a královně hleděl při lichotiti se, v obcování s preláty a magnáty zapomínal na předešlé své zásady a řeči a skromnost v chování ukazovala se býti lichou, protože pánovitostí svou odvracel od sebe i samou šlechtu, která tak neobyčejně ho byla povýšila.
3: 20letý chlapec, který stál v čele jedné z evropských velmocí, neměl ani autoritu, ani pevné stanovisko.
1: Přitom se však od něj očekávalo rozhodnutí.
3: Ale on politice ani válečnictví nerozuměl.
2: Budínský dvůr propadl zoufalství. Proti početné a skvěle vyzbrojené turecké armádě nebyla naděje na úspěch.
3: Na jedné straně se mluvilo o tom, že by se mohl s Turky uzavřít mír.
2: Na straně druhé se pro všechny případy konaly přípravy k válce.
3: Jenomže peněz na opravu podunajských pevností a na dobrou žoldnéřskou armádu se pořád nedostávalo.
2: Ve velice truchlivé situaci se ocitl i Pavel Tomory, hejtman Dolních Uher.
1: Tedy území dnešního Maďarska.
2: On to byl jinak kaločský arcibiskup a nesmlouvavý protivník Turků.
1: V čem byla tristnost jeho situace?
2: Aby vůbec mohl vyplácet svým vojákům žolt, musel Turkům prodávat sůl a nože.
1: Pane bože, mimochodem, jak veliký zájem na boji s těmi pohany tureckými měla papežská stolice.
3: Značný.
1: Dá se to nějak kvantifikovat?
3: Dá, 25 000 dukátů. Tolik poskytla svému zástupci v Uhrách. Nuncius mohl za tuto sumu najmout pouze 1300 moravských žoldnéřů.
1: Měla papežská propaganda nějaký ohlas?
2: Minimální. Polsko uzavřelo s Turky roční mír.
3: Tučně zaplacený, samozřejmě.
2: Rakouský arcivévoda Ferdinand sledoval raději svoje zájmy v Itálii.
3: No a kdy uvolnil peníze říšský sněm ve Špíru? O tom už tu zmínka padla.
1: 2 dny před bitvou.
2: Republika Benátská, pořád to ještě byla středomořská velmoc prvního řádu, neskrývala pragmatický přístup a vnímala Turky nikoli jako boží metlu, nýbrž jako politického a obchodního partnera.
1: A co ku příkladu takový francouzský král?
3: František I. spatřoval v muslimské mocnosti dokonce možného spojence proti Habsburkům.
1: Tomu se říká mít politický rozhled.
3: Vize jednotné křesťanské Evropy, hájící své hodnoty a ideály, vzala zase jednou za své.
0: Praví se, že na koho Bůh dopouští záhubu, tomu odjímá nejprve rozum. Mravy uherského národa té doby, to jest prelátů, magnátů a šlechty vůbec, líčeny jsou od souvěkých spisovatelů barvami velmi neutěšenými. O bláhovém přepichu předních pánů, jak světských, tak i duchovních, svorná jest řeč, která k nesmírným počtem bohatě ozdobeného služebnictva i komonstva jedni druhé převýšiti chtěli. Kterak, kudykoli se brali, strubači napřed, ulice průvodu jejich nestačily. Při skvostném a hlučném hodování po mnohé hodiny veselé píšťaly, trouby a bubny rozléhaly se městem. Jen okolo dvora králova tichá samota se činila. Kterak, když ve všem jen moc dávala právo, každý jen moci se domáhal, k úřadům a hodnostem se třel, aby svému a ne obecnému dobrému sloužil, lid utiskoval a v sobeckých svých snahách nevzpomínal ani na vlast, ani na Boha. Kterak Uhři kvůli národní své píše příliš pohrdali jak cizinci, tak i nepřáteli svými, než aby se čemu od nich učiti chtěli a tak dále. Ačkoliv nacházeli se starší někteří, jež povážlivě patřili na válku nastávající, většina byla přesvědčena o své síle a nepřemožitelnosti, že slýchati bylo i veřejné chvasty, která k prý sami toliko prsteny od Uhrů nošené postačí k zaplašení veškeré moci turecké. Proto ani nežádali u ciziny vůbec a zvláště z Čech valné pomoci, ale jen prý střídmé, aby o ní aspoň se mluvilo.
2: Jenom tak mezi námi a pro pořádek. To, co tvrdí František Palacký, je sice pravda, ale...
1: Ale?
2: Ale Češi a Moravané se do války s Turkem nikterak nehrnuli.
1: Nechtělo se jim?
2: O chuť by nebylo, ale žárlili.
1: Na Uhry?
2: Na uherskou šlechtu. Odedávna na ní žárlili a nic dobrého jí nepřáli.
3: Těžce totiž nesli, že Vladislav i Ludvík zdůrazňovali větší význam Uher.
1: Nakonec sami sídlili na Budíně.
3: A podléhali vlivu uherských magnátů.
2: K sestavení vojska a jeho vyslání do Uher vyzýval nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu české stavy bez valného nadšení a spíš jenom z povinnosti, jakože panovníka je třeba poslechnout, i když si o tom můžeme myslet svoje.
3: České oddíly měly svůj sraz určený na 25. července 1526.
2: Ale scházeli se jenom neochotně a pomalu.
0: V takovém zmatku věcí jak českých, tak i uherských sultán Soliman II. Přímým veliký
1: Solimanovi neboli Sulejmanovi se ještě taky říkalo nádherný
0: zbrojil po celou zimu a Předeslav již části valného vojska svého dne 23. dubna vytáhl z Cařihradu osobně do boje proti Uhrům. Přes 200 tisíc lidu braného, všemi válečnými potřebami dobře opatřeného, valilo se přes hory a doly v několika proudech k Dunaji, vše v nejlepším pořádku, neboť vojsko turecké té doby vyznamenávalo se a předčilo jak přísnou kázní, tak i uměním válečným všechny nepřátele.
2: Přitom Sulejman v létě roku 1526. vlastně uherské teritorium ovládnout celé ani nechtěl.
3: Zatím měl v úmyslu pouze omezený kořistnický vpád. Svou početnou armádu hodlal do zimy znovu stáhnout do výchozích základen na Bosporu.
1: Takže on si vyrazil do Uher jenom tak na výlet?
3: Jako výlet to zrovna nevypadalo.
2: První sled pod vedením velkovezíra Ibrahima dorazil v poslední červnový den k Bělehradu.
3: A už 12. července stanuli Turci před Petrovaradínem.
2: Ten hájilo 1500 mužů Pavla Tomoryho.
3: Tomory se hodlal bránit, ale Budínský dvůr mu přikázal, aby hrad vyklidil a stáhl se do Bačky, východně od Nového sadu.
2: 28. července tak Turci bez boje ovládli poslední důležitý uherský opěrný bod na Dunaji.
3: Ale ještě předtím napsal král Ludvík dopis.
0: V pátek dne 20. července psal Ludvík papeži, že jemu i jeho radě je známa nepostačitelnost sil králových proti tak mocnému nepříteli. Proto prosil úpěnlivě pro lásku boží a pro spasení křesťanstva, aby neopouštěl ho v jeho úzkostech a co nejprve poslal aspoň něco peněz na ozbrojení lidu. Potom, pomodliv se v kostele svatého Zikmunda, vytáhl z Budína do pole asi se 4000 jízdními a 3000 pěšími v dobrém pořádku. V předním voji táhli dvořané a žoldnéři, Čechové, Moravané a Slezané v počtu 600 a celá výprava pohybovala se v hradbách vozových podle řádu válečné školy táborské. Rozkaz dán byl celému království strhnouti se utolny na Dunaji mezi Budínem a Moháčem. Královna, vydavši se za manželem svým na dlouhý ostrov Čepel pod Budínem, teprve 24. července tam rozloučila se s ním.
2: Zatímco koncem června byli Turci v Bělehradě, nenacházel se ještě 2. července na schromaždišti uherského vojska útolny ani jediný muž.
3: Teprve když padl Petrovaradín, vytáhl král z Budína a svým příkladem strhl některé dosud váhající šlechtice k následování.
2: V Tolně na poradách znovu vážil další postup a vyslovil souhlas se jmenováním vrchních velitelů své armády.
3: Stali se jimi Pavel Tomory a Jiří Zápolský, což byl bratr sedmihradského vévody a nejvlivnějšího uherského magnáta Jana Zápolského.
1: Jan Zápolský v Tolně nebyl?
2: Právě na něho král Ludvík nejvíc spoléhal.
1: Tak přijel nebo ne?
2: Jeho 15 000 mužů leželo u řeky Tisy, ale do Tolny nespěchalo.
3: ani další oddíly.
2: A mnohé byly dost početné.
3: Neopouštěly své pozice, například u chorvatského Záhřebu.
1: Bojovat se nechtělo.
3: Jan Zápolský i další uherští páni přesvědčovali krále Ludvíka, aby se vyhýbal až do jejich příchodu jakékoliv větší bitvě s Turky a raději před nimi ustupoval.
1: Nepřál si nakonec pan Zápolský Ludvíkovu smrt?
2: Říkalo se to o něm.
3: Ale nejspíš šlo o dodatečnou pomluvu.
2: Nicméně zůstává faktem, že jeho a ještě další oddíly králi citelně chyběly, protože uherská armáda byla početně mnohem slabší než turecká.
0: Ve Fültváru, kam král přitáhl 28. července, došlo ho dvoje poselství. Jedno o ztrátě Petrova Radína, jehož posádka bránila se velmi statečně, druhé o vojvodovi Zápolském, jenž stěžoval si na odporné sobě rozkazy.
1: Tedy ne, že by se panu Zápolskému zdály ony rozkazy hnusné, František Palacký tím chce říct, že ty rozkazy si sobě odporovali.
0: Podle jednoho se měl velnout Turkům v bok, dle druhého zase pospíchati ke králi, takže prý nakonec nevěděl vlastně, co činiti. I nařízeno mu důrazněji opět, aby pod pokutou nevěry a zrady pospíchal k Tolně, kde s králem spojiti se měl. Táhl tedy, podobně jako Čechové pana Lva, tak, aby nedotáhl, neb zastavil se v Segedíně na několik neděl.
2: Vidím, že jeden každý jen na mne vymlouvati a mou hlavou krýti se chce.
1: Prohlásil Ludvík především údajně hlasem velmi vysokým.
2: Já život svůj dal jsem v nebezpečí, abych zachránil království toto i vás. Nuže, ať neochota nemá omluvy. Odvážím já se hrdla svého a s boží pomocí potáhnu zítra tam, kam jiní beze mne jíti nechtějí.
0: Osudná slova tato svědčila mnohem více o ušlechtilé mysli králově, nežli o věhlasu vojevůdce, jenž by pojišťoval vítězství. Když 19. srpna vojsko to rozložilo se táborem pod městečkem Moháčem, přemítáno bylo v radě vojenské, zdali by nebylo raději čekat ještě na pomoc slíbenou a již se blížící z Chorvat, ze Sedmihradska, z Čech a z Moravy. Zvláště králův hofmistr, Polák Trepka, přimlouval se v tom smyslu. Ale Uhři postavili se zuřivě proti každému odkladu, hrozíce sami se býti s těmi, kdož by do bitvy jíti nechtěli.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.